o Bohu. Jedna. Je ráno. Jitro největšího letního dne. Už všemocné slunce ozářilo hradbu lesů na vzdálených stráních a spolu s rosou vypilo i odneslo poslední zbytky mých pochyb a nedůvěry z minulé noci. Jak jen jsem já malověrný mohl nevěřit ve Stvořitele. V jeho přítomnost, v každém lístečku, ve všech vznešených činech, v jeho existenci v nás. Můj balon stoupá voním povětřím, vánek hladí obilí. Tehdy vzlétám vysoko nad lesy, přítěž nevíry jsem odhodil už při vzletu. Šachovnice políček, zrcadla rybníků, stuhy silniček, z nich každá vede domů. V posvátném tichu letního rána vidím rodnou zemi, tak pokojnou, tak milovanou. A tu víska, zvuk zvonu svolávající k bohoslužbě. S dojetím pozoruji, že nejen stařenky, ale i mládež přichází k modlitbě. Mladičké dívky, z nich každá jedna je důkazem existence Boží. Vždyť z protoplazmy, z bána miocénu a z ryb nic tak závratně krásného přece vzniknout nemohlo. Nestačí vám to? Ach, svatý Václave, oroduj za nás. Stužky potůčků mé vlasti spějí k říčkám a ty pak vplynou pokojně do velké řeky času. A pak se všichni staneme zas oceánem. A jeden Bůh nám nabídne svou všeobjímající náruč. A tak ten, kdo věřil a zemřel ten den, směl mluvit s Bohem.

O Bohu 2. Dnes o Bohu. A snad i o stvoření světa. Sákryš, sákryš. Už jen tohle zakletí svědčí o mém hlubokém ovlivnění náboženskou výchovou. V dětství při chlapecké neřesti, jak to s opovržením nazval Dostojevský, jsem se často uchyloval do jakési betonové roury v sousedství a tak jsem na to vyzrál. Tam mne Bůh neuvidí při mém smrtelném hříchu. Spolužák udržel naše společné masturbační kratochvíle, označil výstižně třemi slovy, jak už jsem uvedl, a vzal to pěkně po pořádku. Rozkoš, pocit, tekutina. Přešel čas a s novou dobou přišla osvěta. Honit se smíme. Jsme všichni vojáci Kristovi. V každém je přec vzpomínka na ráj nám přislíbený. Ženská, oči v sloup, nadskakuje na svém obstarožním milci. Oba jsou v manželství, ale každý s někým jiným. A v bílém zášlehu orgazmu řičí jméno Nazareckého. Jiná upadne na ulici a vzkřikne totéž oslovení, ba připojí i jméno jeho matky, při tom 80-kilovém pádu, váha bez nákupních tašek, zazní procítěně Šišmarjá! V polovině 70. let minulého století chodil jsem s kozatou madam, co pracovala na ústředním výboru strany. Na čem tam asi pracovali ti soudruzi? Vlastně jsem s tou brejletou mladicí nechodil ve smyslu toho slova. Zkrátka jsem se já, třídní nepřítel, starodávně sápal na prověřenou soudružku a když se zdála být blízko mystickému spojení s prvním tajemníkem, ržála opakovaně můj Bože, to byla ta správná chvíle připomenout si Genesis. Opravdu v té době zabřezla, ale ne se mnou. Pane Bože, kam to spějeme? Taky si nemohu nepovšimnout, že kurvy mnohdy na krku, na řetízku zlaceném nosí řetízek, krucifix. To asi klient ruče dostává i rozhřešení, pěkně od podlahy, ve jménu Pána Boha. Za úhradu, to se rozumí.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdeněk Koudelka je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Docent Zdeněk Koudelka je právník, vysokoškolský pedagog, politik, muž, který se hlásí hrdě k moravské národnosti. No a pane Koudelko, dnes máme speciální důvod, proč jste tady. Já jsem vás požádal, jestli byste přišel, abychom našim divákům přinesli jasno v té kauze Česká televize, kterou vy už žijete mnoho let. Vypadá to jako takový neverending story trošku. A mě by zajímalo, protože je tam teď přelomové rozhodnutí vydané, mě by zajímalo a naše diváky, jak ta situace vypadá. Notabene, když je pár dnů nebo týdnů před volbou generálního ředitele, a to je důležitý okamžik. Pojďme začít tím, jak to všechno, pojďme připomenout ten příběh.
2: Já jsem si v roce 2018 řekl, že by mě zajímalo, kolik stojí pořady Václava Moravce, otázky jeho i Fokus. A dovolil jsem se v roce 2018 na to zeptat, kolik to Českou televizi stojí. To jsem neměl asi dělat. Teď máme rok 2023 a do dneška to není vyřízeno. Je to řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
1: 106.
2: Já jsem se, ano, 106 známá. Já jsem se ptal v roce 2018 na to, co bylo před rokem. Zajímala mě čísla za celý rok. Takže ptal jsem se na něco, co se stalo v roce 2017. A Česká televize nejprve odmítla, když jsem se odvolal ke generálnímu řediteli, tak ten to vůbec neřešil, to moje odvolání, takže jsem musel podat žalobu k soudu. Soud mu nařídil, aby o mém odvolání rozhodl, jak bylo jeho zákonnou povinností. No a on rozhodl tak, že prostě mě nic nezdělí, protože prý táto informace je obchodním tajemstvím. Zase jsem podal žalobu k soudu, že soud toto rozhodnutí zrušil, protože došlo ke změně zákonné úpravy a o tom, když odmítne Česká televize sdělit nějakou informaci, tak už nerozhoduje v rámci odvolání generální ředitel, ale rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů. Tak bylo rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde nařídil České televizi, aby o mé žádosti rozhodla. S tím, že Česká televize i zase porušila zákonné lhuty pro vydání toho rozhodnutí, ale to už čertvem, když to trvá 6 let. A Česká televize zase rozhodla, takže mě to nezdělí. Proti tomu jsem podal odvolání k tomu Úřadu pro ochranu osobních údajů znovu. A on znova v květnu tohoto roku, už se to táhne tedy 6 let, rozhodl, že Česká televize jednala nezákonně a že má o mé žádosti znovu rozhodnout. A vytkl i České televizi, že nevede řádně spis a že tu požadovanou informaci měla minimálně dát do spisu, aby se i ten odvolací orgán mohl zabývat tou podstatou, jestli to skutečně obchodní tajemství je nebo není. Já bych ještě k tomu uvedl, že výslovně zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví, že když jsou vydávány peníze z veřejných prostředků, tak rozsah to výdeje a jejich příjemce, tak to nesmí být předmětem a není to předmětem obchodního tajemství. Takže zákon toto vylučuje, ale prostě Česká televize tam jí zákon nezajímá. A dále jsem se i ptal, minulý rok jsem se zeptal, jestli má být něco obchodním tajemstvím, tak předpokládám, že s tím Česká televize nějak obchoduje, protože obchodní tajemství je o trhu. Tak jsem se zeptal, kolikrát nabízela ten pořad k prodeji někomu jinému a kolikrát jej prodala, kolikrát jej na tom trhu realizovala. To mi trošku bezelstně odpověděli, že ho nikdy nenabízeli a nikomu jinému jej neprodali. Takže je zřejmé, že tento pořad není určen pro televizní trh, kdo by si ho taky koupil. Mm-hmm. Takže vůbec to nemůže být předmětem obchodního tajemství. Když to není určeno na trh, nemůžeme hovořit o obchodním tajemství.
1: Pane docente, proč jste chtěl zrovna vědět cenu za otázky Václava Moravce?
2: Ze dvou důvodů. Za prvé, Česká televize často využívá toho zákona o svobodném přístupu k informacím a ptá se jiných orgánů a je to dobře. Když ty jiné orgány něco skrývají, tak to kritizuje. A já jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli to, co chce Česká televize po jiných, tak jestli je schopná realizovat i vůči sama sobě, vůči sobě. A zjistil jsem, že není. A veřejnost těch prostředků, to je vlastně hlavní nástroj kontroly, jestli ty nejenom televizní prostředky, ale i prostředky z jiných veřejných institucí, jestli jsou vydávány správně. A vlastně občané tím, že se dozví informaci, můžou sami posoudit, jestli je něco drahé, nebo to není drahé. Prostě dá se s tím nějak pracovat. Takže z tohoto důvodu jsem se teda hlavně ptal.
1: A počkejte, vy jste říkal ze dvou důvodů a pojmenoval jste ten první a ten druhý mě uniknul, nebo jste to...
2: Ne, ten druhý spočíval v tom, že jsem se chtěl vlastně zeptat, kolik stojí pořad, který výrazně vstupuje do politiky. To není nějaký dokumentární film o něčem, co bylo za druhé světové války nebo někde ve středověku, nebo to není umělecký film. To je něco, čím Česká televize ovlivňuje politiku. Jedna výběrem hostů, jednak i tím obsahem, no, protože z toho pořadu jasně patrné, jaké jsou vlastně sympatie Václava Moravce k jednotlivým aktérům politické scény, takže vstupuje do politiky a to, když stát nebo nějaký jiný veřejný subjekt ovlivňuje to politické hřiště, tak by to o to víc vše mělo být veřejné. Takže to, že to ovlivňuje politiku, je o to závažnější.
1: Teď to rozhodnutí, které držíte v rukou, tak co o to očekáváte? Co bude následovat dál?
2: Já si nedovedu představit, že by Česká televize rozhodla nějak jinak, než zatím rozhodovala. Prostě bude to dále tajit. A zvláště, když se blíží volba generálního ředitele a hovoří se o zvýšení případně koncesionářských poplatků, tak podle mě je to důležitá informace. Jednak pro Radu České televize, kteří toho generálního ředitele budou vybírat, ale je to důležitá informace i pro poslance a senátory, kteří si můžou říci, tady po nás chce někdo, abychom zvedli televizní poplatek, ale pro instituci, která opakovaně byla jak soudem, tak příslušným správním úřadem, tak bylo opakovaně zjištěno, že porušuje zákon. A porušuje zákon v oblasti, která je citlivá, to znamená v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky. Přitom vznikají filmy, na kterých se třeba i Česká televize někdy podílí jako koproducent. A je úplně normální, že když vzniká nějaký film, jeho rozpočet je zveřejňován třeba i v nějakých odhadech, ale ty informace se publikují a píše se, jestli si vydělal ten film nebo nevydělal. Často ty rozpočty musí být i podrobné, protože autoři třeba čerpají nejenom od České televize, ale čerpají třeba i různé dotace z fondu na podporu kinematografie a ten chce podrobný rozpočet a financuje jenom třeba část. To znamená, jsou jiné projekty, které Česká televize netají, kde dokonce musí být to zveřejnění, protože jinak by se nemohli ucházet o státní podporu. Tak proč tají zrovna tento pořad?
1: Laicky řečeno, pane docente, k čemu vás opravňuje teď to rozhodnutí, to poslední?
2: Opravňuje k tomu, že do 15 dnů musí Česká televize rozhodnout. Pokud nerozhodne do těch 15 dnů, a to uběhne teď koncem května, tak jsem připraven podat prostředky, které mi právo poskytuje, tedy stížnost proti nečinnosti, případně i žalobu na nečinnost. A budu chtít už, aby také nadřízený orgán vytvořil nějaké usnesení o sankcích, kdyby Česká televize buď nerozhodla, nebo zase rozhodla nezákonně. Není možné.
1: Kdo je nadřízený orgán?
2: V tomto případě je to právě ten Úřad pro ochranu osobních údajů, protože to je vlastně odvolacím orgánem. Mm-hmm. Jo. A já neznám jiné řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím, které by trvalo 6 let. Ona v podstatě ta informace už je spíše historická. Co dneska po velké inflaci nám řekne, kolik stálo něco v roce 2017. O to je podle mě trapnější od generálního ředitele Dvořáka, že 6 nebo 7 let starou informaci tají. Teď je to už spíš archiválie než informace.
1: No, pan generální ředitel inženýr Dvořák pravil kdysi z české obrazovky České televize, že my jako národ ještě nejsme připraveni na to, abychom znali honoráře lidí v České televizi a tak dále. Ono to může mít leco společného. Nemyslí on to s námi dobře, když říká, ti lidé ještě nejsou připraveni, jsme připraveni pouze my vyvolení a lidé jsou připraveni zatím platit. Tak nemyslí on to s námi dobře? Co kdyby to s námi třeba seklo, nebo se nám to nelíbilo? No.
2: A já s panem generálním ředitelem v tomto nepolemizuji, protože já se neptám, kolik činí honorář pro pana Moravce, já se ptám na celkové náklady toho pořadu. Mm-hmm. Jo? Takže se neptám na plat nebo odměnu pro konkrétního člověka. Takže i to, co se někdy používá, jakoby ochrana osobnosti těch lidí, na které se někdy ptáme na jejich konkrétní platy, tak tady nemůže, prostě neplatí. Jo. To je stejné, jak kdyby třeba z Národní divadlo tajilo, kolik stojí určitá inscenace. Já se neptám, kolik bere ten nebo onen herec, já bych se ptal, kolik stály náklady na celou realizaci, včetně kostýmů, včetně, já nevím, kulis a tak dále.
1: Když tu informaci získáte jednoho dne, uveřejníte ji?
2: Určitě ji uveřejním, a protože to bude už stará informace, tak se hned zeptám, kolik to stálo minulý rok. Jestli se budu ptát na rok 2022, nevím, protože opravdu nevím, jestli Česká televize se rozhodne v tomto roce splnit svoji zákonnou povinnost.
1: Zákonnou povinnost říkáte čemu? Respektovat to rozhodnutí.
2: Respektovat to rozhodnutí, protože ten úřad napsal, že tak, jak to Česká televize podala, že nezdůvodnila, v čem by to obchodní tajemství mělo spočívat.
1: No a to, co teď říkáte, že to uveřejníte, to ten zákon 106 nijak neupravuje podmínky toho, protože nevím, jestli to třeba není jenom pro informace jednotlivých občanů, ale oni se často ptají média, že taky?
2: Tak. Jednak se ptají média, jednak je to veřejná informace, takže každý to může dále šířit. A dokonce ten zákon stanoví...
1: Kdy se stává veřejnou, pane docente?
2: No tím, že dá na třetí straně, tedy mě, tomu tazateli. V tomto případě mě. A dokonce zákon stanoví, že úřady mají ty odpovědi podle zákona o přístupu k veřejným informacím zpřístupnit na svých internetových stránkách. To je určitá prevence, aby se lidé neptali pořád na stejnou informaci. A když se zeptám já, bude to zajímat někoho jiného, tak aby už neobtěžoval třeba s Českou televizi, ano, a jenom se podíval na stránky a tam tu odpověď bude mít.
1: Jaké je vaše vysvětlení pro ten postup České televize?
2: Je to přístup, který vychází z toho tajit. Já jsem to přirovnal k tomu, jak mi starší si ještě pamatujeme doktora Plzáka, který k nevěře vždycky radil zatloukat.
1: No, ono to má takový boční efekt celé, když někdo nechce něco přiznat, plus ty začerněné smlouvy České televize, tak tím podněcuje nepochybně nějakou spekulaci a tak trošku to napovídá mezi řádky, tady se děje něco nekalého. Máte podezření na nějakou, nechci říkat trestnou činnost, ale že tam může být i nějaký hospodářský delikt?
2: Sám sobě jsem si položil otázku, jaké gaunerství se zatím musí skrývat, když 7 let stará informace se musí zatloukat.
1: No tak vy jste právník, který z praxe asi zná lecos, tak se teď ptám na ten dojem.
2: No, to jsem řekl.
1: Ten jste řekl. Dobře, a je to věc, kterou teda předpokládám nevzdáte a půjdete až do konce svých dnů?
2: Tak.
1: Je možná. Jaká je naděje, že oni to řeknou teď? Že dostanete informace?
2: Jestli jsme právní stát, tak nakonec musím zvítězit. Ale tady se ukazuje, jak moc jsme ten právní stát. Protože už to, že to trvá 6 let a Česká televize se tváří jakože nic a dokonce generální ředitel Dvořák, který za tuto nezákonnost nese odpovědnost, má tu drzost kandidovat znova do funkce a má tu drzost za Českou televizi si říct o zvýšení koncesionářských poplatků, tak to vypovídá o tom, že tím právním státem nejsme úplně v ideální podobě.
1: Vy to vidíte jako selhání jednotlivce, tedy manažerské selhání ředitele Dvořáka?
2: 100%, ale také to vidím i jako selhání celé České televize jako instituce, ale i novinářské obce jako takové. Protože proč se neptají redaktoři proč jejich generální ředitel vlastně prohrává tady jedno rozhodnutí za druhým. Proč se na to neptají redaktoři? Proč se na to nezeptá Václav Moravec ve svém pořadu? Znovu říkám, veme si, že by něco tajila třeba z prezidentská kancelář za Miloše Zemana. To by bylo řeči v České televizi. Dejme tomu, že by nějaký kraj tajil nějakou takovou akci, kam vynakládá veřejné prostředky. To by byl hejtman denně kritizován v České televizi. Takže ukazuje se tady, že je to vlastně biblické, káže vodu a pije víno.
1: Může v tom být korupce?
2: Určitě.
1: Pane docente, pojďte nám vysvětlit,

0: členského státu. Američané mají spoustu svých mocenských zájmů po světě, ty podporují i formou síly a může se stát, že naše území bude použito pro realizaci jejich jiných zájmů, které nesouvisí s obranou členských států. Na to používám příměr, když by se Američané rozhodli, že se budou bombardovat Bělehrad jako v roce 1999, tak v zásadě jim tato smlouva umožňuje využití našeho území, přičemž to není obraná, ale útočná akce.
1: Dobře, tak říkáte tři ty věci. Tak,
0: ano.
1: Já to hlídám.
0: Děkuji za připomenutí. Další věc je problematika trestního stíhání. Protože dneska je v rámci obecných smluvních závazků uzavřena smlouva, která se týká všech členských států NATO, říká se tomu smlouva SOFA, která říká, že v případě, že členský stát NATO má svoji armádu na území jiného členského státu NATO a dojde ke spáchání trestného činu vojákem, tak jestliže ten voják spáchá trestný čin na jiném vojákovi téhož státu, takzvaně konkrétně budeme hovořit o tom, že by tedy Američan u nás spáchal trestný čin na americkém vojákovi, tak ho soudí americké soudy. Pokud by ovšem spáchal trestný čin na našem občanovi, tak ho soudí naše soudy. To je ten stávající smluvní stav. Mm-hmm. A je to stav, který je obvyklý v rámci mezinárodního práva. Pokud by ovšem začala platit tato nová smlouva, tak se naše vláda vzdává tohoto přístupu a říká, že i trestné činy, které budou spáchány na našich občanech, tak budou soudit americké soudy. S tím, že si tam ponechává určitou možnost, že v případě věcí zvláštního významu, které nejsou blíže definovány, tak by pro jednotlivý konkrétní případ mohla tady toto odvolat. Je to příklad nerovné smlouvy. Proč to vlastně Američané chtějí? Prostě chtějí mít více konformní podmínky pro svoji armádu, než jsou ty obecné dokumenty NATO. Ale nevidím důvod, proč bychom se měli odchýlit od toho standardu, který stanoví ty obecné dokumenty NATO. A další případ, protože já se ve své právní praxi věnuji i samosprávě, tak jsem byl dost překvapen, že vláda se zavázala, že poskytne své pozemky americké straně, ale poskytne i pozemky obcí a krajů. Tedy majetek, který vládě nepatří. To je podle mě porušení vlastnického práva. Dalším důkazem o tom, v souvislosti s tím poskytnutím pozemků, je o té nerovnosti. Je to, že Američané mají po světě spoustu různých zařízení, využívají prostory nebo mají přímo vojenské základy, a řadě států za to platí a pro ty státy je to nějaký ekonomický přínos. Ale my to poskytneme všechno bezplatně. Ptám se proč.
1: Dá se říci, že ta smlouva je jednostranně výhodná?
0: Určitě je výhodnější pro Američany a je nerovná. Zase v případě toho trestního stíhání. Američané tedy, my se vzdáváme toho, že když tady Američané spáchají trestný čin na našem občanovi, že bychom je s výjimkou těch zvláštních případů, blíže nedefinovaných, prostě nestíhali před našimi soudy, ale že by si Američané stíhali sami. Přitom ovšem, když by nastala opačná situace, než bychom poslali naši armádu do Spojených států, to oni by nedovolili. Ale je možné, že tam pojede nějaká vojenská delegace, nějaký náš voják tam může být na školení nebo na nějaký kurz a tak dále. A spáchá tam trestný čin, tak ho budou soudit americké soudy. Není tam vůbec žádná reciprocita. Ta reciprocita by mohla být formální, stejně by nebyla materiální, protože jasné, že více amerických vojáků bude u nás, než náhodou nějaký náš voják v Americe. Ale aspoň kdyby tam byla ta formální reciprocita, kdyby Američané řekli, no dobře, tak nám tady vyjděte vstříc v rámci toho trestního stíhání a když náhodou nějaký voják váš u nás bude na kurzu nebo na nějakém školení a podaří se mu někoho přijet, spáchat trestný čin v Americe, tak my vám ho také necháme, ať si odsoudíte v České republice. Pak by tam byla reciprocita. Tato reciprocita ve smlouvě není a to je nerovnost. To je důkaz té nerovnosti. A ještě to souvisí i s tím, že vlastně naše vláda hodila trošku přes palubu naše občany, kteří budou tím trestným činem poškozeni. Protože když se něco soudí před našimi soudy, tak náš občan může poměrně snadno požádat o náhradu škody.

0: v rámci trestního řízení. Jak může náš občan žádat náhradu škody v Americe, když tomu nerozumí, je to strašně daleko, mluví se tam cizím jazykem a málo kdo u nás zná americké právo. Prakticky je to pro naše občany nevymahatelné.
1: Každého laika musí napadnout, protože mnohokrát v životě slyšel, že je-li smlouva jednostranná, tak není platná. Vidím, že už se usmíváte, u takovéto smlouvy to neplatí, jo?
0: No, musel by se prokázat, že byla, může být jednostranná smlouva platná. Neplatná je tehdy, když je uzavřena v nějaké tísni a tak dále. Takže například hovoří se o neplatnosti Mnichovské dohody, právě protože byla uzavřena dokonce nejenom, že Československo ji akceptovalo pod hrozbou síly, ale ono vlastně nebylo účastníkem té Mnichovské smlouvy. Byla mu vnucena. Takže tady ten důvod nemůžeme takto uplatnit. Prostě naše vláda to podepsala. Teď bude na řadě parlament, jestli s tím bude souhlasit nebo nebude souhlasit. Vláda má pohodlnou většinu v obou komorách, tak ten výsledek si myslím, že je dopředu jasný. Ale minimálně by mělo zaznít, alespoň od části právnické obce, že to je příklad nerovné smlouvy a že ta smlouva zhoršuje vůči stávající smluvní situaci, tak zhoršuje naše postavení. Určitě je výhodnější pro Američany, a není k tomu důvod, protože doteďka jsme používali ty obecné smluvní dokumenty na to a ty jsou dobře vyvážené. Proč? Protože když je to obecná smlouva v rámci NATO o pobytu těch cizích vojsk na území jiného členského státu, tak ona se vztahuje nejenom na nás, na Američany, ale ona se vztahuje i na Británii, na Francii. A Francie by třeba nesouhlasila s takovým zásahem do své svrchovanosti, vůči ní by si to Američané asi nedovolili. A vůči nám si to dovolí.
1: Tímto vás, pane docente Koudelko, srdečně zvu opět k rozhovoru, až bude nějaké pokračování v tom hezkém televizním seriálu Zdeněk Koudelka versus Česká televize. Až bude nějaký vývoj, já bych byl rád, kdybychom to tady našim divákům s radostí tento příběh dovyprávěli. Děkuji za to, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Koudelka. Medicine man.

0: pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
1: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
0: Teď je vám 38.
1: Teď mě 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
0: Jas
1: Abstinenti Jablonec.
0: A zalajkovat, jak se říká.
1: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
0: Hlavně dát odběr, ano.
1: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
0: Jste z toho venku?
1: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.

pozvaná, když sedím v samotě jak matka bez dětí. Proč srzavíš, když byla svraná?

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Vedle data zrození a jeho hodiny, vedle každodenních starostí o zdraví rodiny a také vedle vody ve sklepě, když plavou brambory, vedle gotického chrámu svaté Barbory, vedle Prometea k Pamíru spoutaného řetězy, vedle orientace na víru, vedle matky Terezy, vedle 6000 roků starých čínských váz, vedle času, který nedožene ani jeden z nás, vedle krále Líra, psaného ve verších, a vedle všeho, co tu vystupuje v rolích vedlejších, od severního Poríní až po jižní Karpaty, hlavní roli hrají dukáty. Též pro dukáce sehnu, mám ten pohyb rád, dobře se tím uvolňuje stuhlost v kříži zad, rád slyším jeho cinkot, obdivuji jeho svět, co neumím si ale absolutně představit, že by mámu nebo dítě někdo do útulku dal, snad kdyby dukát si to žádal, no to bych potom bral. Vidím se s ním denně, mluví ke mně z rozhlasu, potkávám ho na ulici, klaním se mu do pasu. Jak se vede, pane dukát, přeji hezký den, jak se daří vaší paní, jak jste se mnou spokojen, v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl. Volám z plných plic, nemám rád krvavé pálky, kde se lidé chodí prát, kde po sobě střílej z dálky, leda že by pro dukát, nikdy neskřivil bych na hlavě kus vlasu příteli. Pro dukáty ovšem zabil bych i v neděli. Dukát si mě bere stranou, říká už to jednou zkus, než si řeknem nashledanou, vydrž pravdy aspoň kus, ušetřte mě, pane dukát, tuhle pravdu nesnesu. Zazvonil a zatřpitil se, pokračoval v přednesu. Od té doby, co se podle mýho začal točit svět, učím vraždit, loupit, krást a pokud možno závidět. Ty se dobře, bratříš, falší, nejsi vůbec špatný žák, ale přijde druhý další, který umí taky tak, taky tak.
0: Radio Xaver najdete na play.cz.
2: No, pane Holče, v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
3: Ne.
2: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
3: A tak to já vím o vás. Akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
2: Jo.
3: Proč ne?
2: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
3: No, vidíte, to jste vy.
2: To jsem celý já, ale pro vás mám exkluzivní dárek.
3: Jo?
2: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
3: Jo?
2: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
3: Ale ne.
2: To jste vy a to jsem já.
3: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
2: No, je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
3: Jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
2: Muchomůrka je pěkná. Pane Holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše a je to zcela zadarmo.
3: Xavere, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
2: Já to nechci vidět. Takhle?
3: Co? No, takhle se to řeší dneska.
2: Čekal jsem to.
3: To je hodnotový.
2: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat. Ale to byla ostuda, jako.
3: Ksever, já jsem viděl toho jak Václava, to? Doktora. Ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
2: Doktora Václava?
3: No, Moravce.
2: Jo, myslíte Vaška.
3: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová. Symbol demokracie, svobody. Rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
2: Tak ji už dávno hrklo, ne?
3: Je no to... říká Mirka z LDNky, no.
2: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
3: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
2: Hostky.
3: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se ztrapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru? Kovářovou.
2: Věru!
3: Ta tam seděla.
2: Věruš.
3: A viděl jste, jak seděla?
2: Ne.
3: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.

některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby, kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to sem nušla hned a jak zem.

Bob Stupak. Bob Stupak 1942 až 2009 byl jedním z kontroverznějších podnikatelů v Las Vegas. Odvážný chlapík, jehož tak trochu podivné kasino Vegas World, se vyvinulo ve známou Stratosphere Tower se 115 patry, tedy v nejvyšší národní vyhlídku s divokými atrakcemi a otáčející se restaurací. Stupak se narodil v Pittsburghu, kde jeho otec Chester vedl ilegální hernu. Boba to doslova fascinovalo. Zatímco střední škola ho dost nudila, fascinoval ho způsob otcova podnikání, postaveného zejména na úplatcích pro policii. Bob Stupak začal brzy toužit po tom, že rozjede svůj vlastní podnik. Ještě jako teenager začal poskytovat krátkodobé půjčky a prodávat náramkové hodinky. V 50. letech začal toužit po tom stát se populárním zpěvákem. Zpívat uměl dobře a navíc se uměl dostatečně průbojně dostat k těm správným lidem. A tak se stalo, že podepsal smlouvu s United Artists. Změnil si jméno na Bobby Starr, zpíval v nočních klubech a naspíval vánoční koledu Jake the Flake. Později přičichl také k závodění na motorkách, ale čím dál více se zajímal o podnikání v gastronomii. Přesvědčil restaurace, že by mohl prodávat jejich kupóny na večeře. Ty prodával za $7 a sliboval úsporu $100. Nepřipomíná vám to naše slevové portály? Bob na tomto nápadu poměrně hodně zbohatl a zamířil do Vegas. Když začal Bob Stupak prodávat své kupony do restaurací v Las Vegas, psal se rok 1964. Nicméně poté, co tu v kasínech prohrál $12,000, se zase rychle vrátil do Pittsburghu. Tam se ale zranil při nehodě na motorce, dal na otcovu radu a odjel zkusit štěstí z kupóny až do daleké Austrálie. Tam rozjel úspěšný podnik, který bychom dnes nazvali jako teleshopping. Dvakrát se tu oženil a splodil 3 děti. V roce 1971 se Stupak vrátil do Vegas. Usadil se tu a brzy si vytvořil vlivné kontakty na podnikatele, právníky a politiky. Koupil tu svoji první restauraci poblíž Las Vegas Convention Center. Ta ale moc nevynášela, takže se Bob brzy začal rozlížet po lepším biznisu. A našel ho. V roce 1974 získal státní licenci a otevřel Million Dollar Historic Gambling Museum, malé kasíno s několika stolními hrami a 15 hracími automaty. Bob tu uplatnil zejména svůj talent marketingového odborníka. Zdi například nechal polepit neexistujícími 100-tisícovými bankovkami, na které lákal v reklamách. Hosty také lákal na jackpot ve svých automatech, který měl dosahovat až $250,000. Jednu ze stěn nechal polepit skutečnými bankovkami v hodnotě $60,000. Po 2 měsících ale kasíno zachvátil požár, jehož příčina nebyla nikdy zjištěna. Pojišťovna škody odmítla zaplatit a tak se Stupak musel přesunout do skromnějších prostor, které pojmenoval Vault. Aby nalákal hráče, nabízel hru Blackjack, kde díleři na půl hodiny denně otáčeli karty lícem nahoru. V roce 1975 mu pojišťovna přeci jen peníze vyplatila a tak okamžitě prodal Vault a přestěhoval se do mnohem většího Glitter Gulch. Nechal nad ní připevnit obří neonovou kovbojku Vegas Vicky, ze které se stala doslova ikona. O 3 roky později kasino prodal za $2 miliony. V té době si poprvé začal pohrávat s myšlenkou, že otevře kasino s hotelem. Tak se zrodil Vegas World, na který si vzal 7milionový úvěr. Tehdy měl hotel 8 pater, k nímž nechal později přistavět dalších 12. Musel se velmi snažit, aby přilákal davy hráčů. Vegas World byl totiž zcela mimo strip, tedy mimo dosah turistů. Sliboval vysoké výhry, včetně nových automobilů, a dělal hráčům obrovské ústupky v pravidlech. Interiér byl i na poměry Las Vegas zcela bláznivý. Uvnitř byla obrovská kosmická loď s kosmonautem, okolo toho všeho byly nádrže s bublající vodou. V té době si Stupak vybudoval pověst skvělého hráče pokru. Vítězil dokonce ve světových sériích. V roce 1987 pak neúspěšně kandidoval do funkce starosty Las Vegas. V 80. letech Stupak v Austrálii zahlédl Sydney Tower, která ho inspirovala k dalšímu projektu. Napadlo ho nahradit Vegas World vysokou věží, Stratosphere Tower. Potřeboval ale peníze. Hodně peněz. Proto přišel s poněkud obskurním plánem, jak je získat. Nechal po telefonu nabízet zákazníkům prázdninové pobyty v ještě nedostavěném hotelu, samozřejmě s obrovskou marží.
Na tu si později zákazníci stěžovali. V roce 1991 za to Stupak dostal pokutu $250,000 a navíc se zjistilo, že nedokáže zcela přesvědčivě prokázat, kde získal další 3 miliony. Ale všechny tyto tlaky se mu podařilo ustát. Když měl dostatek peněz, začal věž konečně stavět. To bylo v roce 1992. Pak ale přišla rána. Stavbu o rok později zachvátil požár. Finanční potíže donutili Stupaka předat vedení firmy Lylu Bermanovi, pokrovému hráči a majiteli Grand Casinos. Ten Stupakovi v roce 1994 zaplatil za jeho podíl $51 milionů. Kasino s hotelem ve vysoké věži, kde kromě restaurací a barů je i oddávací místnost, horská dráha a šílená atrakce Big Shot na vyhlídce, se otevřelo v roce 1996. Podnik měl ohromný úspěch. Stály se tu na vše obrovské fronty, nicméně většina návštěvníků si spíše užívala možnosti rezortu a tak trochu zapomínali hrát, což Stratosfér uvedlo do finanční krize. Stratosfér překvapivě zkrachovalo. Akcie podniku spadly velmi nízko a v roce 1997 rezort koupil Carl Icahn, který se zaměřoval právě na převzetí krachujících podniků. A jak vlastně skončila kariéra Boba Stupaka? Ještě v roce 1999 se snažil získat povolení od radnice Las Vegas postavit hotel s 1200 pokoji ve tvaru Titaniku. Neuspěl. Nepodařilo se mu ani koupit potřebný pozemek na stripu. V pozdních letech byl často vídán u pokrového stolu hotelu Bellagio a v roce 2006 neúspěšně kandidoval za demokraty do funkce nevadského guvernéra. V roce 2009 zemřel na leukémii. Sam Boyd. Sam Boyd má za sebou ukázkový self-made příběh o splnění amerického snu. Z krupiéra se stal jedním z největších podnikatelů v Las Vegas. Narodil se 23. dubna roku 1910 ve městě Enid ve státě Oklahoma. Hráčskou kariéru začal brzy už ve svých 18 letech. Stejně jako jeho kolega Stupak začínal i on s bingem. V Boydově případě ale mělo provozování bingoheren poněkud zajímavé pozadí. Než aby riskoval dopadení policií, protože v té době byl gambling samozřejmě zakázaný, přestavěl poměrně velkou loď na jednu velkou hernu a zakotvil ji na Long Beach v Kalifornii. To se psal rok 1928. Později pokoušel prorazit na Havaji, ale nakonec se vrátil opět na vodu. Získal totiž licenci na bingohernu v útrobách SS Rexe, obřího parníku, kterému se tehdy říkalo největší plovoucí kasino na světě. Kasínum na lodích odzvonilo se začátkem druhé světové války. Boyda to přivedlo do Vegas, kam se přistěhoval v roce 1941. Je obecně velmi dobře známo, že měl tehdy v kapse $30, nic víc. Velmi rychle ale našel uplatnění jako krupiér u rulety v Jackpot Clubu v centru Las Vegas. Vždy jsem se snažil ušetřit alespoň polovinu toho, co jsem vydělával. A to i v době, kdy jsem na bingoherně Long Beach vydělával $100 týdně, řekl Boyd během interview v roce 1982. A později pokaždé během těch 40 let, když jsem uzavíral nějaký obchod, jsem vždy vše dohodl tak, aby mi i z prodaného podílu zbylo nějaké procento zisku, dodal. Z Las Vegas se ale později přesunul do Kalifornie, kde na různých pozicích pracoval v Reno and Lake Tahoe. Do Vegas se vrátil až v roce 1952, kdy v něm poprvé investoval peníze, které ušetřil v Kalifornii. Vložil $10,000 do podniku Sahara Hotel a stal se tak jedním ze spolumajitelů. Později byl jmenován generálním ředitelem hotelu Mint, kde jako vůbec první v centru Las Vegas rozjel zábavní průmysl v opravdu velkém měřítku. A také byl v té době velkým průkopníkem, protože například jako úplně první ředitel kasína nechával zaměstnat i černochy a ženy jako krupiéry a nebránil lidem černé pleti se dostat i do managementu celého rezortu. Velký kredit si vybudoval také mezi obyvateli Havaje, na které zaměřil reklamní kampaně, a podařilo se mu poměrně brzy vybudovat jejich početnou komunitu přímo ve Vegas. První kasíno, které Boyd koupil celé, byť s přispěním rodinných příslušníků, bylo Wheel Casino v Hendersonu, které ihned nechal přejmenovat na Eldorado Casino. Později přijal nabídku stát se prezidentem Union Plaza a postavil zcela nový Hotel Nevada na Main Street.
Další velký zlom přišel v roce 1975, kdy nechal Boyd postavit velkolepý Sam Boyd's California Hotel and Casino. Po jeho dokončení založil společnost Boyd Group, která je dnes jednou z největších firem v hráčském průmyslu. Firmě se hned zpočátku začalo velmi dařit. Brzy na svůj seznam nemovitostí přidala Sam's Town Hotel and Gambling Hall na Boulder Highway v roce 1979. Boyd také v roce 1983 nechal koupit další hotely ve Vegas, tentokrát Stardust a Fremont. Sam Boyd zemřel v roce 1993 ve věku 82 let. Jak těsně po smrti Boyda prozradil tiskový mluvčí jednoho z hotelů magnátova impéria, roli hrálo hned několik nemocí najednou. Boydovo žezlo převzal jeho syn William S. Boyd, který vede společnost Boyd Group společně se sestrou Charlotte Crowley. Boydova manželka Mary zemřela v roce 1987. V Nevadě je po Boydovi pojmenován velký stadion s kapacitou 40 tisíc diváků. Howard Hughes. Howard Hughes se oproti ostatním lasvegaským legendám v mnoha ohledech vymyká. Z finančního hlediska se dá říct, že proti němu hrála i ta největší esa v hotelovém biznisu okresní přebor. Hughes byl ve své době jeden z nejbohatších lidí na planetě a své obchodní aktivity zdaleka nezaměřoval jen na Vegas. Svůj život spojil především s letectvím. Dnes se na něj vzpomíná jako na vynálezce, leteckého inženýra, investora, pilota, ale také jako na štědrého filantropa a filmového producenta. Jeho životní osudy poměrně čistě zmapoval slavný film Letec, natočený v roce 2004 s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Uznávaný Flying Magazine ho zařadil na 25. místo v žebříčku osobností, které nejvíce ovlivnily letecký průmysl. Bohužel neexistuje žebříček, který by podobným způsobem hodnotil působení finančníků v Las Vegas. Kdyby jej někdo sestavil, určitě by Howarda Hughese zařadil do top 10. Na leteckém průmyslu nejen vydělával peníze, ale jako prvotřídní pilot se podílel i na řadě světových rekordů. Podobně zasvěceně se věnoval i dalším aktivitám svých firem, elektronice, masmédiím, továrnám všeho druhu, realitám, ropě, zábavnímu průmyslu, těžebnímu průmyslu. Všechny tyto aktivity Hughes soustředoval pod hlavičku firmy Hughes Tool Company. Realitní aktivity Hughesovy firmy směřovaly především do Las Vegas, a to v době, kdy se město teprve rodilo. Hughes si tak mohl snadno dovolit skoupit velké množství pozemků přímo ve Vegas, ale i kolem něj. Nedá se ale říct, že by zrovna patřil mezi otce stavitele. Za jeho života totiž většina pozemků doslova ležela ladem. Přesto platil za jednoho z nejmocnějších mužů Las Vegas. Jak je to možné? Byl rok 1966 a na den díku vzdání do luxusního hotelu Desert Inn, na jeho místě dnes stojí resort Wynn, přijel vzácný host. Samozřejmě ve velkém stylu. Howard Hughes chtěl mít na pokoji klid a tak si zarezervoval celá dvě poslední patra monumentálního resortu. Nedělal to tak poprvé. Posledních 10 let svého života, tedy mezi roky 1966 a 1976, se svitou asistentů bydlel po hotelích v Beverly Hills, Bostonu, Nassau, Freeportu, Londýně a Acapulku. Především ale v Las Vegas. V hotelu Desert Inn se nakonec zdržel o 10 dní déle, než měl hotel zarezervovaný. Po pár dnech nechal ředitel hotelu Hughesovi vzkázat, že by bylo zapotřebí, aby si z apartmánu odvezl věci, protože na ubytování čekají další zájemci. Reakce Howarda Hughese? Jediným telefonátem celý Desert Inn za 13 milionů dolarů koupil. Tím byla odstartována série nákupů vyhlášených lasvegaských hotelů a dalších pozemků v celkové hodnotě okolo 300 milionů dolarů. A nakonec to byl právě Hughes, kdo městu výrazně dopomohl zbavit se nálepky divokého západu. Všechny operace Hughes řídil z proslulého 9. patra Desert Inn. Postupně mu na seznam hotelů přibyl Castaways, New Frontier, Landmark Hotel and Casino a Sands. A také například maličké Silver Slipper Casino, které bylo z obchodního hlediska naprosto bezvýznamné. Hughes měl k jeho převzetí přece jen důvod. Neony, kterými lákalo kolem jdoucí, totiž Hughese ustavičně v noci rušili ze spaní. Z Desert Inn bylo Slipper Casino, co by kamenem dohodil. Co ale ještě více přibližuje Hughesův podivný vztah k Vegas, je příhoda z hotelu Last Frontier.
Dodnes neznámého dne v roce 1954 tu Howard Hughes měl domluvenou schůzku. Když kolem něj procházel vyhlášený pianista Liberace, spletl si Hughes s osvětlovačem. Na místě mu udělil několik rychlých příkazů. Ví se dokonce, že jej poslal pro modré světlo hodící se ke skladbě Claire de Lune. Hughes se nenechal vyvést z míry, údajně napokyn reagoval pokorným přikývnutím a celý incident svědčí o tom, že Hughes chtěl být a byl nenápadným hráčem v pozadí. Ale o to silnějším. Tradují se ale i bláznivější historky, třeba ta o zmrzlině. Jednoho dne se Hughes zmínil, že mu velmi chutná banánová příchuť vyhlášené zmrzliny značky Baskin Robbins. Jeho asistenti ale zjistili, že jí firma zrovna přestává vyrábět. A nejmenší množství, jaké byla ochotná vyrobit na zakázku, bylo 750 litrů. Nedalo se nic dělat, situaci nebylo možné podcenit. Co se ale nestalo? Poté, co zásilka dorazila do hotelu, si Hughes svou chuť rozmyslel a zavelel přejít na příchuť čokoládovou. Říká se, že v hotelu Desert Inn se značné množství banánové zmrzliny v mrazáku nacházelo ještě několik dalších let. Představuji si, jak budou jednoho dne v Las Vegas dobře oblečení muži ve smokingu po boku se ženami v kožešinách a drahokamech vystupovat z drahých vozů. Našlo se později v jeho poznámkách. Kolovali zvěsti, že nechal nabídnout postupně oběma prezidentům Nixonovi i Johnsonovi úplatek $1 000 000 za to, aby přesunuli testování atomové bomby mimo Nevadu, což se mu ale nepodařilo. To celé se ale vlastně vůbec nemuselo odehrát a vinu by na tom mělo vlastně opět Las Vegas. Na jaře roku 1943 Hughes ve Vegas strávil měsíc života. Testoval tu tehdy velmi nadějný letoun Sikorsky S-43, se kterým trénoval přistání na jezeře Mead. Připravoval se tak na let s legendárním letounem H-4 Hercules. Počasí mu přálo a Hughes den před testovacím letem strávil vydařený večer ve Vegas. Už v té době byl vyhlášeným organizátorem velmi opulentních večírků. Na následující den ale Hughes do smrti nezapomněl. 17. května 1943 startoval z Kalifornie. Na sedadlech pro pasažéry seděli dva letečtí inspektoři a herečka Ava Gardner. Tu Hughes po cestě vysadil ve Vegas a s inspektory pokračoval dále k jezeru. Přistání se ale nepodařilo. Hughes havaroval, inspektoři Klein a Feld na místě zahynuli. Hughes přežil se šrámy na hlavě po nárazu do palubních přístrojů. Letoun Sikorsky přesto nebyl Hughesovi lhostejný. Za $100 000 jej nechal vyzvednout ze dna a za dalších 500 kompletně opravit. Hughesův život byl rozmařilý i na poměry Las Vegas. Umíral ale za velmi ponurých okolností. Oficiální verze zní, že zemřel 5. dubna 1976 v 13:27 na palubě letadla, a to na selhání ledvin. Na sklonku života byl v téměř katastrofálním zdravotním stavu a při své výšce 193 cm vážil 41 kg. Při své smrti byl tak zanedbaný, že pro jeho identifikaci musela policie použít jeho otisky prstů. Podle jedné z verzí odkázal Hughes svůj obrovský majetek mormonské církvi. Ručně psaná závěť však byla později soudem zpochybněna a prohlášena za neplatnou. Podle soudu zemřel Howard Hughes bez závěti a jeho $2.5 miliardy soud rozdělil až v roce 1983 mezi jeho 22 bratranců.

0: To hraní s kostrami má jméno rakovina a voní astrami. Kuň běží bez udidla, kouř štípe do očí. Hrajem se na pravidla a deska přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí.
1: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Všetci páni jedia, ja si dám jelítko. Naši páni spievajú veselú pesničku.

Americe se mi velmi dobré darilo. V Americe se mi velmi dobré darilo. Doma všetci pláču a mně je veselo. V Americe na paprike seděli dva jeleně. V Americe na paprike seděli dva jeleně. Smutně na mě posílali.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, 21. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Jestli je pravdou, že Čína je největším věřitelem Spojených států, že Spojené státy dluží Číně spousty peněz, tak je dobré v této situaci provokovat někoho, kdo mě svým způsobem má vrsti?
2: Tak má i nemá vrsti, tak to dlužení je dané tím, že má Čína v ruce americké státní dluhopisy. To není pravda, že by si Čína vypůjčila něco od Ameriky, ale Čína si koupila ty dluhopisy. Nevím, i to je možné takhle uvažovat, ale to, v tom bych to nehledal. Prostě Čína nemůže rozbourat dnešní světový finanční a měnový systém a Amerika vůči Číně také nemůže.
1: Tak pane prezidente, vy jste relativně ostře kritizoval, já to řeknu, přečtu přesně, bývalý prezident Václav Klaus kritizuje vládu Petra Fialy za navrhovaný schodek 330 miliard za tento rok. Fialův kabinet tím podle Klause pokračuje v populistické politice posledních let. Mohlo to být míň za současných okolností?
2: Mohlo je, špatná otázka. Muselo to být míň. Prostě není možné dále rozdmíchávat inflaci dalším deficitem státního rozpočtu, zvyšováním dluhu státu, přidáváním dalších stovek miliard do už dnes existujícího stavu přebytečné poptávky v naší ekonomice. Muselo to být míň a já vím, že se škrt dělá nerado a nedobře, ale prostě škrtnout se něco musí a jiná cesta, jak se zbavit toho deficitu, než škrtat na výdajové stránce, prostě neexistuje. To platí pro každou zemi světa, platí to i pro Českou republiku.
1: Tak tento rozpočet má ještě příjmovou stránku přece.
2: Tak varianta je, že každému všechno odebrat a zdanit, to je také varianta, ale nevím, jestli by to bylo snadněji proveditelné. Škrty jsou zřetelná, jasná zpráva, jasné sdělení a já myslím, že ty škrty mají obrovskou výhodu, že mohou být dělány plošně. Zatímco, když se budou zvyšovat nějaké daně, tak to budou útočit na ty či ony skupiny obyvatel, proto já bych velmi doporučoval plošné škrty, nepokoušet se v nehomogénní pěti koalici hledat, že víc škrtneme tamhle, nebo než onde. Já jsem nevěřil svým očím, když jsem dneska viděl velké protesty, že v ministerstva kultury byla škrtnuta jedna miliarda korun a samozřejmě už se ječí, že chudáci filmaři. Já teď neznám poslední číslo, kolik se u nás točí filmů, ale vím, že byly čísla až 40-50 ročně nebo něco takového, ale ať mě někdo opraví. Tak co? Tak když se tam škrtne něco, no tak se natočí o jeden film méně. Třeba o jeden film méně. Nevím, já na žádný český film současných vítězů různých karlovarských cen, já bych se neodvážil někdy podívat, tak já nemohu posoudit, jaké ty filmy jsou, ale mám a priori hrůzu, že jsou hrozné.
1: Na druhou stranu

0: No, pane prezidente, my mluvíme o 1 miliardě teď s tím příkladem k filmu, ale hovoříme, nebo vy kritizujete, a nám se to ostatním také nelíbí, 330 miliard. Kolik by byla přijatelná výše toho schodku? Kdyby jsme mluvili o 110 miliardách, řeknete si čertovém?
1: No ne, tak já rozumím, že vynulovat ten schodek uprostřed nějakých procesů není snadné, ale jasné bylo, že vláda musí dát prostě naprosto nesměřitelný signál a proto musí se škrtnout něco zásadního, ale vláda pořád říká, že bude přidávat těm, přidávat o něm, slibovat, že teda když ne letos, tak s tím počká do ledna, aby se to dostalo až do příštího rozpočtu a tak dále. Takže já myslím, že ten rozpočet propad do velikých schodků právě v těch posledních dvou covidových letech a ve stejném schodku pokračuje prostě teď. No a Stanjurové říkají, že i na zbytek fungování téhle vládní koalice to vypadá na stejných 300 miliard ve svých takových poloprognózách, předpovědích. No tak to jako znamená, že si na tu inflaci zaděláváme dnes a denně.
0: Slyšíme v poslední době velmi často sousloví sektorová daň, což je jeden z léků v uvozovkách na to, o čem se tady bavíme. Pokud je mi známo, tak vy to nemůžete ani slyšet, to sektorová daň, ale nebylo by to řešení?
1: Tak sektorovou daní se možná stáhne, mohlo by stáhnout, nevím kolik, pár miliard nebo něco takového z ekonomiky, ale jakmile začneme, ale to ty komunisti přeci dělali totéž, když ty komunisti po tom 48. roce nezačínali ničím jiným. Nejdřív zaútočili na tyhle ty ekonomické subjekty, potom na ty, pak na další a tak dále. Nejdřív na velké, pak na střední, pak na menší a tak dále. Když to bylo pořád stejné, teď se zase chce brát těm velkým a podobně. Opravdu zaveďme pořádek, ale hlavně nerozdávejme peníze. My žijeme ve světě, já opakovaně používám termín nároková ekonomika. Prostě ekonomika nároků, kde máme všichni pocit, že máme nárok na to, či ono, že to mají v tramtárii nebo tamhle u sousedů. Žádná nároková ekonomika neexistuje. Zrovna tak je totálně popírán jakýkoliv princip zásluhovosti. Ten komunismus chtěl zrušit zásluhovost, přeci ten komunismus chtěl každému, ne podle jeho zásluh, ale podle jeho potřeb, jestli si ještě pamatujete, jak se vede na ta slavná hesla. Takže každému podle jeho potřeb, čili vraťme se k plné zásluhovosti, nedávejme nic jen tak a podobně. Tudy to všechno běží.
0: Takže když bych se ptal konkrétně na sektorovou daň, cesta to prostě není. To je slepá ulička.
1: Každé násilné vyzobávání, že letos má největší zisk, tenhle ten, tak ho víc zdaním. Loni měli největší zisk společnosti, které vyráběly nebo dováželi, nebo co, covidové, ne mastičky, ale prášky a vakcíny. No tak jsme měli okamžitě nenechat hromady miliard těmhletěm firmám, které vyráběly ty vakcíny. Měli jsme okamžitě zkásnout a zdanit. Rok předtím zase něco jiného. No prostě tudy opravdu cesta nevede. Princip daňové soustavy v každé učebnici má být rovný, prostě bez výjimek, má být stejný pro všechny, má být předvídatelný, má se vědět, co to bude a nezdanit něco dodatečně a tak dále. Takže tato hesla, já nevím, já si dovedu představit nějakou největší tvrdost, zabránit něčím zcela mimořádným, ale to není náš případ. My máme strukturální problém. ekonomové říkají slovo strukturální, systémový problém. My nemáme jednorázový výpadek nějakých příjmů nebo jednorázovou nezbytnost zvýšit nějaké výdaje, aby jsme udělali naprosto jednorázový mimořádný krok. My máme systémový problém. Ten náš rozpočet má deficit, když se bude stavět na hlavu vláda a ekonomika bude růst o 2% víc než teď a tak, tak pořád bude mít 100 miliardové deficity, čili něco se musí udělat jiného.
0: Ještě mi vysvětlete k tomu, už s tím nebudu zdržovat, ale jedna okolnost mě zajímá. Na Slovensku údajně takzvané jenom pohrození tou sektorovou daní vyřešilo ceny energie elektrické. To jsem někde četl, pohrozili sektorovou daní a najednou se nějakým způsobem zastropovaly ty energie, ty ceny energií. Ani na toto by to nebyl lék?
1: Ne, nevím, já myslím, že Slovensko má trošku jiné uspořádání těch společností vyrábějících elektrickou energii a distributorů, čili ona nemá ČES, který by byl na burze a který by měl své akcionáře a podobně. To je jiné uspořádání na Slovensku. Je to čistý státní podnik a tam si ta vláda může dělat daleko snadněji, co chce.

0: Náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. No. Paragrafu 180, no. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
1: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těmu nikomu nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda i ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
0: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
1: Jedna z.
0: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
1: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Jako druhá věc je, a to říkám rukou ruce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Rádio Xaver. Xaver Rádio. Posloucháte Rádio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xaver je, a ne leda jaký
1: jak
2: čtvrtek. Ty nám zavřít Tokio.
1: Zavřít Tokio?
2: Zavřít Tokio.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No,
2: takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xaver, tak nejdřív nám začali soudit Babiše, Čapí hnízdo.
1: Čapák, no.
2: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okim.
1: Ještě se něco odehraje, pane holče, já vám to říkám.
2: No Xaver, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
1: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
2: Oky?
1: Oky. A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
2: Já myslím, že je to za ty preference, Xavere. A za to, jaký hrozí volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s pro, svobodnýma a trikolorou a tak dál.
1: A jaký vy na to máte názor, na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo?
2: A dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
1: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako že to postrádá for, ale...
2: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
1: No říkám, že bych to tam nedal.
2: Je to ošemetná záležitost.
1: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
2: Přitom on je přítel všeho lidu.
1: Přitom on je přítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
2: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální, ale...
1: Bylo to esteticky brutální.
2: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okiho z politický soutěže, ne? To obavíme.
1: No to je jasný, ale ta cesta není dobrá.
2: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
1: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
2: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
1: Ale nebuďte zase takové jako...
2: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.

0: tetou v kuchyni, seděl jsem vedle kamen na uhláku a trávil nezapomenutelné a nádherné chvíle i nádherně probděné noce. Teta vyprávěla vždy tak poutavě a to živé vyprávění jejího života byl pro mne svátek radostí a já jí hltal, hltal a hltal. Byl jsem šťastný, že prožívám to, co ona vypráví. A díky ní jsem si uvědomoval, jaký život bych chtěl žít.
1: Škoda, že jsem si to nenahrával. Tenkrát taková technika nebyla, protože si to ta moje hlava nezapamatovala. Jen něco. Tak třeba, no a teto, co ten Laurence Olivier říkal. Vždycky, když něco začala vyprávět, začínala se slovy: to není tak zajímavé, ale je to moc slušný člověk, ten Laurence Olivier. Teď mi sedí normálně, mi sedí a vůbec nechce jít domů, hrozně ho to u mě baví. A seděl by pořád, chce si vyprávět, prosí mě, abych řekla ochrance, aby šla domů. Je u mě Faťasu moc šťastný, to je příjemný, moudrý člověk, ale moc nemocný a produkce muzikálu Times, kde má hrát vypravěče, se rozhodla, že si ho nechá vysochat v nadživotní velikosti a že ten můj patent použí, aby měli jistotu, že ho můžou hrát i bez něho. Prostě až tu jednou nebude, tak přijde na řadu má socha s filmem. A já se ptám, jaký patent? To tě musím ukázat, to je taková blbost, která mě napadla. A docela, na tom vydělávám docela dobrý prachy, ale to ti teď nemůžu vypodobnit. Na druhý den jsme jeli do Aťasu se podívat. Aťas to byl skromný, veliký, prosvětlený. Tolik soch a byst jsem pohromadě ještě neviděl. Teto, tak sem chodí ten Laurence Olivier?
2: Jo, včera byl a seděl tamhle na té stoličce.
1: A teď tu Laurence Olivier není, tak si na ní můžu sednout, abych s tím velikánem měl alespoň nějaký kontakt, abych z něho nasal trošičku alespoň maličkého kumštu.
2: To asi nepůjde, ne? Ale zkus to, no. No sedni, když to potřebuješ, ale já tě sochat nebudu. Ne, že bys nebyl zajímavý, ale mě už moc života nezbývá a konečně mám dobrý zakázky a musím to všechno stihnout, než odejdu. Ještě budu sochat modního návrháře Brumela, který si otevřel první obchod na módu v Londýně. To byla tenkrát revoluce a to bylo někdy 1820 a ta moje socha byla odhalena 2002, to je velký časový odstup, veď.
3: Tak pojď, tohle je ta blbost. Tady vidíš, že ve stejné vejšce jsou dva hřebíky. Ve výšce tvýho krku. A tenhle hřebík je ve zdi napevno a tenhle hřebík je posouvací. Tady si sedni na tu lavici, opře se o zeď a o ten pevný hřebík tady na krku. A tím druhým tě takhle přitlačím k tomu pevnému. Pozor, bude to bolet. No au, jau, no bolí to, viď? A teď jsi takovej uškrcenej, jak na nějakým mučícím skřipci, co? A nesmíš se vůbec hnout. V tom je ten fígl, v tom je ten finál, to je ten můj patent. A já tě čuhle velkou kamerou natočím, co říkáš. Můžeš jen mrkat a hejbat pusou. To je maximálně, co můžeš.
1: A já se všelijak kroutil, docela to bylo fakt nepříjemný, ale opravdu, ta hlava se ani nehla.
2: A teď si představ, jak tu mučím tu světově uznávanou hvězdu, toho Laurence Oliviera. Je mi to blbý. Vždyť ho tu uvězním a on říká text, ale je úžasný, trpělivý. Ale jak říká ten text, to je něco. To jsem ještě nezažila a už asi nezažiju.
1: Teto, a ta hlava a Laurence Oliviera je taková jako nedodělaná. Nemá ostřejších rysů. A proč je ta hlava potažená takovým materiálem?
2: To je takový speciální materiál, který zároveň odráží a zároveň pohlcuje světlo. Takže se to tak neblejská a je to co nejpřirozenější, jo? Tak to je přesně ono.
1: A pak jsem si všiml promítačky, která byla nasměrovaná na nějakou jinou podobnou hlavu. A kdo je tohle, teto? Teto, kdo je tohle?
2: No tady mám pro různý agenty na ukázku, jak to funguje.
1: Teta promítačku spustila, ta se rozběhla a já uviděl zázračný úkaz. Obličej ožil. Začali se tomu obličeji nazvedávat víčka, mrkal, nosní dírky se hejbaly. Hejbaly se mu i rty, jak mluvil. Já jsem šel co nejblíž a díval se. On je živej, to je opravdu živej, ten úžasný vynález.
2: Jo, líbí se to, nejenom tobě, líbí se to i těm agentům, no a všichni to chtějí. Říkají agenti, že prostě se to dobře prodává. Jenže zájem je hlavně u bohatej, úplně největší. Ti si ale většinou jen namluví závěť.
1: Jaká závěť?
2: Tak se dívej, tenhle bohatej si v závěti přeje, aby si rodina, tedy pozůstalí, udělali zasedací pořádek podle toho plánku, který on nakreslil. Jak kdo má sedět? A ta moje socha sedí v čele. Když spustí promítačku, tak on říká, děkuju, že máte radost, že jsem umřel. Ale teď vám řeknu, komu jsem co odkázal. Škoda, že už neuvidím ty vaše reakce. Ale když jsem to namlouval do kamery, tak jsem si je představoval. Johne, můj synu, tobě dám jen 1 000 000 liber. Protože jsi mě nikdy neposlouchal a dělal jsi si, co chtěl. A nikdy jsi nic pořádně nedokázal. A Rozi, ty víš, že jsem tě měl vždycky rád. Tobě dám ten zbytek. To je fabrika, 20 domů a nějaký drobný miliony. A vy ostatní vám nedám nic. Asi teď mě nemáte rádi, co? Ale mně už je to jedno. No a teď mě můžete zasnout navždy. A já jsem na to koukal jak tele na nějakýho boháče, nevím. A strašně se mi to líbilo. A představoval jsem si, že bych si to taky udělal. Jenže já nic nemám. Tak jo. No a když se dozvěděl o mém vynálezu Jul Brynner ze 7 statečných, znáš ho ne? Okamžitě se rozhodl lidi varovat před kouřením. Přes můj vynález.
1: Co, on si zaplatil u tebe sochu, aby varoval lidi?
2: Jo, zaplatil to ze svýho, jo. To byla soukromá akce. Nejdřív jsem ho vysochala v životní velikosti, pololeže, a pak to bylo hrozně smutný. On do kamery namluvil sugestivní řeč, že moc kouřil, aby to lidi nedělali. Že je to blbost, že na to umřou. A pak ta moje socha toho Brynnera seděla v jedné výloze v Londýně, a pořád dokola říkala, lidi, nekořte, nebo dopadnete jako já. Umírám na rakovinu plec.
1: A umřel?
2: Jo, 10. října 85 umřel. A pak ještě dlouho ta socha z výlohy mluvila. Bylo to takový zvláštní.
1: Díky tetě jsme vyjížděli na festival do skotského Edinburgu na Fringe Festival, což je tedy okrajový festival. Vždy to byla ona, která na Prago koncert posílala oficiální pozvání s razítkem. Jak to dokázala, dodnes nevím. Zaručila se naší socialistické vládě, že jí přivezeme daně a že dostaneme peníze i pro Prago koncert, což bylo dost peněz. A bylo to taky dost riskantní. A mohlo se stát, že nic nevyděláme, což se naštěstí nikdy nestalo. Byli jsme vždy úspěšní. To by byl pěkný malér, kdybychom tenkrát nevydělali. Nevím, kde bychom ty peníze sehnali. Také proto jsme dělali vše, aby jsme ty peníze přivezli. Zastavovali jsme se v holandském Amsterdamu, cestou tam, na vysoké škole, jakési umělecko-průmyslové. Zahráli jim tam, vždy tleskali, skandovali, těšili se na nás a jásali. Dodnes cítím tu radost, když naše nové představení viděli a líbilo se. Pak jsme dostali najíst, přespali a ráno nám dali ten vysněný pitlík peněz, protože na nás vybrali. A my měli na cestu tam i zpět. A abychom měli ještě peníze, často jsme v Londýně hráli na cover gardeny, tam jsme taky dost vydělávali. Pořád jsme se utvrzovali v tom, že na tom západě bychom si dobře žili, ale nikdy jsme neemigrovali. I když vždycky, když jsme se vraceli domů, před hranicí jsme sjeli ze silnice, Michal zastavil, vypnul motor a seděli jsme nejdřív mlčky, protože nám docházelo, co zase bude. Tak soubore, A začíná znovu chvíle, kdy se musíme rozhodnout. Tady ještě můžeme se otočit, tak pojďme to zvážit. Zda jedeme domů, nebo tu zůstaneme. Už dlouho víme, že se tu s přehledem uživíme. Že tu máme spoustu přátel, kteří by nám pomohli. Co když se tamhle ta závora za námi zavře a už nás nikdy nepustí nikam? Na žádný festival, na žádné turné. A každý jsme se k tomu museli vyjádřit. A většinou to bylo tak, že vždycky dva chtěli, ale jeden z pádných důvodů nemohl. No tak škoda, no. Ale mě vždycky zajímalo, kdybych emigroval, jako se jet podívat na toho upíra emigranta a takhle spoza rohu bych sem vykouknul a díval jsem se na sebe a najednou bych zjistil, že jsem tam bezdomovec. Tak bych si řekl, je, ještě že jsem neemigroval. A nebo bych jel v nádherným sportáku, nádherným, byl bohatý jak svině. A to bych si zase řekl, ty jsi ale vůl, že jsi neemigroval. No ale to se nestalo, takže...

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Karel Mařík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Karel Mařík, to každý ví, ale já to pro jistotu zopakuju, je hudební skladatel, akordeonista. Kdyby někdo neviděl, to je tahací harmonika pro nás.
2: Tahací harmonika.
1: Lajky. A zejména hudební producent. Mm-hmm. Je to tak, že jste hlavně... Co to v českých podmínkách, pane Maříku, znamená, když je někdo tím hudebním producentem?
2: No, hudební producent... Spousta lidí si pod tím představuje různé věci, ale zásadní je, že vlastně hudební producent má na starost aranžmá písní, má na starost zvuk té finální nahrávky, takže má na triku jakoby veškeré tyhle ty disciplíny kolem toho nahrávání a kolem té realizace toho alba.
1: Mě totiž nejvíc zajímá, jestli to je člověk, který má právo veta v tom studiu.
2: Svým způsobem určitě má právo veta. Musí ho mít, protože tam ten producent má vlastně důvěru i od toho, buď od toho labelu, od toho vydavatele. Uh-huh.
1: A já dnes často slyším v posledních letech od mladých interpretů, že producentem jejich skladby, nahrávky, desky je to či ono mně neznámé cizokrajné jméno, a že to je člověk, který je také dělá s Michaelem Jacksonem a s tím a s tím a se Celine Dion. To je opravdu taková marka, s jakým producentem budu pracovat jako zpěvák?
2: Tak určitě jakoby si ty interpreti nacházejí toho producenta. Stejně tak já jako se snažím dělat věci, které mě baví v té produkci a snažím se si i vybírat, kdo mě osloví, aby mě to bavilo. Mm-hmm. To mě zásadně mě to bavilo. Jo, dělat něco jen tak, jakože, to řeknu úplně tak natvrdo, kvůli penězům, tak ono to uděláte, ne, se vám to vrátí jako bumerang, říkám si, ale já se vlastně nechci půl roku trápit na něčem, co by mě nebavilo. I když jsem profesionál, aby produkoval bych to.
1: Vy hodně pracujete s Helenou Vondráčkovou.
2: Teďko, jo.
1: No, poslední roky to tak sleduju.
2: Poslední asi 2-3 roky. Ne?
1: Je paní Vondráčková tak zkušená interpretka, když stojí u vás ve studiu ten člověk, kterému můžete něco zakázat? Řeknete prostě, Heleno, takhle ne. Máš to falešný.
2: Absolutně. Helena je pro mě 30-letá holka, která prostě přijede do studia. Absolutní profík samozřejmě.
1: No to jo, ale...
2: A absolutně se nechá říct, ale zároveň mi řekne, no s tím jdi do háje, prostě tak, takhle já to zpívat nebudu. Mm-hmm. Takže jako tam ta naše vazba už je jako hodně i přátelská, takže je to jak producentský, tak skladatelský zážitek jako s ním spolupracovat. Je to úžasný člověk i lidský. Jo.
1: To jo, je, nechci po vás teď jméno, ale je někdo, znám, nebo nám známých zpěváků, s kterým byste už si za ty kliky, jak se říká, nesednul?
2: Určitě.
1: No, stalo se už.
2: Stalo se a už. Jak já říkám, minulost je historie, budoucnost je nějaký tajemství a přítomnost je dar, takže...
1: To říkáte moc hezky. Jo.
2: A to se snažím nějak jakoby držet. No,
1: no a pojďme k těm vašim producentským věcem, protože v poslední době jste s tím pánem z Nazaret zesnulým, říkám to dobře. Vy jste pro něj pracoval, je to jiný styl práce pracovat? On bezesporu byl a Nazaret jsou světovými hvězdami. Mm.

0: Co vy jste přesně, aby naši diváci věděli, co vy jste pro Nazaret a pro něj dělal?
1: Tak ono to už se to netýkalo Nazaret, že to byla vlastně jakoby solový album poslední, bohužel Dana McCafferty, který udělal ty solový alba 3 v životě. Ale byla tam určitá spolupráce s Pítem Basákem z Nazaret, který naspíval vokál do jedné písničky, vlastně Sunshine, což byl taky velký hit Nazaretů, tak jsme udělali jako novou verzi, jenom klavír a zpěv. My jsme to dotočili, Dan zve telefon a najednou z do hodiny tam byl Pít, šel rovnou k mikrofonu, objel mě, šel rovnou k mikrofonu a zpíval vokál do Dana. Já jsem tam takhle seděl, jako si...
0: A to se odehrávalo, to natáčení v České republice?
1: Ve Skotsku.
0: Ve Skotsku. No. Takže oni si vás vyžádali, vy jste jel tam? Vlastně do cizího studia?
1: No, to bylo tak, že vlastně já mám ještě projekt Akordon bez hranic, což je, napsal jsem symfonii pro akordon a symfonický orchestr, což je vlastně první v tomhletom duchu symfonie, která se ve světě pro ten nástroj někdo napsal. A já jsem Dana oslovil, že jsou tam i libreta, zpívané věci, a Dana jsem oslovil na píseň. A jemu se strašně líbila a na tom základě začala naše spolupráce jakoby na tom albu.
0: Jako oslovil z Mosta do Prosta, že jste mu napsal bez nějakého předchozí?
1: Napsal jsem mu, že prostě dělám to, už jsme se znali. Že jsem napsal, že dělám tenhle ten projekt, já jsem poslal tu písničku, on s chvilkostí byl v Čechách, takže přiletěl ke mně do studia, to jsem ještě byl na Jiloviště, to jsem měl studio. No a pustil jsem mu to, natočili jsme na to i videoklip s Danem Kratochvílem, fotografem, že jo, Nestorem naším. No a když jsme seděli na hotelu s jeho manažerem, tak byla taková až komická situace, protože Alan Kotan, jeho manažer, mi říká, hele Kajo, Dan má nějaký texty a strašně rád bych chtěl, aby se na to podíval a neskusil to zhudebnit. Já jsem měl v kapse CDčko a říkám, hele, já tady mám nějakou muziku, takže jestli by to Dan neskusil otextovat. No tak Dan přišel ze sprchy z toho hotelu, takhle mu to přeložil, Dan stál, objel mě s Grace, OK, tak se do toho pustíme. A pracovali jsme na tom asi 2 roky, než jsme šli do studia.
0: Jak je složité, když vás někdo vytáhne z vlastního studia někam do Skotska, vy tam máte natočit...
1: Já jsem zvyklý zpracovat v různých studiích. Tam si jako načucháte to studio a už víte, za ty leta, že jo, tak já jsem dělal nějakých 80 projektů v životě, takže už jste zvyklý.
0: Já vím, ale tomu nemůžu uvěřit, protože když vidím fotografii zahrávacího studia, tak tam napočítal bych 300 čudlíků všeho druhu.
1: Neříkajte. No, ale tak ono máte k tomu takzvaný sound engineera, že jo, zvukaře, který je profík a už s ním jenom komunikujete, co si představujete. A on je vám takzvaně kruce.
0: Takže vy u toho jenom sedíte v tu chvíli?
1: Já tam u toho sedím a samozřejmě, že ho nahrávají muzikanti, takže hlídám aranže, co si tak představuju, řeknu kytaristovi, řeknu bubeníkovi. Ale já mám nejradši, což jsem realizoval třeba na tom Žáčkovi, tomu jsme se tady ještě nedostali, tak mám rád takový to starý nahrávání, že nahrávají všichni najednou ty muzikanti.
0: Jako
1: dogro, všichni dohromady hrajou. Což vlastně tam dostanete nejvíc ty emoce a každý takovou tu, jak já říkám, tu špínu toho muzikanta, tak dostanete do té písničky, tu atmosféru. No, no, to je prostě takový to, jako tím, co ani nenahradíte něčím. No. Když vezmete sample bicích, který dneska ta technologie je jako hodně daleko, ale prostě když vám za to sedne ten bubeník, tak prostě takový to, ten jeho feeling, to jeho aranžování při tom hraní takzvaným, tak prostě to z toho chemického nedostane.
0: Poznám to já jako řadový posluchač, který to poslouchá v rádiu, v autě, na křižovatce.
1: Strašně záleží na muzice, jaká je to muzika. Třeba rocková muzika, já si nedo představit, že bych to dělal jinak. Jo, máte tady taneční muziku a tak dále, dobře, tak se používají takzvané groovy, což já jsem do poslední chvíle ani neřešil, co to je groove.
0: Co to je groove?
1: Groove je nějaký prostě zvuk bicích. Vy takhle zmáčknete klávesy, on tam hraje, vám tam celý ten groove. Nebo vám někdo pošle nějaký groove bicích. Jako no. Tak tohle to já jako tomhle se jako snažím vyhýbat.

0: Protože ten lidský element toho muzikanta je strašně pro mě.
1: No ale přece jako takzvaně nazbírat bicí ve studiu, tak to historicky, tím tak z doslechu, že to byl vždycky největší problém, ne?
0: Jako myslíte natočit?
1: Natočit.
0: No. Ne, není, není.
1: Ne? Už jsou nějaké vychytávky na to?
0: Tak to je živý nahrávání, že jo? Proto říkám, ten živý element toho bubeníka musí být samozřejmě výborný, ten bubeník.
1: Proč vidím, pane Mařiku, na koncertech živých kapel bubeníka za sklem? To před pár lety nebylo a teď je to taková moda a abych řekl pravdu, mě to strašně rozčiluje.
0: Mě taky, ale ono je to většinou třeba, když jsme třeba hráli s Danem Landou, třeba koncert, většinou se to dělá, když máte třeba symfonický těleso za sebou, tak aby nebyly přeslechy, že ty bicí většinou opravdu jsou jako je to nářez, tak touto plexi je kvůli tomu, aby nebyly přeslechy třeba do toho symfonického orchestru při tom nabírání toho koncertu.
1: Jo, to není kvůli tomu, že se historicky říká, že bubeník je vždycky nejproblémovější.
0: On je nejproblémovější, ale to plexi kvůli tomu není. No.
1: To není kvůli tomu.
0: Je to většinou kvůli tomu.
1: A já jsem si kolikrát říkal, proč to tam je. No ještě, než se dostaneme k těm vašim dalším aktivitám, vy jste několika násobný mistr České republiky, dokonce mistr Evropy ve hře na akordeon. Mi přijde ten akordeon, tak promiňte, nesexy nástroj.
0: To byste se divil, kdybychom si tady zahráli.
1: No to bych se opravdu divil, protože...
0: Pro mě jeden z jeden z nejtěžších nástrojů, co se týká třeba klasické muziky. Já jsem vyrostl 3 let na klasické muzice. A když mě bylo 4,5 roku, tak jsem měl svůj první koncert. Už jsem hrál nějakou árii.
1: Na akordeon. Že se tomu říká držky, to víte?
0: To vím, no.
1: Držky.
0: No. To vím a to je takový slang, že jo, tak dneska si řeknete harmonika, odborně to teda akordeon. Ne, já nemůžu říct, bych na to byl alergický, mi to je jedno. Že? Ale ty držky, tak to bylo prostě, že jo, tak byl to hospodský nástroj, kde jste hrál to Škoda lásky a na Pangráci a tak dále. Tak. Na čemž já jsem třeba vyrost, i kromě klasické muziky, tak můj táta, já jsem s ním hrál po takových těch schůzích hasičských a svatby. Mně bylo 8 let a musel jsem mít třeba 200 lidovek. A jediná informace od táty byla, jsem se zeptal, tati, co hrajeme? On říká, D-dur. A to byla pro mě jediná informace, musel jsem se chytit. Byla to obrovská praxe i pro mě.
1: No ale on má akordeon hezké podoby, třeba v některých francouzských šansonech.
0: No.
1: Se mi tak nějak líbí, tam ho beru na milost.
0: Ale divil byste se, ten akordeon třeba speciálně Francie, hodně Rusko i Polsko.
1: Rusko taky, no.
0: Tak je to
1: Rusko
0: národní.
1: Rusko má garmošku,
0: no, oni mají takzvaný nástroj baján. Já jsem dokonce v roce 82, tak jsem byl na prvním festivalu ve Francii a poznal jsem se i s majitelem ruským firmy Bayan. Ty vyrábějí jedny z nejlepších nástrojů na světě. Do dneška.
1: Jako komplet akordeon klasický.
0: Ale oni mají vlastně, je takzvaný pianový akordeon, což hraju já, a je knoflíkovej. To je jiný systém, že máte ty knoflíky, co máte v levý ruce, tak máte i v pravý ruce. A je to jiný systém hraní.
1: No a vy máte klasické klávesy, jako by malý klavír. To znamená klávesy, bílé a černé klávesy.
0: Jo.
1: To, na co v některých písních hraje mistr Nohavica, což je akordeon, je to taky menší celý.
0: Je to v podstatě akordeon.
1: On tomu říká, tuším, teď nevím jak, ale má, heligonka ne.
0: Heligonka je trošku něco jiného. Tam máte... Vlastně, když táhnete ven tím měchem, tak máte jiný zvuk, než když táhnete dovnitř. Něco jako foukací harmonika. Když jdete dovnitř, tak vdechujete a je to jiný tón.
1: Na co všechno zahrajete tak, abyste se mohl postavit na jeviště?
0: Tak já na jeviště se stavím nejvíc jako akordeon a klavír, což je u Dana Landy třeba. Třeba Dana Landy, Ulice, písnička, Valčík, Ztracení hoši. Vlastně akordeon Dana Landy, tak to jsem od Valčíku od roku 91, tak to jsem já.
1: No ale tak na basu zahraje každý, ne? Předpokládám.
0: No.
1: Ten slavný vtip, počkejte si.
0: Jo.
1: Jasně. A něco jako, víte, když jste ten studiový matador, tak já si totiž umím představit, že to někomu sakra nejde, nějaký nástroj, a Vy řeknete, hele, já potřebuji být o půl čtvrtý někde, dej mi tu kytaru, já to tam nadrtím. Je to takto u vás?
0: Úplně ne, protože já se snažím obklopkovat těma muzikantama, jsou tady i u nás skvělí muzikanti. Že se nemusím bát toho, že prostě někde musím být v půl čtvrtý, že on to opravdu zahraje pár excellence jako v podstatě hned.
1: Pane Maříku, ještě mi vysvětlete, za moment se dostaneme k tomu projektu s panem Žáčkem, nebojte, ale ještě mi vysvětlete jednu věc. Já jsem nedávno viděl jakýsi televizní dokument o Nashvillu. A tam bylo řečeno, že tam existují mimo jiné muzikanti, kteří nikdy nehráli nikde na jevišti. Mm-hmm. Že už se narodili v uvozovkách jako studioví hráči, sedí doma a čekají, až je pozvou do některého z mnoha studií, co tam je. A oni prostě od pasu, nechci říkat to slovo nadrtí, ale řekněme umělecky stvárně, nebo nahrají kde co, ale jsou to čistě studioví hráči. Mm-hmm. Je to také u nás?
0: Určitě, to je v celém světě. Máte někdy, že se natáčí, že se produkuje, natáčí, že hrajou studioví hráči, ale na koncertě třeba ten daný projekt třeba hrajou jiní hráči.
1: No já vím, ale na koncertě vidíme ta slavná jména, když bych si vzal příklad třeba pana Pavlíčka, což je věhlasný kytarista.
0: Já jsem taky spolupracoval.
1: Nebo kdysi býval pan Hladík, jo, to se jasný. Celkem trfuju tady v těch. Tak víme, známe je z jeviště, víme, že to je první liga. A říkám si, jestli někdo takový, kdo nikdy nikde nevystupoval, ale je na této úrovni a jde jenom do toho studia.
0: No, protože ono to studio je jiná disciplína, když bych to řekl zjednodušeně, než to koncertní hraní. Jo. To studio vám takzvaně nic nedovolí. Tam opravdu jako vám začne klikat ten klik a musíte hrát do toho tempa, když se hraje na klik. Jo, takže vám tam tikají ty doby a vy musíte zahrát opravdu přesně. Je to tam prostě jako, jste tam svázanější. Že na tom koncertě je to euforie a takzvaně, když se něco stane, tak ono, buď to moc slyšet není, nebo no je to prostě opravdu jako jiná disciplína ten koncert. No.
1: Nebo se řekne, že to byl výraz.
0: No. Ale já mám rád obojí, já rád jako točím ve studiu, dělám ve studiu a mám rád koncerty. Ale ve svým podstatě jsem jako introvert. Jo.
1: Co je pravdy na tom, pane Maříku, že když někdo zpívá falešně, tak se říká, že to je takové to herecké zpívání.
0: Jo. Jak já říkám, Bob Dylan celý život zpíval falešně, ale byl v podstatě geniální. Že? Takže...
1: No tak jsou vlastně zpíváci, u kterých nám to nevadí.
0: No, buď nám to nevadí, nebo se v tom studiu dá s tím něco udělat.
1: Mašinka.
0: No, mašinky. Jsou.
1: Ona to srovná.
0: Dneska už to srovná velice.
1: Ale mírně změní ten hlas taky, ne?
0: Už jsou mašinky, kde to fakt nepoznáte.
1: No tak jdeme do studia, proč sedíme tady? Jdeme udělat nějaký hit?
0: Můžete přijít za mnou do studia, zaspíváte jeden tón a já vám z toho udělám písničku.
1: Bude to šláger?
0: No tak záleží, jaký tóny tam nasadíme.
1: Jo, takhle. Pojďte povyprávět krátce o těch zhudebněných básních Jiřího Žáčka, protože to já poslední dobou, pane Maříku, slyším často. Mm. Myslím, že písničkář pan Janoušek také zhudebnil, ale tam jsem pochopil, že to je pro děti. Tak jak moc se to...
0: Já jsem jakoby, jak to říct, já jsem pojal tenhle projekt Jiřího Žáčka, který ho považuji včetně mýho tchána za největšího nestora básnického tady u nás. A já jsem to pojal tak jakoby, možná je moc to slovo velkolepic, ale prostě je to opravdu jako, že všechno live natočený. Jsou to hodně jako emoční příběhy těch básní, je tam živý smyčcový orchestr. A pro mě největší radost byla, když jsem to panu Žáčkovi, dneska už jsme fakt jako i přátelé, a když jsem mu to poslal, tak on mi napsal mailem, že má obrovskou radost, že jsem to zrealizoval a že už to slyšel asi 20krát a že jsem 20krát krásně usíná. Mm-hmm. Tak to je pro mě větší jako radost, než kdybych tady řešil, kolik se prodá nějakých nosičů.
1: A tak to nepochybně také řešíte, ale pojďme říct, že To album se jmenuje Spověď. A je mimo jiné zajímavé tím, že tam je řada, celá řada dalších spolupracovníků, říkám to dobře.
0: Jako hostů.
1: Jako hostů. No a tak nechci říkat teď, koho si nejvíc vážíte, no ale podle čeho se to vybíralo? Petr Janda třeba.
0: Já jsem to vybíral ne na poslední chvíli, ale strašně spontánně. Já jsem si nejdřív myslel, že to zaspívám, naspívám třeba i sám s Kristýnou. Ale pak nejenom postupem času jsem si říkal, sakra, to si to zaslouží opravdu, aby ten hold, tu poctu tomu panu Žáčkovi tady vzdali lidi, ke kterým mám blízko. A první vlastně byl Franta z Čechomoru, kterým jsem zavolal a jenom jsem vyslovil...
1: Myslím, že se jmenuje Černý, víte, pan jo, František
0: Černý. A jsme letití jako přátelé a já jsem jenom vyslovil to Žáček a tam bylo ticho, on řekl, Kájo, jsem s tím, pošle mi to. To je pro mě čest se tohle zúčastnit. Takže jakoby jsem vybíral lidi, ke kterým mám blízko, u kterých jsem cítil, že se stotožní s tím tématem daným a který to opravdu vemou jako čest jako pro toho pana Žáčka. No.
1: Já řeknu ještě, kromě pana Černého a Petra Jandy, také Daniel Hůlka, pan Igor Timko se to asi čte, Helena Vondráčku a Marta Jandová, Roman Zach, to je herec, ne?
0: Herec.
1: A herecké zpívání, už to
0: tam. No jasně, protože mi s Romanem, já jsem napsal ve Studiu 2 hru Moje tango, muziku, a vlastně tam hraju, to dělal Šimon Saban, já jsem pod něm měl napsat, jako, že to bude Pouště spásu, to je celý o akordeonu, napsal to irský nějaký spisovatel. No a původně změnil tak, že tam hrát nebudu, ale při zkouškách jsem dával takový jako nápady a Šimon říká, hele, tam musíš s nima hrát živě. Říkám, já jsem v životě nehrál v divadle, jako já. Říká, to bude dobrý, takže tam máme dvě role, kromě toho, že hrajou na akordeon a tam vlastně Roman Zach s Jitkou Schneiderovou.
1: Teď ještě si nejsem jistý, jestli jsme říkali, jak se jmenuje to album s panem Afertym.
0: Last Testament.
1: Last Testament, tak aby to zaznělo a s básní Jiřího Žáčka jsou Spověď. Mm-hmm. Jsem rád, že jste přišel, děkuji, nashledanou.
0: Děkuji.
1: Naším hostem byl Karel Mařík.
2: Jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrozy na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okýnka.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putná. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxík.

0: proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Překvapuji, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a bude to vlastně první, komu to řeknu. Já
0: jsem
1: to
0: nikdy, za důvěru.
1: Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou v životní tragédii, protože nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrtí, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovouhle zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda nebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat nejenom v sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. No, můžu tady zmínit, asi myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
2: Posloucháte Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver.
3: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a vy jste mě opustil na 14 dnů.
4: Na 14 dnů, Xavere, ale uteklo to jak voda, ne?
3: Ne. Bylo to trápení. Každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
4: Fakt?
3: Jo.
4: A teď jsem tady, Xavere.
3: No teď jste
4: vidíte?
3: Tady, ale jako... Už to podezření zůstalo.
4: No jo, ale Xaver, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
3: Ano, to vidíte.
4: No a říkal jsem si, něco tomu Xaverovi přivezu z té Itálie, ne?
3: No tak to se tak sluší, no.
4: No, tak aspoň blackout, takovej blackoutíček.
3: Blackoutíček.
4: Jo. Představte si, sedíme v našem apartmánu nad Bolzánem a přijde bouřka, ale fakt hustá.
3: Hustá.
4: Najednou to třískne do toho baráku, fakt velkýho v těch horách a tma. Blackout, jak si
3: blackout.
4: Říkal. Totální. No a já si říkal, tak a teď tohle to přivezu.
3: A nepřivezl jste.
4: No, nemusel se. V Česku byl milionkrát větší blackout. Si říkal, já jsem řídil.
3: Byl blackout, pane Holče. To bylo minulý pátek. Já jsem celý den byl v XTV sám.
4: Jo.
3: A to přišlo nějak dopoledne a já jsem si kafíčko uvařil. Tady jsem seděl, pracoval jsem, protože v tu chvíli pracujete za všechny.
4: No to je jasný, to dá rozumět.
3: A lítal jsem jak šuspajtl a najednou buch, nic.
4: Počkejte, není tady záložní nějaký to, generál?
3: No svítili tady na stropě ty zelený světilka exit.
4: A ty od koudelky taky od generála?
3: To od koudelky. A najednou jsem neviděl kudy kam.
4: Jo, ale kafíčko jste stihnul si
3: udělat. To jsem si stihnul udělat. Tak jsem ho to tak jako pocucával. Zjistil jsem, že dole chlapci z Lové Expressu také propadli nervozitě. Mm-hmm. A říkal jsem si, je to tady, Putin vyjíždí do Prahy.
4: Tady je vlak.
3: No, vy jste si dneska přál Vladimíra Vladimiroviče na tabuli cti a to byste měl teda nějak vysvětlit, proč jste ho tam chtěl.
4: Já vám to vysvětlím, Xavere, protože víte, že se v Česku říká, za všechno může kdo? Máme dva zločince, ne? Obvyklý podezřelý. Babiš, anebo Putin. A nebo oba dohromady.
3: Nebo Turek.
4: anebo Turek. No a já víte, že sleduju rád premiéra Fialu. Inspiruju se.
3: No, jste fanoušek, já vím.
4: Vy si mu narte všechno, co řekne, tak to hltám. A on nám furt opakuje, že nás ostřihává od Putina, od zločince, od Ruska energeticky. A já jsem si řekl, když jsem sledoval ten blackout
3: začal.
4: Český, tak jsem si řekl, tak, ale ten nás odstřihne totálně, tak Česko vypnem, a když to vypnem, tak vyhladovíme vlada. Nebudeme potřebovat vůbec nic, ne? Žádný energie.

gauneři už poslouchali dost soustředěně, protože viděli, že pitomci z nižších vrstev jsou velmi čilí, ale mohli by také vše pokazit. A kdy se to tedy stalo? Ptal se poněkolikáté už rozčíleně Lopata. Poté, co jste ji nevytlačili z dálnice? Z které dálnice? Pokusy jsme měli dva. Drž hubu, já vím jen o jednom, opáčil Modrooký. Chci se vrátit k narkomanovi. Po té události začali Kamilu ti její nohsledi víc hlídat. Dokonce vyrobili nějaký zvonek, blbečku. Koupili bezdrátový zvonek, dali jí tam fotku ředitele, aby mohla zazvonit, kdyby jí snad chtěl dát nějaký solárník po hubě. Já si myslím, že ty anonymy, co jsi jí psal, byly dost blbé. Vůbec to s ní nepohnulo. A to jsme byli dost ostří. Ale a jak? Vtipkoval Hrábě. Například? Vypadni z úřadu, pokud je ti život milý a máš asi děti nebo vnuky, ty ochechule jedna chlupatá s křivýma nohama blbá potvoro. Zaměstnanci úřadu. Anonymy nepíšu jen já, ale dostává i SMSky a další anonymy od kluků z Volia. Pokud jsou vaše anonymy takového charakteru, tak se nedivím, že je ani nečte, natož aby reagovala. To je blbost, na některé se chytla. To by mě zajímalo, na které. Richie zčervenal a neodpověděl, protože nevěděl. S celou řadou anonymů, které jí posílali, měli následně opletačky, ale o tom raději pomlčeli. Nemohli to brát jako úspěch, se kterým by se mohli předvádět a k tomu ještě dostat zaplaceno. Když to shrnu, tak vytlačení autem se nepovedlo a to jste najali profíka. Ne, to první jsme udělali sami. Lopata se znovu zamračil. O prvním ataku nevěděl a byl rád, že se to nepovedlo, protože chytit tyto dva blbce mohl mít opletačky, protože jsou to žvanilové. Kdy bylo to první? Dávno, řídila sama toho svého džípa. Hnusný počasí, hromada sněhu, vyjetý koleje, namrzalo, viditelnost také nic moc. Tak jsme se do toho obuli a vytlačili ji. Ale, asi nevytlačili. No, to se taky nepovedlo. Celkem slušně řídí a to její auto s náhonem na 4 kola. Do odstavního pruhu jsme ji natlačili do toho sněhu. To se musela určitě hodně vylekat, jaká to byla šleha. Zůstala stát a nebyla schopná ani vystoupit z auta. A co bylo dál? No, to nevíme, protože jsme mazali pryč, ale za chvíli už jela za náma. Tak jsme zmizeli, protože jsme se báli, že si vyfotí naše auto. Tak to se jí moc nestalo, když vás začala pronásledovat. Richie i Ron sklopili hlavu. Té báby už měli oba taky dost. A kdyby slyšeli, jakými nadávkami je v té chvíli zasypala, tak by je asi piclo. V té době ještě Kamile nedošlo, že to mohl být úmysl. Nicméně se rozhodla, že sama už řídit nebude. V této chvíli byla v autě sama a proto si v té rychlosti ulevila ty hovado a pokračovala v jízdě opravdu se snahou auto dohnat a vyfotit. To se jí nepovedlo a že to udělal někdo jiný za ní, to opravdu nevěděla. Elis s Norbertem byli už zase několik měsíců v Praze. Hlava šla oběma kolem a informace se jen hromadily, atmosféra houstla jako tlak v papiňáku. Další lup v podobě biometanu nevyšel a naši gauneři se už opravdu zlobili. Kamila udělala audit na výši výkupních cen a předložila veřejnosti, že platí o stovky miliard korun vyšší účty za elektřinu, než musí. Požadovala nápravu. Elis jen krčila rameny, když si přehrávali odposlechy z klubu. Kamila zůstávala osamocena, zájem o nápravu ti, kteří ji mohli zajistit, neměli. Bojovala s větrnými mlýny, jak jí konec konců jeden ministr řekl. Jedno z pravidelných jednání Elis a Norberta bylo tentokrát věnováno Kamile. Setkali se s ní na polopracovním obědě. Elis jako majitelka světového žurnálu připravovala s Kamilou rozhovor, Norbert byl u toho jako redaktor. Milé setkání, tak to hodnotila později Kamila, aniž by tušila, s kým to vlastně seděla a proč byl tento hovor uskutečněn.
Sama toho o energetice věděla dost a byla i natolik odvážná, že se neobávala říct názor na evropskou energetiku a hodnotit, kde jsou slabiny společných evropských projektů. Ale to nyní nebylo předmětem jednání Elis a Norberta, aby vyhodnocovali odborné a morální kvality Kamily. Ty konec konců z mnohaletých monitoringů znali. Elis se s ní osobně setkala poprvé. Norbert jí dříve osobně potkal, ale Kamila toto setkání už neuměla zařadit, což se nakonec při společném obědě potvrdilo. Tak co na ní říkáš? Zeptal se Norbert přímo. Musím ti říct, než začnu hodnotit dojem, že jsem dostala šok. Z čeho? Usmíval se Norbert. Kdybych Kamilu neznala z našich zpráv, fotek, odposlechu, tak bych se jí vrhla kolem krku a vykřikla: Noro, Noriko, co tu děláš? No a proč si to neudělala? Víš, že takovouto reakci bych nikdy neměla, i kdybych potkala skutečně Noru na veřejnosti. Ale milá Elis, to přece vím, že jsi profík. Co tě tak překvapilo u Kamily? Norberte, vždyť ona je úplně, ale úplně celá Nora. Pohyby, gestikulace, vyjadřování, úsměv a dokonce i ten přední zub s malou rýhou, jak mívají švadlenky. To je strašné, ta podoba. To je dvojnice bez rozeznání. Byla jsem opravdu ohromena. Proč jsi mě neupozornil? Nevím, na co bych tě měl upozorňovat. Ke Kamile si i přes tu dálku měla určité sympatie. Byl jsem zvědav na osobní setkání. Asi si musíme vážně promluvit. Vzpomínáš na tu poslední noc v Goya ve vile u Artura? No to víš, že si vzpomínám. Ale nevím, co to má společného s včerejším obědem s Kamilou, s tím, jak vypadá, jak se chová. No právě. Je toho hodně, co ti musím říct. Uvař kýbl kávy a zapni počítač. Mám i nějaké flešky z obrázky, bude naše vyprávění nebo instruktáž lepší. V moderním krbu uprostřed prostorného obýváku plál malý plamínek a vytvářel ještě větší intimitu, než by se zdálo. Venku se smrákalo a bytem zavonila káva arabika s vůní manga. Elis pro jistotu postavila na stolek i skleničky na bílé víno, které se chladilo v kbelíku s ledem. Sedla si pohodlně do křesla a upřela své mandlové oči, téměř nenalíčené, na Norberta. Nohy si dala pod zadek, tak se dávala nejraději, skroucena v křesle, v pestrobarevném kalhotovém domácím kostýmku z prvotřídní bavlny. Tak spust, co jste mi s tím starým pardálem Arturem utajili? Ale Elis, utajili, načta silná slova. Vše, co k práci potřebuješ, máš na stole do posledního detailu, tak, jak to určují pravidla. Ale teď něco navíc. Artur rozhodl, že musíš vědět ještě jednu důležitou věc, když nyní pracuješ na Kamile. Nejdříve tě budu zkoušet, co o ní vlastně víš. Chceš vědět úplně všechno, co o ní vím? Ano, úplně všechno. Z dostupných i našich materiálů, ke kterým ses dostala. Elis spustila. Narodila se velmi mladým rodičům. Matce bylo kolem 16 let. Z otcovy strany šlechtický původ, vyděděn za tento sňatek, maturant odchází z domova, podepíše na 10 let šachtu, aby mohl být své lásce na blízku. Na šachtě je v 19 letech zasypán, přežije, ale na zdraví a psychice to zanechá následky. Velmi brzy se stává sirotkem. Má 2 mladší sourozence, sestry. Vychována u babičky a dědečka, po smrti otce se starala jen matka. Za socíku politicky nespolehlivá rodina, především v období normalizace. To byl důvod, proč se nedostala na žádnou školu, přestože byla premiant a měla samé jedničky. Její tvrdá povaha však dosáhla všeho, co chtěla. V energetice pracuje od 17 let, vystudovala všechny školy při zaměstnání, vysokou školu dokonce s červeným diplomem. Mám pokračovat? Zeptala se Elis. Ano, pokračuj. Pokračuj především o jejím dětství, mládí. Co víš o tom? Vybízel Norbert Elis. Vím úplně všechno.
Od 5 let chodila sousedům na nákup, když něco zapomněli a nutně to potřebovali, za ochotu dostala 50 haléřů nebo i korunu. To bylo v době, kdy šetřila na kanárka. Pak už sousedé schválně něco zapomínali a volali: Kamilo, potřebují masox, zajdeš nám prosím do obchodu. Vědomě jí pomáhali, aby si mohla na kanárka rychleji našetřit. Od 12 let chodila pomáhat dědovi na pole, okopávat brambory, třídit řepu, veškeré zemědělské práce žně. Chodila sbírat maliny a ostružiny do lesa a prodávala kyblík každý den v době sezóny do výkupen. Za těch pár tvrdě vydělaných korun si šla koupit něco na sebe, to když byla starší. V těch 12 si šla koupit třeba psací stůl, aby nemusela úkoly do školy psát na kuchyňském stole u babičky mezi knedlíky. Od 15 se ráda strojila, ale ani vydělané peníze za maliny na to nestačily. Měla talent, uměla šít a také dělat střihy. Neutekla jí žádná modní novinka. Vzpomínáš si na pruhované kalhoty, tak trendy v 70. letech? I v tom si věděla rady. Nakoupila pruhovanou roletovinu a šila pro široké okolí svých známých. Pro sebe šila nejen kalhoty, kombinézy, saka, kabáty, šaty, prostě úplně vše. Možná, kdyby se držela tohoto svého talentu, tak by byla dnes v Miláně, když má odtud předky. V 15 rozbila motorku, nic se jí nestalo. V 19 zabloudila ve Vídni, však víš kde? No to si pamatuju úplně přesně, byl jsem v NVO, když stejně jako před lety já nebo ty vklouzla do té kouzelné zahrady. Bohužel si ji nafotili, měla dlouhé opletačky při návratu z tohoto nevinného výletu z STB. Pak se vdala, to stačí. Zajímá mě skutečně její mládí, dětství. To je asi všechno, kromě toho, že zanevřela na komunistický režim, který tomu nevinnému děcku nedovolil studovat, aniž by vědělo proč. Politický systém byl neúprosný a kdo se jen trochu nedal zařadit, ať to byl děda, babička, tak to odnášeli nevinní, ale to přece víš. Tak to je v kostce celý její život. Elis se začala mírně durdit, co má ten výslech znamenat. Vždyť životopis každé osoby, na které pracujeme, známe od píky. To si myslíš, že mám sklerózu? Nebo že jsem se dostatečně nepřipravovala na tuto misi? To si v žádném případě nemyslím, odvětil s klidem Norbert. Budu ti muset doplnit několik málo, ale zásadních informací. Týká se to především její minulosti, o které ona sama nic neví, ani nikdo z jejich blízkých. Norbert pokračoval. Kamila nemá 2 sestry, ale 3. Všechny žijí. To mi chceš říct, že má sestru, o které nikdo z rodiny neví? Co to je za blbost? Zlatičko, nech mě chvíli hovořit a pak můžeš mít otázek, kolik chceš. Souhlasíš? To víš, že souhlasím. Ale jsem nějak zmatena a přestávám tomu rozumět. Ale už budu sticha jako pěna. Odvětila Elis, usrkla si kávy, vzala si vonavý vanilkový rohlíček, ty jí pekla bývalá sekretářka, i když nebyly Vánoce, protože je milovala. A Norbert pokračoval za vůně svíčky Hermes o zločinu, který se odehrál kdysi v 50. letech jedné prosincové noci. Nepoctivý vládce je jedním z největších nebezpečí, která ohrožují nás. George Bernard.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jak šílený je ten
2: paralela.
1: Jak šílený je koncept toho, že v současné době vlastně někdo říká, že si někdo něco může odpracovat. Prosím vás, pěkně odpracovat si můžete to, že uděláte někde nějakou chybu, ale to, že se chcete vědomě stát špionem komunistické tajné služby, komunistické rozvědky, to není chyba, to je charakterová vada. To je prostě věc, kterou nelze v žádném případě odpracovat. Celý ten koncept toho, co já jsem tady poslouchal, celou tu prezidentskou kampaň, že si to někdo něco odpracoval, je naprostý nesmysl. Nemůžete si to odpracovat. Ten člověk prostě za mě je kariéristou, který bude v každém režimu sloužit tomu, co je zrovna in. A také jsem použil jednu větu, za kterou si stojím, že kdyby ten komunistický režim vůbec nepadl, a nebyl listopad 89 a pokračoval tady komunismus, pan Jakeš a všechny tyhle věci, tak ten Petr Pavel byl možná dneska prezidentem taky.
2: Dobře, to všechno ano. Mně na tom přijde silné to srovnání s Hermanem Göringem. Jestli to není...
1: Ale vždyť je to přece totalitní systém jako totalitní systém.
2: Já jsem neřekl to důležité, že vy jste komentoval tu jeho fotografii u místa, kde se
1: ano,
2: upálil Jan Palach.
1: Jan Palach, ještě, ale to je přece Jan Palach bojoval a položil svůj život přesně za boj proti takovýmhle kariéristům, proti lidem, kteří se neštítí využít prostě svoje schopnosti k tomu, aby legitimizovali, aby pomáhali zločinnému režimu potlačovat svobody jednotlivých obyvatel v České republice. Ten Palach proti takovýmhle lidem bojoval a on se mu jde poklonit. No, vždyť ten chudák Palach se musí v tu chvíli otáčet v hrobě. Nezlobte se na mě, ale to přece není možné, aby člověk, který byl komunistickým rozvědčíkem, šel uctit památku Jana Palacha, který přesně proti těm lidem bojoval.
2: Pane předsedo Reichle, máte obavu, že nově zvolený prezident může být pro naší zemi bezpečnostním rizikem? A teď mířím tam, že z minulosti tam mohou být, nevím, jestli jsou třeba nějaké vázací akty s ruskými tajnými službami. Co myslíte jako právník?
1: Kdyby jenom s ruskými. Prostě situace je taková, že samozřejmě tam může být složka jak v GRU někde v Moskvě, tak prostě v Langley. A já znovu říkám, podle mého názoru je velmi nešťastné, že jaksi našim voličům to nevadí a že skutečně si zvolí za prezidenta člověka, který zcela jednoznačně působil v rámci rozvědky, který působil prostě na jedné i na druhé straně.
2: Je to riziko?
1: Je to riziko. Je to
2: a ten riziko. Pán, přítel po boku, ten pán, tuším, že se jmenuje Kolář, toho považujete také za riziko s tou jeho minulostí a tak?
1: To je v podstatě jaksi stejný vrch.

0: tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotkce čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat. Že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: Takže
2: tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich. Radio Xaver.

0: Vytaženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný den, Xaver.
0: Rád vás vidím.
1: Já jsem nadšený, jsem tady s vámi.
0: No, máte u jedné benzinové pumpy takovou faninku, že jsem na to úplně koukal.
1: Já tam pojedu. Hned mi dáte, já tam pojedu. Já vám taky řeknu hezký příběh. Úplně mi to nadchnulo. Já jsem byl schánět kurtu na připevňování auta na podvozek, jo? A snad to můžu říct. V Knovízi vedle Slaného je firma Duda, tam vyrábějí plachty, tak tam jdu, paní šéfová mi říká, běžte do dílny. Tam je pán a říká, co jste potřeboval, pane Tlustý? A já říkám, kurtu. A on, kdy už zase budete v XTV? To je jediný pořad, na který koukám. A teď si to vemte, jo. Venkov, dílna, jo. A tam slyšíte tyhle ty slova, no, to je nádhera.
0: Ale má to i druhou stranu mince, protože když přijedete k benzince...
1: A Žanem, ke který?
0: No já vám to potom řeknu.
1: Já mám plnou nádrž, já tam pojedu.
0: Já už jsem k jedné benzince jednoho poslal, ale tato je úplně jiná.
1: Ano.
0: To jsme my, co žijeme po těch benzinkách. A oni vám řeknou, a to se mi stává běžně, říká, je, dobrý den a můžu se s váma vyfotit nebo něco takového. Já mám nejraději pana Tlustýho. A já bych vyletěl z kůže. Protože mám chuť říct, jeďte do prdele za panem Tlustý. A proč se fotíte se mnou?
1: No to je ano, když vás osloví, vy jste skvělý, pane Dlouhý.
0: Ano.
1: To je ono.
0: Tak jedeme. Máme několik témat štěpných. Rakušan se dohodl s Agrofertem. Hnutí STAN stáhne kontroverzní příspěvky o odposlouchávání. Co si o to myslíte?
1: To je klasická znouzecnost. Co tomu říká.
0: Jak to?
1: Jo? No to je, když všechny varianty jsou blbý. Hrozí vám, že to rozhodne nějaký soud, hrozí, že rozhodne o nějaké pokutě, no tak jdete na smír. Jo? Když se bojíte té horší varianty, jdete na smír, přestože ten smír je nákladný. On je symbolicky nákladný, jo? Jenom ta fotka, že je ten bojovník se vším a Babišem zvláště. Tam takhle stojí a něco mu vypráví, jo. Ta fotka je strašně nákladná, ta fotka úplně boří, že to jedno je čert a druhý je anděl.
0: Hmm.
1: No, tím oni zaplatí za ten smír, ale nic jiného jim nezbývá, tak jdu na smír.
0: No jo, ale tady se tak nějak v té zemi začíná bojovat proti dezinformacím.
1: Tady hlavně vítězí extremismus v myslích lidí. Já jsem si zrovna včera četl, jaký my dva jsme hajzlové. Jo, a to jsem použil vlídný slovo.
0: To jste byl špatné benzínky.
1: No ne, to jsem byl na Facebooku. Já mám mezi přáteli pár strašných lidí, jo. Ale já si je tam nechávám, protože jsem si kdysi v jedné knize přečetl, ta kapitola se jmenuje Pozitivní role blbce v dějinách lidstva, jo. A tam se píše, že když takového člověka máte a on se vždycky plete, všechno, co napíše, je špatně, tak takový tam mám, jo? Vždycky hrůzy píšou. No jo, ale vy tím vidíte, co ty parteček, co oni mají v hlavě, jo? Jak oni přemýšlejí, jak si to poskládají. No, oni, ty už by nás asi nechali zavraždit nejradši, jo? My jsme jako na seznamu, kdyby tak přijel nějaký ostřelovač a hezky nám propláchnul hlavy, tak... No, tak daleko už jsou ty lidi.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu, co říkáte teď, ale už ten titulek Rakušan se dohodl s Agrofertem zní prostě naprosto šíleně. A já si říkám, co tam bylo obsahem? Že bude za trest se starat o kuřata v Agrofertu, nebo...
1: No ne, tak ono, jakmile... Já odbočím, jo. Nedávno jedna moje známá říkala, že byla fascinována v jižních Čechách, já schválně nebudu říkat kde je expozice velmi drahých světových děl malířských. Všechny klasici světoví. A to jsou díla, každý ten kousek jsou desítky nebo stovky milionů. A já jsem si tak říkal, kde se to tam vzalo? A pak jsem si vzpomněl. Pak jsem si to dal do souvislostí. Majitel tady té skvělé expozice a jeho potomci vysoudili na českém státu náhradu škody a teď nevím, jestli 7 nebo 10 miliard. Jenom za poškození jména. Ona je to, to snad se odvážím říct, už strašně stará kauza. Ta začíná někdy kolem roku 90, jo? Takže to máme už přes 30 let starou kauzu. Ono taky, než vysoudili ty miliardy, tak to trvalo mnoho let. Ale vysoudili miliardy jenom na tom, že švýcarské firmě poškodil tehdejší ministr zdravotnictví dobré jméno tím, že řekl, že nevěří, že by zvládli dodávat, myslím, že to byla krevní plazma, se to jmenovalo, ten skandál. Za poškození dobrého jména švýcarské firmy 7 nebo 10 miliard.
0: Diagumen.
1: Ano, přesně tak, to je ona ta kauza. To jim tady hrozilo. Ono, víte, pro hnutí STAN riskovat soud, ve kterým neví, nakolik se to ten Agrofert nechá ocenit. To, já to teda taky nevím, jo? Já nevím. Ale já bych se odvažoval tvrdit, že by to byla částka přinejmenším ve stovkách milionů. A umím si představit, že pro politické hnutí STAN rozsudek uhraďte a myslím, že by stačilo 75, ani by to nemuseli být stovky milionů. Konec.
0: Řekněte mi, ale důvod, proč na to Agrofert šel? Já být Agrofertem, tak bych na to nešel. Na tu dohodu.
1: To mě nenapadlo, tahle otázka. To je správná otázka. Proč? No možná kvůli té pokoře. Ta má taky cenu 100 milionů. Jo, to jak tam se sklání ten odhodlaný bojovník s kdekým a s námi taky. Ta fotka má velikou cenu. A ten titulek je pro Agrofert. Skvělej.
0: To jo.
1: Ten je skvělej. Ten má velikou cenu. Propagandistickou. To všechno je jenom reklamní cena, propagandistická cena. No, proč na to šel Rakušan, jsem vysvětlil. Báli se strašný náhrady škody. To je, myslím, diagnóza, tady jejich chování. Agrofert si asi vypočítal, že lepší je jistota té pokory a toho symbolu, toho nadpisu, než čekat na ty 100 milionů. A pak si teda umím představit, že pro Agrofert 100 milionů.
0: Jasně. Jdeme dál. Zaděláno na velký návrat. Na Jurečkovo místo se pomalu chystá lidovecký matador Čunek. A já si to přeju.
1: Já mu přeju fandím.
0: No, Čunkovi?
1: Kéžby. No, kéžby. A tak oni mají, teď budu mluvit k jejich vedení. Víte, oni mají jenom dvě možnosti. Buď se vrátit k matadorovi a k původním principům, které oni zastávali, a nebo budou pokračovat v té nové, to nazvu, nové lidovecké politice a je po nich.
0: No ale tam už není kam pokračovat.
1: No, to je konec. Jo? Takže umím si představit, že pro mnoho lidovců to není ten favorit, který by rádi, ale oni jsou v situaci, že no ne, že lepší, oni žádnýho nemají, jinýho. Takže kéžby tam dostali rozum, nespáchali sebevraždu, já jim nepřeju konec. Byť teda na české politické scéně předvedli řadu krásných kotrmelců, ale to nevadí, kéž by se tam pan Čunek vrátil.
0: Já bych se snad stal voličem lidovců, kdyby Čunek byl předsedou.
1: A tak
0: no
1: to
0: je
1: co,
0: pro mě hrozná představa.
1: Ale to, co on říká, tak to je přeci pro nás, já to odhadnu, z 80% přijatelný.
0: To jo. No. Po té, co mě tak podvedla ODS jako voliče?
1: No, ale... Za starých časů mohl být člověk i ODSák.
0: No, jasně, no.
1: No. To je návrat rozumných, normálních lidí se selským rozumem. To on má.
0: A v tomto pořadu už jsem to jednou řekl, koho bych volil, dostal jsem za to citron, ale dneska už je to jedno. Dobře, takže končíme tím, že mu fandíme.
1: No, skvělý.
0: Dobrý.
1: Ať dostanou rozum.
0: Toto je kauzička mozeská. Hoststvo je pseudoslovo. Čeština je rodový jazyk, říká jazykovědec Oliva. To je pan Oliva. Velmi zajímavý člověk, kdysi jsem s ním dělal rozhovor na
1: Českém.
0: To je z
1: nějaký televizní reklamy, že jo?
0: Není. Česká televize rozeslala jakýsi dopis.
1: A tam vyzývá.
0: Vyzývá hoststvo.
1: Já jsem to taky četl pětkrát, než jsem to pochopil. A
0: oni se zbláznili, takže oni běžně v těch pořadech.
1: Novotvary.
0: Takže říkají, naší hostkou byla a tak. A
1: to je myslivecká latina, to umím. Víte, proč to je?
0: Když jsem se proti tomu ozval, byl jsem podporovatel Ruska.
1: A tak to je každý, kdo není s nima, že jo?
0: Jasně.
1: Oni, to jsem tady vysvětloval, oni pochopili, že když budou rozdělovat národ na tom, kdo je proti Rusovi a kdo nevítá jejich aktivity proti Rusovi, tak to mají strašně snadný, protože strach je obrovská síla a veliká část společnosti si říká, no tak zaplať pánbu, že nás teda chrání. Nevíme, jak to s tím Rusem je, ale to je dobrý. Jo. Takže, ale tohle to umím vysvětlit. To je klasická myslivecká latina. A to, když myslivecká latina, no, to, já to myslím typově. Tak když nějaká komunita, která se na něčem zakládá, připadají si díky tomu lepší, důležitější, ale to takových komunit je mnoho, to nejenom myslivci, to máte ty, co lítají na ultralightech, ty, co jezdí na motorkách, ty, co hrají golf, ty, co něco, jo, chodí na Spartu, to jsou všechno komunity, které drží pohromadě. Ta vášeň, to je vlastně jenom záminka k tomu združování, to je drží pohromadě, tam si připadají jako lepší lidé, tak oni k tomu mají i ten jazyk, kterýmu ten zbytek nerozumí. Jo? Když jste v nějaké také komunitě, najednou uslyšíte slova, které vůbec nevíte, co jsou. Tady se to dá odvodit, jo? Ale někdy vůbec netušíte, co to je. A oni tomu rozumí. A jim se to líbí, že oni tomu rozumí a vy ne.
0: No je to progresivní, takže oni mají...
1: Posiluje to sebevědomí těch lidí. Ono to vlastně trošku říká, že potřebují posilovat sebevědomí. Tak aby si připadali jako ty lepší, tak vymýšlí takovýhle pojmy.
0: Pane Tlustý, nepřesvědčil jste mě.
1: Ne.
0: Ne, protože... Vy nečtete pravidelně kodex České televize. Ne,
1: já vůbec nečtu.
0: No právě.
1: No, čemu já bych to čet?
0: Tam je mimo jiné napsáno, že je třeba ctít český jazyk a velebit český jazyk.
1: Ale sebevědomí těch lidí je víc, než tady váš kodex.
0: Dobře, ale tady vám pan Oliva vysvětluje, že hoststvo je úplná blbost.
1: Úplná
0: takže
1: blbost,
0: si to
1: no?
0: Tam
1: no?
0: Nějaká progresivní paní dramaturgině...
1: Já jsem chtěl vysvětlit, že je to blbost, ano, to je jasný, ale je to blbost, protože jim to dodává sebevědomí.
0: Jo.
1: No, a pak už je to jasný.
0: Tak. Takovýto lidé by neměli v České televizi pracovat. Tam by měli pracovat lidé, kteří chtějí pečovat o český jazyk a ne ho, proto jenom jedno jediné slovo, které se teď dá použít a já ho použít nechci.
1: Ne, nedělejte to, to by zase špatně dopadlo.
0: Je to vodka, znáte to, a nic jiného na to není tak přiléhavé.
1: Jo.
0: Tak...
1: A tak ono to svědčí o stavu té instituce, jo? Mě mám vlastně říkaj, my pochybujeme sami o sobě. My teď nějak nevíme, jo? My nějak, co uděláme, to je blbě. Teď se v tom tak plácáme, jako teď co s náma bude, jo? A jakmile se lidé dostanou do situace, že nevědí, co s nima bude, tak se potřebují povznést na tu situaci, posílit to sebevědomí, tudy vede pro ně cesta. No? Mm-hmm. Že my si myslíme, že je to blbost, to jim jedno.
0: To je pravda. Výbuch Nord Streamu vymysleli na večírku opilí ukrajinští důstojníci. Prosím vás, co toto znamená?
1: No, tam je několik, já to asi nedokážu všechno vyjmenovat. A já začnu od začátku. Pro mě nejcennější na tom je, že všechny tyhle titulky vlastně se opírají o zprávu vydanou v Německu.
0: Co zprávu zatýkač taky?
1: No tak já jsem to pojmenoval zprávu. Ano, o to je to silnější, že to je zatýkač. To je vlastně v celé té dlouhé kauze, kde... My, co jsme říkali, že nám připadá logičtější, že to je ze strany Ukrajiny než ze strany Ruska, jo? To jsme tady přeci říkali, že logika té situace říká, komu je to ku prospěchu, komu to ublíží, že by si Rusové chtěli takhle ublížit, to je dost divný, spíš to vypadá, že jim chtěli ublížit i druhý, no jo, ale i za to jsme měli nepěkné titulky na naše hlavy šly, jo? A teď Němci vydávají zatykáč, a vlastně tu nejistotu rozstínají tím směrem, který my jsme považovali za logický, to jest přišlo to z Ukrajiny. No a to je teda rána válečným štváčům tady u nás. To je
0: no,
1: to. A Němci teda, jo?
0: Nepochybně, jako... pane Tlustý, si spousta občanů klade otázku, co všechno mají na svědomí ti Ukrajinci, zejména to, na co my jsme posílali ty peníze. Z vašich
1: no,
0: daní?
1: Oni nám za naše peníze strašně škodí.
0: To
1: je současná situace.
0: Ano, to víme, ale ještě...
1: A prý kvůli tomu budeme mít pernou zimu. teďko tam zase vybombardovali nějakou plynovou stanici, jsem si přečet. No, to je správná interpretace. Za naše peníze nám strašně škodí.
0: Ve včerejším tisku jsem četl, že o tom pan Zelenský, což je kamarád naší strany a vlády, věděl, prvně to schválil a pak už to nemohl zastavit. A oni zcela vážně s tímto člověkem jednají o tom, že jim budeme posílat desítky milionů, stovky milionů, miliardy vlastně, možná desítky miliard z peněz našich lidí. A oni sem za to nekontrolovatelně pouštějí Ukrajince a toto se děje. Promiňte mi tento názor, mě už to přestává bavit a vytáčí mě to do běla.
1: No, já už jsem tady to vysvětlení říkal. K čemu jsou vlastně ty miliardy a k čemu je to válečné štvání, k čemu je to válečné štvání? To je jenom propagandistický nástroj. Všechno se to děje proto, aby se společnost nerozdělovala na otázkách, líbí se vám koeficient 3, pro daň z nemovitostí, líbí se vám neindexované důchody, líbí se vám tahle ta daň. Všechny tyhle otázky by vláda prohrávala poměrem 90-10, tak odhaduju, jo. 5 by se to líbilo, 5 by říkalo nevím a 90 by říkalo katastrofa, běžte s tím do háje. Oni všechno tohle nahradili otázkou, Rus je nebezpečný, koukejte, my vás před ním chráníme, my tam všechny ty miliardy dáváme proto, aby vy jste byli chráněni. A na téhle otázce už se ta veřejnost nedělí 90-10. Jak ukazují volební preference, tak to dělení je 70-20-10, neví, jo? No jo, ale 70-20 to je mnohem lepší než 90-10, jo? To je. A kvůli tomu oni to všechno dělají, že se to všechno nakonec obrátí proti nim, to je jasný, to je úplně jasný. Všechno stojí na tom, jak rychle se to provalí, protože například úplně rozhodující v celém tomhleté propagandistické hře je, jestli se podaří tu válku ukončit do parlamentních voleb tady u nás. To znamená, když se podaří do léta příštího roku nějak tu válku na Ukrajině ukončit, váleční štváči jsou v háji, protože to téma zaniká. Když tam nějak bude uzavřeno příměří, mír, hranice a tak dále, s tím strachem už nemůžete tu propagandistickou hru hrát a oni na tom skončí.
0: Řekněte mi, je toto teroristický čin?
1: No samozřejmě ano. To je teroristický čin.
0: A myslíte, že ti opilí ukrajinští vojáci dostanou metal od naší strany a vlády? Jako hrdinové?
1: No vzhledem k tomu, že jim pomáhají udržovat tu psychózu války.
0: Tak možná jo.
1: Tak jo. No, tak za to, no, když teda říkáte, co vás překvapuje, jo. Já jsem si někde přečet, jak už celý svět ví, co všechno si ten Zelenský na světě za to koupil. Jo, to jsem četl, jo.
0: Tomu já moc nevěřím, ale to by byl úplný hlupák, kdyby si něco kupoval.
1: No, tak nějak jeho manželka někde koupila nějaký dům za stovky milionů.
0: To, ne, to, to...
1: No, a že to psali to někde v cizině, no tak já, jo. Tak možná, já nevím, jestli je to pravda, no, ale... No, jak to, že to nevadí? Jenom ty pochybnosti teda, jo, by měly strašně vadit. U každého jiného by jenom... Myšlenka na to, že něco ukrad, znamenala konec, jo? A tady ne, no protože ono totiž to té propagandě pomáhá nejenom u nás. To. Víte, kolik bilionů jsou z toho zbrojní zakázky? Myslím. Jo? A ty všichni, Major. Jdeme dál? No, tak jim se to líbí, no tak někde nějaký něco trošku ukradeného nebo vybuchlého.
0: Co to je?
1: Co to je?
0: Svině. Stojím si zatím. Foltín pokračuje v častování části Čechů. Toto je jakýsi pan Foltín, který označil část naší společnosti, část občanů za svině. Podotýkám, že to je člověk, který hovoří za vládu České republiky.
1: To je chodba na úřadu vlády.
0: No, tak to jenom tak dodávám.
1: No. A to je velmi vysoký činitel.
0: Stojí si zatím, podívejte se, to je tomu člověku do očí, to je druhý Halík. Člověk, z kterého mám strach? Co si o tom myslíte?
1: No já teď nejak to seřadit, jo? Tak samozřejmě je to skandální.
0: No zjevně jak pro koho?
1: No, tak já začnu úplně odinut. To, že ho ta vláda neodvolala, to je neuvěřitelné. Jo? Protože on už chodí i jim.
0: Jasně.
1: Jo?
0: On chce vykopávat příkopy. Říkal, že je potřeba vykopávat.
1: Vysvětlit se to dá jedině tím, že ta vláda v čele s panem premiérem má nejenom špatnou motivaci, špatný kamarády, špatný nápady, ale oni jsou to ještě ke všemu asi slaboši. Jo? Protože když někdo tak strašně je poškozuje, jako tady ten pán, už dávno měla být tisková konference, kde by ohlašovali, že se ráčili přenáhlit. A
0: naše společnost se přenáhlila.
1: Teď mě napadl text písně Zloba, závist, zášť, ty ať pominou, jo? To on je toho reprezentant, ten zloba, závist, zášť, to je, tak ať jde pryč, jo? To, oni to neudělali, takže první komentář, to teda zírám, vy si ho tam necháváte, jo? Škodí vám. Teď k tomu rovnou řeknu, no, ono vlastně, že se takhle odkopal, a odkopal tím je, no to je výborný. To, Xavere, my dva s ním nemusíme bojovat.
0: My dva to musíme neustále dokola připomínat.
1: My jenom lidi, tak si ho poslechněte, jo. Dokonce to sami ani nevěděli, že si za tím stojí, jo. To je jenom prohlubování té hrůzy. To nikdy neměl vypustit, ale přeci hrůza, to je další komentář. Hrůza už je to, že mu tu kancelář s tím nadpisem tam dali, jo. Že usoudili, že má někdo dohlížet na... A zavedli, oni to nechtějí slyšet, ale bohužel je to pravda. To je vrchní cenzor. Prostě vrchní cenzor, oni to tak udělali. Ta funkce vůbec neměla existovat. A teď řeknu další komentář. Lidi zlatý, kteří zvažujete, že byste chtěli volit, jo, tak nemusíte potřebovat všechny ty kroky, které udělali zrovna třeba s válkou na Ukrajině. Úplně stačí si uvědomit, že mají totalitní sklony. Že to jsou nedemokraté. Jo? Jenom tím, že on tam má tu kancelář, takhle se jmenuje, to je nedemokratický, lidi zlatý přeci v demokratických volbách nemůžete volit nedemokraty, protože vy přeci nevíte, co udělají příště.
0: Pane Tlustý, kdy jste byl naposled svědčit u soudu?
1: Tomu nebudete věřit. Já nikdy.
0: Tak
1: nikdy.
0: A chcete to zažít?
1: Jo?
0: Já vám to teď zařídím. Budete tam jako svědek, protýkám.
1: Aha, že jsem tady něco říkal.
0: Já si totiž myslím, že tento pan Foltín, který bez jakéhokoliv důkazu část společnosti označí za svině, se chová stejně jako paní Vašáriová, která část společnosti voličů označí za spodinu fašisty. A já si myslím, že by bylo dobré...
1: Ne, tu formulaci neříkejte. To ne, to já to nechci slyšet. Ten mráz, myslím, to vypuste. Jo?
0: Kdyby mráz...
1: Ne, pro boha, ne. Dobrý, naši posluchači vědí, jak to pokračuje, oni si vás pustí. Teď to tady neříkejte. No.
0: Tak já to řeknu aspoň takhle. Já si myslím, že pan Foltín je obr svině.
1: No,
0: i
1: tak,
0: bez mrazu.
1: Tak zase pojďte svědčit vy v mém tom, já bych použil přesně stejný pojem i teda pro něj, jo? To se teda nemá, tohle, jo? Ne, to je hrůza. Já už jsem uvedl...
0: Já to říkám za ty občany, kteří nemají možnost takhle promluvit. A já jich spoustu znám a některé to mrzí. Takže já to téma končím, pane Tlustý, s tím, že jakýsi tady Foltín je svině.
1: Ale hleďte, do roka do dne je po něm, jo? To je dobrý, ne? Na, trošku díl.
0: Řekněme jako na, pracovně, aby to nevypadalo, že vyzýváme někoho.
1: Ne, to my mu nepřejeme, fyzicky nic zlého. Tak já to opravím. Je po té jeho funkci.
0: Ale někde se na tebe vaří voda, ty Foltíne. Tak. Z války mám čím dál větší strach. Vladimír Mečiar byl totálně umlácen. LGBT ve sportu je nesmysl. Utkání v boxu bylo šílené, košíková, brutální, říkal taťka Klaus, jak říkáte vy. Tak si z toho něco vyberte.
1: No tak zaprvé zas má pravdu. On si tím teda strašně škodí. V jedné knize jsem si přečetl vysvětlení, tam se píše, není strašnějšího člověka, než ten, co má vždycky pravdu. To koukat se na to, jak zas měl pravdu, to je strašný, když my se často mýlíme. No ano, já si taky nejsem jistý, jestli ty naši váleční štváči to nechtějí dovést až k vyslání našich hochů a zbraní na Ukrajinu. Nejsem si tím jistý, takže má pravdu, mám taky větší strach. To je oni, jak cítí, že to jejich vládnutí končí, tak oni můžou vymyslet neuvěřitelné nápady, například. Takže to je pravda. Vladimír Mečiar byl totálně umlácen. A tak on byl onálepkován už kdysi dávno, ty nálepky se ujaly, byl vlastně mediálně zlikvidován, bych to já přeformuloval, než umlácen. No, LGBT ve sportu, jsem zcela příznivcem výroku pana Duky. No, Berlín, Moskva, Paříž.
0: Četl jsem, ano.
1: Všechno špatně. Propagace, propaganda, vyslovování názorů k jakémukoliv náboženství, propagování jakékoliv sexuální orientace, to všechno na olympiádě býti nemá. A jakmile to tam je, tak je to zneužití, tak jak říká pan Duka. A ty, co to provedli, no, ty by přinejmenším měli rezignovat. Ale že se to části lidí líbí, já ještě vysvětlím, já už před 30 lety jsem říkal, ať si každý v ložnici dělá, co chce, abych vyjádřil svůj názor. Nemá za to být postihován, natožpak trestán. To v žádném případě. A že by nám to museli vnucovat na olympiádě a tvářit se, že když my nejsme, teda já určitě ne, ani L, ani G, ani B, ani T, že jsem nějaký divnej a že bych si to měl prohlídnout pořádně, abych pochopil to blaho, o který přicházím.
0: No T trošku z T.
1: T, jo, takhle. No, proč to tam nemá být? A když to tam bylo, je to chyba, no. No, já jsem někde viděl, a teď bych to strašně rád použil, mě napadá jenom takový různý příklady. Nejstrašnější, co jsem si v poslední době přečet, je, že to, jaké máme pohlaví, si máme promyslet a rozhodnout sami. To je vrchol té hrůzy, jo. No, protože pak je možný, že v boxu vyhraje chlapák, který se prohlásí za ženskou. Jo, a že k tomu ještě absolvuje nějaký drobný úpravy. No, to je ten konec dnešní civilizované společnosti. To je vzpoura proti přírodě. Nemáme pohlaví, tak jak se ho usmyslíme, přišlo nám to od přírody nebo od Pána Boha, jak to kdo vidí. A že společnost většinová nedokáže říct a dost, jo, tohle už nebudem poslouchat. To ne teda, to nepřichází v úvahu. Proti těmhle věcem je třeba se protestovat, ale taky proti tomu něco dělat. Prostě když je něčeho moc, tak je toho příliš, už je toho moc, už ta věta určitě si pohlaví je nepřijatelná. Normální společnost by se tomu měla postavit a její vůdcové, to je politici, by měli říct, co s tím budeme dělat, aby nás to nezničilo, protože to ohrožuje tu společnost. Tak má pravdu.
0: Dnes jsem přijížděl autem a přemýšlel jsem, kolik hodin my jsme spolu tady proseděli v tomto pořadu.
1: To je nějaký tak odhaduju 40. pořad. Podle mého pozorování. Je to možný?
0: Je to možný.
1: 40.
0: Je to 8 let?
1: No.
0: Vy jste tady začínal?
1: Já bych to tak viděl 5, no bývávalo jich 10, teď už třeba jenom 3, 4, tak no možná, že už víc než 40. A to vy tady máte v evidenci, to určitě ano.
0: A vždycky jste byl dobrý. Děkuju vám za to a mějte se fajn.
1: Já moc děkuju za pozvání, zase se sem budu těšit, už aby jsme zase mohli říct lidem něco normálního.
0: Podtrženo sečteno a naším hostem byl Vlastimil Tlustý.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Tak jsem vzal koně, sedlo, telefon a odjel pryč. Hned za kopcem je cesta klikatá jak bič. Řekl jsem si sem se už nevrátím. Už nikdy zpátky koně neobrátím. V mochyle jsem táhnul chlupatýho kocůra.

0: moje nevěsta. Asi jsem se změnil, nebo jinak vypadal.
1: Jo.
0: Člověk se prostě změní, toho by se nenadá.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: stačí se podívat, teď my si motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v prásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průvězných.
2: To ne, v Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že se tady staví tramvaj.
2: To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD? Dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
2: uvolní
1: je to
2: tak
1: vaším
2: místo,
1: cílem.
2: A uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služební
1: řidiče. Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale,
2: asi
1: o to usilujete jako díky těm
2: různým... Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: A čemu jsou cyklopruhy potom? A že jich
2: cyklopruhy
1: je teda...
2: jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže... To vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali před námi?
2: Ne, vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudík. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda protože já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A... Má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jiné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Údajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a já jsem si žádný, asi 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmu pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To je, no, jako, je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni
2: ne,
1: vládnout.
2: Jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat.
1: A jak si že vám to asi moc nedaří? Přišla bitcoinová kauza a tak?
2: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevím, mě zajímá, jestli...
2: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no,
2: bylo jako pár
1: měsíců, to, že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by
1: Pirátu.
2: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan rady Stanjura tady, není zatím trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v

0: ale
1: Vy jste
0: podobně.
1: chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
0: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona ta
1: kauza
0: se teďka...
1: On vás zve na Národní třídu, myslím, neděle
0: zvát dneska,
1: zvát.
0: No, ale
1: aha,
0: to,
1: dneska
0: to
1: už
0: asi
1: 17.
0: tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
0: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: Vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
0: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažmá.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
0: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, stresné činnosti.
0: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
0: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
0: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
0: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby, no tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani Stanu, která byla placená tady z těch peněz z Dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
0: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
0: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak Stan má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhle tu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cenu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze Stanu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
0: to by mě zajímalo.

0: zajímalo, proč, protože starostové vlastně velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se 4 poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou staví teda město, ale je to
1: pod radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako přidělám občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
0: no,
1: si neopáře.
0: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
0: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte, divné. Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No asi tak, si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to
0: ale
1: byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy jste, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
0: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny 4 světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak... co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
0: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: A to máte podložené, nebo to jsou jenom nějaké...
0: To je známá věc na Maďarsku, tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
0: tak
1: teď
0: já
1: ještě...
0: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme ji zakládali s primátory Varšavy, Budapeště.
1: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovala byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: No já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění,
1: prosím,
0: jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže
0: my se snažíme,
1: ale
0: my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A Co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní plán
1: na pana Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět? Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan Bartoš.
0: Víte, kam mířím. Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam bude.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení?
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl
0: už
1: tady pan Zimola, který
0: sice
1: kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že ho z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
0: Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou. to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
0: pokutou...
1: A ten zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten UOX. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. To je celé.
0: Já jsem říkal, napsal zákon o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí, tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste... Ne,
0: ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021, když jsem byl primátor.
1: Dobře, to otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda,
1: běžný
0: mělo
1: občan
0: by se
1: pořídil,
0: stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: To je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli také to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud to... zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
2: trochu?
1: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, které o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence, no. Tak tam nebudu 8 třeba, a budu 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: To je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: Statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. Hmm. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ládina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
2: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro 8 a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
2: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
2: Mm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Jestli mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky, ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Hmm.
1: Tak.
2: Ale to není od vás příliš kamarádské, že?
1: Pravé kůže, neekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se měl
1: zeptat. A to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána.
2: No.
1: Co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: Hmm,
1: tak 1000 korun.
2: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jako, že bych měla.
1: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: To, co, kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy.
2: Uh-huh.
1: Prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na 5 u nás? Nebo tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karol. No. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
2: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: 5. přes 9. No. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humosérky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, tak ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali Manéž třeba, no, tak Manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
2: Ne, já vím, ale tak
1: než, musíte to někde
2: než by se, než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No, no, no.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem tak jako chodíte?
1: Tak já mám ještě další 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky, bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No to nevypadá úplně.
1: A to se v devadesátkách nosilo?
2: V devadesátkách se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vyměnit za černý.
2: Ne? To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek takhle,
2: takhle se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč bych to...
2: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano, tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
2: Jo, a ženy tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
2: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
2: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
2: Takhle. No tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
2: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
2: Je.
1: A víte, proč to je?
2: Mm-mm.
1: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
2: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
2: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
2: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
2: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
2: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
2: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
2: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
2: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
2: Ale jo. Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
2: No.
1: Kauza.
2: No.
1: Takže on to zapřel původně.
2: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl pan
2: tak
1: Horák.
2: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
2: Jo, po koruně.
1: No ne tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
2: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
2: No.
1: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
2: Magdalenky.
1: To Magdalenky, Karolínky.
2: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
2: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů?
2: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
2: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
2: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky a se to ani nedovím.
1: Ne, to lžete.
2: Ne, fakt.
1: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
2: Pane zahradníče.
1: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
2: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
2: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
2: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská. To je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
2: Třeba.
1: Ne. Paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
2: Odpustky.
1: Posluhovačku. A matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam hrozně hezká scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
2: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
2: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
2: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
2: Nevhodně se choval.
1: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal.
2: No a jak to,
1: se dívám tak rozdychtěně na vás.
2: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo.
1: Pomačkat,
2: no, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
2: Ne, já chci spoiler.
1: No, spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
2: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
2: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš. Nenajdete to rychle.
2: Ne, já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
2: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
2: No, tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
2: třeba,
1: někam?
2: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš Xaverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
2: Pacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
2: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
1: No, tak to nic nechce.
2: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
2: To sedí.
1: Asi jo. No. Ale paní Dulská kdo byl? Jste se ptala, ne?
2: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčí, tak to je Zdeňka Baldová.
1: Zdeňka Baldová,
2: Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
2: Ten mačkač.
1: Mm-hmm.
2: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
2: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišno by u nás.
2: A to užívala orálně, nebo se
1: její
2: v tom koupala?
1: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, to je to

0: jak se jmenuje.
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
1: jo,
0: takže otěhotněla v tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký...
1: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
0: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody.
0: No, na tu pláž.
1: A našli?
0: No nenašli právě. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
1: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
0: No, tak...
1: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Nesébr, nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak...
1: Dávajte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička a...
0: No nebyla, ona odešla ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to.
1: No,
0: ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechala vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to dal prchy. No. Ano, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je se nějak ta jiná, že v té nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ta ho měla s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
0: Dulskýho. No. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžky.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: Říkal pan Donutil, promiňte, taky ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mě hrozně.
0: Fakt,
1: jo. No jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, vy jste klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Dulské.
0: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne,
0: hospodskou.
1: To je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ti, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.

0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno?
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno, no tak...
0: Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo, jo, jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak... Já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pekarová pochválila počítačovou hru. Neparazitujte na ní, vzkázali autor. Tak prosím, je spoluautor počítačové hry Hulvát, jak jsem někde četla v komentářích, nebo paní Pekarová skutečně parazituje na úspěchu někoho jiného?
2: Paní Pekarová je notorický příklad člověka, který parazituje na úspěchu někoho jiného. Teď to je Daniel Vávra, ale jinak dlouhodobě ten, na čím úspěchu ona parazituje, je ODS. Protože, jak víme, tak ona by se svojí TOP 09 do poslanecké sněmovny s vysokou pravděpodobností nedostala. Takže ona parazituje na tom, že se rozhodla ODS, která přece jenom na těch průzkumech nebo v těch průzkumech nevychází až tak špatně jako TOP 09, že ji vezme pod svá ochranná křídla. A protože ona nad sebou nemá ten Damoklův meč, že může i se svojí topkou ze sněmovny vypadnout, tak si může dovolit dělat a říkat prakticky cokoliv. Což je další chyba toho systému, kdy ta 5% klauzule má tebe jako politika nebo politickou stranu trochu strašit. Bacha, když to přeženeš, můžeš se poroučet z poslanecké sněmovny. Ona by se poroučila, nebýt spojenectví s ODS, to jí chrání, takže ona je klasický příklad parazita. Jenom se teď rozhodla, že bude parazitovat na člověku, který je úspěšný ve své branži, který dokázal naprogramovat nebo navrhnout, nevím, jaký je ten správný termín, velmi úspěšnou, celosvětově úspěšnou počítačovou hru. A přestože jinak jsou lidé, jako je Dan Vávra, mainstreamem politickým, jako je paní Pekarová Adamová, nazýváni proruskými kolaboranty a pan Foltýn by možná použil ještě nějaký ostřejší výraz, tak když je tam nějaký úspěch a můžeme se na tom úspěchu trochu přiživit, tak proč by to paní Pekarová Adamová neudělala.
1: No, paní Pekarové Adamové stačí sledovat stranu ODS, že jo, a její volební preference. Není potřeba sledovat TOP 09. Mm. Ale zase připomenu Alexandra Vondru, protože jsem se ho ptala na to, co má ODSka z toho, že pomohla dvěma stranám, které by normálně se do sněmovny nedostali. Byla to jednoduchá, jednoznačná odpověď. No, vládneme, sami bychom se tam nedostali na premiérský post. Sami bychom vládnout nemohli.
2: Ale na tom hezky...
1: Takže si vzájemně vlastně pomáhají.
2: No, oni se tak jako vzájemně udržují v takovém stavu, kdy TOP 09 to pomáhá lidovcům, to pomáhá a pomáhá to vlastně i Fialovi, protože díky tomu spojenectví se mu daří zamaskovat, že ODS je zhruba na polovině toho, na čem kdysi bývala. Vzpomeň si na debaty ještě za Mirka Topolánka, kdy se řešilo, že to pevné jádro voličů ODS je jenom 20%. Co by za to dneska dali? Takže Fialovi se vlastně podaří díky koalici spolu zamaskovat to, že za těch, kolik už je předsedou ODS, 12 let, mám ten pocit, takže za těch 12 let s těmi preferencemi prostě vůbec nic zásadního neudělal, že ta strana je nadále na takové sestupné tendenci a tohle to je jenom takový kosmetický manévr, jak to zamaskovat. Hmm.
1: No, u sociální demokracie se přeci odstupovalo za 22% výsledek a tak dále. No. Časy
2: ale
1: se mění.
2: Zároveň na tom vidíš i to, že vlastně ta strana ti řekne, no pro nás je jednodušší se spojit s nějakými dalšími trpaslíky, než bychom se vrátili k tomu, čím jsme byli v těch dobách, kdy jsme dělali dobré volební výsledky, než bychom se zamysleli, provedli nějaký ten vysmívaný návrat ke kořenům. Takže pro ně je daleko jednodušší se jako spojovat s těmi trpaslíky, než sobě objevit ten drive a ten tah na branku a nějakou elementární snahu se vrátit k výsledkům, které by byly alespoň trochu důstojné.
1: Raději budou hledat kompromisy, ustupovat a podobně.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to, vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam Zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že, nervy.
2: Takovou je staročeština,
1: archaická čeština. No, ale krásný slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma. Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda, 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli. Mm-hmm.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je. Mm-hmm.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míni. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě? Mimochodem?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce. Tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris. Jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Řekl Boris, jestli se dobře slyšel.
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo
2: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa. Zatímco ti, co mají... A ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ne, pro ti, co mají radar.
2: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar... se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No já bych chtěl být radar, nevím jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo? A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo? Propast třeba. Do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
2: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
2: No dobře. Ale když si nevšimáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, k severu.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
2: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím.
2: Musíme skončit optimistické
1: zvolání.
2: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
2: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne, já to znám od tebe vždycky u kafe.
2: Tak víš co, tak jestli máme minutu, tak si to řekneme. Podměr. Máme minutu?
1: No jasně.
2: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především sobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme, já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
2: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Hraje vám.
4: All my music.
3: Radio Xaver.

Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den všem. Nechte se vyděsit všem možnýma zprávama o tom, jak ten svět směřuje k závěru. Teďka je to taková sezóna, že všichni čekají, že to bude strašný. Já myslím, že už se trošku ženeme z tunelu ven, že to na podzim přežijeme.
0: Opravdu?
1: Myslím, že jo. Myslím, že jako teď přijde na spoustu lidí, jakoby my co spíš děláme jako ten biznis, jako že vidíme to světlo na konci tunelu a je to vidět na objektivně nějak sledování nálad biznismenů tady. Ale samozřejmě teď to dopadá na ty obyčejný lidi, kteří dlouho vlastně si toho jako nevšímali těch věcí a bude to asi půl čtvrtě roku jakoby špatný, ale zdá se, že zatím už by to mohlo být dobrý. Tak ta naděje, to je dobrý předat, aby člověk prostě neupadl. Takže v České republice, když se sledují teďka nálady veřejnosti, tak podnikatelé už jdou trošku nahoru a veřejnost jde teďka do deprese, tak se jim snažím říct, ať to odloží.
0: No, ale k tomu veselá historka, nevím, zda jste sledoval dopoledne dnes. My natáčíme tentokrát ve čtvrtek, byla upoutávka na iDnes, že pan Andor Šándor bude mít zásadní bezpečnostní sdělení v 11 hodin.
1: A sdělil něco, jo?
0: Sdělil, začal živý vysílání tiskovka a on tam přivedl nějaké tři pány, kteří prodávají bunkry na zahradu.
1: Aha.
0: A nabízeli, jestli chcete, tak můžete mít na zahradě bunkr proti...
1: A to byla celá slušná reklamní akce. To musím říct, že ty, co to vymysleli, tak by si asi zasloužili být prostě nejatý někým. To
0: protože vlastně všichni čekali, že oznámí kandidaturu na prezidenta a on
1: udělal... Vlastně senátora, to ještě senátní volby taky
0: udělal slušný. Teleshopping. No, jedeme. Zelenský promluví k českým zákonodárcům. A já k tomu dodávám, to nám tady chybělo.
1: Já myslím, že trošičku možná už tohleto je jako pozdě, to znamená, jako, že to období těch projevů je jako malinko pryč a myslím si, že jako Čechům, kteří tam poslali všechny zbraně, snad co mají těžký, a kteří tam posílají spoustu peněz, asi není potřeba vysvětlit tu věc, spíš možná tím, že to bude v tom parlamentu, který možná trošku lidi rozděluje a tím, že zatím stojí přesně určení politici, tak to možná jako udělá problém. Čili já vím, že tohle není úplně nejnovější zpráva, znám třeba spoustu lidí, kteří mi říkají, že kdyby to šlo, jsou starší, tak zejména lidi, co zažili rok 68, tak ty by šli nejradši střílet na Ukrajinu a opravdu to berou velmi emočně. Ale tohle...
0: Střílet na Ukrajinu, abychom byli přesní.
1: Jako proti Rusům. Jo?
0: Proti Rusům.
1: A s tím, že opravdu jako mají, je v nich ten rok 68 a když samozřejmě tehdy přijeli Ukrajinci, ale my to tak vnímáme, jako, že Rusové přijeli v roce 68. No a tohle to třeba jim vadí, protože jsou třeba voliči úplně, jsou třeba z pravýho křídla ODS, nebo jsou z ANO, nebo něco takového. A tohle to trošku vnímají jako akci TOP 09, řekněme, středolevého křídla ODS. Ale jako samozřejmě parlament má právo vyslechnout, koho chce a pan Zelenský tohle dělá pro svoji zemi a nepochybně určitě závěrem bude, že náš parlament vyjádří vyšší podporu Ukrajině, takže
0: vlastně to...
1: No já si myslím, že už vyšší podpora Ukrajiny vlastně ani není možná, že to možná jako právě do toho vnese jako politiku, že to je trošku nešťastná věc, že možná některý lidi, kteří třeba už třeba teďka žijou českou prezidentskou volbou, tak možná třeba tohleto a chtějí volit někoho jiného než třeba kandidáta ODS, tak možná nebo TOP 09, tak jsou možná je to může spíš odradit. Takže to takový, myslím, že to období je pryč, dneska je období nějaký reální práce, to znamená, Ukrajina reálně bojuje a Česká republika poslala, co mohla, takže tady ani není potřeba nikoho lámat, jako třeba to bylo v tom Německu, řeknu třeba, jo, nebo něco takového.
0: Já to asi musím říct. No, víte...
1: Ale možná to bude jenom poděkování, možná tam vystoupí. Jo, jo. My jsme všichni jako zvyklí, že čekáme, že pan Zelenský jako řekne, že je to špatně, že jo. Ale jako třeba jenom prostě řekne děkuju moc České republice, jste fajn, usměje se na lidi a to naopak by pomohlo.
0: On je považován mnohými lidmi za hrdinu a pro mě je to krajně nesympatický člověk a já mu nevěřím. A já nevěřím ani tomu Putinovi, nevěřím ještě víc, ale já to nechápu, že se z tohoto dělá modla.
1: Já myslím, že on je, já už jsem tady říkal, když jsem opakoval, tak to řeknu krátce, že on je vlastně politik novýho typu, čili dneska jsme v nějaký éře video, a ukazuje se, že prostě on, ta průprava mu pomáhá. Nepochybně se zachoval statečně, jistě mohl utíct, jo, v tom Kyjevě, to zase jako komu čest, tomu čest. Jenom už ta možná tako, ta poloha už je jí moc, jak říkají vždycky, jak je to divadlo, tak když někdo něco takhle dělá, jako říká, teď už to děláš moc. Pojď před, to, co říkám, já kdybych byl dneska za ním, ty lidi, co jsou za ním, tak bych říkal, až půjdeš do těch Čech, tak už neříkej, netvař se jako urputně a neříkej, že málo dělaj, ale řekni, mám vás rád, zamávej na ně, moc vám děkuju, Češi a tohle, tak jestli mě teďka sleduje velvyslanec Ukrajiny, jak mu to možná třeba řekne a zase to bude dobrý.
0: Tričko myslíte, že bude?
1: Já nevím, to už se přiznám, že to je samozřejmě taková norma, jeden často nosili i politici, myslím, že tak nějak byl oblečený Macron, že jednou nebo dvakrát a je to taková věc, že já bych jako, nechci si z toho dělat legraci, že obklíčenej docela byl jako statečný, ale na druhé straně je to prostě mediální věc, kdyby tam byl nějaký stejně statečný, kdyby byl nějaký obtloustlý pán s pleší v mém věku, to zná starší a neuměl se vyjadřovat, tak asi by třeba Ukrajina prostě neměla takový jako když je tam chlap se zjevným sex appealem, znám spoustu žen, kterým přijde fakt jako tak my jsme jinak, nebo já to prostě tohle nevidím, jako nemůžu to posoudit, ale některý prostě jako jim to přijde, že ve srovnání třeba s Putinem, když je tako ten boj, nebo řekněme s prezidenty jiných zemí, teď mě nějaký napadne.
0: To hraje roli?
1: Já myslím, že jo. Řekněte si, kolik lidí u nás říká, že musí být Čaputová. Neustálý srovnávání Čaputový s jinými ženami v české politice. Já myslím, že to jsou nějaký, kdo volí? Volí ženy. Jo, čili jakoby, když ten chlap dokáže zaujmout tu ženskou část, tak to určitě má velkou váhu. Podobně to bylo, i když ten zrovna byl obtloustlejší a to Donald Trump s televizní průpravou to neuvěřitelně válcoval. Já tím nechci říct, že to bylo jenom to, že bylo televize, ale prostě tyhle ty věci budou hrát do budoucna obrovskou roli, ale zase na druhou stranu i spousta lidí, kteří jako nebyli herci, tak dneska natáčejí tolik videí, že vlastně už tu průpravu vlastně mají. Mm-hmm.
0: Kavárna zuří, pane docente. Kissinger jim rozbil hračky. Slyšel jste to?
1: No já tohle téma, že bych vydržel mluvit teďka hodinu, tak mě musíte včas zastavit. Jednak samozřejmě já jsem jako hrdý vždycky všude říkám krajan Kissingera. Jo? Čili Kissinger se nenarodil v České republice, a kousíček za Českou republikou. A je to jeden ze dvou nejvýznamnějších světových jako diplomatů a teoretiků politiky za posledních 200 let a oba jsou spojený s naší zemí, že jo? Takže když jdete všude, to Češi někteří neradi slyší, ale Kissinger a Metternich, to znají všichni, co se zabývají o historii. Že jo? Čili Metternich vytvořil 19. století, Kissinger 20. století, druhou polovinu. Jeho výsledky jsou obrovský, každému bych doporučil, myslím, že měla by povinná knížka, ne úplně povinná, ale taková, řekněme, volitelná na gymnáziu jeho o diplomacii, učebnice, že umění diplomacie, který jako mimochodem hodně říká o tom, jak to politicky tady ve střední Evropě, že na těch příkladech. Čili to je prostě genius, já jsem byl na jeho přednášce, profesor na Harvardu, pro mě je prostě mimořádná osoba, že jedna věc. Druhá věc, druhý úhel pohledu. Samozřejmě je to diplomat, kavárna nebo všichni lidi v Čechách říkají, co si to dovoluje říkat, že by se to mělo nějak jako dělit. Že? Tak já bych řekl druhou jako věc, je to diplomat. To znamená, v tuhle chvíli Ukrajina, ale třeba i Česká republika jako spojenec Ukrajiny, nepouští diplomaty do hry. Čiže co říká v tuhle chvíli Kissinger, není podstatný, protože Ukrajinci a my spolu s Ukrajinci říkáme, rozhodnou to zbraně. Čili ty diplomati přijdou, až se to rozhodne. A my jsme přesvědčení, že to Rusko bude vytlačený z Ukrajiny. Optimisti říkají, že ukrajinská armáda půjde do Ruska. Takže chápu, že strašně lidí říkají, tohle to je pravý opak toho, co je doktrína tady. Zadání v tuhle chvíli není dělat vyjednávání, ale zadání je tohle a pak budou diplomati vyjednávat s poraženým Ruskem o reparacích a tak dále a tak dále. Jenomže Kissinger je člověk, který tuhle válku předpověděl, který napsal velmi zásadní práce, které jsou citované o této válce dopředu. Řekl, proč bude, jak se vyvolá. A řekl to před mnoha a mnoha lety, takže to nebyla nějaká indiskrece. Vysvětlil, že Ukrajina je obrovský mnohonárodní stát, který vytvořil Stalin, který má v sobě nějaký tenze, který tam prostě jsou, tak jako byly tenze v Československé republice, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Teď jsem u toho oblíbeného srovnání s rokem 1938. Jo? Čili samozřejmě jsou nějaký tenze mezi Rusy, Ukrajinci, možná zbytkem Poláků, možná jsou tam národ, který označíme Valachy, Moldavany, v Rumuny, jo, to zná, Moldávie nemá přístup k moři a tak dále. Jo, čili jsou to prostě nějaký složitý příběhy. A to, co jakoby Kissinger říkal mnoho let dopředu a spousta dalších velmi významných profesorů ze Spojených států, byla, že když si jedna strana řekne, že ta Ukrajina bude celá její, tak to praskne. Jo, to znamená, když Rusové řeknou, hele, to je naše Ukrajina, tak ten Západ udělá všechno pro to, aby ten Lvov prostě udělá všechno, aby tam nebyl. Jo? A když to bude v obráceně, tak vysoce pravděpodobně Rusové plus Rusové v Ukrajině udělají všechno pro to, aby v té Ukrajině už pak dál nebyli. To říkal Kissinger celý roky a to se stalo. Jo? Čili asi to, že dneska připomíná tenhle názor, je docela normální. A Kissinger navrhuje něco, co zase je zajímavý. Jo? Tak my dneska, třeba pan Zelenský přímo to srovnává s rokem 1938, Mnichovem, a to jsou zase dva nějaký pohledy. Že? Ten jeden pohled je, že to samozřejmě byla strašná tragédie pro český národ, vůbec strašný potom do roku 45, ale k tomu roku 38 patří ještě do tom 45-46, to znamená, my jsme ty Němce vysídlili, to taky strašlivá tragédie, strašná ostuda, ale spousta lidí říká, a možná má pravdu, že ta tenze s Němcema zmizela. Jo, já dneska, teď odjíždím, až to dotočíme, po 90 letech obnovujeme v Karlových Varech česko-německé stomatologické dny. 90 let trvalo, než to vyprchalo. Jo, to zná, jednu chvilku se to skončilo, protože se už ty Češi s těma Němcema prali, ještě Československá republika, pak byly všechny ty hrůzy. A dneska po 90 letech přijedou z Bavorska, ze Saska, zase se tam vrátí. A já, pán, ty pán, budeme spolu mluvit česky, německy a budeme prostě se snažit společně, máme tam heslo společně růst. Jo. Takže to jsou hrozně složitý věci. Kissinger je realpolitik, takže ten prostě třeba viděl to, že se třeba mnohonárodnostní Československo, v kterém byly velký tenze, rozdělilo, tak pro nás je to bolest, protože není rok 38 a 45, ale taky je přece oddělení Slovenska velmi bolestný. A pro někoho bylo velmi bolestný i oddělení Mukačeva na té Ukrajině přece. Když se budeme bavit o tom mnohonárodnostním státu, tak někdo může říct, vždyť to bylo i Československo, sice krátce. Že? Jo, čili jsou to jako složitý věci. A Kissinger říká, že ta cesta, kdyby chtěl někdo k míru, vede přes nějaký zastavení té věci, asi ne nepodobný křivdám, který jsou, ale nemá smysl rozebírat Izrael, Palestína, rozdělený Kypr. Jsou vítězové a poražení. Ta věc nějak je. Jsme rádi, že se na Kypru nezabíjejí, ale Kypr je rozdělený. Je to prostě výběr ze dvou velmi špatných variant. Že? A on trošku jako pod čarou říká, pojďme to zastavit a budoucnost ukáže.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Thank you. Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
1: Horší. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct, teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme, tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka, ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: se.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, ne. Že chtějí do vlády s ANO a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl. No,
1: no víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: Máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej
1: teda... Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Asi 237, nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic nepane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná
2: jasně,
1: legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeři, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Ne, nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil na dvoustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych ne.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: Tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak si jet v klidu prostě?
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na tom netrvá úplně, no. Tak
1: aspoň v Sudetech to bylo.
2: jo. Ale víte co, já to vím, Xavire.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je napůl.
2: Ono to tam svádí a já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to...
1: Fakt?
2: No, jsem tam, ale...
1: Říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeři jako natáčet se u toho a tak... asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněný závodnický jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Jiskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš jako platí na to. No on je takovej... On má radši jiný hodnoty, než přebalování.
1: Jak to víte?
2: Vím.
1: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky. Pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru. A tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli tak bude přebalovat teď dalších několik let?
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Dokolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale
1: do dvou, do tří let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Je to možný,
1: se ty
2: no.
1: Nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
2: Jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového, jako Diana. Co?
1: Tak je to...
2: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče...
2: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je schomutoval, myslím rodák, jako. Ne. Ale pak je v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme, no. To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda, jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Medulince, aby byla zdravá, potačkový, chytrá, po mamce no mi nevím.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale míň chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že budu mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
2: to je špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne? Není to,
1: je to, není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
2: Ale to neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko jaksi prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se s porodem. Se prodávají
2: no to se prodává.
1: To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný to... taky. Petr Pidhár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan
2: já
1: Etzler
2: si říkám,
1: je tam třeba. Je,
2: taky, podepsaný, no. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: To z toho není cítit.
2: Ale já jenom Ksavr...
1: I Biky. Miky Štryky.
2: Jo.
1: Taky.
2: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni mám tričko občanský.
2: Já ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
2: Tak ty se vás ptám, Xavere, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
2: není
1: občan...
2: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les. Tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv.
1: Medveděv,
2: že? To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex. Ale...
2: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
2: No.
1: No tak,
2: a paní Nora?
1: Paní, oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože už český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No, ale, no jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňau je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak. Ale tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak to musí mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, pane hoče, a proč bychom jako si tady nestřeli do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a já tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl.
1: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
2: No drahoty
1: to
2: ne, hezký, nedělám to,
1: reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se prodal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
1: To je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a no, tak.
2: Chci věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
2: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
2: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Severe, vyl, že to je jak Fiala, ty ne. Co?
1: Tak pozor, tak, to, tak to jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako
1: Fiala. Jak jsem říkal, že to jmenuje?
2: Divácká rada.
1: Divá...
2: To si vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako,
2: ne?
1: Jako, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptáte jako občana. Divácká rada.
2: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
2: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
2: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ještě to vidím po první životě se vstoupím. Tak hádejte, kdo tam je.
2: No mě to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
2: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
2: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
2: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
2: Ksavere, proč tam nejsem
1: čerpačka.
2: Já? Co?
1: No já se dívám, stejně nejste.
2: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
2: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
2: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
2: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady. Vypněte
2: to jsou ty moje rady.
1: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
2: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
2: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
2: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď
2: letos
1: začne platit ten zákon.
2: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
2: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. To, tam už to naplnějí teda. Když potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT, no, tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane holče, žádná nehodno, mediální jsou, dan.
2: Zlý slovíčka, co?
1: Zlý to jsou, ale opravdu zlý slovíčka.
2: 9 miliard, Ksaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
2: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to. Ty jejich platy.
2: 9 miliard.
1: No, a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
2: A to prej nebyla ona. To prej nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
2: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
2: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní. Ale známá taky. No, takže víte, pane holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
2: No to chápu, Ksabere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
2: jo,
1: za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
2: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, no, 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
2: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají,
2: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně... To není taková fuška, to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako pro tak pana Rychlíka, kdy ten je...
2: Prestižní dokument.
1: Prestižní, samozřejmě. Hlavně je to pravda, no, láska.
2: No, právě proto.
1: Tak
2: no, a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
2: To je jasný.
1: No ne, tak teď... Pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
2: Součka. Ano, může to být ten Šarapatka, ano.
1: Takový čestný člověk.
2: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář.
2: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medvěděv, to je jasný.
1: No pane holče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o to mám myslet.
2: A ty jsi takový bezvědec, Ksavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, ale jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Teď z kurie.
2: No,
1: parta celá.
2: Vím, no.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blíštivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blíštivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
2: Ne? No. Ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No,
1: tak je proč... to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
2: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takový symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
2: A taky jsou tu. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo?
2: Bratr. No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
2: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr bratrovi.
1: Bratr, a je jich milion.
2: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
2: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
2: Nějak... Morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
2: No, já nám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že, a leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já
2: bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
2: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, co? To už se buduje.
2: Tak možná udělám výjimku k Severe.
1: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
2: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že pravda?
2: To docela jo. Ale tak on je z reformama na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
2: Žádná reforma.
1: No a teď se bude volit nový papež. Boboší Kuharu to nejde. Prý.
2: Nejde? Ne. Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ona jde za to, zastačilo, za komára.
2: Ale ona nevodolá.
1: Myslím,
2: nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
2: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
2: No tak... Už je zase v další partaji.
1: Je v partaji, to nevím.
2: No tak kandiduje za další partaj.
1: No za koliká
2: to už, no.
1: To jsou
2: tak já vám říkám, ta se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane Holče.
2: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
2: Jak to?
1: No ne, no protože tam není.
2: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí. Mm-hmm. Protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
2: pravidla.
1: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty
2: jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
2: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
2: Román od Maria Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
2: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
2: Jo.
1: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
2: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
2: Tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky, takový špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
2: Jak jste se začal bát?
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
2: To je zlo, je to stělesnění zla?
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
2: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
2: Jo.
1: Pane Hoče, aby jsme nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně.
2: Takže bez pompy dneska?
1: Cože?
2: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
2: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
1: No, tak je.
2: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bydžovský.
1: Počkejte, co děláte?
2: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
1: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
2: A to vydána, no říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
2: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
1: Ne, čas. Pane Olče.
2: Teď jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, Mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, Mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán, zapadlo, aby váš náš Přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová, zraž jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
2: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Majksnerová, Vilzonova 10, na sladkou mňamku ke kávě.
2: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podloulest.
1: Šorvku takovou.
2: Že jste řekl, ať to udělám rychle, a já jsem to udělal rychle, a pak jste si to v podstatě ukradl. To,
1: tak ty...
2: Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
2: trošku, jo, slávy, vy no. Se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku. Protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit, pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Zeptal se, kolik myslíš, že mi je? A dřív, než jsem stihl něco říct, řekl, chlapče, bude mi 80, ani ne za měsíc. Seděl jsem v baru nad Brnem a druhou whisky pil, když tenhle chlapík podivnej se u mě zastavil.

spat a že chce velký plzeňský, hned začal vyřvávat, když se číšník došoural, hned mu v očích začalo hrát. Když se napil, skoro zasvítil a začal povídat. Na světě jsou jen tři věci, pro který stojí za to žít. Starý psi a malí děti a velký plzeňský. Ženský se stará jen o sebe,

plak. Řekl mi, já to všechno vyzkoušel. Dnes vím, že všechny krásy pozemský jsou jen starý psi a malí děti.

a krutostí. A když je člověk v nesnázích a neví kam a s kým, jsou tu starý psi a malí děti a velký plzeňský. Víc moudrosti než celý svět měl ve svým obočí. Dopil pivo a prostě jen řekl,

0: potom jsem jenom v hotelu z okna svýho pokoje viděl, jak sbírá drobný, co jsem nechal na stole. A tuhle noc se mými sny nemíhaly ženský, ale starý psi a malí děti a velký plzeňský.
1: U nás XTV pan Noveský Ivan, to je odborník na energie, zakladatel Eru mimochodem. Energie se stanou luxusním zbožím. Vláda nás ožebračuje vědomě. Ruský plyn nemůžeme nahradit. Firmy propouští a dlouho nevydrží. Tak co si z toho vybereme?
2: Mně tam přijde hlavně strašně jako smutná ta úroveň té debaty v EU a v České republice. Že já myslím, že taková věc jako je válka. Jedna věc je, že někdo řekne slava Ukrajině, všechno je to růžový, vyhraje, to je normální ve válce. Nikdo neříkal, že byla druhá světová válka, tak neodjížděli americký vojáci proti Němcům a někdo říkal, třetina z vás se třeba nevrátí. Uvidíte ty Němci, to je hrozný. Jo? Čili to je jedna rovina. A druhá rovina je, že v tom týlu, když jako plánujeme, tak bychom si měli říkat pravdu. Že? Ta Evropský parlament by vlastně to mělo být docela seriózní. A on jako odhlasoval, že ten plyn a ta ropa z toho Ruska jako nepůjde. Ona jde. To je vlastně divný. Že? Do toho se tady vyděsily firmy, protože ta energie není až tak klíčová pro ty domácnosti. Ty si spousta domácností okay, bude spalovat ostravskou briketu, něco takového se bude dít, ale ty továrny si prostě nedokážou pomoct, nedokážou to nahradit. A měl by jim někdo jasně říct, co bude. Jo, to znamená, samozřejmě nikdo nemůže říct, když Putin řekne, od zítřka není plyn, tak to nikdo nemůže ovlivnit, to je jasná věc. Ale když ta Česká republika by měla říct docela jasně, jak to jako bude dál a ty docela mně přijdou ty věci, jestli je pravda, což jsem slyšel od všech lidí, já tomu nerozumím, ale tady se mluvilo o německém plynu a norském plynu, ale zdá se, že 99% plynu jde z Ruska, byť přes Německo, a ten 1% máme na Moravě, takže já myslím, že asi musíme nějakým způsobem rozumně k tomu přistupovat.
1: Tak z vašeho oboru, téměř teda z vašeho oboru, nevím, zda jste četl ten článek, zajímavý teda, je to těžký, hluboký příběh člověka nešťastného. Muž s penisem na předloktí, pěstoval si ho 6 let pro transplantaci. To už je možný?
2: To přímo jako z mého oboru, protože to jako dělali mý učitelé, jsem u toho držel háky, u těch operací, čili samozřejmě to dělá, se třeba nahrazoval red, se nahrazoval třeba z různých částí jakoby těla a tak dále. A z předloktí, to je známý štěp, je to relativně běžná operace. Čili jsem ten článek, který zněl jako strašně, jako, že to je úžasná, mimořádná operace, ale v zásadě je to docela standardní. Tam jenom bylo to, jak jsem četl ten článek, že tam byla reoperace, něco nebylo spokojený a takové věci. Ale i ty štěpy, včetně toho, že ne vždycky ty štěpy se povedou, že můžou takzvaně znekrotizovat, odumřít, to všechno je standardní věc a já jsem se tomu věnoval, ale tohle je relativně jakoby starší ještě nějak typ té operace, dneska se dělají i takový jako víc ještě pokročilý.
1: Pane docente, až 6 let je možný, že ten penis na předloktí jako žije?
2: No tam asi bylo nějak, já vůbec o tom nic nevím a nejsem specialista na tyhle operace, souvisí to samozřejmě s tím, jak se to asi hojilo, nehojilo, takže pokud to trvá dlouho, tak to spíš bývá o tom, že se tam něco nedaří a čeká se, jestli se něco ještě, ale to bych jako spekuloval. To
1: předpokládám, že když je na tom předloktí, že funkcionalita nějaká, že by s tím žil nějaký partnerský život, o tom se nebavíme.
2: No, tak to je jako hrozně zajímavé, co oni dneska dokážou, to už jak když jsem dělal tabu, tak to už je 30 let skoro, tak tehdy kolegové z fakultní nemocnice Brno vyprávěli, jak tyhle ty loky dokážou v uvozovkách oživit z vašeho pohledu, jo? Čili že dají se tam dát nějaký implantáty, které dokážou i do určité míry tu funkci jakoby obnovit sexuální si, ale to já v tenhle případ nechci mluvit a na to si musíte pozvat odborníky. Česká republika je v tom relativně velmoc v těch operacích, takže tady máme docela dost těch kolegů.
1: To každého zajímá, ale tahle to věc.
2: Ne, to určitě, jestli člověk, tomu něco víc, jenom abych to věděl, nejsem na to odborník.
1: Člověk má na předloktí penis, přijdete někam do restaurace, tam je krásná sedírka a on se mu stopoří.
2: Já jsem lékař, já si z toho dokážu dělat legraci. Pro mě jsou ty lidi jako chudáci. Ne, jemu se stala hrozná věc.
1: Máte pocit, že si z toho dělám legraci?
2: Ne, a snaží se léčit a funkcionalita je pak taková, že třeba u některých těch štěpů, oni jsou různý ty štěpy, jak třeba je taková pumpička, kterou má tam a tou pumpičkou si vlastně jakoby způsobí tu erekci. To jsou jiný výkony, které to funguje na jiném principu, čili dneska ta medicína dokáže velké věci. Hrozně jsme se vyškolili na operacích jakoby transsexualita, kdy tam to je vlastně typická věc, kdy se mění ty pohlaví, ale tam se často jako přizpůsobí ty tkáně, které už sexuální byly.
1: Ještě jedna věc na závěr. Tady v tomto studiu někdo nedávno říkal, už nevím kdo, že úroveň něco v tom smyslu, národa se pozná mimo jiné podle toho, jaký ti lidi mají zuby. Kdybychom to tímto náhledem brali na Českou republiku, jaký máme zuby, my Češi?
2: Pardon. Jako říkám všude, jako, že my jsme prostě země mezi...
1: Moje do toho nepočítejte.
2: My jsme země mezi Německem a Ukrajinou, to prostě ve spoustě věcí, takže jsme trošku Ukrajinci, trošku Němci, to někde prostě mezi. Úplně přesně vám to neumím říct, že my jsme jediná země v EU, která našla peníze na průzkum, kolik je zubního kazu v populaci, takže my to úplně přesně nevíme. Víme, kolik kazu mají Němci, Rakušáci, Poláci, Slováci a ty země kolem. Ten počet kazů se snižuje a co se týče obliba nějakých estetických výkonů ve stomatologii, tak to dramaticky roste, čili ty lidi dneska ty zuby mají krásně, že když dneska podíváte na teď chtěl jsem říct ten film, ale to bych toho herce shodil. Když se podíváte na některé známé české komedie a tam se smějou ty herci, tak třeba by vám to dneska přišlo jako divný, že někdo má takový zuby v běžném životě na to, aby byl jako velká hvězda filmová.
1: No předpokládám, že Němci s tou německou povahou, že musí být všechno na svém místě a pintlich, takže Němci obecně budou mít zuby jako jak ze škatulky, ne?
2: Tak Švýcaři už skoro jsou na tom, že děti mají kas skoro na nule. Jo, to znamená, že ten zubní kas už skoro není. Jo, ty Němci ten zubní kas mají tak, že ty děti mají v průměru kolem jednoho jakoby zkaženýho zubu v puse. Ono je to takový měřítko, buď je to kas, nebo je to plomba, nebo je ten zub ztracený. Takže jsou to nějaký hrozně zlomkový čísla, co byly jako nedávno. My nevíme, jak je to v Čechách. Já si myslím, doufám, že se to zlepšuje. Ale na některých výkonech, jako je třeba léčení dočasných zubů, kde ta pojišťovna to kryje, tak tam počet těch výkonů jako neubejvá. Takže když mi někdo říká, ale možná v těch Čechách je to horší, než si myslíte, tak možná to tak je. A já se snažím dotlačit ministerstvo, aby jsme to spočítali. Takže jsme věděli, kolik je tady kazů. Ale v tom Německu ten kaz jako mizí a dneska ty zubní lékaři hodně se právě vlastně živí něco, čemu bychom dřív říkali kosmetika.
1: Tak ještě poslední věc. No. Vladimír Remek, český kosmonaut, jediný. Není to úplně příliš známá historka, ale vyprávěl mi on. Předtím, než letěl na tu oběžnou dráhu, tak se vědělo, že ten jeden z kosmonautů, co tam je, má zánět a zubu. A oni ho, Remka, během asi 3 dnů naučili ten zub spravit, případně vytrhnout. Je to možné?
2: Je to možné, určitě. Určitě, protože ten princip, jestli, já nevím, jestli ta historka je pravdivá, jo, ale řekněme, že je pravdivá, jo, takže určitě, když vezmete z té stomatologie hrozně jako uzoučkou věc, to znamená, jak třeba vytáhnout ten zub a pokud možno ho nezlomit, a ten člověk to bude trénovat, tak úplně stejně ty kosmonauti tam dělají nějakou prostě činnost, kterou prostě trénujou a pak ji udělají, ale to neznamená, že třeba dokonalý elektrikář ve všech věcech prostě ho naučí udělat nějaký dvě věci. Takže ta medicína, my to máme tak, že to často mi lidi říkají, že se to musí studovat 5 let. Že? Já říkám samozřejmě, když si z toho vezmu třeba to mechanické vytvoření té kavity, tomu říkáme, a příprava toho třeba fotokompozitu, tak to jistě není na 5 let. Jo? Ale ten člověk přijde a řekne, že má nějakou chorobu, může se zkombinovat řada věcí, ten člověk může umřít a kvůli tomu studujeme tak dlouho, ale samozřejmě, když někdo řekne kovář, nějaký šikovný, dokáže taky vytáhnout zub, speciálně kdyby se mu řekli ty triky, jak se to dělá, no tak to jistě dokáže, je prostě řemeslně zdatný a je spousta jiných řemeslníků.
1: Ten váš výraz vytáhnout, to je tak milosrdný, ale když někdo řekne resekce, nebo tak, Tak to úplně mě, ale vytáhnout to jde.
2: My se snažíme, už to těm lidem i líp říct, dneska je ta stomatologie, takže já jsem vlastně docela hrdý na to, že my dneska máme už hodně chodí mladých lidí tady v Praze, kteří jakoby nechápou ten princip strach ze zubaře. Takže jakoby ty lidi třeba říkají, a ty nemáš strach, a on jako, a co jako, já jsem třeba neměl kas celý život, mě nic jako zlýho nedělali. A když jsem třeba měl jeden zkažený zub, což je dneska u těch mladých lidí, takových kultivovaných, tak mi velmi opatrně dali anestézii a pak tam něco bzučelo, já nevím, 3/4 hodiny. Či není to, co jsem já zažil, možná vy jako dítě, že nějaká nešťastná školní zubařka, já zpětně ji obdivuju, za 2 nebo 3 hodiny vyšetřila 30 dětí, udělala 40 výplní, ale samozřejmě tehdy se vůbec ani nedávala anestézie, se to muselo vydržet, ale hlavně, když se dávala anestézie, tak nezasanujete třídu za tři hodiny. Takže vždycky, když mě někdo řekne, nějaký starosta politik mě řekne, jestli by se to nemělo vrátit, tak já říkám ano, a bylo by to jenom na úřadu vlády. To znamená, jako, že tam u vás by se jako rychle, že bychom prosanovali celý úřad vlády za 2 hodiny bez anestézie, bychom trhali všechno. A vždycky říkají, a třeba nějaký přijde z ciziny, že proč děláte ty zkoušky? My jsme nejvíc vzali. Nic jsme aprobovali Ukrajinců Rusů, tak já říkám, no bylo by třeba dobrý, kdyby jsme všechny mohli dát na úřad vlády, na ministerstva a tam se na vás třeba jako trénovali a kdyby jsme viděli třeba 100 výplní, jak udělají, tak to je to lepší než nějaká zkouška. Já jsem to, jestli jste pro, tak pojďme to tak udělat a ty profesoři, co se o vás starají, tak se budou starat o třeba lidi na Karvinsku, to oni budou hrozně rádi, že budou moci jít do ústřední vojenské nemocnice, no a zase naopak třeba lidi z vlády a tak dále, na nich by se mohli trénovat lidi, co přijdou, no a ukáže se, že někdo to umí, někdo to neumí a k něčemu dojdem.
1: Děkuju a těším se na příště.
2: Já taky, mějte se fajn a žijte co nejlíp. Naschle.
1: Podtrženo, sečteno a dnešním hostem byl docent Roman Šmucler.
3: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 Areně. A říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve?
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 Arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta výška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu výšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neidbarta, tímto ho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině, a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Mozecká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
2: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
2: Tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, ne, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: jako
2: zpěváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit.
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Právě.
2: No, to je tak
1: souvisí to
2: nějak? Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale,
1: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. A zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
1: Jseš spíš srdcař,
2: než? Jsem tak, no, jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni byli, měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak si to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart takhle, to tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu a já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak toho producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kdy je to kontraproduktivní, ale kdy prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svého života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, od což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer. Tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu. A najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká tebe a kapelu v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
2: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíst do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
2: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch. Hraje vám Radio Ksavere.

ozářil, kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil, kdo mě udělal,

0: Radio Xaver.
1: Mí mládí byli Kamenický Luka a jízda na krách, když let jarem puká. Za vsí jsme měli lípu, stůl plnej rychlejch šípů a divokejch snů pošmistrovic kluka. Jsem moc rád, že jsem měl tátu písta. Nelhal, nekrad, nebyl komunista. Na co šáhnul, to uměl dělat, málo co dělal nerad. Byl pošťák, jehož duše byla čistá. Vím, pro tátu to byla doba těžká. Už nebyl pošmistr, už dostal peška. Jezdil ve vlakový poště, nepřekročil spadlý koště. A já měl pod polštářem v kleci ježka. Mí mládí byli Kamenický Luka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

jak se ten hliněnej kolos složil. Mí mládí byli kamenický luka a jízda na krách, když let jarem puká. Dnes tom starým obydlí už nikdo nebydlí, jen vzpomínky po šmistrovic.

0: Jiří Beran je naším hostem. Zdravím tě, Jirko, ahoj.
1: Ahoj, Luboši. Dobrý den všem.
0: Tak já zase zůstanu u toho tykání, protože vysvětlím divákům, že se známe roky. A profesor Jiří Beran, uznávaný odborník, vakcinolog, dokonce teď čtu na některých místech na internetu, že světového formátu, což mě těší, Jirko.
1: To mě těší také, jsem zatím ještě nečetl, ale...
0: No já ti to přepošlu. A ještě tam napsáno epidemiolog. A to ty seš epidemiolog tak taky, nebo jenom ten vakcinolog?
1: Já bych řekl, že jsem epidemiolog také, protože já jsem epidemiologii studoval a mám pro ní jakoby i takzvanou odbornou způsobilost, čili to můžu vykonávat jako profesi v České republice. A vakcinolog, tomu já se věnuju skoro 30 let, takovému tomu takzvanému klinickému vývoji nových očkovacích látek, takže nějakou zkušenost z toho mám ze světových nebo evropských projektů.
0: Určitě. A ještě dodám tvoji zásadní věc, a to je cestovní medicína.
1: Cestovní medicína, to je můj koníček.
0: Koníček dokonce.
1: Koníček.
0: To... Tak, Jirko, už je konec covidu?
1: Já bych řekl, že je konec covidu. V tuto chvíli my můžeme očekávat samozřejmě nějaké mírné zvýšení případů, ale vidíme všichni, že většina těch případů jsou s mírnými klinickými průběhy a maximální komplikace, která se objevuje u většiny lidí, je zánět nosních dutin.
0: Jaké je největší poučení pro člověka s tvojí odborností z těch uplynulých 2 let a něco? 2,5 roku
1: bych řekl. Já bych řekl, že to pro mě to nejdůležitější poučení je v tom, že skutečně jsme se měli orientovat především na ty rizikové skupiny a měli jsme určitě zajistit to, aby tyto rizikové skupiny měly co nejblíž ke svému praktickému lékaři nebo k té takzvané předsunuté nemocniční péči, to byly ty monoklonální protilátky nebo antivirotika, aby se to k těm lidem dostalo co nejdřív. Čili to jsem viděl jako nejdůležitější. Já sám osobně jsem považoval za naprosto zbytečné a dnes se to ukazuje takové to masivní testování dětí ve škole, lidí v závodech a podobně, kde ta výtěžnost byla v setinách procenta. A samozřejmě jsem přesvědčený o tom, že to dlouhodobé nošení roušek a neponechání dětí doma mimo výuku je velmi, velmi špatné.
0: Já tedy s dovolením připomenu tvůj majstrštyk, který se odehrál v tomto studiu na začátku covidu. Ty jsi tenkrát řekl přesně, že odhaduješ, že vakcína bude na Ježíška, a spletl si se vlastně o 2 dny, protože 27. prosince přijela první.
1: Byla tady dodána první očkovací látka.
0: Tak, ano. Na to ještě řada lidí vzpomíná, jak si to vlastně přesně trefil. Ale to samotné očkování, z toho plyne co? Jaká zkušenost? Tak, pomohlo to?
1: Já bych řekl, že během toho prvního roku, kdy se očkovalo, myslím tím tedy rok 2021, se ukazovalo několik důležitých fenoménů v souvislosti s tím očkováním, které jsme do té doby neznali. Ten první je to, že vlastně si téměř nikdo z těch odborníků, kteří to řídili, neuvědomil to, že ta nákaza vstupuje do organismu přes sliznice, čili proto, abychom zabránili vzniku té infekce, je potřeba mít i slizniční imunitu a bylo nutné od počátku všem lidem vysvětlovat, že i když jsou očkovaní, že musí prodělat vlastně jednu mírnou infekci. To bylo vlastně poučení, které potom vedlo k tomu, že řada lidí si řekla, tak stejně já ten covid prodělám, tak proč bych se nechal očkovat. To očkování mělo význam především u skupiny vysoce rizikových obyvatel. To jsou lidé, kteří na covid zemřeli v loňském roce jenom

0: připomínám, že v loňském roce zemřelo 24 tisíc osob a z toho 22 tisíc byly osoby starší 60 let, což je ve své podstatě 0,8%, necelé 1% všech osob starších 60 let a byly to lidé s vysokou nadváhou, s cukrovkou, s ischemickou chorobou srdeční. A právě u těchto lidí ze začátku to očkování mělo velmi jakoby pozitivní efekt v tom, že je připravilo na to, aby se mohli s tím virem setkat a aby si imunitní systém vlastně vytvořil nějakou minimální paměť. Co se týče současnosti, tak nejsem přesvědčen o tom, že by třeba lidé, kteří COVID prodělali nebo kteří už byli očkováni, že je nutné, aby se znovu a znovu přeočkovávali.
1: Takže svůj význam to tedy mělo?
0: Svůj význam to v té době mělo, řekněme, v první polovině roku 2021, kdy se ukazovalo, že tedy ten efekt tady je.
1: No a teď tu a tam čtu o tom, že firma Pfizer má nějakou novou generaci té vakcíny, která se nějak jmenuje, mám to někde napsáno, to je jedno, a že to je přesně teda ta vakcína, kterou bychom si teď měli dát proti covidu. O tom soudíš co?
0: Tak já si především myslím, že tam je potřeba vycházet z toho, jestli skutečně je to ta poslední varianta. Oni jsou ty poslední dvě varianty dvě. To je vakcína, která obsahuje původní nebo genetickou informaci původního kmene a kmene Omikron. Ta je tady k dispozici už od minulého týdne. A další varianta, ještě novější, ta obsahuje varianty toho Omikronu, dvě novější varianty, které dnes jsou nejčastější i v České republice a po celé Evropě. Na druhou stranu, já když jsem se podíval vlastně na ukazatel toho, jak ty očkovací látky do léta fungují, na což se dá usuzovat z počtu takzvaných druhých infekcí neboli reinfekcí, čili to jsou lidé, kteří měli COVID dvakrát. V České republice COVID mělo třeba 3 miliony lidí a z toho 300 tisíc to mělo COVID dvakrát. A když se podívám na ta čísla, tak se ukazuje, že velmi významně v tom hraje roli přirozená imunita, čili lidé, kteří COVID prodělali, jsou podstatně lépe chráněni než lidé, kteří byli očkováni. A to souviselo s tím, že ta očkovací látka až do toho léta, nebo řekněme do 1. září, byla pořád ten původní virus, který vytvářel protilátky proti původnímu viru, ačkoliv tady byla 5. a 6. antigenní varianta, která byla úplně jiná, čili ta vakcína nemohla tolik chránit.
1: Ta poslední varianta, kterou jsi zmínil, že je od minulého týdne, ta je vhodná vlastně pro koho? Platí tam totéž plus 60 a všechny ty, já se zdráhám to slovo říct, komorbidity, což je teda
0: chronická onemocnění,
1: což je hrozný slovo.
0: Já si, jako velmi těžko se to v tuhletu chvíli odhaduje efekt této očkovací látky, protože vlastně to onemocnění těmi subvariantami toho Omikronu je opět velmi mírnou infekcí, čili pokud se ti lidé vlastně nechají očkovat a pokud by to tedy chtěl někdo doporučit, pak samozřejmě pro tu skupinu lidí, kteří jsou starší 60 let, mají vysokou obezitu, mají ischemickou chorobu srdeční a cukrovku a u těchto lidí je potřeba, aby oni sami si zvážili to a neměli by prodělat COVID do té doby, tak by si měli zvážit především to, jestli je lepší si prodělat COVID v mírné podobě anebo jestli se nechat očkovat.
1: Pozoruji celou tu dobu, kdy začalo očkování, názory některých lidí, a pravda je nutno říci, že spíš amatérů v této věci, a nejrůznější spiklenecké teorie ohledně očkování. Je, Jirko, teoreticky možné, že by v těch vakcínách, ať je to od kterékoliv té společnosti, bylo něco, o čem netušíme, něco, co může být nebezpečné. Dokonce nějaká paní ukazovala fotografii na sociálních sítích, že si nechala do ramene naočkovat už nevím kterou tu vakcínu a že jí teď lžička tam zůstane, jakože tam je něco. Je to možné?
0: Možné to není. Možné to není. Já si myslím, že je daleko důležitější, než vnímat takovéto věci, skutečně sledovat ty, řekněme, postvakcinační reakce a srovnávat je s tím, co se objevuje u běžné populace. Toto se od počátku třeba dělalo ve Velké Británii, to znamená, že jako nejdůležitější ukazatel se ukazuje počet lidí, kteří zemřou po aplikaci vakcín za 30, 60, 180 a 360 dnů, čili tam se pozoruje, kolik lidí bez ohledu na to, na co zemřeli, a zemřeli ve skupině očkované, a to se porovnává se skupinou neočkovaných lidí. A ve chvíli, kdy se ukáže, že vlastně ti lidé umírají o trošku víc než běžná populace, tak je potřeba tam provést analýzu. A to si myslím, že je škoda, že se u nás neudělalo, mělo se to udělat, protože pokud ta vakcína je dobrá a nedělá žádný takovýhle závažný nežádoucí účinek, tak je možné ukázat, že tedy ta úmrtí u očkovaných a neočkovaných jsou třeba podstatně u těch očkovaných podstatně menší, nebo je to rovnocenné a tak podobně. Takže já, abych tomu předešel, tak si myslím, že je lepší, kdyby jsme měli daleko víc dat, které by nám to ministerstvo ukazovalo, jakoby jak u očkovaných, tak neočkovaných, aby to ty lidi přesvědčilo. Určitě nepřesvědčí to, když jim budeme ukazovat lidi z Márnice, tak jak se to dělalo. Ukazovat reálná data, to bych považoval za strašně důležité.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pane poslanče, vy vidíte dovnitř té situace celé, řekněte, ty stále se zvyšující ceny všeho a pojďme se držet teď potravin. Je ta příčina v tom, že jsou to ty drahé energie, nebo máme věřit tomu, že zatím stojí ty obchodní řetězce?
2: No, obchodní řetězce taky, ale samozřejmě i ta výroba těch potravin je někde jinde, než byla. Oni to nejsou jenom ty energie, ale jsou to dražší obaly, do kterých ty potraviny dávají. Jsou to dražší poplatky za odpady, protože to se zvýšilo několikanásobně. A to všechno ty firmy, které vyrábějí ty potraviny, tak musí samozřejmě zaplatit a do něčeho zohlednit. A samozřejmě i lidská práce nějakým způsobem do toho zasahuje, protože ty mzdy prostě jdou postupně nahoru, tak se to musí do všeho nějakým způsobem promítnout. A pak je další věc těch řetězců, co oni si na tom nechají. Protože to, že říkají, že to je o českých výrobcích potravin, tak si myslím, není úplně pravda, že například máslo, 50% másla, který v České republice se prodá, tak se sem dováží. To znamená, že by to muselo být úplně jinak.
1: Vy jste řekl před chvílí, že před časem byly přebytky, ale to taky není dobrá zpráva pro vás zemědělce, když zůstanou přebytky. Neboli existuje nějaký mechanismus, který zajišťuje vyvážení toho trhu, aby byl vyvážený. Vyvážení ve smyslu ne vyvážení za hranice, ale vyvážený.
2: V tomto je problém to, že prostě ty zemědělci, celkově podnikatelský prostředí potřebuje mít nějakou stabilitu. Jo, my víme jako zemědělci, že je špatně, pokud jsou vysoké ceny komodit nebo nízké ceny. Prostě jednou to vyskočí a víme, že bude opět pád dolů. My potřebujeme mít nějakou stabilitu, aby jsme věděli, za nějakou cenu vyrábíme, za kolik potom z toho utržíme a kolik budeme moct investovat. To je prostě základ, který potřebujeme mít. Takže k tomuhle právě by měly fungovat i ty dotace, že některé segmenty, ne že ty dotace by měly jít všem, ale některé segmenty opravdu výroby, které se úplně třeba nedaří, ale chceme je tady zachovat, a by měly být podporovaný více než ty, které dneska jsou. Já to vezmu i vzhledem k podnebí, něco jiného, když hospodaříte na Moravě, na Hané a něco jiného, když hospodaříte u nás v Libereckém kraji. Jo? Myslím si, že by to mělo být i rozdělené podle těch klimatických zón, kde prostě to zemědělství má úplně jiné podmínky.
0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
3: Robert Fico už potvrdil, že chce jet na oslavy do Ruska, nicméně Evropská unie mu dává jasně najevo, že by tam jezdit neměl. Echo 24 napsalo načten povyk, hádka Bruselu s Ficem graduje, jet slavit do Moskvy odporuje dohodám Evropské unie.
4: Na první dobrou si řekneš, no a proč by ne? Teď osvobodili jako Sovětský svaz a jeho rudá armáda, osvobodili tu Evropu, osvobodili Slovensko. Aha, to je na první. Na druhou si říkáš, dobrý, ale my jsme součástí nějakého tady celku a zase bychom neměli zapomínat na 50. leta, na gulagy, na všechny tyhle ty zvěrstva, které jako zase ty Sověti dělali. Bacha na to, jako pořád je to součástí naší historie a našeho traumatu.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den, pozor na to, a dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sevre, já to viděl. Já jel Povinohradský sem, do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první, pan prezident, a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to. Jo,
2: jeli. Slavili, tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksever, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím, na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona... Bakalářka? Jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký... má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je
2: to rohlíky. Zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude pravda.
2: Tak co? Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no,
2: to je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: Ksaver, a to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čičí tornádo? Jedna?
2: Jedna, ja, nebo jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko.
2: No počkejte, a co to je? Čičí, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně české televize. No, chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale je to chichy ona, chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je to tornádo.
2: To je... Já jsem se na hru Xavere teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
3: Psal někdo? Jo. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize, a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Myslím, že by mohlo přijít Tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád, a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk.
2: Pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprecher.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči Tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl.
1: Je takhle.
2: Ne. A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr, zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
2: Počkejte, ale Xavere, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
1: Vážně.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to, ne?
2: Asi vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Tak
2: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako, nic prostě, je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Takový větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než knedlík, ne ňuňátko.
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
2: To nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne. A vy jste, jo, vy byste si
1: jak ho pochoval? Jak se přes ním?
2: Honzík.
1: Jo, Honzíku.
2: Vy jste si ho pochoval?
1: Jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si knedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A to není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když ho se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan všeho míra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak ještě fotky, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Xavere, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit, ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bomboniéru. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo. A víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavere, náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině trošku, korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xavere.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: je
1: kapačky.
2: Teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
2: Markéta Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se svijou?
1: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený asilpirin prý.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda byt panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavol.
1: To je jako Stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou uveřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
2: Proč obrohnu? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady
2: týká,
1: sedíte
2: ty a říká, tak ty známe, ale mě stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere, neřekl.
1: Co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem, no. Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no. Prosím nic.
2: Skončí
1: Popel.
2: Na té kapačce, Ksavereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavere, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: No já nevím, právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Ježmarja, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, ne, bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná jako díky tomu jejich otci té rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme všichni. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavere.
1: Ne, to nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, Nelly si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Já bych
1: si s dovolením toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, dovoleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně nebo na kolik? Národní.
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stačil zasloužilej. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no, že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident. Má to odmakaný, Xavre?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no, tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista, víte, jak se říká, jednou fízl. Vždycky no. Fízl.
2: A nevíte, nepřednesu dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise.
2: Tam. Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku, ano, a on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak bilak.
2: Já teda se musím trošku ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
2: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan Půr?
2: Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už nepokračuje.
2: A to už je tak dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? To by byla
2: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
2: Jak bilak, on mluví jak gumák, Xavere.
1: Gumák? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to je.
2: No.
1: Lampasák, no.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to bude za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Xavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Xaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: A on mluví jako bilak a já bych mluvil jako kapek.
2: Taky to nebyl, bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec veskrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
2: No to chápu.
1: Jo, tak to jenom,
2: abyste... Kde jste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne. Já jsem byl u Středy Pavla číslo 2.
2: Aha.
3: A Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
2: jo?
3: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis tak, snad, ne?
3: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak
3: to není tolik, jo? Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, ne, nechcete, když... nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsi říkal...
3: Já bych vám dal
2: kolik,
3: slevu.
2: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
3: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere Čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
3: tak
2: kolik...
3: Tak vytáhněte 20 euro a já vám
2: se,
3: zaspívám.
2: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
3: Tak Bolek, jo.
2: Už, Bolek. Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
3: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
3: Ale ne, tak on je...
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovanýho klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
3: Já nevím.
2: Co?
3: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli 3. Než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
3: A teď jsou 2, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to pro mě jako ikony.
2: No tak počkejte, počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
3: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
3: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu? Kde vystupuje s Pasderkovou?
3: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xaver. To bylo nejlepší sledoval. Číslo.
3: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci.
2: Mm-hmm.
3: A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, mm-hmm. se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
2: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
3: No.
2: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
3: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
2: Vy jste dneska nějak plný chcanek, nebo co?
3: Ne, to se říká, to je přirovnání.
2: Jo?
3: No.
2: Vy jste opravdu alternativní jedno... tam z Brna.
3: My jsme velmi To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský. Před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
2: Jo? No jaký?
3: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
2: Jo, dobře, dobře.
3: Je to přizprostlý zase.
2: A jo, tak
3: ale je to výstřed.
2: To od vás čekal.
3: Nebudem no. to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
2: Jo.
3: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu, a dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
2: jo.
3: abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
2: Já myslel hromádku eur.
3: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na
2: to
3: charitativní konto Xaver v nouzi.
2: Vy jste takový loupežník.
3: Poslal jste tam někdy něco?
2: Ne.
3: Na konto Xaver v nouzi?
2: Ne, ne, ne.
3: To vy jste takový na kačku zase, no.
2: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
3: Posíláte, jo?
2: Posílám, tak oni teď vyjeli s kasičkou.
3: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
2: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace a akce, takže...
3: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mně ten Michprt. Víte, co je Michprt?
2: No, počkejte, a nemluvil byste tam někdy na jejich akci?
3: Na mítinku,
2: nepozvali vás?
3: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
2: Jo?
3: Mají tam jahodu a...
2: No tak.
3: Na vás budou mít Adonise.
2: No.
3: Já, pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
2: Za tu zradu.
3: Za tu zradu.
2: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21. v 68., ne?
3: No právě proto, víte, ono to nese...
2: Ksavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
3: Má on nějaký synový.
2: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
3: Ne.
2: Mimo jiné, prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
3: Ne.
2: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Ksavere, ten si z nás fakt dělá prdel.
3: No tak on nemůže jinak.
2: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
3: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
2: Jo?
3: Vy jste moc mírný člověk.
2: Jsem, no tak to takže... se o mě ví.
3: No
2: tak držím zpátky. Jako...
3: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
2: Fakt? Cynik možná, no. Ale... Jak si v profesorovi vidět to dobrý? Co?
3: Kam jste dal tu tušku?
2: Do toho.
3: Proč? Co to, to je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
2: To jsem. To jsem.
3: Tušku vložit do...
2: To jsem.
3: Tady naší krásné knihy hříchů.
2: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere, co byste si tady počal?
3: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
2: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
3: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
2: Jo.
3: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
2: Aby se no, taky něco mohl poslat.
3: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
2: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
3: Michal je výborný.
2: Je?
3: Víte,
2: je.
3: Že to je Michal Spíšel? Hm? To vám je tak chytrý člověk.
2: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
3: Já jsem s ním byl na večeři. On mě pozval do vietnamské restaurace. Tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli. A on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
2: To je možný, Ksavere.
3: Jo.
2: To je možný.
3: Tak.
2: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu a na duhové plavičky pro vrchního Nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady Nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou Nutelou v Německu,
3: no.
2: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
3: Neříkejte mi to.
2: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
3: No.
2: Co? Tak já nevím.
3: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
2: To jde.
3: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo teď, jenom o něco.
2: Teď
3: jde o všechno.
2: Teď jde i o Česko. Ksavere.
3: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
2: Já bych mu to přál, Ksavere.
3: Ne.
2: To, jo,
3: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
2: Já jsem hrubý anac.
3: Když je to zlatý člověk, kdy ten pan posl do má tak rád. Bernd,
2: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Vítková na Wilsonku od Azalky a tady Dagmar Kadlecová. Tady je chyba asi.
3: Takže poděkujeme oběma, ne?
2: Alena Vítková a Azalka.
3: No. Azalka Krušnohorská.
2: No.
3: Je z Krušných hor.
2: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
3: Piškotky, to jsme tady
2: paní doktorka, to...
3: probírali, no.
2: No, to se hodí, to jsem rád.
3: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
2: Dávám.
3: Že granulky dáváte, jste říkal.
2: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Ksavere.
3: No já si taky vymáhám už kolik let tady.
2: A
3: zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
2: jo.
3: No.
2: A budete hodnej?
3: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
2: Daniel Klement na Vlzonku, přístav Pravdy, mistrů Ksavera a Holce. Tomáš Pokorný. Na špunty do uší promysli z přístavu pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte k sebe, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
3: Jsou to hodně lidi.
2: Jsou, to jo, to jo.
3: Já si,

0: Situace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
0: No nebudete lahát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermany, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
0: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
1: Zdražilo všechno.
0: To snad ne.
1: I poštovní známky.
0: Já jsem zvedal, jestli...
1: Ksavre,
0: teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on... Jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě, bohužel, prý rozdíl několika mnoho kategorií.
0: No tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
0: Jste zlej dneska.
1: Tak já nakonec, tak já jsem...
0: Podívejte zlej. Se na něj.
1: Na koho?
0: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
0: Ksavra, si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme, no tak zlobili jsme, tak máme fialu.
0: Přišel trest.
1: Nedá si jít. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
0: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře.
1: No,
0: dneska je děkovný den, ne?
1: No, tak měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel na Národním muzeum.
0: To snad ne, co?
1: Ne? To ne.
0: Já jsem se vrtěl kolem toho dětského rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
0: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To ne. Myslím si,
0: já si myslím, že ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
0: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
0: na českém rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
0: Fakt?
1: Hmm? To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
0: jak jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
0: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
0: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
0: No, čičinku netroufneme se.
1: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
0: Já taky, Ksaver.
2: Hraje vám Radio Ksaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lístkových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Nový díl Za stranu a za lidi s paní Karol. Jak jste se cítila?
2: Jako žena v médiích.
1: Vy jste vyloženě žena v médiích? Hmm? Cítíte se bezpečně?
2: Ježiš.
1: Teď nás budou provázet ty neziskovky. Pěkně to tam říkáme teda.
2: No, až na některé momenty, kdy jsme byli takový trošku ostří.
1: Otcovství, mateřství, všechno jsme...
2: Sežraná makronka.
1: Sežraná makronka a také už, prosím, v novém díle Za stranu a za lidi prozrazujeme něco, jak to bude vypadat 22. března na akci 8 let s vámi. Tam vás srdečně zveme a vstupenky jsou k dostání na webu XTV. A pořad Za stranu a za lidi najdete na www.xtv.cz pro předplatitele i s obrazem a nebo na kanále Xaver Live a samozřejmě na rádiu Xaver.
3: Posloucháte Radio Xaver.

že sotva 30 roků mám, to přeci ještě spočítám. Ty sedmiláři, jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, až to přečteš rovnou zmys. Kam patří už stáří, host na to, co je počet let, znám chápka, ten má v úctě svět, a přitom 95, ten má tím září, ty ale klidně odzýváš, snad všechno, ať se podíváš.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům, říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují. Vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají. A přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte... máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 tisíc dětí stále na ročník. Těch 10 tisíc je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12 krát 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? No. Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na, jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho COVID a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďko abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě. Tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky tady budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie, nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kdy to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program, jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidáce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpovědi bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a naschledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
0: Hraje vám Radio Xaver.

my dva už nebudem žena a muž. Nadejde den, kdy se vytratí cit. Song, co jsem hrával, však dál bude znít. Dál budu zpívat a dál

0: Hana Kordová Marvanová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní doktorka Marvanová je právnička, politička, disidentka, kandidátka do Senátu za Spolu na Praze, volební obvod 19, což je Praha 11.
1: 11, 15, 22 a přilehlé malé městské části.
0: Já jsem musel ten největší, jasně. A paní doktorko, vy jste před časem seděla na této židli v tomto studiu, přesně 27.9. roku 2018 a pravila jste přesně toto. Praha je prolezlá korupcí, uzavírají se totálně předražené zakázky. Musí to jít ilegálně. Co myslíte, ta kauza Dozimetr tato vaše slova potvrdila a nebo už svítá na lepší časy?
1: Já myslím, že kauza Dozimetr ta slova potvrdila. Co je nepříjemné, že se to nepodařilo posunout. Já jsem součástí koalice, byla jsem v rámci ní, ale musím říct, že řada věcí, které jsem otvírala, tak nebyl zájem je řešit vůbec. A to nejhorší, jsem identifikovala vlastně po celou dobu problémy v dopravním podniku. Takže sice rozsahem ta kauza Dozimetr pro mě byla šokující, ale to, že se ukázala nějaká kauza, že to vyšetřuje policie, tak to pro mě překvapení není. Myslím si ale jenom, že to je špička ledovce. Že i informace zevnitř dopravního podniku od některých lidí, kterým to také vadí, tak jsou takové, že opravdu ta situace je tam neúnosná. Uzavírají se právě třeba zakázky bez výběrového řízení, čili není to transparentní. Jsou různé podezřelé zakázky a je otázka, když není soutěž, tak vždycky může být podezření, že ta zakázka je předražená a že tedy vlastně pak dopravní podnik a Praha přichází o velké peníze. Že to zkrátka by mohlo být levnější. A potom ty peníze mohou končit v psách nikoho. Je samozřejmě věcí policie, aby důkladně vyšetřovala a zároveň auditu, který jsme zadali, požádala Praha,

0: tím vlastně vykonává jenom dozorčí rada, ale ta de facto prostřednictvím představenstva, které volí v rámci německého modelu, tak ten dopravní podnik řídí. V dozorčí radě nesedí vesměs odborníci, kteří by opravdu do toho viděli. Zároveň, co já jsem kritizovala po celou dobu, kdy jsme od roku 2018 byli ve vedení radnice, že v dopravním podniku zůstali lidé ještě z éry paní Krnáčové. Tedy někteří lidé, kteří z mého pohledu nebyli důvěryhodní, například vedoucí právního oddělení. Ten tam vlastně zůstal z éry paní Krnáčové, někdy v průběhu toho jejího volebního období tam byl dosazen. A vedoucí právní oddělení, to je velmi důležitá role, protože ten může zadávat zakázky na právní služby, posudky, a jakmile právníci řeknou, že zakázka je v pořádku, tak se podle toho jede. Ale jde o to, jestli ty posudky jsou v pořádku, jestli jsou zadávány objektivně. Znalecké posudky na ocení nemovitostí nebo vymáhání exekucí. A teď se v rámci kauzy Dozimetr ukázalo, že právě tento vedoucí právního oddělení je jeden z těch obviněných v kauze Dozimetr. Já jsem požadovala odchod těchto lidí už vlastně na konci roku 2018, protože jsem se domnívala, že jsme teda byli zvoleni s tím, že musí dojít k zásadním personálním změnám. Nejdříve bohužel bez výběrového řízení byl dosazen ředitel dopravního podniku, pan Vitovský, tak to byl první zádrhel, ale já jsem věřila, přišel zvenku, nebyl zevnitř, že teda tam provede personální změny, ale to se prostě nestalo. A kauza Dozimetr ukazuje, že i ti lidé, kteří byli obviněni v kauze Dozimetr, jsou z té éry minulé a měli odejít a měli být vyměněni, protože právě právní posudky, které jsou zadávány, tak mají garantovat, že třeba uzavírané smlouvy jsou v pořádku. Podle mého názoru prostě ty personální změny v dopravním podniku zavedeny nebyly. Druhá rovina je, že nebyla posílena kontrola dopravního podniku. Praha je akcionář 100%, ale my máme mizivé možnosti dopravní podnik kontrolovat. Dokonce až do nedávna, než vypukla kauza Dozimetr, tak se mi nedařilo několik let dosáhnout změny stanov dopravního podniku. Podle minulých stanov Praha nemusela, nebo dopravní podnik nemusel Praze a radě města předkládat zakázky až do 6 miliard. korun. A mně se prostě nedařilo dosáhnout to, aby se to vůbec zařadilo na program rady. Až teď po vypuknutí kauzy Dozimetr se zásadně snížila ta hranice. Většina zakázek, transakcí, prodejů majetku či plánovaných prodejů majetku se děje, aniž by o tom věděla rada města. Takže potom vlastně my, kteří jsme byli zvoleni do vedení města, tak nemáme ani informace, abychom mohli řádně kontrolovat, že se tam třeba nestrácí zbytečně peníze.
1: Paní doktorko Marvanová, řekněte, o čem svědčí ten samotný fakt, kdybychom se podívali jenom na tu jednu důležitou okolnost, že v tom byl nakonec velmi zásadně smočený náměstek primátora. Protože to je to, nad čím my občané kroutíme hlavou. A vlastně co se stalo? Mám to přičíst tomu, že tady je ta slabá možnost kontroly, jak jste doteď vysvětlovala. A nebo se jednalo opravdu o promyšlenou, organizovanou, nechci říct mafii, ale skupinu?
0: No, to slovo mafie mě teda napadalo několik let zpátky, ale neměla jsem důkazy, jaksi takové důkazy, které by obstály v trestním řízení. Odhalovat takové věci je složité. Teprve asi, když policie, jak v rámci kauzy Dozimetr vidíme, když nasadila odposlechy, což jsou operativní prostředky, které jinak nikdo z nás samozřejmě nemůže využívat, tak se objevily alarmující skutečnosti. A o čem to svědčí? Tak zaprvé mizivá kontrola. Jestliže rozhodnutí o miliardovém majetku a zakázkách se dějí, aniž by to věděla rada města dokonce, která plní roli valné hromady, to znamená akcionář, tak něco není v pořádku. Představme si soukromou firmu, že by prostě představenstvo či dozorčí rada si dělala, co chce, a 100% akcionář by neměl ani právo na informace. Tak logicky pokušení dělá zlotěj, jak se říká. Takže když my jsme do toho neviděli, tak bylo velmi snadné tam vytvořit nějakou organizovanou skupinu. A co chci říct, není to dodnes nastaveno. Je tady prostě jako obrovský problém. Tady vlastně dozorčí rada je tím jediným výstupním prvkem, složená vesměs laiků, a potom tam byl pan náměstek Hlubuček například, ale i další náměstci, a vlastně

0: ti to všechno měli kontrolovat a většina věcí se na radu města nikdy nedostala. Já jsem měla problém i získat informace, co se tam vlastně děje, protože členové dozorčí rady mají mlčenlivost, to znamená, nemohou nás jakoby průběžně informovat. A já jsem i požadovala některé věci, aby byly předloženy na radu města, například založení společného podniku na metro Holešovice, a to pan primátor odmítl. Takže já vlastně jako jednotlivý radní, když máme kolektivní vedení města, tak nemůže nic jiného než navrhovat, třeba aby věc se projednala, ale pokud většina nechce projednávat tu věc, tak se to tam prostě nedostane. A na zastupitelstvu to požadovala opozice a tam vlastně většinově koalice nikdy nezařadila ten bod na program.
1: Využiji toho, že tady sedím se zasvěcenou osobou a navíc právničkou, advokátkou. Řekněte mi, celá ta věc, nešťastná, ten dozimetr, my tam slyšíme, že jistý pan Scheinherr byl a je pravděpodobně informátorem policejním. Takže o tom snad věděl, údajně podával nějaká trestní oznámení. A mně to přijde tak podivné, ta role toho pana Scheinherra. Můžete nám to nějak vysvětlit, v jaké pozici on vlastně je?
0: Já jsem z jeho vyjádření pochopila, že někdy v roce 2020, snad v dubnu nebo v květnu, podával trestní oznámení do protokolu na policii. A samozřejmě neinformoval o tom nikoho, na tom by nebylo nic zvláštního, to většinou taková osoba, oznamovatel má mlčenlivost, ale co se dělo dál? Dál ty věci pokračovaly v dopravním podniku. A trestní oznámení mělo směřovat na pana Augustína, kterého teda, je pravda, protlačil pan Lubuček do představenstva. Nicméně potom dále Adam Scheinherr pomohl protlačit pana Augustína do vedení dopravního, teda do společného podniku na metro Holešovice, což je miliardový biznis. To jde proti sobě, takže já nevím, tam muselo dojít k nějaké dohodě, že to už jaksi nevadilo, přestože je podáno trestní oznámení, přestože je nějaké podezření, a dál ty věci probíhaly naprosto netransparentně. A pokud je o ten společný podnik, tak já jsem upozorňovala, že byl založen v rozporu se stanovami, protože založení společného podniku musí odsouhlasit rada města, a to se nestalo. Požadovala jsem to, nebylo to předloženo. Prostě v rámci většinové demokracie může zvolený zastupitel jenom navrhovat, ale myslím si, že pokud by se dříve kontroloval dopravní podnik, zavedly se ty kontrolní mechanismy, tak se mohlo předejít kauze dozimetru.

0: Radio Xaver.
1: Myslím si, že to má obrovský vliv na to, jak se člověk cítí, jak se vnímá. A myslím si, že s tím je spojená i ta sexuální stránka, protože pokud se člověk vnímá hezky, tak si vlastně veškeré aktivity, které dělá, dokáže asi užít lépe.
2: Co to je, že se člověk vnímá hezky?
1: Není to takový ten odpor na sebe, na ten pohled na sebe do zrcadla, protože já třeba na začátku, když jsem se dívala do zrcadla, tak to prostě pro mě byla opravdu bolest. Emocionální bolest vidět to, jak vypadám. Obrovský převis na břiše, protože já jsem měla převis na břiše asi od 16 let, protože kvůli kolísání váhy mě to břicho prostě padlo. A velká stehna, taková jako nafouknutá bublina bez tvaru. Viděla jsem se takhle. Přišlo mi, že mi nic nesluší, že nejsem hezká. Viděla jsem se velmi negativně. A musím říct, že...
2: Jste se měla přijít zeptat mě?
1: Tak...
2: Vypadá to velmi hezky.
1: Děkuju, a vy jste mě neviděl na tom začátku. Ale potom vlastně jsem se sebevědomím pracovala celý ten rok. Byl to můj problém, protože i když jsem hubnula, tak pořád jsem nedokázala vidět tu hezkou verzi sebe sama.
2: A teď?
1: Teď už tý vidím. Já jsem na
2: přijdete
1: sebe...
2: Přijdete k zrcadlu a řeknete si, to jsem krásná.
1: Já si přijdu k zrcadlu a říkám si, tak dneska to jde.
2: Jo, takhle. No, vy jste díky tomu pořadu nastoupila na pozici koordinátorky do obezitologické ordinace doktora Evžena Machytky, o kterém se ví, že to je jeden, ne-li nejlepší, tak jeden z nejlepších obezitologů v této zemi a gastroenterologů. Říkám to dobře?
1: Ano, říkáte to výborně.
2: Takže vy jste díky tomu získala i profesní, řekněme, nějakou pozici. Teď se stýkáte, když koordinujete s těmi lidmi, co zápasí s obezitou, co jim nejčastěji radíte? Taková ta první věc, když za vámi přijdou a řeknou, paní koordinátorko, já už nevím, co dál.
1: Tak samozřejmě my na klinice dohub klienty vyslechneme, co je trápí, nabídneme jim možné varianty léčby obezity. Obezita jako nemoc se dá léčit několika způsoby a je vždycky na klientovi, co si zvolí. Já jako koordinátor potom s nimi řeším ty jejich návyky, dávám taková ta obecná doporučení, protože samozřejmě nejsem lékař, jsem pouze na obezitu školená. Takže probereme jejich vizi dle možností léčby a potom dále se domlouváme na spolupráci.
3: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a vy jste mě opustil na 14 dnů.
4: Na 14 dnů, Ksevere, ale uteklo to jak voda, ne?
2: Ne. Bylo to trápení. Každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
4: Fakt?
2: Jo.
4: A teď jsem tady, Ksevere.
2: No teď jste
4: vidíte?
2: Tady, ale jako, už to podezření zůstalo.
4: No jo, ale Ksevere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
2: Ano, to vidíte.
4: No a říkal jsem si, něco tomu Ksaverovi přivezu z té Itálie, ne?
2: No tak to se tak sluší, no.
4: No, tak aspoň blackout.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažili zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyváží tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu, no vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, kdy se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně to, ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje, optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce. Tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
2: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A Místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak by jsme viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
2: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kasířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
2: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, v televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sahnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
2: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
2: Je to pravda a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: V podstatě, není to zakázání, ale to nemožné.
2: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
2: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Že ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
2: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
2: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
2: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
2: Naschledanou.
3: Hraje vám Radio Xaver.

měsíci září, kdy jablka zhrají, kdy mantilju noci svit měsíce protkal. Když dozněla hymna, již půlnoci hrají,

Klasíra však voněly květy a v úsměvu něha bez jediné hany, jen z úst jako hadi mu syčely věty. Jen nech si svou duši, tak ničemu není, vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu. Však hlas to je zboží, jež dneska se cení a dobře se platí, to beze všech žertů. Já pro ten tvůj hlas jsem si ohlávku uvil a stráž mi ho do klece vsadí. A kdybys pak stokrát i andělsky mluvil, tvůj hlas tě zradí.

Právě, neb kdykoliv válkou se o lásce bájí, když slaví se vrazy a obchody s časem, když svatými slovy sebezpráví hájí, když hlásá se lež, tedy vždycky mým hlasem. Mé lůžko je měkké, však propíjím noci, mám z diamantů bazén a ze zlata ryby. Mám přebytek všeho, i píchy, i moci,

0: Pane prezidente, díl 26. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Natáčíme tento 26. díl těsně před 17. listopadem. Předpokládám, že všechna ta léta po sametové revoluci ten 17. listopad pro vás osobně hodně znamená. Co všechno vy připravujete, váš jako soukromý program na 17. listopad?
1: Tak já shodou okolností musím promluvit na nějaké velké konferenci v Ženevě, takže toho 17. tady nebudu. Ovšem, jakkoliv to je klíčový milník našich moderních dějin, tak já myslím, že jeho slavení dneska už začíná být velmi, velmi sporné. Ta Národní třída už byla dávno ukradena a já myslím, že tam jít nemá smyslu, protože tam se člověk může potkávat s lidmi, kteří využívají této chvíle k jakékoliv příležitosti, aby pískali na někoho, hrozili na někoho a tak dále. A to, jak tam někteří politici chodili v 5 ráno, v 6 ráno, to prostě pošlapání našich dějin. A já myslím, že ta Národní třída už bohužel skončila. Já jsem mluvil z těch 30 let 20krát nebo kolikrát na druhém místě, které je spojeno s tím 17. listopadem, a to je Hlávkova kolej. To znamená, to je to připomenutí toho prvního 17. listopadu 1939. A tam jsem mluvil mnohokrát. No teď v poslední době už myslím, že nevím, co se s tou Národní dá dělat. To si uzmuli určité anarchizující skupinky a mě to nebaví a netěší.
0: Dobře, ale to, co každý si neseme v sobě, tak to nám nikdo neuzme. Tak teď by mě zajímalo, na co vy si nejčastěji vzpomenete z toho období těsně před revolucí, během revoluce, anebo možná po?
1: No tak to je teď na knihu, takže zrušíme všechna další témata dnešního rozhovoru.
0: Já jsem v klidu, mě to moc zajímá.
1: Abych vzpomněl, to nevím.
0: Tak před,
1: tak
0: začneme.
1: Já bych hlavně řekl to, že 17. listopad pro dnešní generace nebyl žádný blesk z čistého nebe.

0: Prostě všechno už řekněme v průběhu celých těch 80. let a zejména v jejich druhé polovině směřovalo k tomu, co se stalo 17. listopadu. To je moje první teze. Já už jsem několikrát citoval slova mého přítele Dušana Třísky, který potom se mnou byl na ministerstvu financí, a ten říkal, no, ten rok 89 už byl tak horkým rokem, že my s Klausem už bychom si nedovolili ten rok vzít ani den dovolenou. Protože se jako každou chvíli čekalo, že se něco přihodí. Tak to je pro ty první poznámka, kterou já bych chtěl říci. Druhá snad důležitá poznámka je, že tváříme se strašně hrdinsky, ale ze všech zemí střední a východní Evropy, bývalých komunistických zemí, tahle ta změna u nás proběhla až jako předposlední. Ve všech dalších zemích už se něco stalo dříve než u nás. To je prostě otázka, kterou bychom si také měli nějakým zásadním způsobem zodpovídat. No a třetí věc je, že se nám unikátně podařilo hned rychle něco potom udělat. Já myslím, že svou roli sehrála pro ten start svou roli sehrála skupina lidí kolem Václava Havla, která už nějak spolu byla organizovaná, uměla se svolat a tak dále. A proto hned ty následující momenty už jako se začala rodit něco, co se pak pojmenovalo Občanské fórum a co potom tahlo ty první chvíle té transformace. To jsou tak ty tři věci, které bychom měli teď zmínit.
1: Řekněte mi, pane prezidente, v které chvíli, v kterém okamžiku už jste si sám pro sebe řekl, teď už se to zlomí, teď už se to nemůže vrátit. To bylo toho 17. listopadu v okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že se něco děje na Národní třídě.
0: No tak zaprvé, já myslím, že já už jsem ten zlom cítil v tom roce 89. To se mi zdá naprosto evidentně. Já jsem měl tu čest být v Polsku, teď nevím, které to bylo přesně datum, v září, neboli dva měsíce před tím listopadem. A zažil jsem tam najednou víkendovou změnu vlády a Polsku už se k tomu schylovalo, tam byly ty kulaté stoly už od léta. Ale já jsem tam shodou okolností byl a přijel jsem do Polska nočním vlakem a čekal na mě na nádraží někdo jiný, než na mě měl čekat. Já jsem říkal, kde je ten a ten. Ježiš, to pak to nevíte, ten se včera stal členem vlády. Jo, prostě najednou celá řada mých známých polských se najednou dostala do té první revoluční vlády, postkomunistické vlády. A já jsem je měl připraveno při týdenní návštěvě, že navštívím toho. No a já místo, abych chodil do zapadlých komůrek Akademie věd a vysoké školy, tak jsem prostě najednou chodil k ním na ministerstva, kdy oni tam měli najednou hromadu sekretářek a podobně. Cítili se nesví v té své roli. No nicméně já jsem si tenhle ten zlom Polska prošel a tak jsem se jako vracel s tím, že takhle nějak to bude dopadne u nás. Takže já ten zlom cítil, že nastane, když jsem fakt věřil, že to bude jasné. Já shodou okolností jsem potkal svého syna, který se vracel z té studentské demonstrace u nás na sídlišti na Proseku a ten byl zničený, zděšený, bílej, zelený nebo já nevím co, protože prožil tu brutální akci té policie. No tak teď už se mi zdálo, že něco je. A můj starší syn tehdy pronesl větu, kterou už jsem možná i tady opakoval, ale on řekl tu slavnou větu, když mě to dopovídal před domem, to má 9:30, 10 večer nebo něco takového na sídlišti, tak říkal, no a teď mi děti už jsme udělali, co jsme mohli, a teď musíte vy, tatínkové. Takže to byl pro mě takový další impuls k tomu, že se to obrací. Mně se spíš ptají na otázku, jestli jsem se bál, že se to někdy zvrátí zpátky, a to já bych řekl, že ne. To se mně už zdálo, že to jelo po jasné koleji a mohlo to mít své zádrhele, ale myslel jsem, že ten proces už je hotový a konečný. Ten komunismus už byl slabý, slaboučký, ochablý, zemdlený, unavený, nebyl schopen ani ochoten se účinně bránit. Já jsem věděl, že už nebyl schopen významného odporu, a proto provokoval jsem některé rádoby revolucionáře, když jsem říkal, že komunismus nebyl poražen, ale spíš se zhroutil sám. Takže to je můj známý výrok, já si za ním stojím.
1: Když vás tak poslouchám, přemýšlím nad tím, kolik jsme slyšeli v té době nejrůznějších výroků a krátce pod sametové revoluce z úst tehdejších členů Občanského fora, posléze politiků, a směrem k budoucnosti. Mnohé to byly výroky, které ti politici nikdy neřekli, ale nějakou dobu, někdy desítky let se s nimi nějakým způsobem tahli. Což je možná i případ vašeho opasku, není to tak, protože se říkalo, Klaus říká utahování opasku a ten výrok nejde dohledat, ale kdyby se vás tenkrát někdo zeptal, kde, zkuste odhadnout, kde budeme v roce 2022, zajímalo, co byste řekl, budeme na úrovni Švýcarska, Rakouska?
0: To bych za prvé na tu otázku protestoval, to bych řekl, to by se měli zeptat některých našich futurologů, jako známého prognostika futurologa Miloše Zemana, to bych je rovnou v tom listopadu 89 poslal za Zemanem, aby jim odpověděl. Pro nás nebyla otázka, co bude v roce 2022. To uvažování bylo krátkozraké. To tam spíš provokoval Walter Komárek se svou markou za 3 koruny, nebo já nevím za kolik. To nás provokovalo, a to my ekonomové, někteří jsme věděli, že prostě nesmysl, věděli jsme, že to bude proces, který bude trvat určitou dobu, a to ještě s vědomím dvou věcí. Za prvé, že bylo evidentní, že se ten Západ nezastaví úplně, aby na nás počkal, to je naprosto jasné. A za druhé, očekávali jsme různé brzdičky, ale že budou tak silné, jako to, co se nastalo dneska právě v dnešní době, se všemi zelenými díly a různými bláznivosti Evropské unie, tak to se špatně odhadovalo, to nemůžu říct.
1: Víte, pane prezidente, já se ptám vlastně na to, kam jsme došli, nebo jestli jsme došli tam, kam jsme chtěli. Pozoruji mezi občany, a že s řadou z nich hovořím, že spousta lidí není spokojená tam, kde ta naše země je. Jiná skupina lidí, a ne úplně malá, si myslí, že se kruhem vracíme někam, kam bychom určitě nechtěli. A tak se ptám přímo, jste zklamaný z toho vývoje? Píše se teď rok 2022, bavíme se v listopadu.
0: Já jsem realistický politik. Já bych nepoužíval slovo zklamaný, nesklamaný. Prostě já vážně říkám, že jsme v úplně jiné situaci, než v jaké jsme uvažovali v době naší sametové revoluce, že budeme. Prostě mysleli jsme, že ta společnost bude v roce 2022, kdybychom si zrovna vzpomněli na rok 2022, že bude tak svobodná, že bude nepřetržitě směřovat k větší prosperitě, větších celkových svobodách, jak se nám to zdálo na počátku, ale tenhle proces se zastavil, takže dneska jsme někde úplně jinde, než jsem si já v roce 1989 myslel, že budeme.
1: Mohl bych vám teď odfajívkovávat nějaký seznam toho, kdy jsou naše svobody kráceny. Možná by to začínalo nějakým protikuřáckým zákonem, končilo spalovacími motory, nevím, Bůh ví čím vším. Co je ta záležitost, co je ten element, který nás formuje do té situace, v jaké teď jsme? Jak je možné, že toto vítězí?
0: Tak zaprvé bych řekl, že nejsme nositeli těchto myšlenek. Prostě zvítězily další ideologie a další izmy. My jsme si mylně mysleli, že všechna tato omezení svobod jsou výlučně spjata s jedním jediným možným systémem a s jednou jedinou ideologií, to byl ten komunismus. A mysleli jsme většinově, že prostě když nebude ten komunismus a zapomeneme všechny marxismy a takovéhle věci a zrušíme systém jedné strany a tak dále, takže už bude všechno v pořádku a bude svět s jistým samovývojem se pohybovat vpřed. Prokazuje se, že to tak není. Prostě, že pořád s námi bojují nejrůznější izmy a nejrůznější ideologie, které chtějí omezovat naši svobodu. A my jsme mylně mysleli, že to je až tak moc spojené s tím komunismem, prostě není. Já musím říci, že jsem brzy, raně prohlédl, že zhouba přichází ze strany zelené, když už mírně polevila z té strany červené nebo rudé. A to jsem věděl opravdu od roku 70-72, když byl založen ten Římský klub a vyšla ta jejich Bible, limity růstu, tak v tu chvíli já jsem to zlo té zelené ideologie viděl. Bál jsem se jí od samého počátku. Že bych si někdy mohl myslet, že může kvést tak mohutně, jako se rozkošatěla prostě dneska, to mě určitě tehdy napadnout nemohlo, ale že jsem v tom hlubokou hrozbu prostě viděl a ukázalo se bohužel, že to je tak. Takže i tahle ideologie zakáže, zabrzdí tisíce věcí a jestli teda něco mě děsí v posledních chvílích, tak je to zrovna právě teď probíhající stávka na našich některých vysokých školách za klima, nebo já nevím co. To prostě je úplně směšné, úplně nedůstojné a jestli někdo si myslí, že ta zelená ideologie je horší, než byla ta hnědá, anebo než byla ta rudá, tak to já myslím, že začínala stejnýma okupacemi, ty začínaly stejnými okupacemi škol, jako to vidíme dneska u našich zelených.
1: No, na toto se pojďme podívat, protože ta stávka některých podotýkám vysokoškoláků by mohla být takovým dalším levlem toho, o čem mluvíte, jestli tomu dobře rozumím. A já jsem teda se díval, víte, pane prezidente, na jejich web, jenom co tam mají třeba program, jak to všechno bude probíhat a já ocituju několik věcí z toho jejich programu a zajímá mě váš názor. Třeba v pondělí v 16.30, jo, video o Křetínském, věřte, nevěřte. V úterý v 19 hodin čtenářský kroužek, tam budou mít čtení z feministického románu Křehkost a debata o ekofeminismu. Například. Ještě vydržte. Pak jsou tady zajímavosti typu také v úterý, jo, budou se dívat na film, jak dlouho začnou pejska pálit nožičky, když stoupí na dálnici od Anny Petru Želové s následnou debatou. A taková hezká tečka z toho výběru mého, abyste věděl, co se tam bude dít, přednáška Lenky Klodové z kurzu pornostudií s tématem ekosexualita a obnovení lásky plného vztahu k zemi. Já bych vás prosil, abyste se tomu nesmál.
0: Ne, protože... Já se tomu nesmím, že já jsem to také viděl a já to taky mám někde vytisknutý, že nepotrhával jsem si to, jen jsem tak očima prolítával
1: před
0: těmihletěmi nářity jsou neskutečné. Ale já znovu varuji, to v těch 20. letech, když začínalo to hnědé hitlerovské hnutí, tak se lidé taky smáli těmhletěm věcem. A zrovna tak se smáli někdy, když se rodilo to hnutí komunistické. Já to vůbec nepodceňuji, já to považuji za zásadní formu ohrožení našich svobod.
1: Když jsme u těch požadavků, které mají studenti, tak já například, vláda si musí vytyčit řešení klimatické krize jako prioritu. Vláda musí co nejdříve představit konkrétní kroky k dosažení bezemisní budoucnosti. Už jenom tyto dva požadavky, je to legrační, pane prezidente?
0: Ne, není to legrační, není to legrační. To zelené hnutí dlouho hledalo svou nosnou myšlenku. Ono opravdu možná začínalo čištěním studánek a říček a potůčku a tak dále, ale to jim prostě nestačilo. Tak dlouze hledali nějakou nosnou myšlenku. Nejdřív mysleli, že to bude ta ozonová díra, ale to taky prostě nestačilo. No tak utekli k té změně klimatu, že to je bezvadná věc. To se nedá nahmatat, toho se nedožijeme. Jestli se něco bude měnit, tak to bude za 100 let, to už nikdo nebudeme žít. To určitě pořad XTV bude existovat,
1: to teda,
0: ale za těch 100 let. Ale takže to oni získali naprosto geniální myšlenku, se kterou se dá politicky zle hrát. Že to je nesmysl, že lidmi způsobené globální oteplování neexistuje. Že sice jsme ve vzestupné fázi teplotního cyklu, když se naše planeta posouvá z té malé doby ledové, která nás trápila v závěru středověku a počátku novověku. To je naprosto jasné, ale s lidskou aktivitou to nemá nic společného. To, že se podařilo těm šíleným lidem vnutit lidem myšlenku, že to způsobuje člověk, je pro mě konec světa. Neumím se s tím vypořádat, boju s tím nekonečně dlouho. Už před 15 lety jsem napsal svou knížku Modrá, nikoli zelená planeta. Mám pocit, že všechny ty myšlenky, které jsem tam řekl, bychom mohli přečítat dneska platit. Nevím, nedojedu si to vysvětlit, ale lidi jsou pomílení a tyhle ty studenti zvlášť. Všimněme si ale, že jsou to primárně studenti z měkkých oborů. Jsou to studenti různých filozofií, sociologií, gender studies, evropských studií a tak dále. Není
1: pane
0: to ČVUT a podobně.
1: Já k tomuto chci takovou drobnost citaci z článku Ivo Strička.
0: Našeho kolegy, ano.
1: Ano. A on to říká velmi hezky. Není vůbec žádným překvapením, že do stávky okupující auly škol vstoupili studenti škol uměleckých, škol nabízejících výuku sociologie a takzvaná evropská studia, budoucí právníci a pedagogové. Na seznamu zúčastněných vysokých škol naopak chybí školy s technickým zaměřením budoucí stavaři, strojaři nebo elektrotechnikové. A já myslím, že to pan Strejček vystihuje dobře a vy mě řekněte, čím to je.
0: No tak ty měkké obory, ty se nemusí tolik studovat. Ty prostě, to nejsou vážné věci. To je prodlužování podivného pobytu ve školách pro spoustu lidí, kteří by v normálním systému těžko udělali maturitu. No a teď dnes, když už tu maturitu díky měkkosti našeho systému dneska na některých školách snadno udělají, no tak se s nima něco musí dělat a oni nechtějí do práce, no tak studují tyhle ty obory. To já jsem nemilosrdný v této věci.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Hraje vám
4: All my music.
3: Radio Xaver.

ona mi řekla, čáry šílí, ale ty chlapče, klidně stůj. A tak

0: voda nikdy už nedoní.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
3: Zdravím tě, Ksaveru.
2: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
3: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první. Před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
2: Jo, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
3: A konec konců i Krampolovi.
2: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
3: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
2: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
3: Dobře.
2: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
3: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice, ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
2: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
3: Samozřejmě, že ne.
2: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
3: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
2: Ty si myslíš...
3: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
2: Ano, jako doufám, ano, ano.
3: Jako, nikoli jako prognózu.
2: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
3: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umím, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně.
2: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
3: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
2: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tom to myslíš?
3: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udala si 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál, šachy taky ne.
2: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
3: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
2: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
3: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
2: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
3: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
2: Nechtěla, nakonec se spojila.
3: Nakonec se spojila, měli rozum.
2: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
3: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
2: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
3: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření, Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
2: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
3: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
2: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
3: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
2: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
3: A Čínu.
2: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
3: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
2: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% clá a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
3: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
2: Do 8. to je tento pátek.
3: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
2: No, co se může stát po 8. srpnu?
3: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
2: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
3: Ano.
2: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
3: Uh-huh.
2: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
3: Teď mluvíš o kom?
2: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
3: Podívej se, to já to o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
2: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
3: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si o něčem popovídáme. No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
2: Těším se, Miloši, ahoj.
3: Já také, ahoj.
2: Naším hostem byl Miloš Zeman. Radio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Já jsem jen viděl tuhle zvláštní tvář. Kde jsem jen slyšel tenhle smích? Snad spadla s mojí jednou na polštář.

0: Jiří Beran je naším hostem. Zdravím tě, Jirko, ahoj.
1: Ahoj, Luboši. Dobrý den všem.
0: Existuje s odstupem času nějaká analýza, nějaká tabulka, nějaký průzkum, která z těch vakcín byla nakonec nejúčinnější? Protože někdo říkal, já chci Modernu, někdo chtěl Pfizera, dokonce znám jednoho člověka, který měl tu ruskou vakcínu a také nezesnul. Tak existuje nějaká taková povědomost?
1: Tak je celá řada studií, které porovnávaly účinnost

0: těchto očkovacích látek a porovnávali je buď mezi sebou, to jsou ty vakcíny založené na messengerové ribonukleové kyselině, obě dvě si zmínil, a byly porovnávány například s těmi vektorovými vakcínami. To je ta vakcína od společnosti Johnson a od společnosti AstraZeneca. Tam se ukazovalo, že ty vakcíny založené na messengerové ribonukleové kyselině od počátku mají velmi vysoký efekt v tvorbě protilátek, ale významně klesá po 60. dni od toho očkování, kdežto třeba vakcína vektorová ten efekt měla 70-80%, ale držela ho podstatně déle, třeba z 6 až 9 měsíců. Takže tohleto porovnání je velmi zajímavé, nicméně pro nás je naprosto zbytečné, protože u nás je k dispozici v podstatě jenom vakcína založená na té messengerové ribonukleové kyselině od jednoho výrobce. Myslím si, že v Česku je tak proočkováno minimálně 80% těch, kteří jsou očkováni, zbytek je od toho druhého výrobce, od Moderny.
1: Teď jsme, Jirko, v druhé polovině září. Přichází teď okamžik, kdy je potřeba se očkovat proti chřipce klasické?
0: Tak já si myslím, že zase pro ty skupiny obyvatel, které mohou prodělat jakoby těžší formu infekce, je dobré, aby se nechali očkovat, čili zase jsou to osoby starší 60 let s chronickým onemocněním, pro ně s výhodou, aby se nechali očkovat. Já jenom vždycky v té souvislosti uvádím příklad ze třídy našeho nejmladšího syna z jara letošního roku, kdy se tam objevila ve třídě chřipka, a přibližně 80% dětí muselo zůstat doma s vysokými horečkami a jedna maminka, dokonce zdravotní sestra, s tím dítětem, s tou dívenkou jela na první pomoc, na emergency, a tam tedy provedli testy a řekli, podívejte se maminko, je to jenom chřipka, není to covid, tak zůstaňte doma. U těchto dětí ta chřipka probíhala hůř než vlastní covid. Co to znamená? My jsme nebyli exponováni chřipce po dobu téměř 2 let dodržováním velmi striktních opatření, čili rozdíl v antigenním složení mezi virem, který tady byl v roce 2019-2020 a tím, který tady bude v sezóně 2022-2023, je dramatický, čili ti lidé se musí připravit na to, že ten průběh toho onemocnění bude těžší, než býval běžně. Čili pro toho, kdo má ta chronická onemocnění, vyšší věk, tak je dobré, aby se nechal očkovat. A zase znovu bych chtěl zdůraznit, co nám vyplynulo z našich výzkumů očkování proti chřipce u seniorů, je to, že to nezabrání vzniku onemocnění, ale zabrání to hospitalizacím až v 75% a úmrtím až v 90%.
1: Takže teď byl nějakou dobu covid, 2 roky. A domnívám se, že většina lidí, kteří se nechávali očkovat proti chřipce, to vypustili, protože chřipka jakoby nebyla, jestli tomu dobře
0: rozumím.
1: A teď o to víc ta chřipka může udeřit, neboli doporučujeme,
0: aby se lidé, kteří patří do rizikové skupiny, aby se nechali očkovat. Já nechci říkat, aby se očkovali všichni, protože té očkovací látky je nedostatek a měl by se dát přednost těm, kteří skutečně potřebují. To není tak, jako že by tady bylo 10 milionů dávek. Každý rok tady bylo kolem 700 až 900 tisíc dávek vakcíny. Čili měla by být pro ty osoby, které to skutečně potřebují.
1: Počkej, očkovací vakcína na chřipku je nedostatek?
0: No,
1: protože, o tom mluvíme?
0: Ano, protože ta nikdy nebyla ve větším množství. V České republice se nechávalo očkovat proti chřipce přibližně těch 700 tisíc lidí každý rok a více se neobjednávalo, a to samozřejmě ty kontrakty jsou dlouhodobé. Pořád se ještě některé vakcíny vyrábějí na kuřecích embryích, čili to je potřeba, aby ten výrobce si v létě nakoupil vajíčka a na nich to nakultivoval. To není možné tu výrobu zvednout ze dne na den a dodat do České republiky místo 750 000 dávek vakcín třeba 5 milionů. To nejde.
1: Nakoupil vajíčka?
0: No, ano.
1: Že by Tak to mě nedá, to mi musíš vysvětlit.
0: No, to protože ty kuřecí, ta vajíčka mají v sobě kuřecí embrya a v těch kuřecích embryích se pomnoží ten virus chřipky, potom se odtamtud pomnožený dostane a většinou se ultrazvukem rozštípe, může se také synaktivovat, rozštípat a potom se používá do očkovacích látek. To jsou klasické postupy výroby očkovacích látek proti chřipce. To samozřejmě je jakoby v porovnání s vakcínami založenými na messengerové ribonukleové kyselině předpotopní, nicméně to vytváří velmi, velmi solidní imunitu. On se ten virus dá ještě také kultivovat na takzvané tkáňové kultuře, čili na nádorových buňkách. On se tam ten virus pomnoží a zase se sebere, zinaktivuje, rozštípe se a použije se do očkovací látky. Čili ta technologie není tak rychlá jako technologie výroby vakcín založených na messengerové ribonukleové kyselině.
1: To se děje tady u nás třeba?
0: Ne. Těch výrobců je strašně málo chřipkových očkovacích látek. Jsou to ty velcí hráči, kteří vlastně mají na to svoje závody a v těch závodech, jak jsem říkal, se ta vakcína vyrábí po určitou dobu, většinou to bývá během letních měsíců a přibližně od počátku září, ty vakcíny bývají k dispozici ve všech zemích na severní polokouli.
1: Ty se, Jirko, věnuješ, jak jsme říkali, cestovní medicíně. Teď přichází to období, kdy lidé začínají jezdit za teplem.
0: Ano, jezdí.
1: Do různých koutů světa. Co je nejčastější věc, kterou jim doporučuješ? Jedete-li někam, dejte si tuto vakcínu.
0: Tak já bych řekl, že u těch, kteří jsou starší 30 let, tak ti nejsou ještě očkováni ani proti žloutence A, ani proti žloutence typu B, čili to je první nejčastější vakcína. Druhá nejčastější vakcína bývá očkování proti břišnímu tyfu, třetím očkováním bývá vakcína proti vzteklině a řekněme tím posledním je očkování proti žluté zimnici, kde po určitou dobu teďkom právě z toho důvodu, že se zvedl obrovský zájem o cestování, tak chyběla vakcína proti žluté zimnici.
1: Hodně lidí jezdí do arabského světa, třeba do Egypta v tuto dobu a třeba i přes Vánoce. Často se hovoří o tom, že tam návštěvníky potkává to těžké průjmové onemocnění.
0: Ano.
1: Existuje proti tomu nějaká vakcína?
0: Ta vakcína se kdysi vyvíjela, není k dispozici. V tuto chvíli žádná očkovací látka. Je potřeba použít preparáty, které zaprvé zastaví ten průjem tím, že třeba absorbují část té tekutiny, nebo jsou to léky, které mění pohyb toho střeva, tu peristaltiku, zatímco ty první se užívají v závislosti na čase, čili například třeba třikrát denně dvě tablety, tak ty, co ovlivňují peristaltiku, se zase užívají podle toho, jak často ten člověk jde na stolici, ale existují schémata, existují dokonce i antibiotika, která působí jenom ve střevě, nevstřebávají se, nemají vedlejší účinky, která se používají v kombinaci s těmi preparáty, co ovlivňují vlastně pohyb toho střeva. To si myslím, že dokáže pomoci. A v tom Egyptě je jeden z těch preparátů, který má takový ty dezinfekční účinky, tak je antinál. Ten je možné tam koupit a užívat a myslím si, že to není zas tak špatný preparát.
1: Ty jsi, Jirko, teď před volbami podpořil stranu pro Jindřicha Reichla. Znamená to, že můžeme očekávat v brzké budoucnosti nějaké tvoje angažmá v politice?
0: Ne, já jsem si řekl, že do politiky nechci, že se nechci angažovat. Na druhou stranu, já jsem měl možnost během těch minulých dvou let poznat celou řadu zajímavých lidí, odvážných lidí, charakterních lidí, kteří chtěli kandidovat do Senátu a já jsem považoval za svoji povinnost je podpořit, takže jsem cestoval po republice v Ústí nad Labem, v Brně, v Ostravě, v Olomouci, v Praze a chtěl jsem tyto lidi podpořit na setkáních s občany.
1: To můžeš i teď, kdyby si chtěl, jak jsi tady říkal, ty přívlastky charakterních a tak to by stálo za to, kdyby si alespoň dva tedy řekl. jestli se
0: tak chce. Já si myslím, že bych měl spíš vyjmenovat úplně všechny. Myslím si, že určitě stojí za to podpořit paní doktorku Zelenou, která velmi dobře se stavěla k tomu, co se tady dělo během covidu. Určitě pana ředitele Vránu, který kandiduje v Olomouci, je to ředitel základní školy v Trubkách, který vzdoroval těm opatřením v té škole. Paní Rédová z Brna, zdravotní sestra, člověk, který musel v životě toho hodně zkusit, která pracuje dlouhé roky v zahraničí a je úspěšnou zdravotní sestrou v zahraničí. Určitě doktora Tomáše Nielsena je dobré, abychom podpořili. Také je dobré podpořit bývalého policistu, pana magistra Teleckého, který kandiduje v Ústí nad Labem. A tady v Praze je dobré podpořit kandidáty, kteří kandidují za PRO.
1: Tady je, myslím, ten pan Vacek.
0: Ano, pan doktor Petr Vacek.
1: A pak ještě ten pan Noveský.
0: A pan Noveský, který je v Mělnice.
1: V Mělnice. Jirko, jsem rád, že jsi přišel. Je to taková hezká tradice a těším se na příště.
0: Děkuju za pozvání. Děkuju. Bylo to tady moc příjemné.
1: Pozdravuj doma.
0: Děkuju.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, jenom všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam nějakou si, že... souvislost? Ne,
2: ne, nechci vůbec naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu, my natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu, a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohleto, to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodu. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Ferry, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohleto všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, já, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, jak... že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
1: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pokřbívají demokracii a tak dále.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pak mi to předraží.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
1: o peníze nás obou. Vůbec.
2: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci a já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení k HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čem nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já tam úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo,
1: já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, to bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
2: No, jasně.
1: Jako myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita. Hmm.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělec, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
2: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešní naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský, hele, Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
2: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zitek Hamplová, říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
2: No, to
1: tak
2: jsem
1: ono
2: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
2: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
2: No já se ovám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo, sečteno a Petr Holec.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Markéto, vy jste se vrátila z dovolený a já pro vás mám na oplátku dobrou zprávu.
2: Povídejte, co to je za dobrou zprávu?
1: No jak už je v Česku zvykem, tak nás čeká velký, on je to zdražení, ale my říkáme zlevnění v Česku, protože znovu se samozřejmě, nebo vláda nám znovu začala lhát o tom, o kolik nám zdraží život emisní povolenky dvě, které se mají zavést od roku 27. Naposled to byl minister životního prostředí Petr Hladík, kterému přičteme k duhu a ke cti, že tomu aspoň nerozumí vůbec, takže možná neví, o čem mluví. Za druhý, současně s tím jsme se dozvěděli, že se chystá zpřísnění emisních povolenek 1, což jsou hlavně povolenky pro firmy naše průmyslové, čili to by bylo další zdražení života.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Já jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta Stačilo. Mm-hmm. Víte, to jsou komunisti. Jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
2: No tak Stačilo vede, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
1: Ale no komunistka, no.
2: Komunist, říkám šéfka komunistů Konečná. Komunistka. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
1: Co je Bobina?
2: Jana Bobošíková.
1: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina.
2: Která paní Bobošíková. Krajskou lídrní taky.
1: Ano.
2: No a trošku mě vyděsilo, když tam Bydlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmem zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
1: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
2: A tak oni hrajou o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
1: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
2: No.
1: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby bylo nějaký vzrušo.
2: Ani tak ona, ne, je tak ta, počkejte, ona je tam každou chvíli. Je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
1: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí. Jo. Mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
2: Ježišmarja.
1: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta

0: Prima potřebuje jako nějakého...
1: To není sládek to, supní.
0: Samozřejmě,
1: sládek,
0: že
1: ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je...
0: Ten je taky o teatr.
1: No ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační a naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel prošek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem
2: jedno.
1: Oni tomu říkají minerály dokonce,
2: no, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo. Znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka, jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského. Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazy na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců. a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
2: No, tak já bych předestral, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet, já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale mu majetkochtivosti, teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká
2: Mamon,
1: také.
2: Ano. No tak pokud v nich hárál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život. Lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku, to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý Pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala Topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Lenka Králová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Lenka Králová je softwarová vývojářka.
1: To je moje profese. Profese. Slovy programováním se živím.
0: Programátorka vlastně.
1: Programátorka.
0: Čudliky.
1: To je to, čím se živím.
0: A tak a vaše hlavní téma, proto jste tady, co si budeme říkat, jste žena, která se narodila v mužském těle. A jste velmi otevřená. Mluvíte o těch věcech, velmi intimních, velmi otevřeně. Už se vám to někdy nevyplatilo?
1: Já mám na to téma YouTubeový kanál, kam já si zvu i spíš ostatní lidi, aby mluvili o téhletý problematice, o svém životě. A že by se mi to někdy nevyplatilo, ta moje otevřenost, nemyslím si. Nevybavuju si žádnou chvíli, kdybych jako toho litovala.
0: Nebo aspoň vás něco zamrzelo třeba. Jistý okamžik. Bylo
1: ne,
0: dobře?
1: Ne. Jsem šťastná takhle, žiju si svůj život a myslím si, že je důležitý o tom tématu veřejně mluvit, protože třeba lidi, kteří tuhletu stejnou komplikaci životní zažívají, tak jim to strašně pomáhá vidět další lidi, kteří si tím taky prošli. A to je vlastně hlavní poslání toho mýho YouTubeového kanálu. Já ta videa netočím o sobě, ale vlastně dávám tam prostor dalším příběhům, kterých bylo v tuto chvíli něco kolem 40. Takže zhruba 40 hodinových rozhovorů jsem tam měla s dalšími lidmi, kteří si tímhle procházeli. A jsou to lidi všech možných profesí, všech možných věkových kategorií.
0: Z těch lidí, kteří byli u vás na tom YouTubeovém kanále, a klidně řekněte ten název, ať si ho...
1: Jo, chci udělám reklamu. Jasně. Kanál se jmenuje V tranzu. Psáno CZ, takže vás tím všechny zvu.
0: Byl tam nějaký příběh, který jste vyslechla, který vám otřásl? Říkala jste si, to mě běhá mráz po zádech z toho?
1: Běhá mi mráz po zádech z těch příběhů, kdy ty lidi zažívají opravdu drsný odmítnutí od svých rodičů. Jo, já chápu, že to pro mnoho rodičů je častokrát těžký to přijmout. My máme vlastně tu genderovou identitu strašně spjatou, ten gender máme strašně spjatý s identitou. Jo, že prostě rodiče jsou pyšní na svého syna nebo dceru a pak když prostě se oni rozhodnou jít do té jakoby přeměny v uvozovkách, tak to pro spoustu rodičů je těžký tohle přijmout, ale jsou rodiče, kteří prostě neslyší, nerozumí tomu, že jejich dítě bude takhle šťastnější a odmítnou, jo, vyhodí je třeba z bytu kvůli tomu, nebo prostě s nima odmítnou mluvit, nebo je prostě různým dalším způsobem nerespektujou. A to jsou situace, kdy jsem z toho jako opravdu smutná, z těch příběhů. No. Ale zdaleka nejsou všechny, řekla bych, že u většiny případů ty rodiče, jim to třeba chvilku trvá, ale pak vlastně to pochopí, o čem to bylo a zjistí, že jako nejdůležitější pro ně je štěstí vlastního dítěte. A vlastně kvůli tomu, že pro ty rodiče to je složitý, tak jsem si do toho svého pořadu začala zvát i rodiče trans dětí. Už těch nebylo, není jich 40, jsou tam 4 v tuhle chvíli, ale jsou tam autentický příběhy rodičů a jedna maminka tam právě i vyprávěla ten svůj proces, jak ze začátku to odmítala, přišlo jí to úplně ujetý, nevěřila tomu svému dítěti a pak postupně jako tomu začala přicházet na kloub a celý ten svůj příběh tam povídá. Takže i dobré konce. Já se ráda totiž soustředím na pozitivní věci.
0: Budete to považovat za nezdvořilost, když bychom řekli, kolik vám je let?
1: Nebudu, já to říkám veřejně, je mi 41 let. Tu proměnu jsem začala v 38.
0: Ten okamžik, kdy se to zlomí, mě zajímá, protože abychom ten ještě doplnili, vy jste žila
1: jako muž?
0: Jako bych řekla. Muž, jasně, ale řekl bych ve vztahu, dokonce ano. Máte syna.
1: Je to tak.
0: Jestli mám správné informace, kdy dojde k tomu zlomu, že si řeknete všechno ostatní musím obětovat tomu, abych byla šťastná tak, jak jste teď?
1: Důležitý říct, že u každého to je jinak. Takže já když řeknu svůj příběh, je to můj příběh a lidi na to přicházejí v různém věku, různým způsobem. Já jsem měla vlastně v dětství takový fantazie holčičí, pořád strašně moc jsem se za ně styděla, přišla jsem si, že jsem divná, že to nesmí nikdo dozvědět.
0: Co a dařilo. Dívčí fantazie?
1: Koukala jsem na malou morskou vílu, měla jsem tajně pod postelí obrázky princezen, fantazírovala jsem si, že mám na sobě ty krásné šatičky a že jsem ta princezna z nějaký Disney pohádky a tak.
0: No a vlastně... tu mořskou vílu mám taky, musím říct, že jsem se díval, ale...
1: Máte ji taky rád?
0: No, tak díval jsem se, tak to řekl. Ale to ještě...
1: A tyhle ty fantazie mě nějak provázely celý život. Já potom vlastně jsem v dospělosti, jsem to měla takový jako zakrytý pod kobercem, přikrytý, protože jsem byla pořád v nějakém vztahu, já jsem vlastně skoro nikdy nebyla single. A když jsem byla, měla jsem dva takový dlouhý vztahy, jeden trval 8 let, jeden 15. A když jsem byla v tom vztahu, tak já jsem se vlastně realizovala skrz ty svoje partnerky. Jo? Na to jsem přišla až zpětně, že vlastně jako mají třeba malý holky, mají barbíny nějaký na hraní, tak já jsem vlastně hrozně bavila s mýma partnerkama chodit nakupovat a prostě jako běžit ten strach.

0: prostě cítila dobře. Ale dělala jsem to tajně, strašně jsem se za to styděla. A potom jsem dospěla k tomu, že mi vlastně strašně vadí, že to dělám takhle ve skrytu, v tajnosti, že vlastně, já nevím, třeba jedu na víkend s rodinou a já se vlastně těším na to, až budu sama, že si ani nedokážu užít takový ten běžný čas, protože ty chvíle, kdy já se cítím šťastná a sama sebou, jsou jenom, když jsem sama doma a tajně. Svěřila jsem se o tom dvěma kamarádkám s tím, že za tím účelem, že jsem pořád jsem si myslela, že to je jenom hra na holku, že to je celý, že jsem prostě chlápek, ale že by mě bavila ta hra a chtěla jsem prostě zažít obyčejný den. Prostě zajít si ven na kafičko s kámoškou, prostě projít se po parku. A to jsem věděla, že už nedokážu sama, jo? Že prostě bych potřebovala nějakou pomoc, jako sehnat oblečení, jo, naučit nalíčení, byla jsem strašně jako pouzatá,
1: koupatá.
0: A za tímhle účelem se svěřila těm kamarádkám, no a oni najednou, já jsem byla strašně z toho vytěšená, to tak bývá, když to někomu říkáte poprvé, ale oni to hrozně hezky vzali, začali se ke mně v podstatě chovat, jako kdybych byla jedna z nich, začali úplně změnili svoje chování a začali mě pak i v takovém jakoby položertu oslovovat v tom ženském rodě. A já jsem to najednou zažila, byla jsem prostě fakt říkám chlupatá, fousatá, prostě jako vy, a najednou jsem zažila, že se ke mně někdo tak
1: fousatá,
0: fousatej mi přijdete teda, a chlupatej tady možná trochu na tý ruce. No a jak já jsem zažila poprvé v životě ten pocit, že mě někdo vnímá jako ženu a že se ke mně tak někdo chová, tak to byla pro mě ta úplně ta exploze v tom mozku. To bylo úplně, že mi to najednou všechno docvaklo, všechno to do sebe zapadlo a já jsem zjistila, že tenhle pocit chci mít prostě 24/7 a že proto budu muset jako udělat všechno, protože už jako si neumím představit, že by to bylo jinak.
1: No ale ta nejzásadnější komplikace už byla na světě a to je syn, ne?
0: Mhm. No, ona to byla v tu chvíli domnělá komplikace. Pro mě vlastně největší komplikace byla manželka. Ta to ze začátku nevzala. Rozvedli jsme se. Musím říct, že teď v poslední době už máme přátelský vztah, že už se to nějak urovnalo po těch zhruba 3 letech. A ano, syn vypadalo, že to bude jako největší problém, ale nakonec se ukázalo, že vůbec. Jo, že vlastně malí děti říká se, nevím, do jaký míry je to podložený nějakým výzkumem, že děti před pubertou to vnímají úplně jinak, nemají ten gender tolik spjatej s tou sexualitou a on to vzal vlastně hrozně rychle a hrozně v pohodě a nemám pocit, že by jako měl s tím on vůbec jakýkoliv problém a to jak on sám, tak i mezi spolužákama ve škole všichni mě znají a zatím nenarazil na nic, nikde.
1: Paní Králová, čím nebo kým jste pro vašeho syna?
0: On mě oslovuje tati v ženském rodě. Je to trošku, ano, je to...
1: Tati?
0: Říká mi tati, mohla bys tati vydělat a tak. Je to takový náš gramatický konstrukt, ale pro ně je to úplně přirozený. My jsme se právě s ex-manželkou domluvili, že nechceme, aby to působilo, jako že přišel o tátu, že má prostě dál tátu a mámu. Akorát prostě táta je holka, on to takhle bere a já to vždycky ilustruju takovou historkou, když jsem byla ještě poměrně na začátku té tranzice, tak ho oslovila nějaká holčička na hřišti a ptala se ho, hele, prosím tě, a proč tvůj táta vypadá jako holka? A on jí řekl, protože chce. A ona mu řekla, aha, a jeli dál. A dál to prostě vůbec neřešili, jo, že prostě pro ty malé děti je to překvapivě, byť nám dospělým to přijde jako něco jako strašně komplikovaného a složitého a těžkého, tak ty malé děti to mají takový na pohodu. A myslím si, že to je možná částečně i tím, že ty malé děti si třeba hrajou, jo? Že on je třeba chvilku Batman, chvilku Spider-Man, že pro ně jako změna těch rolí a nějaký identity vlastně není až tak vzdálená jako nám dospělým.
2: Za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

spíš ročník 2020. S každým hltem budeš aspoň 10 roků ztrácet. A když ti bude 25, bude láhev prázdná a ty budeš jako

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Oskar Krejčí v novém, ještě novém pořadu XTV Za čárou o zahraničních věcech. Oskar Krejčí, podle mě vynikající, skoro jako vy. A říkal mimo jiné, ruská armáda se zastavit nedá. Hraje se o územní ústupky Ukrajiny. Zelenský nemá karty v rukou a Trump musí rozhýbat ekonomiku. No, tak si něco z toho vyberte.
2: Já bych doporučil všem, kteří nás uvidějí a neviděli Oskara Krejčího, aby si ten rozhovor pustili. Je výborný, říká to přesně, pojmenovává věci a opravdu s chutí jsem si to vyslech.
1: Tak on měl taky dobrýho moderátora.
2: Jo, moderátor ho ved skvěle.
1: Humor, ano.
2: Ale já, Oskar Krejčí, to je takový jméno, jako když si řeknete, toho bychom asi všichni nějak měli znát, ne? Oskar Krejčí, ale to možná Oskar Nedbal, nebo někdo takový. A já furt mám pocit, že ho jakoby znám, ale neznám. A on, tak jsem si přečetl ten jeho životopis, on o něm píše ten Kocáb, jakože vlastně taky je z jeho příčiní ty tanky nezasáhly tady v Praze proti studentům 89 v listopadu, ale on to tak jako není. Ten Kocáb má vždycky megalomanské výkřiky, ale on ani nebyl ten, který odvolal sovětský vojáky zpátky do Sovětského svazu, ani určitě nezařídil to, že ty tanky tady nezasáhly. Vždycky jako je tam ještě víc věcí ve hře, než prostě tyhle ty zjednodušený marketingové výkřiky. No, tak si řekněme.
1: On měl určitě zásadní podíl na tom, že sametová revoluce byla sametová.
2: Vůbec to nespochybnuju. Já tu jeho roli celkem, jako jsem si načet a říkám.
1: To je potřeba říct, to jsme neřekli ještě, že on byl v tu dobu poradce premiéra Adamce.
2: Tak a potom Čalfy a určitě on
1: a hlavně byl ochoten zprostředkovat ten dialog mezi mocí a mezi těmi vlastně Kocáby a Most se to jmenovalo.
2: Most se to jmenovalo, tak dobře, tak jako jo, ano, aby jsme to nezlehčovali, určitě jako sehrál významnou roli, ale on je o 10 let starší než já a já jsem tyhle ty lidi jakoby zažíval tenhle ten druh lidí. Oni vlastně to byli jako Oskar Krejčí. Tam bylo zajímavý, že on v 68. chtěl zdrhnout za kopečky, ale už předtím spolupracoval nějak s tím režimem a potom teda taky. Prostě byla řada lidí tohoto typu, chytrý, studovaný, schopný, se kterýma já se teda občas potkávám, protože oni dělali často v televizních novinách na OTNC v Kavčích horách, ať to byli redaktoři, anebo tam byli jakoby hosti. A já jsem nastoupil do televize v roce 81 jako hudební režisér, jako režisér ozvučení. A my jsme chodili ozvučovat i do televizních novin, protože jsme byli mladí, no tak tady máš službu. A já jsem se koukal vlastně na tyhle ty lidi, typu Oskar Krejčí. To byli schopní, chytrý, kteří chtěli dopředu, nahoru, prostě využívali vlastně ty všechny cesty, které tam jakoby vedly. A nějak jsem tam nepotkal toho Oskara Krejčího, ale mezi nima mi úplně sedí, protože řada těch lidí, a já se s něma říkám teďka, i potkávám vlastně po těch 40 letech, jdeme na oběd nebo na kafe, a oni se nestratili z té společnosti. Oni jako tady byli a byli schopní, byli chytrý, když si lidi pustí tenhle ten rozhovor, tak zjistí, jak to má v hlavě srovnaný. Jo, že prostě byli jsme u toho všichni a někdo měl svoji roli jako podstatnější a i ty lidi, kteří potom byli ve stínu, jako je Oskar Krejčí, tak určitě na tom nějaký podíl měli.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavere je, a ne ledajaký je čtvrtek. To? Je nám zavřít Okyho.
1: Zavřít Okyho?
2: Zavřít Okyho.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No.
2: Takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano, že pro Okyho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív tam začali soudit Babiše.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To a je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji. Od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezko uvádíte
2: fakta. A tohle je taky fakt. Jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavíme o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: rektore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je něčím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili. A tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda. Jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo a všichni si ji vědí. Blbuše to říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. Já jsem si to přečetl, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně, čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem je také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil? Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já jsem takhle aspoň to
1: počkejte,
2: vnímal.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jeden, jedno to. Vulgárně, jedno to
2: není. To není, samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byl, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování vůči té skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se ze těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto to tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským. A ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie. Jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu a z toho řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají. A jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak i to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete
1: říct, že to je horší, tady to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já
1: vy.
2: Můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, že to, já jsem, no tak já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozí byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa,
1: je
2: ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebo řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Mám obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

zavřel oči a spatřil pláň, kde houfec dravců pěl. Tu skřehotavou, ale jistou mši, bez chrámový kostela, tam se rozletí za mši roširou duše bez těla.

0: já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Luděk Rozehnal píše, dobrý večer, pane Noveský, řekněte nám, kdo jsou ti minoritní akcionáři? Není v tom nějak namočená vláda členové strany, když je tak chrání?
1: Minoritní,
0: má na mysli ČES asi.
1: Já jsem to pochopil. No. Minoritní akcionáři ČESu jsou lehce dohledatelní a mají to veřejně na stránkách. Je to veřejně na stránkách ČESu, je to dohledatelné. Jsou tam, myslím, že největší z těch takzvaných investičních akcionářů, tak to jsou, myslím, právě americké fondy. Ty jsou, myslím, největší. Jo, jinak jsou tam nějaký drobní český akcionáři, některé české společnosti. Takže není problém to dotáhnout, ale samozřejmě, kdo může být za někým schován, to vám dneska takhle neřeknu, protože to by byla spekulace ode mě.
0: Co říkáte na to, pane Noveský, když vysoká představitelka té současné moci řekne v televizi, že si holt teda budeme muset vzít druhý svetr?
1: Vím, na koho narážíte, a vzhledem k tomu, že je to ústavní činitelka, tak se k tomu nevyjádřím slušně. Co je vůbec?
0: No ne.
1: Tomu se nelze slušně vyjádřit.
0: Počkejte, každý asi ví, jakože...
1: No nelze, fakt nelze. Tomu se slušně nemohu vyjádřit.
0: No ne, tak myslím,
1: tomu
0: že se chtěl
1: naposledy
0: odpovědi.
1: Doktor Štorsmajer se tomu naposledy vyjádřil.
0: Necháme, už jsme u soudu byli jednou.
1: Tak
0: Aleš Pospíšil píše, za jednu loď LNG Prý, pozor, to je důležitý. Vydělají naši američtí zachránci cca 200 milionů amerických dolarů čistý zisk, zdroj Hnutí republika. Nevím, co je Hnutí republika jako zdroj. A je to takový kšeft pro ně dobrý? Je to možný?
1: No, samozřejmě je to kšeft. Taky proto vlastně od roku 2019 pořád bojí proti NS2, protože Nord Stream 2, ten plynovod, ten by býval způsobil obrovské dodávky, ten Nord Stream 2 má vlastně kapacitu 50 miliard kubíků ročně. Stejně jako Nord Stream 1. To znamená, že by to způsobilo zaprvé pokles cen, za další by se americký LNG tady neuplatnil vůbec. Protože je dražší podstatně. Já se naschvál podívám na ten údaj, to samozřejmě takhle z hlavy nevím.
0: To si napište.
1: A podívám se, jestli teda, a když tak potom bych ještě vám to poslal, pane Xavere, abyste...
0: Jo? No to budu rád. Ještě mi řekněte, vy jste mluvil o tankerech, to znamená, to je loď.
1: Ano, to jsou speciální lodě, kde tam musíte chladit. Jo? Tam nejsou zase, třeba když byste vozil stračený plyn jenom tak, tak tam musí být jakoby větší.
0: Dobře, ta loď taky nejde zadarmo.
1: No samozřejmě.
0: Tam má uhlíkovou stopu.
1: No samozřejmě. Ale někdy podstatnou, pokud je to starší loď, tak tam samozřejmě tam se spolu nějaký ten hustý mazut nebo nějaký takový hety, to je z toho jsou šílený exhalace. Někde to jezdí teda už i na ten plyn, který se z toho odpařuje, takže někdo už to jezdí na ten plyn.
0: Kdo tady ty šílený rozhodnutí dělá? To přece musí i tříměsíčnímu jezevčíkovi dojít, že to je blbost.
1: Víte, peníze jsou až na prvním místě.
0: No dobře, jak peníze, ale tak...
1: No tak někdo z toho obrovským způsobem profituje. Celý ten Green Deal je obrovský finanční podvod vlastně na občanech.
0: Evropský tak Green Deal snad už je odpískaný, ne? To už jako...
1: No pořád se o něm mluví a pořád se s tím jakoby pracuje.
0: Jo, ještě
1: no, pořád. To víte, že jo, samozřejmě teď se říká, že to vlastně ani nevadí, že to uhlí se bude zase spalovat. Teď se vůbec nevadí, že se budou spalovat na doma, zejména ty takový ty chudší vestvy, budou spalovat cokoliv, dostanou hořící hořavýho do ruky, to znamená plasty a všechno. Vezměme si, že opravdu znova se vracíme do 50. let. My jsme se úspěšně dostali dostáváme zpátky do 50. let, kdy tady ten plyn ještě nebyl. Protože vlastně ten první plyn o to bratrství vlastně se zprovoznil v roce 67. Jo,
0: no ale řekněte mi teda, pane Noveský, to je věc jako strašně důležitá, stojí na tom všechno. Já vám za chvíli řeknu jeden konkrétní příklad. Podnikatel jednoho, to je, který už balí firmu tady kvůli těm energiím a bude propouštět 2000 lidí. Ale řekněte mi, vy teď kandidujete do toho Senátu, co vy tam jako senátor můžete s tím udělat? Co tam, řekněme, že tam dostanete a první den tam přijdete, tak co vy můžete?
1: No první den tam asi neudělám vůbec nic, to je jasný, ale já to řeknu takhle. Já jsem tam v podstatě za tu naši skupinu byl tak trošku jakoby možná i vylosován. protože v té naší skupině jsme se jako takhle koukali, kde je právník, že jo. Tak tomu jsem bohužel nemohl říct, že nejsem. Já jsem sice jenom bakalář práva, protože to jsem si musel udělat, jsem zřizoval úřad pro zastupování státu, takže já jsem bakalář práva. Pak se zeptali, kdo má zkušenost ze Senátu, tak jsem zase musel říct, já jsem v tom Senátu, prosím, byl, sice jenom jako poradce tehdy prvního místopředsedy Havlíčka a šéfa klubu ODS Topolánka tehdy. No tak to byl rok, to bylo vlastně do roku 2000 včetně, jo. Takže a tehdy se mi tam třeba podařilo jako poradci, se mi tam tehdy podařilo posunout do energetického zákona proti tehdy proti vůli ministerstva průmyslu a obchodu určitý vztah mezi energetickým regulačním úřadem, který se tehdy vlastně tou 458 tím energetickým zákonem jasně jakoby zřizoval, jo, tím, že to od 1.1.2001 fungovalo podle zákona, a mezi SEIKou, státní energetická inspekce, většina lidí zná SEIKu, takže státní energetická inspekce je taková výkonná složka, která vždycky tady perfektně fungovala. A já jsem chtěl právě, aby se to spojilo a tehdy se mi podařilo aspoň dostat tu zmínku. Kdybych byl senátor, tak jsem věřím tomu, že jsem to tam protračil, že by to opravdu byla organická součást toho energetického regulačního úřadu, protože úřad sám je na houby, když nemá tu výkonnou a tu kontrolní vlastně složku, aby opravdu mohl fungovat řádně, protože jenom úředníci od stolu toho moc nerozhodnou.
0: Víte, já se na to vlastně ptám proto, no, jestli je vůbec možné, že kdybyste se dostal do Senátu, když byste tam našel spřízněné duše, když by se něco pohnulo, tak hrajeme, pane Noveský, o to, aby zůstaly ty ceny elektrické energie 17x vyšší.
1: Ani náhodou.
0: Počkejte. A plyn 37x, anebo hrajeme o to, aby se ty ceny vrátily na tu původní hranici třeba před 2 lety.
1: Takhle. U té elektřiny je to velmi jednoduché. Tam opravdu ta cena, jako co je na 4 koruny, opravdu nemá logické zdůvodnění. Nemá zdůvodnění ani ve výrobních, ani v dalších nákladech. Jo? 4 koruny za kWh, to je přiměřená, rozumná cena, říkám, na který ten ČEZ bude mít minimálně 100, možná 200, možná víc procent zisku. I ty další
0: 4 výrobce. Koruny za kWh, zatímco teď...
1: No teďka nabízí ČEZ tuším za 12, co naposledy, nebo za kWh.
0: A ta Lipsk, přes tu lipskou burzu?
1: No a to nabízí ČEZ, tam je to složitý, protože on část, tam jako je to opravdu ten mechanismus je strašně složitý.
0: Ale říkáte, tady by to bylo poměrně jednoduché.
1: Ano, velmi jednoduché a je to zcela v silách naší vlády a našeho parlamentu.
0: Takže absolutně. Se vrátit s cenou dolů?
1: Ano, samozřejmě.
0: A teď ten 37x plyn?
1: No tam je to složitější, protože tam by to znamenalo opravdu prostě přestat, tady ta rusofobie je šílená. Já se přiznám, mě jedno, jestli mě budou říkat americký blok nebo ruský šváb. Já prostě chci, aby tady ten plyn byl a byl za slušnou cenu, protože bez toho ten průmysl a bohužel i občané víceméně umřou, jo? Protože bez toho prostě se neobejdem. Když si to vezměme, my jsme to počítali tehdy s kolegou Jíšem, což je známý energetik, už teda dlouho v penzi a velmi seriózní chlapík, tak jsme to tehdy spočítali a fakt jsme spočítali, že pokud by se ruský plyn měl nahradit elektřinou, tak to v tom je obsaženo zhruba 100 terawatt hodin energie.

0: nejbližší kandelábr, nebo se dožiju důchodu ve zdraví a v teple. A vidíte, podle fotky to bude tak sotva 40 let. No.
1: Pane Jiří, takhle, já doufám, že buď to ta vláda dostane rozum, nebo se změní. Jiná možnost není.
0: Tak Bunny Bank píše, současný tlak na společnost jsou vlastně dvě mouchy jednou ranou. Za prvé obrovské zisky pro korporáty, za druhé urychlení přechodu společnosti k posttechnologické době. Souhlasíte?
1: No takhle, ty obrovské zisky pro korporáty, tady je ten přirozený monopol, tady totiž by taky měl zafungovat třeba antimonopolní úřad, i když na to je speciálně zřízený energetický regulační úřad, aby, jenomže ten bohužel vůbec nekoná. A on zase nemůže konat, když není, on je teoreticky nezávislý a prakticky víme, jak to funguje, to znamená prakticky vykonává, on je taková trošku, jako řekl bych, jak bych to řekl, neoficiální sekce ministerstva průmyslu a obchodu.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano.

0: Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
0: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Je to tak, Severe?
1: Je to tak.
2: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války?
1: Nebo? Já jsem, ano.
2: Jo?
1: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
2: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
1: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
2: Jo?
1: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
2: Ježíš, Marek Severe, to byla ostuda.
1: Jaká ostuda?
2: Vy jste nikoho nezvolili.
1: Až jak kam spěcháte?
2: Co? Nebo se těšil na novýho generálního ředitele?
1: Ale tak nechte se chvilku napínat.
2: Ježíš, Maria. Jakoby toho sněbovna, Severe, masakr, padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
1: No je to... Pane holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

Na pokroucenej generační strom se slétají z dálky hejna divnej ptáků. Už Greenhorni se stavějí do haptáku a ze smrákání temně duní hrom. Zní kytary a horce tepe čes a ptáci křídlo vedle křídla sedí. Má slunce na obloze barvu

manifest. Ten mlčený spor, co poznal svět, má pružná někým nestřížená křídla. A kde jsou generace mokrá střídla, má právo jim ptáků vyprávět.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to Andrej možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který
1: to
2: určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já se tam
2: jo,
1: je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jako že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má se stát vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady jako všichni ostatní a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že...
1: Moc,
2: Že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran. Ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější. Já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle. Ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem čet, víš co, jak se dneska má, já nevím, v kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal...
1: 21.
2: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fot, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis, já
2: 37.
1: Myslím, že...
2: 37.
1: No, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%. Takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to, a teďko tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do té ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatný, tady je kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení?
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako že byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Ale já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli chci říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že jim dáte dotaci, je jedna věc, ale tohle je zase ne každý také jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že tady je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu bude jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď to poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, myslíš, no, tak až jako, tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to tak zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co on říká. On říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To
1: možná,
2: že to
1: je
2: 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy, podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda, Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál, řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí tý Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já ten rozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. Ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? To je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako... není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být. Jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jakoby politik. Je realpolitika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš realpolitik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčuje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě. Takže že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý. Když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
2: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
2: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčuje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
2: To je všechno, tak děkuji.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
2: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Jiří Weigl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane doktore, pojďme teď na rusko-ukrajinský konflikt. Z toho pohledu obstála Evropská unie a jednotlivé země Evropské unie v tom, jak se k tomu měli postavit a postavili, a obstála naše země? Co myslíte?
1: Unie měla velmi zdrženlivě a rozumně rozvíjet vztahy s Ukrajinou, ale nevyvolat konflikt s Ruskem. Myslím, že Rusko dávalo neustále najevo, že Ukrajinu považuje za nějaké své blízké zahraničí a hrozí a že je případně ochotno i riskovat velký konflikt.

Mocí je, velmoci se chovají, jak se chovají a hlídají si své zájmy, hlídají si své zóny vlivu a je velmi obtížné se toho nějak zbavit a neexistují žádné snadné cesty, jak se pro Ukrajinu, jak se vyvázat z ruského sousedství, neexistuje žádná snadná cesta pro nikoho. Já myslím, že ta Ukrajina je velmi podobná z některého hlediska naší zkušenosti. Obě jsme země, které vznikly shodou historických náhod. My jsme vznikli v úzkém okénku po první světové válce, kdy Německo bylo poraženo, Rakousko-Uhersko se rozpadlo a my jsme měli příležitost se odtrhnout, rozbít Rakousko-Uhersko a vytvořit náš stát se Slovenskem, Československo. To byla unikátní příležitost, kterou Masaryk geniálně chytil za pačesy, abych tak řekl. Ukrajina podobným způsobem vznikla rozpadem Sovětského svazu, který měl svoje nějaké příčiny, které šly mimo samotnou Ukrajinu. Nebylo to tak, že by Ukrajinci povstali a dobili si ve válce za nezávislost svoji svobodu. Ukrajina vznikla rozpadem Sovětského svazu. Oba naše státy vznikly proti vůli sousedních velmocí. My jsme měli traumatické vztahy s Německem, Ukrajina s Ruskem. Obě naše země měly na svém teritoriu ohromné menšiny té druhé velmoci. My sudetské Němce, Ukrajinci na východě tu velmi početnou ruskou populaci. A Ukrajinci, myslím, že by pro ně bylo velmi, velmi důležité studovat tu naši historickou zkušenost. My jsme měli obrovské trauma z toho Německa, které bylo a priori nepřátelské, a to německé, ta německá menšina v tom státě československém žít nechtěla, dávala to stále vehementněji potom najevo, vzniklo proti její vůli. A my jsme vlastně se domnívali, že je možné si zajistit nějakou svoji bezpečnost a existenci ve spojenectví s velmocemi, které budou nepřátelské tomu Německu. Čili nejdřív jsme se to snažili opřít o západní velmoci, o Francii, o Británii. To skončilo v Mnichově. Pak o Sovětský svaz, zase ze strachu z Německa a z německého revanšismu, tak jsme volili Sovětský svaz. Skončilo to okupací roku 68, normalizací totalitou, komunismem a tak dále. Čili téměř celé století jsme strávili snahami se nějakým způsobem zajistit proti nepřátelskému Německu, aby jsme nakonec zjistili, že nejlepší je navázat s Německem normální přátelské vztahy, a po roce 89 tak konáme. Vrátili jsme se vlastně někam, což bylo nepředstavitelné dříve. Není to jednoduché, není to snadné, ten vztah je nevyvážený, Německo je obří velmoc, my jsme velmi napojeni na veškeré německé aktivity a hospodářství a tak dále. Ale prostě to století ukázalo, že se nejde přesadit někam jinam a nikomu jinému na vás v podstatě nezáleží tak, jako těm, kteří jsou ve vaší blízkosti. Čili ta Ukrajina, představa, že bude na věky věků ve válečném stavu s Ruskem, nebo že přijde někdo ze zámoří a zachrání a bude vždy stát za ní v tom, prostě nefunguje to. Hovoří se hodně o Mnichovu v této souvislosti, v té ukrajinské, a říká se, že Mnichov ukázal, jak se nemá ustupovat agresorům a takové. To je pravda, to je správné poučení, ale to je správné poučení pro velmoci. Velmoci si mají uvědomit, že agresorům se nemá ustupovat a mají se chovat rozhodně a mají je dobře přečíst, co ty agresoři vlastně chtějí. Ale pro země, jako jsme

0: my, nebo jako je Ukrajina, plyne z Mnichova poučení podle mě jiné. Plyne poučení, že velmoci nemají přátelé, ale velmoci mají pouze zájmy. A chovají se podle svých zájmů a když ty jejich závazky momentálně nejsou v souladu s jejich zájmy, tak rozhodnou podle svých zájmů. A to se stalo v Mnichově a to se stane vždycky. Vždycky, když ty zájmy jsou odlišné. My se dneska bavíme o těchto věcech a je svaté Anny, myslím, že jo, je 26. července. A myslím, že před 108 lety vypukla první světová válka, jestli se nepletu, na Anu.
1: Tak to se přiznám, že nevím.
0: A, no a ta první světová válka, to je ten příklad, kdy právě ty velmoci ještě v tom starém světě se chovali tak, že když mám s někým nějakou smlouvu, tak ji musím za každou cenu dodržet, protože jinak ztratím čest a můj panovník bude znectěn a bude ztratí tvář a tak dále. A právě na základě takovýchhle dohod, kterou mělo Rusko se Srbskem a Německo s Rakouskem, svět doklouzal k válce, která toho totálně prostě ten starý svět zničila a všechny ty říše vzaly za své a právě proto, že se vydali ty velmoci na milost svým nezodpovědným spojencům, kteří svojí extremistickou politikou je nakonec dotlačili do války. A to právě vypukla toho na tu svatou Anu, já myslím. No a to měli ty velmoci v tom Mnichově, ty západní měli tohle před očima, že se nesmějí nechat tím Československem nechat dohnat do války znovu jako v tom roce 14. My už jsme na to zapomněli, tak nám z toho zůstal jenom ten Hitler. Ale oni v té době nevěděli, že ten Hitler co všechno napáchá, že by měli. Jako to. Oni vždycky vědí všichni o těch starých chybách, ne o těch nových. No a takže takhle je to s Ukrajinou, takhle je to s námi a proto ta vznik té války je velmi nešťastnou událostí a je to selhání všech, je to selhání Ruska na prvním místě, samozřejmě, které je agresorem, ale je to selhání a naivita Ukrajinců, kteří si myslí, že jako někdo za ně něco vyřídí, někdo za ně nic nevyřídí a je to hloupost, bych řekl, Evropy, že tohle dopustil, protože nakonec ta Ukrajina i nějakým způsobem zůstane viset na krku a bude velmi obtížně se snažit sanovat. To budeme hlavně my.
1: Jsem rád, že jste přišel, pane doktore, a těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: Radio Xaver.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Praze žádný blackout nehrozí. Titulek nějakého článku, který vyšel po tom, co byl blackout ve Španělsku. Což jako dobře, to se může stát, že to řekne a asi to politik jako může říct. No ale oni prostě ten jeho tweet s tímhletím článkem prostě si dohledali v minulosti a vymazali ho. Jo. Tak to je prostě, to si myslí, že v dnešní době to jako někdo nemá vyfocený, že se to nikde neobjeví, tak oni to jdou prostě smazat, aby to nebylo vidět, že to řekl, když se to děje. Ale teď jsem četl poslední vyjádření pana primátora Svobody, který se asi jako někde probral, kouknul na to a už zase vlastně vysvětlil, že v Praze žádný blackout nebyl.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Česká a americká country na Radio Xaver.
4: Country.
5: The absolute best.
4: All the time.
0: Radio Xaver.

0: roky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
2: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
3: Jo, něco pěkného se přihodilo.
2: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
3: No, je to lepší průměr.
2: Jo, jo, jo. A vy?
3: No, já to mám na Rakušana dneska.
2: A to je?
3: No, že mi to líže 10.
2: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
3: No, za to můžete vy.
2: Jak to?
3: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
2: A co pas jsem vám způsobil dneska?
3: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
2: A jak to bylo?
3: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
2: Líp než Alex, že jo?
3: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
2: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
3: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
2: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
3: Ale vám taky, jen se přiznejte.
2: Jo.
3: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
2: Jsem dlouho ale neřekl.
3: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
2: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
3: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
2: Až tak?
3: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří, že jo. A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
2: No jo, to je pravda, vidíte.
3: Že vás Brňáky nejde integrovat.
2: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně.
3: No.
2: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
3: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
2: No,
3: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
2: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
3: A furt ještě neroste.
2: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. Mm-hmm. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
3: Já se to umím představit. No,
2: ten tam... mráz a tu prdel a... Nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy, na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
3: To je pravda. A no. Tak já si myslím, že on to kvitoval každý, těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
2: Tak ještě nějaký tam
3: jo,
2: pan Jakob.
3: Pan Jakob, jo, jo, jo.
2: Pan Lacina.
3: Jo, jo, jo, jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
2: Jak to?
3: No, on nemá krk.
2: Jak může mít krk, počkejte?
3: Nevím, ale nemá ho.
2: Jako je postižený, nebo
3: no
2: já?
3: No ne, tam... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
2: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
3: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale musím pak se teda... No,
2: vy mě vždycky zamotáte hlavu, ty vaše jinotaje.
3: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany. Kde je ten problém?
2: No, je to ta voda z té brněnské přehrady.
3: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo?
2: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale u už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak by to zbrná tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
3: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
2: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
3: Tak on nehleděl.
2: To je jinak. Darionu lošadi v zubně smotriat.
3: No, tak on je smotrial.
2: To říkají naši ukrajinští přátelé.
3: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
2: Obojí je to samý.
3: Obojí je východ, no, tak on nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
2: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
3: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
2: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
3: No, no.
2: To nebyl jeden bitcoin, nebo několik desítek snad.
3: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
2: No, asi ano.
3: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
2: No, než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
3: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
2: Protože nemáte ten vplyv.
3: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
2: No a raduje se kdo teda?
3: No raduje se Rakušan.
2: Já se třeba neraduju vůbec.
3: No, protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován.
2: Já
3: ale
2: se za to stydím,
3: ale pozor, kdyby
2: jako
3: vám,
2: občan.
3: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
2: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006.
3: Jo.
2: Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
3: No.
2: Ale zatím to nevypadá.
3: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
2: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
3: To určitě.
2: De Croa zní. No.
3: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
2: No.
3: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
2: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
3: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
2: Václav P.
3: to byl.
2: Kdo to může být? Znám hodně lidí na
3: Vysočině. Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
2: No a jak se to ví, že to není pan P.?
3: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
2: Takže sekla fotku z fotobanky.
3: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila stáhla, jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
2: Ježiš, to je ostuda.
3: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
2: A toto se opravdu stalo?
3: Toto se opravdu stalo.
2: A jak může být tak hloupá?
3: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
2: No a ono se to provalilo.
3: Ono se to provalilo.
2: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
3: Tak protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
2: Byl to modrovoký blondák.
3: No. No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
2: Pane
3: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
2: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
3: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, který mu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
2: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
3: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
2: A zejména ta paní de Croix. Jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
3: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly. Vždycky tam byl v průběhu nebo druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
2: Vždycky tam byl pád a předcházela mu, víte, co předchází pádu?
3: Pýcha.
2: Pýcha.
3: No.
2: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
3: Co to je?
2: Šorfka je jako takový podvůdek.
3: Šorfka, to je hezké.
2: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo to jako, že si s toho můžeme dělat srandu.
3: Hele, co jiného než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
2: Na chodbě má krabice?
3: Jo, měl krabice.
2: Já to nechápu.
3: No to nemusíte nic chápat.
2: Měl ty bitcoiny v krabicích?
3: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
2: Virtuální takzvaně.
3: Jo.
2: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
3: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vezmete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
2: Jo, já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
3: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
2: To určitě ne.
3: Tak co byste dělal?
2: To nevím. Ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel nebo poslanec nebo bůh ví
3: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
2: No.
3: Nestalo se ještě?
2: Ne. Bože. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
3: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
2: No já jsem paní, já jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
3: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
2: To je.
3: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona
2: no
3: trošku je z výsluní pryč.
2: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
3: No a já jsem ten její projev viděla. A
2: já taky, no.
3: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. Aha. Jo, žádný emoce, žádný city, prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už v tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
2: Tak třeba už je to jedno.
3: To bude ono.
2: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
3: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá vatra, ten tam nebyl.
2: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
3: Pa čemu?
2: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
3: Ježiš, která to byla.
2: Ano, ani úplně se tady stydím říct a řeknu to.
3: No.
2: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
3: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
2: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
3: Ano.
2: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
3: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
2: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
3: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
2: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
3: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
2: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
3: jo,
2: tak to rádi přepošlou.
3: Takhle.
2: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
3: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
2: A ne nějaké stonekové.
3: No.
2: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
3: Aha.
2: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, Nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
3: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
2: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikovou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titulek.
3: Prečo nám sem také dačo posíláte?
2: Ten Zdechovský, to je čo?
3: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
2: No. A je v tom tolik upřímnosti.
3: Ano.
2: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně a řekne, to je čo.
3: To je čo. Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
2: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického. Akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe. Ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
3: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
2: No, to je známá věc.
3: No.
2: A je to kolegyně nějakého známého jména?
3: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského. A je vidět, jak ti lidovci jsou bratři. No, takže to, co se hodí na sestru, se hodí na pana Zdechovského.
2: No tak musíte dávat indicie.
3: Tak projeďte
2: si. Je to žena?
3: Je to žena.
2: Žijící?
3: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
2: Je to politička?
3: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
2: No ne, kde?
3: V té Bruseli.
2: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
3: No, není. No, tam byla jedna blondětá, druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
2: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce, nebo co? Myslíte kolegyně?
3: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
2: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
3: No, oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby, tam on právě pochopil, že musí do politiky.
2: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korun.
3: Když se bojím, co vypadne?
2: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
3: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korun a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
2: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
3: Jo, ale
2: hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
3: Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
2: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
3: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
2: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabídne nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
3: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
2: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
3: No.
2: To mě baví.
3: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
2: Šapan, Zdeněk Šarapatka, doktor.
3: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
2: Jo, ten...
3: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
2: Byl někde na rozhovoru?
3: Psal to na sítích sociálních.
2: No jo, na sítích píše, kde
3: no
2: co.
3: No to sice píše, ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
2: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodnej kluk.
3: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
2: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
3: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
2: Cože?
3: No. A oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
2: Něco jako lažnovského chlebíčky.
3: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
2: To je dobrý jako na stranu.
3: No tak je to takový sofistikovaný, no.
2: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
3: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. A můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
2: No ne, jestli máte recept.
3: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
2: To bude na Kukido. Víte, co je Kukido?
3: Ne.
2: To nevíte?
3: Ne.
2: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
3: Thermix, takový to tvarohový.
2: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
3: Thermomix. Ten hrnec.
2: Thermomix.
3: Jo, už vím.
2: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty. A to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
3: Tyjo.
2: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
3: No.
2: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
3: Je to velká móda.
2: Pořád vymezovat vůči něčemu.
3: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
2: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a A je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
3: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
2: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
3: Hele, ale to je...
2: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
3: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj, tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jako kukido.
2: No, ale já nevím, já se nedívám, jste nám náhodou v telefonu.
3: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
2: Já se sedívám na iPadu.
3: Tak to tam nehledejte.
2: No ne, tak to musíte vědět, ne?
3: No tak, teď jsem napnutá.
2: Kukido.
3: Je to kukido, no.
2: So-o-ki-do-o.
3: Kokido.
2: Kukido.
3: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
2: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
3: Já budu uklízet.
2: Jo?
3: Já budu uklízet,
2: a víte,
3: protože...
2: A já taky?
3: No. A co vy máte doma za problém uklízecí?
2: Já nemám doma problém, doma uklízet.
3: No ne, tak proč budete uklízet?
2: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
3: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
2: Nejste daleko od pravdy.
3: A co to bude, tak napověste.
2: Ne,
3: no musíte.
2: Jako nebudu se ženit ještě.
3: Ještě
2: čas.
3: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
2: Jo.
3: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
2: A vaše tchyně si zlomila prst.
3: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
2: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijdu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
3: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
2: no,
3: dokud
2: ne,
3: to
2: budu
3: jde.
2: Budu říkat stará Stoněková, má slomený prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
3: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
2: Myslíte?
3: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
2: No, tak
3: už,
2: jo.
3: Už teď si to začnu trénovat.
2: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
3: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
2: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
3: Vy taky, naschledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: post se ukázala ve chvíli, kdy ona byla na tom Tajvanu. Mluví tam o hodnot demokracii, my nesnášíme Čínu a nevím co všechno. A fotí se pod fotkou Chiang Kai-sheka. Jako to, jak já jsem to viděl, se nevěděl, jestli mám smát se, brečet, nebo nevím, co mám dělat. Samozřejmě ironicky myšleno všechno, jo. Prostě to byla tak neskutečná symbolika, že...
1: Ještě mi řekněte, to je ještě taková speciální, teď takový speciální téma posledních dnů. To manželství pro všechny. Všichni mají pocit, že se k tomu musí vyjadřovat, že k tomu mají co říct. Je to věc, která vás zajímá? Nebo je vám to jedno vlastně?
0: Takhle, jedno mi to určitě není, zase v tom vidím určitou symboliku, protože si myslím, že manželství i po té právní stránce, tak biologii nezměníte, přírodu nezměníte a děcko může prostě splodit jenom muž a žena. A že by to i po té právní stránce mělo mít nějakou tu výhodu. Na druhou stranu, pokud by šlo, já nevím, třeba o nějaké dědictví a tyhle ty věci, tak pokud to teď není, protože já se přiznám, že to nevím, jak velký nepoměr tam je, protože vím, že je nepoměr, ale nevím, jak velký, tak o nějaké to narovnání těch právních věcí, jako to dědictví a podobně, tak tam bych určitě s tím problém neměl. Ale pro Boha, ať se to nejmenuje manželství. Já tady vidím v tom to, že někdo, jak si říká, někdo se zhora tady vymyslel takovouhle blbost, aby se lidi o tom bavili a především odvedli pozornost od toho, co se ve světě skutečně děje. Takže není to pro mě bezvýznamná věc, ale myslím si, že jsou. A teď obzvlášť, jak všechno, co se i u nás, i ve světě děje, že jsou ve světě důležitější věci.
1: To určitě no, ale tu agendu...
0: Ale pokud by měl říct manželství pro všechny, jako tak, ještě tak, jak je to formulované, tak, jak je to předváděné, tak říkám určitě ne.
1: Jste, Tomáši, to, čemu se říká odborně hrdý Evropan?
0: Já už si slyším slovo odborně, začínám se smát, když vidím někde v novinách slovo odborník, tak si, a není tam přitom kolikrát žádné jméno zmíněno, tak si říkám, no tak kdo to asi mohl být, jo. Ale jak říkáte, hrdý Evropan, já jsem především hrdý Čech a tu, když jsme v Ostravě, taky hrdý Ostravák, jo.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: V mezičase se, pane poslanče, změnila situace. To mě asi dáte za pravdu. A do České republiky přišlo obrovské množství občanů Ukrajiny. Dokonce někteří lidé by si mohli myslet, a já to čtu na sociálních sítích, že je to téměř invaze. Protože kam se podíváte, tam narazíte na Ukrajince nebo Ukrajinku. Není to tak, že v rámci toho by ten pakt mohl fungovat jinak, že bychom mohli říct, tak dobře, my jsme tady dali domov, živobytí, sociální dávky, zabezpečení a bezpečí stovkám tisíc Ukrajinců, tak teď už jsem ty problémové v uvozovkách migranty neposílejte, my máme plno.
2: Ale tuhle dohodu nikdo s Evropskou unií neudělal.
1: Jak to?
2: Tuhle tu námitku a vlastně tenhle ten fakt z naší vládnoucí garnitury nikdo neudělal a neřekl. Jo, tudíž já jsem to řekl na začátku, netýká se to ukrajinských spoluobčanů, který sem přišli. Ty jsou z toho vyjmutí. To nejsou, to jsou, to totiž jsou migranti, kteří jsou z váleční zóny. Jo, my jsme je přijmuli, pomohli jsme jim, což je super, naši občané se zachovali skvěle, udělali jsme pro ně všechno, ale ty nejsou součástí toho migračního paktu, který je podepsal, který podepsal Vít Rakušan.
1: Přesto, ten billboard, který tak obhajuje do poslední kapky krve Tomio Okamura, přijde vám to, pane Dlasku, jako přestřelené? Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
2: Nepřijde mi to přestřelené, opravdu to vnímám jako apel.
1: Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
2: Nepověsil, protože si na svůj plot nebudu věšit žádné plakáty, ale stojím za tím plakátem.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Markéto, máme tady účet 4 promarněné roky vlády Petra Fialy.
2: Dovolím si souhlasit. Vzhledem k tomu, že jsme se vrátili za ty 4 roky s naší životní úrovní jednotlivých rodin zhruba tam, kde jsme byli před 4 roky, tak by to tak sedělo.
1: No ono, tohle tvrzení a vysvědčení je o to pravdivější, že ho vystavil bývalý poradce vlády i prezidenta Petra Pavla, ekonom David Marek, ale on se zabýval i tím, že vláda promarnila ty 4 roky to, jak nasměrovat naši ekonomiku k nějaké lepší a řekněme víc prosperující budoucnosti. Pořad Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Rádio Xaver. Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: U zás?
1: Zas, jo. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal?
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říkala Schillerová.
2: Ty švro, jí to nejde, Markétě, k sebere, no jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Markétě? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, k sebere, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: Mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutnej.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
2: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku? No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
2: No to je,
1: no.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Ksavere, Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinej vedlení.
1: Takový Ferda. Jo?
2: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na návěs ochrankou.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: To je málo, Ksavere.
1: Je
2: málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. ona není dobrý člověk úplně. To, no,
1: to nevíme.
2: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda
2: no.
1: Říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda,
1: Meda už
2: pejska.
1: Meda už zvedla já, prst. Ví,
2: tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor. Jo.
2: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No,
2: a co já teď budu dělat?
1: Co
2: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten,
2: ničivou.
1: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako srandovní. A no, on kdyby tak řídil schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím, a to už je pryč.
2: Úplně ne, no. To
1: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
2: No.
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhými vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Počkejte, tak... blondýka taková,
1: blondýka.
2: Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně, ona je korunka. No, to...
1: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, subtilní.
2: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: Správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník.
2: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku, ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
2: Kůň jo.
1: Ten už všichni viděli, už si všichni dali 100x.
2: A já bych si mohl myslet, že kobila nebo něco, ne?
1: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvodca jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ono je taková
1: ale
2: žena
1: to
2: ze
1: není,
2: sídliště.
1: To není ne? Prestižní. Jako...
2: Je? A bude v kontaktu s plebsem.
1: To už, Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten pomník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere toho
1: knížete
2: na Václaváku.
1: No a koho ještě zajímá hůz? Máme...
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: Adamová. Máte pravdu, já bych to tím Husa vyhodil.
1: Pekarová hodinová spůrna.
2: Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
1: Já si to vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: Ale to je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Hoče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten tomu vůbec nerozumí.
1: To je už
2: jasně. Úplně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane Hoče, ať se, řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne, dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: No jasně, jo.
1: To je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místo předseda klubu sviní.
1: No je to místo předseda.
2: No, koho zajímá mám našlápnu to předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
2: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl ale druhý? Nevíte.
2: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, že už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti tomu, let, že by, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale tomu já fandím.
2: A nebylo napsaný kam?
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako.
2: Ale jak se bude, já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane Holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo.
2: Nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mě je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: Kvůli těm nejlepší minister financí.
1: Je minister financí.
2: A končím, žena kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už je.
1: Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
2: Ho porazí Reichl. Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavere, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stal ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
2: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil se lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak.
1: Jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel takový přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že je to taky pasivní celý.
2: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehack, se mít chlupen. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko, když si, ta si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký, angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
2: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janičku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
1: Já na Janičku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky nesahám.
1: Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přistřílené.
2: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
2: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježiš, já to chci, snad ani ne, abys...
1: On má v očích hrůzu, pane holče.
2: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne? No,
1: a nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
2: Proč?
1: Aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
2: no
1: Babiše...
2: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane holče, nevím, z toho byla hádka.
2: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
2: A té době si se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš, a já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
2: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
2: To je správná
1: protože
2: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
2: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
2: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
2: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
2: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
2: Sedí mu to.
1: Nesedí. On je jak nahý v terní. To není Babiš.
2: Já to si to Babiš. Užívám k
1: sebe. Co jste říkal? Slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny, zóny, kde on... Kam on vůbec nepatří? On mezi normální lidi nepatří.
2: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
2: Jo.
1: To nejde dohromady.
2: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: Baví.
2: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebr, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkujou za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 000 nebo s 30 000 hrubýho, že si za to koupí 2 auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
2: Tohle jo. Tak. 20 000 hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
2: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
2: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
2: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako
2: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no,
2: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
2: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase dozvěděli?
1: Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
2: Vážně?
1: No.
2: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
2: No ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
2: To je hezký.
1: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
2: Jasně, a tohleto, on není žádný hamoun.
1: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
2: Je to stará škola. Je to stará postivá škola a jak říkal David Rád, krmil Besty, ne? Aby Besty je krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
2: No,
1: do čistírny.
2: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, politikem zastan přes 10
1: kdo?
2: Let. Co?
1: Kdo to říkal?
2: Vítek. Rakušan.
1: To říkal.
2: Říkal.
1: Ale to je přece blbost.
2: No, tak mu říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
2: Jestli si nevolali tím
1: šifr telefonem. No.
2: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. No. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
2: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
2: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
2: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
2: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
2: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
2: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnosti.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
2: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
2: To je sekerník.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
2: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
2: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden jeden večer díváme přesně 8 minut.
2: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
2: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
2: Já taky ne.
1: Já jsem tak v konfliktu.
2: V Kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
2: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
2: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
2: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
2: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ani kačo. Ani korunu.
2: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Ypsilonky, ne?
1: To já nevím.
2: No tak, jen to moc.
1: Ještě existuje?
2: No, těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
2: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinni nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No jistě. A bez dotací.
2: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, mám taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vězonky, poslali...
2: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
2: Je.
1: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
2: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy jste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
2: S legendou, ze
1: Zerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
2: Jo? No.
1: A výprej výborná.
2: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
2: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísný člověk to je, to vám řeknu.
2: To jo. To
1: akorátní.
2: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
2: a, on by nikdy
1: a to se mě na něm líbí.
2: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On? No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
2: Od narození je takovej, ne?
1: No.
2: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
2: Jo.
1: Dizident.
2: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
2: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista. Ne?
2: Fuj, Tajksl, no to snad ne.
1: Nebyl?
2: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
2: On se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
2: Ne, on se popletl.
1: On se odpracoval.
2: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
2: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový, tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
2: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
2: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
2: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
2: Tomáš Sova, to bude primář Sova.
1: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
2: Primář Sova byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
2: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
2: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
1: Kalousek.
2: Ne.
1: Protože tahá za nic.
2: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
2: Tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku ne.
2: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
1: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
2: Se tam, nebude to teď dělat Market? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
2: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal
1: asi? Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
2: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
2: Třeba, no.
1: Můžu, no. Jeďte.
2: Ale na Davidková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
2: Na Vlzonku od Zalky, Ksavre.
1: A Zalka
2: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
2: Jo. A Nadežda Formánková, Wilsonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
1: A má pravdu.
2: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
2: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
2: To je jasný. Já to vím, Xavere.
1: Kdo koho?
2: No, já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
2: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
2: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
2: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádnej.
2: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
2: Mansardu?
1: No.
2: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Holče?
2: No, pod stříčkou.
1: No, tak já mám mansardu.
2: Jo? A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
2: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
1: Jak to?
2: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
2: pro mám, jednoho člověka.
1: Víte, mám jeden byt.
2: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
2: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
2: To byt vám rychle udělám.
1: Jo?
2: Jo.
1: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
2: No vy nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
2: No je to bolševik, jsou to bolševici.
1: Každým, to je v překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
2: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
2: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
2: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
2: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
2: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xavere.
1: Však to připravuju.
2: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
2: To, myslím, to bude zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
2: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář?
2: S okurkama.
1: No. No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
2: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazí.
1: No.
2: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
2: No.
1: Tak prosím vás, příští Wilsonka už bude před posledním před volbama.
2: Vážně?
1: Sakra, pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
2: Proč
1: já už
2: ne?
1: Mám natipováno asi se 7 lidma.
2: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte, co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
2: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodně to pustit, tu Wilsonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
2: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
2: Jo.
1: Vezme si...
2: No, vidíte.
1: Teda musím vám říct...
2: Tak to tam připište, až jí budete posílat tu kytku.
1: Já jim musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
2: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
2: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý.
2: Jo, jo.
1: Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
2: Aha.
1: Tenhle ten model.
2: Jo.
1: Ale neměli 4X.
2: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám. A Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
2: Chichi Tornado se neudrží?
1: No, podle
2: to
1: mě
2: říkejte.
1: No, ne, no to... to pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
2: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
2: A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver?
1: Já budu Čiči Xavera. Čiči Xaver.
2: Nebo Číča Xaver.
1: Číča. Don Číča.
2: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Číčo?
2: Paroubkovi.
1: Jo, Paroubkovi.
2: Potom se mi stýskal.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
2: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně... Bývalý premiér, pamatujete si na to, když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak premiér. Jste taky býval prestižní streamer.
2: Jasně.
1: To takhle berte,
2: já jsem,
1: ale víte, že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
2: Já to znám, víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion, to je ten od...
1: Kdo?
2: Synáček od Alexandra Vondry a...
1: A jak jste to říkal, to jméno?
2: Jáchym Vrecion.
1: To je česky?
2: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
2: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
2: Co?
1: To je ten levoboček, jo?
2: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojený na erár.
2: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
2: Silný, jo, ne? Tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
2: Dojít erár.
1: Jo.
2: Díky rodičům.
1: Jo, jo, jo. Tak... Pak jsme udělali něco špatně, pane holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
2: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
2: No, tak uvidíme.
1: Ne, uvidíme, řeknete jo nebo ne?
2: Budeme tajemný.
1: Tipy, jak to dopadne?
2: Jo.
1: A od nás to převezme ta fortuna, to jsou sásky.
2: Mhm.
1: A vypíšou sásky.
2: Jo.
1: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
2: Já taky, Xaver.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane profesore Špičáku, teď na jedné straně jste spoluzakladatelem té společnosti pro umělou inteligenci v medicíně, na straně druhé jste mužem praxe, protože jste v té nemocnici, v IKEMu, jako přednosta strávil desítky let. Představte si situaci, že umělá inteligence vyhodnocuje nějakou věc, řekněme, ve střevech, v žaludku, a taky vyhodnocuje ten ošetřující lékař, který nemá k dispozici v hlavě to porovnání těch tisíců. Kdybyste se musel rozhodovat, tak byste víc věřil tomu lékaři, průměrně zkušenému, řekněme 45-níkovi, to jste upozornil na to, a nebo té umělé inteligenci?
2: Umělé inteligenci.
1: Pojďme dál, protože ta umělá inteligence bude mít určitě ve zdravotnictví řadu aspektů, řekněme, legislativních, právních. Může nastat také situace, že se někdo bude soudit a já nevím, co všechno, tak jak to bývá. A vy máte na svých bedrech teda i tu poslaneckou neboli zákonodárnou moc. Řekněte, bude to téma v nejbližších měsících, letech na změnu zákona?
2: Spíše bude to otázka let, nebude to jednoduché. A ty mezinárodní společnosti se k tomuto vyjadřují s velkou opatrností. A já vždycky říkám, že my tady toho moc nevymyslíme, je třeba se dívat na ty mezinárodní standardy. A oni se k tomu vyjadřují s velkou tedy opatrností. Rozhodně tu primární zodpovědnost ponese prostě ten lékař. Ale to rozhodnutí v řadě případů může být skutečně nejednoduché rozhodnutí, ale tu odpovědnost prostě ponese lékař, jednoznačně.

0: Xaver.
1: Po zádech mi stéká dešť, a ty jsi suchá dívko v Mercedesu.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky, ani

týdnu vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukaj. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kvůli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem, a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky, ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pohřívaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale... Ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se tím musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, Já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď si se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec z druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to by jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: No jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A bylo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku, jako s tou pornografií, jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak budeme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný. Takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolní společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
2: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hrozný otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím. Prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby se optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžním republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že jeho koncert stojí milion. A A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. A ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce, obce Dolní Bydlíkov a přijede se v Lucie a to je úplně v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že mohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
2: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák samozřejmě rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuji, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jako jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Reagan jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udržejí převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
2: Jo, tak to je škoda, že tady zase budu možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
2: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
1: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na 4 stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tedy nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
0: Chystají se přijít a přijdou?
1: Myslíte ti voliči k volbám?
0: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
1: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
0: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
1: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
0: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
1: Že bychom úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě několik
0: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje, kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
1: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
0: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
1: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou shodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
0: Jako jestli skončí, to je... skončí svobodní a budou SPD.
1: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
0: Chcete být ministryní?
1: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
0: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
1: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
0: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
1: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
0: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
1: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
0: Tak ale kdyby daná nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
1: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. to není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
0: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
1: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
0: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
1: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
0: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili byste chtěla, aby v tom referendu případném

0: zejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
0: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
0: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces. A my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie.

0: a to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
0: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu někdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců, tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení. Hmm.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
0: Tak za prvé.
1: Zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
0: ano,
1: že by.
0: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už odrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
0: u sebe doma.
1: Jaké sliby?
0: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
0: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa, třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
0: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
0: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
0: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou. A pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponováni v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla, myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavere, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlín, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: My, to jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy,
1: Xavere. Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berly.
1: Neměl berly, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
1: Jako smutečný? Babišovi.
2: No, jako že to je vohavný. Jako
1: že byste pozůstalý a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
1: Dobře, ale pane hoč.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak...
2: Tu, jo?
1: Jenom vás kusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje... Ale takže se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně podpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mhm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to. Mně nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě...
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo,
2: co?
1: Jo. No? No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Uh-huh. Babiš bude mít 34%. Uh-huh. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Uh-huh. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
2: Máme tam Sýbr nějakou dotaci.
1: Říkají to v tom programu, že podpoříme
2: ne, já jsem, 10. Ksavr, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit, říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý,
2: Ksavr.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: No nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Já bych, víte, co já chci, já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukando.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No tak ale cigarety já měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říká, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říká, no, jako z dopravní podniku. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor. To je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej je nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksavr líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho Stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte těmhle těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze Stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele Stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaeli, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Redl.
2: Jo. No jo, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To
1: no,
2: bych... Já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál.
1: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No a budou v opozici. No, takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten hustej. To je lhář, Ksavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: A jste od Brna vlastně taky, tak to, tam no, tak pozor, to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
2: dobře, dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo.
1: Bo Brno si Ptičnov pucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No, Maria, jasně.
1: No. A z které ony strany?
2: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky.
2: Ježišmarja.
1: Tak to do toho
2: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář. Já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. Bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím,
2: já
1: protože...
2: Jo.
1: No, nesuďte, pane holče.
2: No ne, já vím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě, se... ano, ale víte, kdo Ksaver otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: A jo, tak ale já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Že? Jo, tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mě to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a budu vám taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte... Nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já to bylo, že tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo,
2: člověk.
1: Kdybych chtěl.
2: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já bych se dal berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem... Na toho já kvašákem.
2: Mm-hmm.
1: Kvašáky nebo, mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
2: No já jsem si vzpomněl, Ksavere, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
2: To fakt?
1: To mi říkali. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
2: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal 2 schování, protože dílny v té škole...
2: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
2: Jako, tak to z toho vám zůstalo.
1: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventiláčky, si vzpomenete. A který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
2: přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takovej chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě. No. Dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
2: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
2: Rakušan učitel.
1: No, tak já... Víte, kam jeřím.
2: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
2: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
2: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
2: Myslím, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo
2: to
1: někde?
2: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, že nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
2: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, story. Za ministra Grosse...
2: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci, že seděl, měl ty sluchátka.
2: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
2: Mlín.
1: Fakt Mlín.
2: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Gross se dostane do Mlín.
2: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. A co udělá tým Kryt? No, kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
1: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
2: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová asi, Kobra, že... to musel pod vnitrem, ne?
2: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
2: ale,
1: pod vnitrem.
2: Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
2: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
2: Tak to se ale vznešený
1: rozhovor. To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
2: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
2: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
2: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
2: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí je tvrdňaská.
2: Já myslím, že tvrdňaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
2: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
2: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
1: ano,
2: dobře, tak to tak
1: nemůžu bejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
2: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
2: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhej ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
2: Co?
1: No, Báru.
2: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
2: Víš, já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
2: jasně.
1: Kovadlina, ne? Nebyl?
2: No něco, to je jedno, takový já vím, úplně vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
2: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mým případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
2: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
2: Pestrost?
1: Názorová.
2: Tak, Savere.
1: Ne, nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
2: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
2: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
2: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou.
2: Jo, jo. A jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
2: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
2: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
2: jo, já myslím, že tak, to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život,
2: to není pravda,
1: naději, co? Dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltýn.
2: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
1: Pro vlast?
2: Jo.
1: Pro kterou vlast?
2: Pro svoji, i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
2: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to musím napít, to je nervák s váma.
2: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A jo.
1: Pane Holče!
2: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra?
2: Jindra to říká.
1: Náš Jindra?
2: Jo. A já jsem šťastný, protože to doufám, že to udělají. A
1: tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme
2: a,
1: si nedomluvili.
2: A oni,
1: bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
2: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
2: Já si chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv
2: začnu udělali.
1: Šťastný.
2: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
2: chyba
1: Gloria.
2: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
2: chtějí dál
1: zemi.
2: Sloužit. Jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
2: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
2: Jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem.
2: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
2: budovatelských verš.
1: On recitoval.
2: No, jasně, on se za to, on z toho má Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřese. Říkám to dobře?
2: No, bylo to 7.
1: listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
2: Je to krásný.
1: A já, když si to dneska vybavím,
2: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
2: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
2: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
2: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
2: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
2: To je jasně.
1: No, pane holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
2: No, nedělám moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltina zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Reichl.
2: To říká i Babiš. Oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
2: On je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší. Protože...
1: Jo, on je to ještě mimo zákon.
2: Jasně, no tak protože on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
2: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
2: No, takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jakou vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
2: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
2: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Severe, protože on se teď specializuje...
1: Okay.
2: Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prý ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
2: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
2: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč.
2: Tak.
1: Vyžirka.cz.
2: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede.
2: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
2: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
2: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
2: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
2: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
2: Symbol, jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině prostě, máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
2: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
2: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se právě okolo Tišnova.
2: Jo. Já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane holče, vy jste zralý na pomoc.
2: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
2: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
2: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
2: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten náš prezident, prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemuselo dělat prezidentem, ne, kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
2: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
2: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
2: kádr.
1: Tak Fico jedině.
2: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
2: Jo.
1: No Zelenina. Tak...
2: Zelenina ne. Vlad?
1: Car?
2: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou, užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
2: Jo.
1: Ježíš,
2: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
2: teď pan je...
1: 50 přebaluje, uspává.
2: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
2: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
2: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
2: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
2: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
2: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
2: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
2: Jo,
1: není
2: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
2: Jejich savré spousta.
1: No, jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
2: Pravdu, Přístav pravdy.
1: PPčko.
2: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
2: Tak savré, poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
2: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
2: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte. Ksa.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
2: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na premiérku Věrku.
1: Je,
2: byla vaše premiérka, jak se vede.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
2: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky k Severem.
1: Ještě to promysl.
2: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem mi hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
2: Jo? Ať pro ní do horních čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Severe ten Milda.
1: No?
2: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No?
2: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
2: No to jo, ale...
1: No asi byla tady, nebo byl?
2: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do Přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, Xavere?
1: Prevítkovo.
2: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Xavera. Daniel Klement, na Vlzonku Přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
2: no.
1: Do knihy Hříchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o dozíku.
2: Je to geniální já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane.
2: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
2: Jo. Není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
2: Samozřejmě, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
2: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
2: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
2: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
2: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče, je takový jako...
2: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
2: Tak to víme.
1: Co to znamená?
2: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
2: Vy jak jste okamžitě říkali, jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
2: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
2: Tohle.
1: Tohle?
2: Mhm. To je z Čína, takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
2: Toto je krásný.
1: No to je... To je... Já zas...
2: Tam je ten Tišnov, Xavere.
1: Ale pane, o čo zabývá vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
2: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
1: Rád?
2: Hm?
1: Je ze Slovácka?
2: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
2: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
2: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
2: Jako vy.
1: No, tak nebo, Holče, tak... o některých věcech bych pomlčel.
2: Ne,
1: u ničeho neříkejte jako vy, to je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
2: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
2: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi politru

0: rudou barvou dneska září. Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
1: Bude to těžké, co?
0: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek.
1: Já tak.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

své pletichy splétá, druhý balónem si létá, oba mají život rádi, každý svůj.

hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
2: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamezolka zelená, sova pálená.
2: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
2: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
2: No, to bude ten, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Tak, a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
2: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom.
2: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo, jo.
2: No, to už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení, já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
1: Jo, no jo.
2: No jo. Plaval kolem mě, bříškem nahoru. Tak, krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
2: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
2: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
2: Ne?
1: Ne. Ale jsou tací.
2: Hm?
1: Já znám paní, která se mazlí s hadem.
2: Had je krásný zvíře, bez debat.
1: Jak pro koho?
2: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů.
2: Hm.
1: Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
2: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že je mambička i zelená.
2: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
2: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
2: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
2: No, když na vás takhle otevře,
1: Ježišku.
2: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
1: no.
2: Tak má černou, černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
2: Tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
2: Jsem všude hledal.
1: No to taky. To taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

0: Svoboda je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání.
0: Cyril Svoboda je někdejší ministr vnitra, zahraničí a také předseda Lidovců a dnes stále člen Lidovců, protože posledně, když jsme spolu mluvili, tak se připravovalo rozhodování o vašem vyloučení. Tak jste stále Lidovcem?
1: Ano, nikdo mi nevyloučil, ani se nakonec návrh na celostátní úrovni neprojednával.
0: Tak a dostal jste nějaké pokárání nebo nějakou zpětnou vazbu, zdvižený prst?
1: Dostal jsem dopis, abych dodržoval nějaké usnesení z dubna 2021, které já si nepamatuju a nevím, kdo si ho pamatuje, takže to je všechno, je to tak jako do bahna to došlo. To se zadrhlo někde a jsou všichni rádi, že jsou od toho pryč.
0: A víte, co v tom usnesení, co máte vlastně dodržovat?
1: Pokud si pamatuju, tak tam je výzva, abych přestal veřejně vystupovat.
0: Jo. No.
1: To je demokratické rozhodnutí, které říká, nesmíš mluvit veřejně, no tak. Ale pokud si pamatuju, já zase všechno usnesení nenosím v hlavě.
0: Dobře, takže jste se rozhodl nedodržovat to usnesení tím, že jste třeba dnes tady.
1: Ano, no protože zase na rozdíl od jiných znám listinu základních práv a svobod a tam se dovídám, že každý může své myšlenky šířit, volně přijímat, takže máme svobodu slova, takže proč ne?
0: Myslíte, že ta vaše kauza poškodila KDU-ČSL, jestli ještě více poškodila lze, že jí to ublížilo?
1: Ta kauza, těžko, řekněme, moje chování nemohlo poškodit, protože já jsem úplně mimo hlavní strukturu. To, že Lidová strana je stále pod 5%, pohybuje se někde mezi 2-3%, za to nesou odpovědnost vedení strany. Ti, kteří dneska vedou, to, co poškodilo stranu, je to, že se najednou rozhodli, že budou vylučovat někoho pro názor. A já jsem tady chodil po Praze, dokonce lidi troubili a mávali a říkali drž se, dokonce v plaveckém stadiu v Podolí přestali hrát vodní pólo a zdravili a říkali jako držte se. Takže je to tak, že mě to paradoxně pomohlo a uškodilo to straně, protože lidi jsou citliví na to, když strana vylučuje někoho pro názor.
0: Takže Lidovcem jste zůstal a jste hrdým Lidovcem?
1: No, protože jsem na rozdíl od možná některých, já nevím, někomu nechci se do svědomí, člen KDU-ČSL s přesvědčením. Strana mi dala hodně a já jsem taky dal něco se straně, takže já kdybych odešel, no, tak přiznám všechno a to neudělám, takže že bych nějakou chybu, takže já jsem stále s přesvědčením členem Lidové strany, jsem někde úplně dole. Tu a tam tu na schůzi a tak.
0: No. No ale jste hrdý na no, současnou stranu?
1: No to a ne, to ne.
0: Na to, co dělá, kam spěje po eurovolbách s výsledkem v eurovoleb, kdy se nepodařilo obhájit dva mandáty, zůstal vám jeden, sám jste zmiňoval volební preference.
1: Tak dva faktory mě úplně děsí. Jo. První věc je, že předseda strany řekne, když nebude mít dva mandáty, odstoupím. Nemáme dva mandáty a on zase říká, no ale já jsem ještě řekl nějaké další podmínky a zůstávám. Tohle to je lidem nesympatický. Tak to neměl Marian Jurečka říkat, že odejde, bude-li méně než dva mandáty, ale je méně než dva mandáty a on neodešel.
0: A neřekl on, že zváží to, že ale to v září jsou, nebo v září, v říjnu už nebude znovu.
1: Víte, řeči o zvažování, to nechte někde.
0: Čili měl hned odstoupit, říct,
1: no jistě, to je jediné řešení, je okamžitě reagovat. Nebo jsem četl rozhovor Marka Výborného, který říká, že problém je v tom, že strana by měla mít vnitřní větší disciplínu. Najděte mi voliče, kterého zajímá, jak je to u motoristů, nebo u přísahy, nebo v ANO, jak to tam vypadá vevnitř. To je všem úplně jedno. Lidi chtějí jinou politiku a je potřeba opravdu dramaticky změnit kurz strany. A já bych doporučoval našim lidům, ať se čtou evropské noviny, ať se čtou, co se děje ve Francii, v Německu, co se teď děje v Holandsku, ať se to přečtou. Ať nevěří mě, ale ať se přečtou to, co se tam děje a dovědí se, že se mění dramaticky atmosféra všude a to přijde i k nám.
0: Vy jste zmiňoval Marka Výborného, ten dokonce ten výsledek eurovoleb nepovažuje za takový neúspěch, protože říkal, že v minulých volbách jste těsně získali ten druhý europoslanecký mandát, teď jste ho těsně prý nezískali, tak byly eurovolby průšvihem pro KDU-ČSL nebo nebyly?
1: No byly, protože jsme ztratili mandát a myslíte, že voliče trápí, jestli jsme těsně získali nebo těsně prohráli, taky vyhrajete v nějakém závodě o vteřinu nebo prohrajete o dvě vteřiny, no ale bere se vítězství nebo prohra, nikdo neměří čas. To znamená, jestli žijí v této iluzi, tak žijou v úplně umělém světě, který je dramaticky vzdálen tomu, jak vypadá reálný život.
0: Váš lidovecký kolega pan Čunek říká, že to, že pan Jurečka neodstoupil, vlastně jenom protahuje tu dobu do nějakého restartu. S tím byste souhlasil?
1: No ano, ale čím to bude déle trvat, tím to bude hůře, protože tím bude to zase méně času před příštími volbami. Na restart potřebujete víc času, potřebujete jet do všech regionů, potřebujete pozbudit lidi. Saka to, co dělá jak předseda Jurečka, tak Marek Výborný, a samozřejmě Hladík, to vůbec jako to nemá smysl o tom moc diskutovat, tak ty všichni vedou tu stranu do regionální úrovně. Pokud ji povedou tak, jak ji vedou, tak budeme dobří někde v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském a já nevím, Pardubicích, a to je všechno, tím to asi skončí a zůstaneme regionální stranou a můžeme si podat ruku se sociálními demokraty a říkat, děláme to teď s oni.
0: No dobře, ale je vůbec možné teď se rozjet do krajů, udělat nějaký ten restart a i když jste stále vlastně součástí koalice Spolu?
1: Nemusí přijít někdo, kdo řekne, ne, jdeme odtud, jdeme z té. Buď tu koalici nově definujeme, nebo vystupujeme a jedeme na sebe, protože kdybychom byli už teď sami, tak ten jeden mandát do evropských voleb máme taky, ale měli bychom jako samostatná strana. Zkrátka je potřeba uchovat stranu, protože myšlenka, já jsem si původně myslel, že by to taky bylo možné udělat slučovací sjezd z ODS, tak teď se mi zdá, že to úplně dobré není, protože v regionech to lidi řeknou, že ne. Takže on to nemá řešení. No a jestli ta strana se nemá stát regionální stranou, no tak je potřeba teď udělat radikální krok a to změnit kurz a to dramaticky. A to také znamená ale úplnou obnovu lidí. Ukazuje se, že čtu rozhovory s místopředsedy a s předsedou, tak říkám, nejste toho schopni. Tak to uvolněte, ať přijde někdo jiný a postaví to znovu.
0: Tomu se dostaneme, byste zmiňoval, buď koalici Spolu úplně opustit, anebo ji znovu definovat. Jak byste ji znovu definoval?
1: No, musel by se říct, že se mění za prvé politika k důchodcům, za druhé mění se politika k migraci, za třetí musí se najít také odvaha hledat i alternativní řešení k Ukrajině, vedle podpory Ukrajiny také hledat ještě řešení, které je alternativní, protože například možná budoucí premiér Francie Jordan Bordela například říká, že Francie bude podporovat Ukrajinu, pokud to nepovede k eskalaci napětí s Ruskem. Takhle už mluví Evropa. Takže my tu realitu musíme vnímat, že taková je a tohle to slyší voliči a chtějí tento kurz.
0: Čili taková ta nekritická podpora Ukrajiny je špatně, ale neumím si představit, jak by to lidovci vyjednali s premiérem Fialou, který je opravdu ten nekritickým podporovatelem
1: Ukrajiny.
0: Já nemyslím
1: nekritickým, máme pořád podporovat Ukrajinu, posílat zbraně, podporovat vojenským, v tom není nejmenší pochyb, jo, to je jasné. Ale zároveň se musí říct, nezapomeňte ještě na řešení nějaké diplomatické. Jednejte s ostatními zeměmi, pojďte se, co se děje ve Spojených státech. Včera především seděl nejbližší okruh Bidena, dokonce jeho fundraising, ti, kteří platí a říkají mu, Joey, už nekandiduj. Jenom už rodina, už jenom manželka, syn a rodina mu říká, že má kandidovat. Už mu to neříkají ani ti sponzoři. To znamená, říkají, je to jinak, už je to jinak.
0: No ale proč ho v těch primárkách potom zvolili a je kandidátem oficiálně? No,
1: protože si ještě v tu dobu mysleli, že to zvládne, ale ta debata, kterou vedla s Trumpem, to ukázala jasně. Joe Biden se ukázalo, že není schopen už vést Spojené státy americké příští 4 roky v této těžké situaci. Není to schopen, takže už teď i demokrati říkají, že ne. No a pokud neudělají demokrati radikální krok, no že taky vyhraje ty volby Trump. No.
0: My se k tomu ještě vrátíme, ale zůstáme ještě u lidovců. Vy říkáte, musí se obměnit vedení strany. Nicméně Petr Hladík už se nechal slyšet, že zváží kandidaturu sám v případě, že už pan Jurečka kandidovat nebude. Myslím, že i Marek Výborný něco takového zmínil. To je z bláta do lůže.
1: Ne, to je, ale přece je to ubohost. Říkat, zvážím kandidaturu. Vy musíte si o ní říct. Natvrdo. No tak třeba neuspějete, to se může stát, ale vy Co to znamená zvažuji? Vy máte říct ne, já jdu do voleb, chci nasadit tu kandidaturu na předsedu a mám tuto vizi, pro kterou chci váš mandát. Zvažování znamená, že jako si nejsem jistý, nevím, jak to dopadne, protože ono, to nebude tak jednoduché stranu vytáhnout z těch 2,5 nebo 3% nad 5%, to je velký úkol.
0: Tak ono se to předsednické křeslo musí také uvolnit, aby mohl někdo
1: nový kandidát. Víte, no jasně, ale já mám obavu, že tedy celé předsednictvo, že jsem jejich křesla zalíbila. No, a no, já vím, mě se taky, ta křesla taky se mi líbila, ale zároveň člověk musí si uvědomit, a opakuju znovu, když v roce 2010 to nepovedlo, tak já jsem odstoupil do minuty a ze všech funkcí, protože říkám, teď to musíš uvolnit. Teď to musí být jinak. A stalo se a strana se dostala zpátky do sněmovny.
0: No a není na čase i tím, co říkáte, co chtějí lidé, co se děje v Evropě a tak, si o ty funkce zase říci?
1: No tak jestli na čase, to nevím, to musí posunout, nevím, jako já předpokládám, že se najde v lidové straně taky někdo s energií, kdo to vidí jinak a kdo si o to řekne. A to je...
0: A proč to nemůžete být vy? Koukám na vás, energie máte dost.
1: ale to víte, to myslím, že je až nějaké úplně krajní řešení, protože mi pořádně do telefonu a říkám, ale pojďte se, to je pro jiné. To zatím je pro jiné, ale víte...
0: Co to je to zatím? Tak zvažujete to?
1: Ne, protože to bylo ubohé. Teď říkáme, nezvažuji nic. Ale
0: nevylučujete to do budoucna.
1: Ale ne, ale pojďte se, tak já pořád věřím v to, že se ve straně najde někdo jiný, kdo řekne takhle ne.
0: A vidíte ho někde v té straně?
1: Já jsem měl několik typů, ale teď nechci říkat, aby se oni nevyděsili, takže doufám, že se taky někdo zmátoří, protože bez této jisté drzosti to možné není. Protože jestliže se vymění jenom Marek Výborný za Jurečku a tak se to tam přehodí, no tak se nestane vůbec nic, protože tito lidé už jsou příliš svázáni s tím vším, co se děje, příliš jsou svázáni s politikou, která nás už rok vede pod 5%. No tak nejsou schopni něčeho nového. Nejsou schopni.
0: A dopadne to nakonec tak odhadem, že půjdou pod značkou koalice Spolu, aby se do sněmovny dostali?
1: To je otázka, protože taky se může stát, že křídlo, které reprezentuje Jan Zahradil, zase nevidím do ODSky, takže nevím, jak tam silné, že křídlo zvítězí a řekne ne, příští volby jdeme my sami, protože my budeme mít koaličního partnera ANO. A my nechceme mít ještě další nevěsty, abychom dělili věno. To zase tady nechceme nikoho dalšího mít, takže se může stát, že ODS řekne, půjdeme sami, protože žádná koalice není na věky.
0: Dobře, přesuňme se do Francie. Vy jste ji sám zmínil, sledujete, co se tam děje. Jak to čtete? Jak čtete ten, na první pohled, risk prezidenta Macrona?
1: Tak, dvě poznámky. První je, že tu já Macron je podle mě skvělý. Protože on, než pomalé umírání, to je to lidovecké pomalé umírání, tak radši, jo, rakovina tak jako rozlezlá a pomalé umírání, tak on radši radikální řez. Tak mi to řekněte, Francouzi, jak to fakticky jsme. A to bude mandát, se kterým se bude budovat nová Francie teď a bude Evropa nová. Protože já to chci vidět teď a natvrdo, tak jak to přesně je. V tomto hledu, jak říkám, klobouk dolů, je to správně. Chápu, že lidi kolem mě jsou z něho šílení, ale udělal to podle mě správně. Za druhé, to by dal číst právě našim lídrům. Všichni Francouzi všechno vědí o rodině Le Pen. Vědí Marine Le Pen, že Marešal je její neteř, že Jordan Bordela je její synovec. Vědí, že Jordan Bordela říká, že je z Čech z paneláků, že nedostudoval vysokou školu, že jeho dědeček konvertoval k islámu. To všechno vědí. Vědí, že je charismatický a že umí dobře mluvit. Všechno vědí. Vědí, že mu jenom 28. Všechno vědí. A přesto volí. To znamená, oni říkají, my chceme změnu. A on ji reprezentuje. A my můžeme stoupnout a říkat, prosím vás, je to extrémní pravice, jsou nacionalističtí. No protože Jordan Bolderal říká, budeme muset vést kulturní válku s islámem. Zrušíme zákon, který platí z roku 1515 ve Francii. To znamená, že ne každý, kdo se narodí ve Francii, bude francouzským občanem. Budeme hledět taky k tomu, kdo jsou jeho rodiče. On říká nejenom úplně nové myšlenky a na to Francouzi říkají ano. Někdo může říct, dobře, tak je to po systému ve Vichy v roce 1940 a 44 návrat k pravici, to myslím, že úplně nesedí, ale my nemůžeme přehlédnout tento fakt. Francouzi svobodně rozhodli takto. A takže podobně dopady volby v Itálii, podobně dopady volby v Holandsku, tady se mlčí o tom, že ta nová vláda, když Rutte, bývalý, už dneska bývalý premiér, holandský se stane generálním tajemníkem Severoatlantické aliance, tak ta nová vláda holandská je velmi napravo. Ono to najednou dostává obrovskou váhu. A my nemůžeme říct, že se zešílili lidi v Evropě. Ne, Evropa chce už jinou politiku.
0: Evropa chce jinou politiku, Francouzi si svobodně zvolili a bude to jejich svobodné rozhodnutí respektováno? Nemůže dojít k násilí?
1: No tak Francie je rozdělená. Ve Francii se stávkuje, ve Francii se hází dlažní kosky a stříká se voda a zapalují se auta, popelnice. Francie je rozdělená. Ale tak jako takový nářez, který dostal Macron, ten se jako neopakuje tak často. To znamená, že ten mandát najednou je příliš silný. Příliš silný na to, aby se nad tím mávl rukou. Možná, že po volbách bude někde nějaké nepokoje, někde uvidíme, ale teď se bojuje jenom o to, aby Le Pen neměla absolutní většinu v Národním shromáždění. Teď už se nebojuje o to, jestli bude mít většinu, ale by neměla absolutní většinu.
0: Tak ano, za týden je druhé kolo parlamentních voleb předčasných a Macron bije na poplach. Myslíte si, že to ty výsledky voleb ještě nějak pozmění, zvrátí?
1: No opět, uvažuje tak, že chce zastavit tu Marine Le Pen, že ji chce zastavit. To se dovíme 8. července, se dovíme, jestli zastaví nebo nezastaví, to se dovíme, ale právě proto o tom tady mluvím, někdo může říkat, co se zabýváme jako Francií, no protože je potřeba říct si, jak to je, pojďte se taky na AfD v Německu, tak tam vyhráli křesťanští demokraté, což je dobře, to je velmi dobře, konzervativní strana, ale AfD je druhá, nejsilnější a ve východní Německu určitě je nejsilnější stranou. Takže zase, mně by se líbilo, kdyby se stávající demokrati chopili těch témat, aby nepustili těm v uvozovkách, co jsou, já nechci říkat, extrémní, nebo jsou dál od toho středu, aby se těch témat chopili ti, kteří jsou dneska u moci, aby nežili v iluzi. Podívejte se, i to, jak se skládá ta nová evropská struktura, nové předsedkyně Evropské komise a vysoká představitelka pro evropskou, ta pro zahraniční bezpečnostní politiku Kalasa, Ursula von der Leyen a Košta jako předseda Evropské rady a Metzolová jako předsedkyně Evropského parlamentu. Já mám pocit, že ty lidi žijou někde na Marsu. Protože ano, teď mají většinu v Evropské radě. Tam mají většinu, takže se tak poskládají. Ale ta většina tu reprezentuje stará Evropská rada, není většina mění Evropanů. Evropani to vidí dneska jinak. A to, že se to nereflektuje, že se aspoň část, aspoň některá z těch pozic nedá tomu křídlu, řekněme, které teď má vítr v plachtách, povede k tomu, že to napětí se bude pouze zvyšovat. Strategické je říct, dobře, tak my také couváme a třeba vysoký představitel pro zahraniční bezpečnostní politiku nebo někdo bude z toho vašeho křídla. Křídla, které my nemáme rádi, ale říkáme to Evropanům.
0: Do čela Evropy se teď postavilo Maďarsko, bude předsedat 6 měsíců, bude předsedat. Viktor Orbán hned druhý den zavítal na Ukrajinu, setkal se s Volodymyrem Zelenským, požádal ho, ať zváží příměří. Bude se něco měnit nebo byla k něčemu tato schůzka?
1: Tak, no byla, protože Maďarsko nemůže ovlivnit samotné rozhodování Evropské rady. Tam jsou všichni šéfové států a předsedové vlád, takže tam se rozhoduje kolektivně a jednomyslně. Ale ten Viktor Orbán je první, který přijde do Ukrajiny a mluví úplně jinak, než mluví všichni, co přišli před ním. A návštěva proběhne. On to řekne v roli předsedající země Evropské unie, i když nemůže mluvit za všechny členské státy Evropské unie, říká, mluví za sebe, ale nejenom mluví úplně jinak. A já chci, aby se jednalo, že v době, kdy Ukrajina má masivní podporu, dokud ještě pořád je jednota v Evropě a podporujeme Ukrajinu, takže to je dobré k vyjednávacímu, ke startu, k nějakému vyjednávání. Ale ten Viktor Orbán je poprvé, který mluvil jinak. No.
0: Zároveň ale Viktor Orbán i v rozhovoru pro XTV řekl, že to budou muset Spojené státy jednat. Tak říkám, jestli to nebylo zbytečné, no ne, za Volodymyrem Zelenským.
1: Je a není, protože rozhovor Viktora Orbána, tedy předsedy vlády země, která předsedá Evropské unii, byl otištěn ve všech novinách. Já ho četl i v těch evropských novinách. To, co řekl Orbán, četl celý svět.
0: Takže celý svět si přečetl.
1: Celý svět, že i indiáni možná, a eskimáci si přečetli, tohle to si přečetli taky, pokud čtou evropské noviny. Já nevím, jestli eskimáci čtou evropské noviny, ale nebo americké, takže to zaznělo v celém světě.
0: Jinými slovy to mělo třeba zapříčinit, že i jinde budou uvažovat trochu jinak?
1: No, nebo... že tady je člověk, který mluví najednou jinak, a pořád je potřeba udržet soudržnost Evropské unie, soudržnost Severoatlantické aliance. To je velmi důležité. Podporovat Ukrajinu, protože Ukrajina se brání, o tom taky není nejmenší pochyb. Ale zároveň se musí hledat ještě nějaké řešení, protože ta válka nemůže být nekonečná.
0: A najde ho Donald Trump a tím se dostáváme.
1: To já si myslím, že Donald Trump by ho našel snadno, protože už jsem to tady u vás říkal o té dohodě, kterou udělal Donald Trump, když končil válku v Afghánistánu. Slyšel Donald Trump Talibánu řekl, nekladu podmínky. Jo, odcházím. A může se stát, že Donald Trump bude chtít takovéto radikální řešení, že řekne Rusku, to je vaše věc, jako nás už to netrápí. Mě to netrápí jako prezidenta Spojených států. Trumpa, pokud bude prezident, tebe první trápí něco úplně jiného. Msta vůči Bidenovi, to bude trápit víc. Myslím, že si by vyřizat účty s někým ve Spojených státech a uvidíme, jak dopadne situace. Ještě není prezidentem Spojených států a doufám, že demokrati postaví nového kandidáta. No. Doufám.
0: Kolik byste si na to vsadil? Sám Joe Biden říct, že kandidovat nebude.
1: Ano, musím přesvědčit, aby nekandidoval. Pokud to demokrati neudělají, tak Trump je vyhraje volby, protože taky si všimněte, že před asi třemi týdny začal Trump říkat, Biden na to není špatně, o to chytrý chlapík, protože on věděl, že chce tam toho Bidena, protože toho on porazí a on se bojí Trump, že by tam mohli postavit nějakou silnou figuru a že by třeba nemusel vyhrát, protože by najednou tam byl třeba nějaký 40-tník, který říkal, no ale ty jsi taky starý. A Američané řekl, hele, to je pravda. Takže
0: pokud... No, 40-tník asi mu budou chybět určité zkušenosti.
1: Jasně, já nevím, tak to
0: dobře,
1: je jedno, ale v každém případě mladší člověk. Takže Trump také není zázračné řešení, ale Trump je řešení takové, že on postaví americký zájem, jo, na první místo. Takže uvidíme. A proto také Evropa je z toho vyděšená, kdyby Trump vyhrál. Ale pokud by kandidoval Biden, tak Evropa musí už teď poslat blahopřejný telegram Trumpových vítězství.
0: Takže vy byste spíš upřednostnil to, aby Biden odvolal svou kandidaturu, aby tam postavili jiného kandidáta a aby vyhrál ideálně?
1: No ať je tam někdo nový, uvidíme, kdo to bude, podle toho můžu říct, kdo má vyhrát, nebo koho bych si já přál jako prezidenta Spojených států amerických.
0: Třeba včera tady byl pan profesor Drulák a ten říkal, ať Joe Biden zůstane, protože tím vyhraje Donald Trump.
1: Ano, když Joe Biden zůstane, to jsem právě říkal, takže můžeme už všichni psát, bral při telegramy, třeba napsat ve verších, aby byly...
0: A tak to vy nechcete, tak to.
1: To řešení já nevidím, protože Trump je plný emocí a vášně.
0: Ale ty jo. Krotil během toho rozhovoru.
1: Dobře, ale kdyby se stal prezidentem, tak je uvolní. A já nechci, aby můj dojem. Já nechci, aby prezident Spojených států na první se si vyřizoval účty se všemi, kteří obvinili, kteří ho soudili, kteří ho vedli proti mu kampaň, protože on je to tak plný, že to potom bude jeho první zájem. Takže já si přeju, aby demokrati našli sílu najít kandidáta, který by přijatelný i pro republikány.
0: Už se objevují nějaká jména, včetně Michelle Obamové.
1: No, já jsem si dlouho myslel, že by ona mohla, Michelle Obamová. Já si dokonce myslím, že by to mohl zopakovat i Obama, když tak, kdyby chtěl. Oni teď podle mě nedělají nic jiného, než někoho hledají, protože to vědí jasně, nemá-li to být zástr pro demokraty, tak nemůže kandidovat Biden. A kdyby kandidovat a všichni, kteří jsme závislí, Anthony Blinken a ty další, no ty by šli okamžitě od válu, ty by šli někam seživit něčím jiným.
0: Dobře, a kdo z těch demokratických možných kandidátů by mohl uspět?
1: To já nevím.
0: Barack Obama, je to Michelle Obamová? No,
1: já si teda myslím, že Michelle Obamová, když jsem sledoval její projevy, ona je příliš kopíruje styl vyjadřování činu svého manžela. Ona ho má jako svůj vzor a stejně argumentuje.
0: Není autentická.
1: Ale je to žena, možná, že ona, já nevím, prosím vás, na to nejsem expert, nevím.
0: Kamala Harrisová se
1: taky Ta určitě ne, to když slyším, tak ta říká jenom fráze. A taky píšou i v novinách, že nepopulární, Kamala Harris není schopna strhnout na sebe voliče proti Trumpovi, to ne.
0: Pane Soboru, já moc děkuji, že jste přišel. Témata jsme nevyčerpali, že jsme třeba neprobrali tu novou frakci, která vzniká pod taktovkou Babiše Orbána. Proto se brzy budu těšit na viděnou.
1: Děkuji za pozvání, děkuji.
0: Naším hostem byl Cyril Svoboda.
2: Nikdo neví, jak dlouho osamělí přežijí. Žízeň si pletou s touhou i s anestezií. Bůh dal slabší duši chlapů a my to léta maskujem. Tvý rozhodnutí chápu, žár se těžko slibuje. Na víno z plastu si už starám.

a ať se s ním zasměješ. Budu ti chybět, jak voda rybě, jak v hudbě ragtime, jak sáňkám sníh. Budu ti chybět, jak zběhlý říbě, ty má mě, co teď řechta po stráních. Budu ti chybět, bolestně, živě,

ať hledá, kdo najít má. Budu ti chybět, jak voda rybě, jak v hudbě rektaj, jak sáňkám sníh.

chybět, jak hora rybě, jak hudbě ragtime, jak sáňkám sní. Budu ti chybět, jak zběhlý hříbě, ty mám něco, teď řeštá postrání. Budu ti chybět,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A pane Holče, promiňte, tady vás musím taky nahlásit. Toto můžete dělat, takhle můžete takhle blbě uvažovat, když jste v soukromém médiu. Bez sporu. Ale když jste v médiu, na který se my všichni skládáme, na ty jejich výplaty a na ty vysoké bonusy manažerů po 135 korunách měsíčně, v případě Českého rozhlasu je to míň, aby to mohlo fungovat, platíte to už z jednou zdaněných peněz, teda mimochodem, tuto vlastně nepřímou daň, tak takhle uvažovat nemůžete. Musíte být spravedlivý. A ještě vám k tomu řeknu jednu věc. To, co jste tady řekl, kdybych já řekl na poradě XTV, tak mě majitelé XTV, pane Holče, vynesou v zubech.
2: Vážně?
1: Ano.
2: Jo.
1: Protože
2: to,
1: my
2: to
1: jsme
2: nevěděl.
1: XTV, no vy to víte dobře. XTV je tisíckrát veřejnoprávnější než celá Vinohradská ulice a celé Kavčí hory.
2: Taky jsou tady dvě legendy, ne?
1: No, jo, se, nedá se to upřít toto. No. Ale musíme o tom hovořit.
2: Ale tak já chápu, že tohle to je na nahlášení. No ale tak zase jsem tam trošku znesvětil Okamuru, tak ten je taky v takový nemilosti, ne? Tak co? To by mi mohlo připsat něco k dobrýmu, ne?
1: To tam, co? To tam budete. Jako to budete mít tam k dobru, ale ono totiž v principu nejde vůbec o Okamuru. Takže za Okamuru si dosadíte kohokoliv jinýho.
2: Já vím, že jde o vyšší princip, ne?
1: O vyšší princip pravní.
2: No, samozřejmě.
1: Říkám to dlouhou dobu. No.
2: Tak kvůli tomu tam jezdíte, ne? Na ty Kavčí hory celou dobu.
1: Jezdím a je to trošku boj s větrnými mlýny a dokud tam budu, tak to nevzdám a už tam dlouho nebudu. No.
2: To si myslím, hlavně, to si myslím.
1: Ale za pár dnů, 27. května, jestli se toho dožiju, tak a do té doby nás neodvolají, tak tam budu 2 roky.
2: A bude za vámi nějaká stopa?
1: Bude. Přinejmenším ta, že jsem na x věcí upozornil, alespoň tím, že jsem je vynesl na světlo tady třeba na YouTube.
2: No tak to vidím na nějaký pomníček, takový menší, aspoň co?
1: Já to taky vidím, no. Chtěl bych takový nějaký menší.
2: Tam u vás na pětce, ne? Někde za Andělem?
1: No, upřímně řečeno, nechtěl jsem to tady dneska otvírat, ale já jsem si říkal, jestli by to nešlo u vás na zahrádce.
2: To ne, to ne.
1: Proč?
2: To ne, to je jenom pro lokální velikány, to vy nejste. Vy jste z pětky, ale já si myslím, že někde kolem Anděla, že je to příhodné místo pro vás.
1: Ale vy se bojíte, ne. Vy se bojíte, že by tam chodili zástupy s kyticema v den mých narozenin a že byste musel odklízet ty kilometry čtvereční svíček, jak by na mě vzpomínali a tak. To je ryze praktický důvod.
2: Jako, ne. Vy patříte k Andělu.
1: Já už to, nechtěl jsem vám to říkat, já už jsem to tak trošku projednal s vaší paní a to. Měl jsem štěstí, ta proti mému návrhu nic nemá.
2: Já myslím, že teď trošku, jak to říkají v České televizi, fablujete.
1: Tak je to taková alternativní pravda.
2: Ach, no, jo, alternativní fakt takový.
1: Ano, trošku, jo. Ale to je povolený.
2: Určitě.
1: No. Tak toto bychom mohli uzavřít,
2: jo.
1: Myslím, s konstatováním, že nás to mrzí, protože kauza Okamura, že? To jsem mohla, kdyby bývali.
2: No a to mi jenom řekněte, a teď už nic nebude, jo? Tím to končí prostě?

0: našlápnu to, že máte našlápnu.
1: Rádio Xaver bude, no.
2: A hejte, já se, to jsem se vás chtěl zeptat už několikrát. Proč Xaver? Proč to není třeba Petr? Rádio Petr, co?
1: Jako podle premiéra Fialy?
2: Ne, ne, ne, tak jako Petru je tady víc schopnej.
1: Jo? Hm? Přemýšlím.
2: Já jsem říkal, Xaver, sakra, takový divný.
1: Pane holče, nežárlete. Vy byste chtěl, aby rádio bylo Petr podle vás, já tomu rozumím.
2: Ale víte, protože mě se furt na streamu ptají lidi, jestli tam budu mít pořád, až už se těšej.
1: Ale včera jste furt se ptají, ptali se dvakrát možná.
2: Oni by chtěli, aby to bylo rádio Petr.
1: Kdo by to chtěl?
2: Lidi, lid.
1: Lid si to žádá?
2: Lid si to žádá.
1: Jo, to by chtěl ten lid vidět. Ale podívejte, já mám pro vás úplně nápad stokrát lepší.
2: No, jsem zdravý.
1: Já jsem včera vám v posteli na iPadu nějak kliknul na nějakou stránku, kde bylo vysvětleno, za jakých okolností si můžete založit svoji vlastní kryptoměnu.
2: Vy jste těžil, ne?
1: Já jsem
2: netěžil. Vy jste těžil, co? Vy jste si přitápěl.
1: Já jsem zatím jenom očekával situaci. A mně napadlo, že vy byste mohl mít svoji kryptoměnu. Protože jo? Vy jste důvěryhodný. Máte, gratuluju k tomu, včera bylo na streamu na vašem 4600 lidí zároveň. To neměl nikdo. Když tam máte tady ty rekordy, víte, co já dělám?
2: No.
1: Já hned vyskočím z toho a jedu po těch ostatních youtuberech, co vysílají živě, jestli najdu aspoň jedno, který vás porazí. Ne, nikdo. I ty slavný zavedený jména, jo, jsem se díval, když vy jste měl 4600 lidí, tak pan Standa Show, který znají všichni, tak měl 880 lidí.
2: Vidíte.
1: Super,
2: no,
1: super, tak, ale vy jste důvěryhodný a...
2: Rádio Petr, ne?
1: Ne, vy budete mít tu kryptoměnu a to už se budou posílat donaty teď.
2: Jo? Hmm? A tak to vlastně budu, to bude všechno do mě, ne? Když to bude moje kryptoměna,
1: no, tak,
2: tak to je dobrý nápad, to jste mi měla radost.
1: Takhle, je tam tak potřeba, to bude, je to tak, je potřeba zohlednit jenom vlastně provize pro člověka, který to vymyslel a navrhnul. To je takový detail. A to je tak 30-40%, víc to není.
2: No, víte co, já... Díky za nápad. Já si to vytěžím.
1: Já
2: si to vytěžím. No.
1: A já už mám... dokonce jsem si říkal, jak by to mohlo, aby jsme nezačínali nějak velkoryse moc, že by jeden Petr mohl být třeba 6 korun českých. Mm-hmm. To jsem si říkal, že byl dobrý začátek.
2: Jak vás to napadlo, 6?
1: Nevím. Nějak mě to říkal, jsem
2: jo,
1: si
2: jo.
1: Jako...
2: Máte rád český.
1: Já jsem původně chtěl 5 korun, ale jsem si říkal, to by mohlo být poplatný pětikoalici, tak dám 6.
2: Jo, jo, jo.
1: Ale občas se dívám, co všechno je na tom aukru. A teď jsem tam viděl takový jakýsi maslostroj, kde se točí klikou a ono to tiskne, starodávná věc, jako taky za spousty peněz. A ono to nějak... takovej primitivní tiskařský stroj na doma.
2: Aha.
1: A takový narezlý mírně, to by se opravilo. A já jsem si říkal, že bych vám to koupil. A že vy byste točil tou klikou a těžil byste takhle tu kryptoměnu.
2: To je moc zajímavý, co jste vymyslel.
1: Napojíme to na počítač?
2: Hmm?
1: To je pěkná blbost, co?
2: To se takhle, tak řekněme, že jste ležel v posteli prostě jo, a hrál jste si s tabletem, no tak co?
1: Já už jsem taky těsně před usnutím, no, tak. No.
2: Můžeme to nechat u tohohle, ne? Že jste byl unavenější?
1: Necháme to tak. Toto necháme spát.
2: Já jsem pro.
1: Ale člověk nemá čist...
2: No ale vidíte, že máte potenciál myšlenkovej.
1: No, já jsem totiž včera hledal... nějaký věci okolo toho Green Dealu, jak to vlastně chodí, abych si to přečetl, jak to všechno je. A teď, protože já jsem od včerejška velmi ekologicky založený.
2: Já jsem přiložil ruku k dílu, já jsem tady viděl váš vůz a tak jsem tam zaspal pár vejfuků. Vy tam máte nějak moc, já jsem se nemohl dopočítat.
1: No,
2: tak jsem jich tam...
1: Vůz jste dnes nemohl vidět.
2: Ne?
1: Ne.
2: Tak jsem zaspal něčí najít, no. Ale přiložil jsem ruku k dílu.
1: Já jsem dnes přijel metrem.
2: Jo? Už taky nemáte na nádrž.
1: Tak vzal jsem si jaksi k srdci, že kdo kupuje benzín, podporuje Putina.
2: Tak a je válečný štváč, no?
1: Štváč. A já Putina nepodporuju, takže jsem si koupil jízdenku a mám ji na 24 hodin nebo na kolik.
2: Jo.

0: Na 12 nebo na kolik. Takže i domů pojedu metrem.
1: Tak tohle by vám mohlo jako pomoct v tom, no, těch mých nahlášeních. Možná teda.
0: Zkrátka, pojďme ještě říct, blížíme se ke konci, že my se tady chováme ekologicky.
1: To určitě. Vy byste mohl trošku ty cigarety, že jo, ty vypouštíte.
0: To je taky škodlivý?
1: Taky škodlivý, no. Že byste tady vydechoval jenom čistý vzduch.
0: Tak na druhou stranu, už jsem udělal ten ústupek, že jsem přijel metrem. Tak už...
1: Jo, myslíte, že jo? Ano. Cítíte se dobře už?
0: Ano.
1: Jo. No, musíte to uvést.
0: No jistě, protože pan Holec už drží vlastně tu listinu chvály, radosti, protože někteří nás podporujete na transparentním účtu XTV. Jo, je to mimochodem k nalezení na xtv.cz. A pan Holec to umí tak hezky říct, to poděkování, že Jiřina Švorcová by zbledla závistí, no, jak vy to hezky říkáte.
1: Je to přeučilovský, ne? Takový
0: je to,
1: trošku.
0: Je to, tam, je to tam.
1: No já musím začít Růženou Klimentovou, protože
0: Růžka,
1: ta nám poslala 2500 na Vilzonovku a jiné kratochvíle, tak to děkujeme za
0: Růženo, velký
1: svou podporu, samozřejmě. No a
0: Růžena to... je nedoceněný jméno, protože je to jedno z nejhezčích českých jmén, Růženka.
1: Ano.
0: A všichni dávají takový ty Valérie a já nevím co, Nelly, takový ty vznešený, ale přitom Růženka, Blaženka,
1: jo.
0: To jsou tak hezký jména.
1: Já vás takhle neznám ani.
0: No teď jsem se úplně rozdychtil.
1: To vidím. Tomáš Sová. Růžka. Tomáš Sová je tady samozřejmě, jasně. Wilsonova 920 na zorganizování epidemie X a nákupy v Kyjevě s Tchajvancem, Ukrajincem, Vystrčilem. Takže
0: víte, děkujem. Víte, co je zajímavé na tom Tomášovi? No. Jak on to pozorně tu Wilsonku vždycky...
1: A to je hezký,
0: jo,
1: čo?
0: Jo. No. Že, myslíte, že si dělá poznámky u toho Tomáš?
1: Myslím si a doufám, že neposílá nikam.
0: No, to je právě toho, čeho trošku bojím, ale to je, Tomáš je fér chlap.
1: Tak. Jo, dobře, je to sichr, jo?
0: To je doma.
1: Dobře. No a Tomáš Pokorný, taky velikonoční příspěvek pro naše koledníky z Wilsonky na sepsání cestopisu Vystrčilova cestománie a románu Jak se nestát prezidentem. Takže děkujeme všem.
0: Pokymu. Když se někdo za našich mladých let jmenoval Pokorný, jak jsem mu říkal Poky. To za vás ne. Jsem přeci jenom vojnice starší.

0: třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
1: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
0: ale pozorně, tady pozorně se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
1: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Do NATO bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

Taky s námi byl jeden Slovák, Josef, kamarád, novinář na Blízký východ, znalý arabštiny. Byl to druhý člověk, se kterým jsem se setkal, který přežil pád do prvního letadla. Hrdina, statečný člověk. Já bych to asi nepřežil. Kamarádili jsme se, byl to velký sympaťák, ten Slováček. Pomáhal mi v té syrské neútulné, kamenité, nevlídné krajině přežít. Přemluvil jsem ho, aby se mnou šel na ten nejdelší trh na světě v Damašku. Je prý dlouhý 7 kilometrů. Ten trh končí mešitou, kam dámy směly jen obuté a zahalené. A co potřebuješ na tom trhu, ptal se Josef. Ale ženě jsem slíbil, že jí přivezu trochu zlata, kterého v těchto končinách je mnoho a je obrovsky levné. To je pravda, ale žena bude dost překvapená. To zlato má tolik karátů, že ani jako zlato nevypadá. No tak jí přivezu nějaký levný cetky, no. A víš, že se tam musí smlouvat o ceně? Jo, ale nevím, jak se to dělá, když neumím arabsky. Když jsme vešli do prvního zlatnictví, to jsem čuměl a vylítl ze mě. Ty vole, tady je zlata na násadách od košťat tolik, že by mohli zásobit celé Československo. Tolik zlata jsem viděl naposledy ve filmu Poklad na Stříbrném jezeře. A jak jsme vstoupili, se na nás vrhl starý, vyschlý a unavený človíček a posadil nás ke stolu. A začala exibice prodávajícího. Ale příjemná, mě to bavilo. Navíc jsem se nemusel starat o konverzaci. A přeze mě pořád něco nesrozumitelného říkali. Já se ho ptal, co říká? Nic důležitého. Odkudže jsme, tak jsem mu řekl, že z nejchudšího Československa na světě. To jsi mu řekl dobře, aby si nemyslel, že jsme nějaký bohatý. A dal to hodně pod cenou, když už se tady tak povinně smlouvá. Neboj to dá, když se tady tak na to koukám, tak stejně mu neubyde. To si ani nevšimne, že mu něco ubyde za ty naše drobný penízky, který dostane. Nesměj se, to není taktický. Tak mu řekni, že místo pláče se u nás smějeme. A konverzace, ta nenucená, pro mě zbytečná, trvala víc než 20 minut. Najednou zavonělo kafíčko, které nepiju, rozhrnula se dekorativní opona mezi domovem a prodávajícím divadlem a já jsem viděl do kuchyně a trochu taky do ložnice, no bydlet bych tam nechtěl. Navrch pozlacené pozlátko a pod tím fuj. Do obrovského zlatého sejfu vešla stařičká žena, prohlédla si nás, křečovitě se pousmála, polohlasem pronesla několik zdvořilostních frází, prý se omluvila, že má moc práce a zase odešla. Kafe nepiju, tak tady si ho dej, jinak ho urazíš a nedá nám nic. A to silný hořký kafe si dej klidně s odporem. A tak jsem si ho dal, i když se mi kroutila huba. Všechno se to odehrávalo jako na nejlepší návštěvě dvou dobrých známých rodin. Vlastně jsem se cítil dobře. Najednou, mezi řečí, aniž jsem to postřehl, jako by o to vlastně ani nešlo, se nás zeptal, cože to vlastně chceme. Co tedy chceš? Přichází na obchod. A nedělej ksichty, zeptal se mě kámoš. No, mám jenom 150 německých marek a nevím, kolik to je těch syrských. On se tě neptá, kolik máš. On chce vědět, co chceš. Aha, chci náušničky a náhrdelník. A kdyby to šlo, tak ještě řetízek. Ale nevím, jestli na to mám dost peněz. Musíme smlouvat. A kámoš se zeptal, za kolik je tohle a ukázal na řetízek a na náušničky a taky náhrdelník. A ten zlatník něco řekl. Když pak ukázal na prstech cenu, zeptal jsem se, kolik to je, já to neumím spočítat. Ta cena je dost vysoká, upíre. Ale nechce to v německých markách, to ti říkám rovnou. A já zazmatkoval, vyběhl jsem ven a vyndal marky. Change, please, change! Josef, kámoš, vyběhl za mnou, strašně vyděšený. Zbláznil jsi se? Tady se to nesmí. Useknou ti ruku, vyříznou ti jazyk. Pojď rychle zpět, pojď se schovat. Snad si toho nikdo nevšiml. To byla velká blbost, tohle udělat, upíre. Ten zlatník se vyděsil, teď ho budu dlouho zase uklidňovat. Oba se na mě divně až zle podívali. Sundal další sadu od koštěte a oddělil z ní 3 věci
a kámoš smlouval dál. Upíre už začal, že má 8 dětí, 3 manželky a nemají co jíst. Tak mu povídám, tak ať prodá nějaký ty zlata a hned bude mít co žrát. Upíre, uklidni se, smlouváme. A tak jsem se uklidnil a poslouchal dál. Smlouvání pokračovalo. Kámoš se na mě otočil a říkal, pořád je to dost peněz, netvař se nijak a zareaguj na to. Já ti teď řeknu cenu a ty se zatvař. Řekl mi vysokou cenu, tak jsem vstal, že odcházím, ten stařík mě vzal za rukáv a znovu posadil. To si udělal dobře, upíre. To bylo gesto výborný, za to tě pochválím. Takže určitě teď půjde dolů. Okomentoval můj herecký výkon Josef Kámoš. A nakonec jsme koupili dost pod cenou, ale jen naušničky a náhrdelník. A on ještě děkoval a chtěl, abychom přišli zítra zase. A pak nás pozvali do celkem luxusní, ale velké restaurace, kde pro nás pořádali závěrečný večírek. Vše bylo takové zakončovací. I řeč, kterou pronášeli všichni. A v té restauraci tam byla rezervovaná část jen pro nás a starostu Tartusu a další papaláše. Později jsme zjistili, že za bílou plentou na vyvýšeném místě je stůl pro štamgasty. Vypadali jako šejkové v bílých hábitech, sukně až na zem, s bílejma závojema a všem vykukoval krásný snědý obličej. Kdo je to Josef? No to jsou právě šejkové. Jím tady patří všechno. Nejen tahle restaurace, ale i hotely. Moc tam nekoukej. Ale já tomu nerozumím. Jak to může být socialistická země a přitom oni mají mnohoženství a všechno jim tady patří? Jak bych ti to vysvětlil? Ty šejkové jim to tolerují. Komu? No těm komunistům. Prostě komunisty tu mají pro legraci. Jako kdyby to byli jejich malí děti. Dovolí jim všechno, ale odsaď, odsaď. A když jim to ti komunisti, těm šejkům, nezakazují, tak ať si dělají, co chtějí, ne? A teď je sem zrovna pustili a pozorují je a mají z nich dobrou legraci, tedy i z nás.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jaroslav Bašta je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaroslav Bašta, zejména teď aktuálně kandidát na prezidenta České republiky, také poslanec parlamentu za SPD.
2: Ano.
1: Tak. Pane Bašto, co jste říkal včerejší novince, že v prezidentské volbě je zase změna, neboli byla vyřazena ta paní Rohanová z té devítky, naopak byl doplněn pan Diviš. Spousta občanů to považuje, alespoň podle toho, co čtu na internetu, za nedůstojné. Co si o to myslíte vy?
2: Tak já jsem původně očekával, že vyřadí paní Rohanovou, ačkoliv právníci tvrdili, že je všechno v pořádku, tak z hlediska elementární logiky to v pořádku nebylo a je to, myslím, první takový případ, kdy politologové navedli právníky a celkem správně. A mě, když se na to pak ptali, tak jsem říkal, že mě na tom potěšila jediná věc, když ten nejvyšší správní soud jednoho vyřadil, druhého vrátil zpátky, tak zůstalo těch 9 kandidátů, což už je tradice, protože už je to po třetí. Takže...
1: Dobře, ale na spoustu občanů to nepůsobí dobře. Že to je jakési handrkování, lidově řečeno, jak to vlastně bude. Je to tím, že nejsou dána ta pravidla pro volbu prezidenta pevně, že ten zákon je třeba špatný. Co o tom soudíte?
2: Tam je spíš problém v tom, jak si ten zákon vykládá ministerstvo vnitra. Nikoli v tom, že by ten zákon sám o sobě byl špatný, ale ten způsob, jakým ministerstvo vnitra přepočítávalo hlasy, byl trochu podivný. To je první moment. A druhý moment byl, že naopak zcela přehlídli to, že paní Rohanová sbírala podpisy senátorů a poslanců ještě v době, kdy žádné volby vyhlášeny nebyly. To by mohl být precedens a mohlo by se od toho odvíjet, že by někdo teď sebral podpisy 20 poslanců na prezidentské volby za 10 let. Takže ten problém není v zákonu jako takovém, ale v jeho interpretaci ze strany ministerstva vnitra.
1: Je zralý ten zákon na jakousi novelu?
2: Minimálně v tomhle pro to upřesnění určitě.
1: Pane Bašto, v okamžiku, kdyby jste se vy stal prezidentem České republiky, co od vás mám očekávat já jako občan? V čem budete jiný? V čem budeme potom po letech vzpomínat na Baštovu dobu?
2: Tak jako já, když na tohle odpovídám, tak říkám, musíte očekávat prezidenta, který bude velmi aktivní, protože mě vadí, že ti stávající prezidenti vlastně od počátku České republiky nevyužívali všech pravomocí, které mají. A jedna, zejména pak těch, které jsou spojeny s vládou a s poslaneckou sněmovnou. Prezident má právo se účastnit zasedání vlády a kdekoliv požádá o slovo, tak tam vystoupit. Prezident má právo zúčastnit se zasedání poslanecké sněmovny, požádat o slovo a vystoupit. To též platí o senátu. Může se dokonce účastnit i jednání jednotlivých výborů. Takže to je jeden z momentů, kdy ta prezidentská pravomoc byla využívána jenom minimálně. Pokud vím, tak prezident navštívil poslaneckou sněmovnu maximálně jednou do roka, když se projednával rozpočet. Takže tohle bych asi trochu změnil, protože se projednává celá řada jiných zákonů, které jsou stejně důležité.
1: Vzdal byste se možnosti udělovat milosti?
2: Nevzdal bych se možnosti udělovat milosti, ale rovnou jsem říkal, že bych nedal plošnou amnestii. U těch milostí bych je rozdělil, ty případy, kdybych o nich uvažoval, na tři kategorie. Jedna z nich by byla to, co je už dnes, to znamená milosti ze zdravotních nebo humanitárních důvodů, které jsou na doporučení Ministerstva spravedlnosti. A ty další dvě kategorie, které teď se v úvahu neberou, tak první z nich by bylo, že bych se díval z tohoto pohledu zejména na lidi, kteří by byli odsouzeni za trestné činy verbální povahy, protože to trochu zavání až tedy politickým pronásledováním a ta možnost té prezidentské milosti by třeba umravnila ty, kteří mají tendenci některé věci a některé výroky stíhat. A konečně třetí možnost by byla, když bych byl nějaký případ zjevné justiční zvůle, jako byla kauza paní Vitáskové, ředitelky regulačního úřadu energetického.
1: Předsedkyně.
2: Ano. A ta byla pro nás, ta dostala původně více jako 8 let, aby pak byla posléze osvobozená, dostávala odškodné. Takže to je jeden z takových těch. A měla štěstí, že ten její případ byl dostatečně medializován, takže to nakonec dobře dopadlo. Já, když sleduju některé kauzy a vyjádření třeba spolku Chamurapi nebo některých dalších, tak je celá řada takových, kde ta justiční zvůle potrestána anebo odstraněna, napravena nebyla. Takže tam bych byl, jako v tomto případě bych to dělal spíše z výchovných důvodů ve vztahu k té justici.
1: Pane poslanče, předpokládám, že v okamžiku, kdy kandidujete na prezidenta a už je to tak daleko, že jste vlastně v jakémsi předfinále, tak v zásadních věcech máte plán, představu. A za zásadní věc považuji, a myslím, že většina občanů, zahraniční politiku naší země. A my často slyšíme, že ten či onen prezident byl proruský, pro Bůh jaký, proamerický. Jaký by v tomto byl Jaroslav Bašta?
2: Tak já bych byl asi v tomto ohledu prezident velmi pragmatický, který by jako hájil především zájmy České republiky. A když říkám pragmatický, tak tím myslím to, že dnes téměř 80% našeho hrubého domácího produktu vytváří export našich výrobků a zahraniční politika by tomu měla odpovídat. Protože v okamžiku, kdy začnete omezovat našim firmám možnosti do budoucna nejenom toho exportu, ale třeba i dovozu surovin nebo podobně, tak prostě tak ta zahraniční politika přispívá k tomu, aby ekonomika začala krachovat, což sledujeme právě teď. Takže bych v tomto ohledu se držel pouze toho, co je dobré pro Českou republiku a odhlížel bych od různých ideologických klišé, které se někdy do té politiky promítají.
1: Já vám, pane Bašto, rozumím i nerozumím, protože to, co je dobré pro Českou republiku, je velmi obecné. A já nepředpokládám, že kdokoliv z těch kandidátů na prezidenta by řekl něco jiného, než co je dobré. Ale řekněte mi, co je dobré v této chvíli pro Českou republiku, anebo ještě jinak. Byl byste prezident, který by byl ochoten třeba jednat s Ruskem?
2: To bylo to, o čem jsem mluvil, protože v tomhle okamžiku, kdy potřebujete zaručit české ekonomice dobré vztahy se zahraničím, pragmatické, tak samozřejmě, že bych jednal s úplně každým. Neměl bych nejenom s Ruskem, ale neměl bych problémy s Čínou a podobně.
1: To je to, čemu říkával Miloš Zeman na začátku svého působení politika všech azimutů.
2: Politika všech azimutů, a já mám v tomhle docela dobrou zkušenost, protože jsem se prakticky 10 let, když jsem působil v diplomacii, věnoval především ekonomické diplomacii, ať už v rámci svého vyslání do Ruské federace a do asijských republik, protože já kromě toho, že jsem byl velvyslancem v Ruské federaci, tak jsem byl ještě velvyslancem v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Turkmenistánu, a neměl jsem problém jednat s režimem Turkmenbašiho, který patřil k těm nejhorším, protože to bylo v zájmu české ekonomiky, českých firm. A to samé bylo na Ukrajině, a to tež jsem dělal, když jsem byl na městské ministra zahraničních věcí. Takže těch 10 let mých zkušeností s ekonomickou diplomacií by se nepochybně promítlo i do té prezidentské politiky.
1: Popravdě, pane Bašto, je to tak, že za posledních několik měsíců se vztahy a vazby směrem k zahraniční politice pootočily, trošku změnily. Je teď možné to, co říkáte, protože to zní logicky, ale je to možné uplatnit v praxi v okamžiku, kdy naše země součástí NATO, součástí Evropské unie, a přeci jenom musíme plnit jakési závazky, a neumím si představit, že by někteří naši spojenci rádi viděli, že náš prezident například vyjednává v Ruské federaci.
2: Ale jestliže může jednat německý kancléř v Číně a může jednat v Ruské federaci, tak proč by nemohl jednat ve stejných zemích český prezident? To je, já bych byl
1: odpověd.
2: Prezident suverénní země. Nebo aspoň bych se teda velmi důsledně choval jako prezident suverénního státu. A neohlížel bych se na to jako nějaké kritiky těch spojenců, protože bych dělal to, co oni.
1: Jo, ale popravdě, proč nemůže, vy jste kladl otázku, proč by nemohl teoreticky český prezident jednat v Ruské federaci, když tam může jednat německý kancléř?
2: Ano, nebo
1: francouzský prezident. A na to jednoduchá odpověď, ze stejného důvodu, proč fotbalový klub v Počernicích nemůže hrát extraligu, protože je prostě slabší.
2: Ale tohle je argumentace, se kterou nikdy nebudu souhlasit. Prostě jestliže jsme suverénní stát, tak se podle toho taky musíme chovat. A to, že jako máme 10 milionů obyvatel a ne 80, tak nemůže bránit tomu, abychom dělali všechno pro to, co je dobré pro nás, a nesloužili někomu jinému.
1: Pane poslanče, celkem mě překvapilo na sociálních sítích, když jsem sledoval diskuse občanů pod různými statusy prezidentských kandidátů, jak moc naši veřejnost zajímá, kdo by byli lidé, kteří by s vámi odcházeli na Pražský hrad. Málo kdo z těch kandidátů je, tuším, kromě Andreje Babiše, kohokoliv jmenovat, ale přesto jsem přesvědčený, že každý z vás, z těch soutěžících, promiňte, má nějaký plán. Kdo by se s vámi ocitnul na Pražském hradě?
2: Já odpovídám v tomto ohledu obecně z velice dobrých důvodů, protože když se podíváte na to, jakým způsobem o mě píší noviny jako kandidátovi SPD, tak v okamžiku, kdy dám nějaké jméno člověka, kterého bych si tam vzal, tak ho vystavím mediálnímu lynči. Že minimálně od některých serverů a od České televize, já nevím ještě od koho, aspoň od nějakých redakcí, které by se na něj vrhly, 168 reportéři podobně. Takže vždycky odpovídám, že to musí být lidé kvalifikovaní, čestní, které znám, kterým budu důvěřovat. A když se podíváte na mé aktivity, na věci, které organizuje, různé semináře, tak a rozhlídnete se tam, tak byste možné kandidáty mohlo odhalit.
1: Už jenom stručnou odpověď k tomuto. Pokud vám dobře rozumím, jakýsi tým, který by šel s vámi nahrát, existuje, jenom neříkáte konkrétní jména.
2: Ano, lze to takto? Jako protože je, jako já vždycky slibuju, že to zveřejním, až postoupím do druhého kola. Ne když, ale až.
1: Rozumím. Pojďme na krátce ke konfliktu na Ukrajině. Pane Bašto, může český prezident, a tím bude kdokoliv, nebo a tím je kdokoliv, sehrát nějakou roli, nechci říct úplně v urovnání toho konfliktu, ale třeba započetím nějakých mírových jednání. Vy jste velmi zkušený diplomat a víte, jak tyto věci chodí. Má český prezident šanci do toho nějak vstoupit?
2: Má šanci do toho vstoupit, ale nemůže být ten, kdo to zahájí, protože na to přeci jenom pak bude platit ten argument o té malé váze. Nicméně v okamžiku, kdy do toho půjde třeba s podporou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, tak se najednou to začne násobit. A speciálně, kdyby to byl v této situaci, která je teď český prezident, tak by se trochu změnila situace, protože Česká republika, Polsko, baltské státy, částečně Slovensko, podle toho, jak, kdy a kdo, tak patří k těm válečným jestřábům. A kdyby toto bylo, a tohle by byl signál pro všechny, že i ta strana války se začíná rozpadat.
1: Zkusím to ještě jinak, ten dotaz. Představte si, že jsme tedy, řekněme, v březnu příští roku, vy jste prezidentem České republiky, a neříkejte mi, že vás nepopadají myšlenky, co já bych mohl udělat, aby to na té Ukrajině skončilo. Tak zkusme to, co vy byste vlastně sám za sebe jako Jaroslav Bašta, vy tam určitě nějaké kontakty z dob diplomacie máte, tak činil byste něco, anebo jenom vyčkal, co spojenci?
2: Tak tato jednání mají vždycky dvojí charakter. Důležitější jsou ta, o kterých se nemluví. Tam bych se také asi věděl rady. A u těch, která by byla veřejná, tak tam stačí jako naprosto jasná deklarace toho, že český prezident vyzývá obě valčící strany, aby zasedly k jednacímu stolu a nesnažili se rozhodnout ten spor na poli válečném, protože, jak mám i na billboardech a tady opakuju slova tureckého prezidenta Erdoğana, i špatný mír je lepší než válka. A tam je, a to je prostě to, co musí zaznívat. Jako výsledkem bude kompromis, který naštve všechny. ale to je také jediný možný způsob, jak to válku ukončit.
1: Pokud vás dobře poslouchám, tak vlastně vy máte za to, že tu válku ani, když to tak řeknu, potrhnu to, co vy jste řekl, nemá šanci vyhrát ani jedna ze stran, tak to mám rozumět?
2: Nemá, protože tam je několik možných scénářů a všechny jsou špatné. Protože je třeba poslouchat některým náznakům. Takže jestliže prezident Ruské federace Vladimír Putin řekne, že válku s jadernou mocností nelze vyhrát, tak říká, kdybychom prohrávali, tak ty jaderné zbraně použijem. Já si to takhle jako diplomat překládám. A to je konec, že jo? Protože to je úplně jedno, jestli je použije jenom na Ukrajině, vítr fouká ze všech stran a víme, co se stalo v když byl výbuch v elektrárně v Černobylu, jak to zasáhlo celou Evropu. Tak si představte 5-6 takových Černobylů. To je první moment. Druhý moment, který bych taky nechtěl připustit, nebo vidím jako velmi negativní, že vyhraje Ruská federace a porazí Ukrajinu. Že se to rozhodne na poli válečném, ale jinak, než si myslí současná česká vláda v čele s panem premiérem Fialou. Takže to je prostě teď je doba pro to, aby se začalo jednat o míru, aby to skončilo nějakým příměřím, možná ani ne mírem. Já vždycky dávám jako příklad toho, jak se tyhle věci dají dělat válku v Koreji. V 50. letech prostě v okamžiku, kdy hrozilo, že přeroste ve třetí světovou válku vedenou jadernými zbraněmi, tak proběhlo asi 156 utajených jednání různých o míru a skončilo to příměřím, které trvá 70 let. Ano. Pozitivně na tom je, že ta třetí světová válka nebyla.
1: Pane Bašto, děkuju za knížku, kterou jste mi přinesl. Ten muž, to jste vy tady.
2: To jsem já.
1: Řekl bych dobře vybraná fotka.
2: Ano.
1: Rád si to přečtu. Předpokládám, že se do prezidentských voleb ještě uvidíme. Pro informaci pro vás a taky pro naše diváky XTV nabídla prostor všem kandidátům na prezidenta. Ne všichni ho využili, myslím, že v této chvíli dva odmítli. Nicméně máme spoustu času pro to, abychom se ještě nejméně jednou potkali. Držím vám palce a jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a děkuji za velmi podnětný rozhovor.
1: Díky. Naším hostem byl Jaroslav Bašta.

0: že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
1: Ano.
0: Budete vymítat parazity. Kolik jich tam je?
1: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byly paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
0: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
1: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
0: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
1: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
0: No to říkáte ale... vy.
1: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Can't buy-

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Premiér Fiala má částečný úvazek na vysoké škole.
2: To je dojíč.
1: Bože, ten to ale umí.
2: Ten ale zdojí všechno, Xavere. Ten zdojí všechno, před tím neuteče nikdo. A nic.
1: Co? No jo, umí. Já vám to říkám už tady řadu měsíců. Ten člověk to umí s penězma.
2: Našima.
1: To je...
2: Našima.
1: To je jedno, s jakýma. A... Ve chvíli, kdy držíte tu pětistovku, nebo pětitisícovku, nebo něco, co dneska je, dvoustovku, dvoutisícovku, tak se neptají u té pokladny, kde jste ji vzal. Jestli, jako co, prostě zaplaťte kasa cink, no, a on to umí, to je jedno.
2: Já vám řeknu, Xavere, dneska, když držíte třeba tu dvoustovku, tak si můžete být jisté jednou věcí, a sice, že dvacka minimálně už je v tu chvíli premiéra Fialy z toho.
1: Jak to?
2: No to podojí, ten to dojí všude.
1: Jo, on to podojí.
2: On to podojí.
1: No ale ona se k tomu vyjadřovala nějaká paní mluvčí.
2: Fialova.
1: No asi, já jsem to někde četl a jenom mě to přišlo úsměvný a přišlo mi zbytečný tu zprávu číst dokonce, že on je tak pracovitý, že na té škole si ten úvazek splní. Kdybyste tipoval, že tam naposled byl na té škole?
2: No tak já bych řekl před dvěma lety, ale...
1: Právě.
2: Ale víte, co mě napadá, tak jako kacířsky? Proč není tak pracovitý ohledně Česka, ohledně vlády?
1: Tak on je pracovitý ohledně Ukrajiny, nebo?
2: No já jsem říkal Česká, ne Ukrajina. To je pracovitý ohledně Ukrajiny.
1: Tak je pracovitý komplexně.
2: Jo.
1: Tak kolem Česka, koho zajímá jaký Česko?
2: To je pravda vlastně. Tak on už to stejně začíná zpívat, ne? Ukrajina a Česko, tak co?
1: Jak pro koho? Pro mě ne, pro mě naopak.
2: No Xavere, já když jedu takhle, jako tady jezdím autem Prahou, tak podle SPZ tak už to pro mě začíná zpívat.
1: Nesmíte se na ty SPZ dívat.
2: Ne?
1: Ne. Já jsem to už dávno tady říkal, já jsem to už vypozoroval, ukrajinský SPZ, luxusní auta a mladí kluci v tom, a nebo takové ty typické ukrajinské bárišně. Mm-hmm. A je to neuvěřitelné, jak toto funguje. Nesmí se to říkat, protože vás obviní, že jste proruská svině. Pozor na to.
2: Tak to už jsem.
1: Ale říkal mi teď kamarád, že byl s manželkou v Egyptě, nebo kde, byl v nějakém resortu. A říkal, byli jsme tam jediní Češi. A jinak všechno Rusáci, všechno Ukrajinci. A zlato prostě luxusní, všechno prostě, já nevím, já samozřejmě pořád mám v hlavě, že ta válka je hrozná. Ale já mám pocit, že toto není normální válka. To je válka, do které se jezdí na dovolenou.
2: No to neříkejte, nepůjdete k soudu.
3: Ve středu zabalím kufr a pojedu domů. Stopnu si

hromosvodě. Tak ahoj babi, zakončím pohlednici, na DC na pláži vybalím kamionu.

Sleduju, aby mi neujel zas. Vyměním dva pěšce za věž, to je snad slušné. A z koncových světel si odečtu svůj přesný čas.

0: Ve středu zabalím kufr a zavolám taxík.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Postavím se dům z obilí. Stěny budou ze zelený papriky. Uvnitř stůl z tvrdýho papíru. Do oken světlo, jak záclony natáhnu. V krbu z rušky pak sluncem zatopím.

Vladimír Bayer. Ven se určitě dostanu. 16. ledna 2001 měl Vladimír Bayer, narozený 1975, zvlášť surovým způsobem zavraždit 7letou dívku z Moravského Berouna a její tělo měl ukrýt do staré ledničky v kůlně domu, kde bydlel. Podle policie se Bayer k činu nejprve doznal, byl usvědčen sérií nepřímých důkazů a na základě jeho DNA na místě činu, ale dnes tvrdí, že je nevinný. Vždycky, když jsem seděl proti němu ve valdické věznici, měl jsem z něho zvláštně tísnivý pocit. Řekl bych, že Vladimír Bayer je člověk, který si s kriminálem rozumí. Vyprávěl mi, jak bojuje s rakovinou, ale svoji nejtěžší životní bitvu už asi prohrál.

0: Za pár dnů načnete 7. rok do životního trestu. Už jste si tady zvyknul?
1: Normální člověk si asi nikdy nezvykne, ale co chcete dělat? Nesmím si to připouštět, protože bych se musel zbláznit. Snažím se žít, jak to jde. Sportuju, chodím na vycházky, koukám na televizi nebo se snažím nějak zabavit. Určitě jsem si nezvyknul, to nejde.
0: Vím, že jste vážně nemocný. Jak je to teď s vaším zdravím?
1: Když mě v roce 2001 zavřeli a dali mě na vazbu, tak mi při lékařské prohlídce zjistili, že mám na obou plicích zhoubný nádor. Potom jsem začal jezdit do vězeňské nemocnice Pankrác a tam mi zjistili další nádor na varleti. Tak mi ho vyoperovali a rok a půl jsem jezdil na chemoterapii. A teď jezdím jednou ročně na celkové vyšetření. Ta nemoc je prozatím částečně pozastavená, ale doktor mi řekl, že vylečit to nepůjde už nikdy, že mě musí pořád hlídat. Musím být pořád pod lékařským dohledem.
0: Na co nejvíc vzpomínáte?
1: Vzpomínky, to je snad jediné, co tady člověku zbude. No. Nejčastěji myslím asi na rodinu, i když s nimi neudržuju žádné kontakty. Vůbec netuším, jak se teď mají, kde jsou a tak. Hodně myslím na bývalou družku se synem. To byly nejhezčí chvíle, když se syn narodil a pak, jak začal poprvé mluvit a chodit. Na syna musím pořád myslet. Třeba už ho nikdy neuvidím.
0: Jak hodnotíte svůj život do chvíle, než jste dostal do životí?
1: Žil jsem jako každý druhý člověk venku. Měl jsem rodinu, chodil chvíli do práce. Dělal jsem v lese. Potom jsem byl zaregistrován na úřadě a bral jsem podporu. Tam jsem dělal fušky, abych si něco přivydělal. A tak to šlo až do toho dne, co se to stalo.
0: Dá se tedy říct, že jste žil zcela normálním životem?
1: Rád jsem hrál fotbal nebo hokej. Umím slepovat letadla a lodě a jiné věci. A strašně rád se dívám na všechny sporty v televizi. A moc rád chodím sbírat houby. Myslím, že jsem žil naprosto normálním životem. Nikdy by mě ani na chvíli nenapadlo, že jednou skončím tady ve Valdicích.
0: Ke všemu jste se přiznal a teď tvrdíte, že jste to neudělal. Jak se vám to přihodilo?
1: Ano, to je pravda, že jsem se ke všemu přiznal, ale přiznal jsem se pod nátlakem policistů na služebně. Ale když mě odvezli před vyšetřovatele, všechno jsem mu řekl a to přiznání jsem odvolal. A to jsem pak říkal i u soudu a tvrdím to i dneska, že jsem to neudělal. Taky mám podanou obnovu řízení, mám svědky, kteří nebyli vůbec vyslechnuti. Tak uvidím, jak to všechno asi dopadne.
0: Psal jste mi, že o tom případu nechcete moc mluvit. Proč?
1: Protože jsem nic neudělal a sedím nespravedlivě.
0: Kdo tedy zabil tu holčičku?
1: Já určitě ne.
0: A jak to tedy bylo? Vždyť vás přece usvědčili na základě toho, že našli vaši DNA?
1: Byl to můj byt, tak tam musela být moje DNA, když to byl můj byt.
0: Jak si tedy vysvětlujete, že našli mrtvolu holčičky ve vašem bytě?
1: Já nevím, ale já jsem s ní nic společného neměl.
0: Máte pro sebe nějaké vysvětlení?
1: Mám dva svědky, ale k soudu nebyli ani předvolaní. Oni by mi dosvědčili, že jsem v té době byl s nimi. V té době, kdy se to stalo. Nemohl jsem být na dvou místech.
0: Takže máte alibi?
1: No jasně.
0: Přesto určitě přemýšlíte nad tím, kde se v tom vašem domě vzala zavražděná holčička.
1: Do toho bytu měl přístup každý. Tak nevím. K tomu vůbec nemám co říct, já jsem nic neudělal. Nevím, kde se tam to tělo vzalo.
0: Jeden čas jste tvrdil, že to měl udělat váš bratr, dokonce, že vám napsal dopis. Jak to bylo s tím dopisem?
1: To jsem dal právníkovi a ten to dal potom k soudu.
0: Ten dopis skutečně psal váš bratr?
1: No určitě.
0: Ale soud a policie uznali, že jste to napsal vy.
1: Oni to jako říkají, ale to není pravda. Já jsem to neměl jak napsat, když jsem byl na vazbě.
0: Na vazbě se nedá psát dopis?
1: Já jsem byl v Bčku, kontrolovali mě, měl jsem cenzuru.
0: Ostatně dopis prezidentovi republiky, jakože ho psala vaše maminka, to jste psal taky vy. K tomu se přiznáváte?
1: Prezidentovi jsem nepsal vůbec. Zatím jsem nežádal, to je jedině ze zdravotních důvodů jsem žádal, ale jinak ne.
0: Počkejte, internetové muzeum zločinu uvádí přesně. Když bylo Bayerovi za účasti obhájce sděleno obvinění pro trestný čin vraždy, začal tento čin zapírat, přestože byl usvědčen kriminalistickými expertizami. Navíc kriminalisty obvinil, že byl k doznání přinucen bitím. Předložil také dopis, údajně psaný bratrovi, ve kterém se bratr k vraždě holčičky doznal. Později z vraždy obvinil ruskou mafii. Výhružný dopis, který požadoval jeho okamžité propuštění, ohrožoval i soudkyně. Dopis byl podepsán Zoro Neporažený, váš popravčí. A taky jménem své matky napsal dopis prezidentské kanceláři, kde pro vlastního syna žádal milost. To si někdo tyhle věci vymyslel?
1: Nevím, já jsem nic nepsal. Ani netuším, kdo by měl důvod něco takového psát. Bavíme se o tom i s mým obhájcem, ale prostě nevím. Všechno si někdo vymyslel.
0: Kdo tedy může za to, že Vladimír Bayer dostal do životí?
1: Tak od toho je policie a potom soudy. Já nikoho neobvinuju.
0: Můžete si za to sám?
1: Určitě, částečně určitě.
0: V říjnu 2001 jste zahájil ve vězení hladovku. Proč?
1: Protože jsem byl nespokojený na vazbě. Bylo to kvůli režimu.
0: Co vám tam prováděli?
1: Nerozuměl jsem si s vychovateli někdy ani s dozorcem. Schválně mě provokovali.
0: Jak vás provokovali?
1: Třeba kvůli tomu případu něco mi pořád vyčítali.
0: A tady ve Valdicích?
1: Tady je klid.
0: Tady vycházíte se všemi?
1: Celkem ano.
0: Co znamená, že jste měl roztržky s příbuznými?
1: Jako když jsem byl venku? Moc jsme spolu nevycházeli.
0: Píšete si teď s příbuznými?
1: Teď vůbec.
0: A s kým si píšete?
1: S nikým.
0: Koho tedy máte venku?
1: Tak jako příbuznýho. Mám jenom toho syna, jinak nikoho jinýho nemám. Nemám venku nikoho, kdo by mě podporoval.
0: Rodiče? V Třebíči máte bratra, ne?
1: Mám dva bratry a ještě dvě sestry, ale žádný kontakt.
0: Co se stalo?
1: Nic. Nechtěl jsem, aby se do toho zatahovali. Kdyby ode mě chodili dopisy, tak by to na poště věděli. Je to malá vesnička, všichni by to věděli. Prostě jim nechci komplikovat život.
0: Můžete mi krátce říct, co bylo předtím, než vám vstoupil do života tenhle případ? Než vás potkal příběh, který se odehrál 16. ledna 2001? Co bylo předtím? Byl jste trestaný?
1: Byl, jako mladistvej. Taky za vraždu.
0: Jak to tenkrát bylo?
1: To jsme byli blázni, takový tři kluci, kamarádi. Chlastali jsme, jednomu chlapovi jsme sebrali peníze, zbili ho a on na to umřel.
0: Tam jste se přiznal?
1: Tam jsme se přiznali všichni tři potom. Já jsem dostal 7 let, ten druhý 5 let a ten další šel do pasťáku. Bylo mu 16.
0: Takže vy ten pocit někoho zavraždit znáte?
1: Ale tam to nebylo úmyslně, to bylo při bitce. My jsme ho jenom zbili. Byli jsme neskušení v pití, tak to takhle dopadlo. Měl prý krvácení do mozku a ještě něco, já nevím.
0: Takže vy máte sklony k tomu být agresivní?
1: Ne, jenom že jsme byli opilí, ale já moc nepiju, ani když jsem byl venku.
0: Žil jste jinak relativně normálním životem? Co jste dělal?
1: Chvíli jsem dělal v lesích a pak jsem si zlomil nohu a vyhodili mě, tak jsem šel na podporu. A od té doby jsem byl na podpoře, jinak jsem nevyučený zámečník.
0: Co váš syn? Máte s ním nějaký kontakt?
1: No, snažím se celou dobu, jenomže ta bejvalá na to neodepisuje, nechce. Je mu teď 9 let. 6 let jsem ho neviděl. Ani fotku, nic jsem neviděl. Tak nevím, nemám o něm žádné zprávy.
0: Jaké se vám líbí ženské?
1: Brunety a trochu při těle, aby to byl kus ženské a ne samá kost. Hlavně nesmí být panovačná a musí zvládat domácí práce. Musí umět uvařit a postarat se o domácnost.
0: Kolik žen jste v životě měl?
1: Vím to skoro přesně, měl jsem už 20 žen. S tou poslední, co spolu máme dítě, jsem byl nejdýl.
0: Jak často ve vězení myslíte na sex?
1: Tady si člověk odvykne. Myslím na to párkrát za týden, je to dost těžký, ale musíme to nějak vydržet.
0: Jakou máte u vás, kde jste bydlel, pověst?
1: Myslím, že celkem normální.
0: Myslíte, že vám lidé věří, že jste tu 7letou holčičku nezabil?
1: To nevím. To byste se musel zeptat těch lidí. Někdo možná věří, někdo ne.
0: No jo, ale policie měla svědky, že 16. ledna byla ta holčička spatřena před školou ve společnosti muže, který odpovídal vašemu popisu. A několik dětí pak uvedlo, že je ten muž žádal, aby omluvili dívku z vyučování a na fotografii vás potom poznali. Dost pádný důkaz, že jste s ní byl, ne?
1: To nevím, nechci k tomu nic říct.
0: Umíte si představit, kdyby vám někdo zabil vašeho syna?
1: Určitě.
0: Jak byste to řešil?
1: Nevím, neptejte se mě na to.
0: Zavolal byste policii, nebo byste toho dotyčného vzal a uřízl mu hlavu?
1: Nevím.
0: Vy jste tu dívenku pomáhal policii hledat. Jak oni pak přišli na to, že je u vás ve staré ledničce v kůlně?
1: Prohledávali dům a našli to tam. To už jsem u toho ale nebyl, byl jsem v lese.
0: Jak to? Vy jste s nimi do té kulny nešel?
1: Ne, oni si vzali klíče a šli.
0: No ale předtím jste s nimi všude chodil, proč zrovna do kulny ne?
1: Ano, předtím jsem s nima chodil. Nechtěli, abych tam s nima šel.
0: Jestli jste se třeba té kulny nebál?
1: Ne, ne.
0: Jak to máte se ženskými? Píšete si s nějakou?
1: Nepodával jsem inzerát, tak zatím nemám.
0: Myslíte, že se dá navázat vztah z vězení?
1: Určitě. Vězni to tady dost dělají.
0: A proč si taky nepodáte inzerát?
1: Protože si zatím stačím sám, ohledně peněz. Protože jsem měl celou dobu invalidní důchod.
0: Teď nemluvím o penězích, spíš mluvím o vztahu. Mít někoho, kdo mě má rád a já jeho.
1: Tak to určitě jo.
0: Přemýšlel jste, pane Bajere, někdy o tom, že byste utekl z kriminálu?
1: Ne.
0: Umíte si představit, že tady zůstanete zbytek života?
1: Představit si to umím, ale pořád je naděje, ta vždycky umírá nakonec. Tuším, že se ven jednou dostanu.
0: Pro vás je poslední naděje to obnovení procesu?
1: Buď, nebo to zkusit až za 20 let, takže od teď za 14.
0: Jenže to podmínečné propuštění znamená přiznat se a činu litovat.
1: Věděl jsem, že na to u soudu hledí, ale já se k ničemu přiznávat nebudu. U soudu jenom řeknu, že lituju toho, co se stalo, ale ne, že jsem to udělal.
0: Doživotně odsouzení často uvažují o sebevraždě. Jak často vás to napadne?
1: O sebevraždě jsem prozatím neuvažoval. Nemám k tomu zatím důvod. Každý ví, že sebevražda nic neřeší a navíc pořád doufám.
0: A bojíte se smrti?
1: Jak se to vezme, tak napůl jo i ne, ale když to přijde samo od sebe, tak tomu už nejde zabránit. Myslím, že když někdo říká, že se smrti nebojí, tak trošku lže.
0: Považujete se za vraha?
1: Ne. Holku jsem nezabil, ten první zemřel náhodou.
0: Platí, že se zločinec v kriminále naučí to, co ještě neumí?
1: Ne, to se nesmí učit. Já jsem byl v kuchyni, tam mi to utíkalo. Nevím, že bych se tam něco špatného naučil. Kriminál je velmi silná životní zkušenost, ale nesmí to trvat dlouho.

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.

tebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já si myslím, že se něco stane. A teď, když pozoruju ten kvas tady, že Babiš stojí před úřadem vlády na jevišti jako demonstrant, takhle mu spoza ramene vystrkuje hlavu ten šmerda z sociální demokracie. A celá ta parta do toho sebestředula. Tak já už vám nevím, kdo tady o co usiluje.
2: Hejte, ale,
1: něco z toho musí vybublat.
2: Nevíte, ale co mě na tom se líbí, jak vlastně si to Babiš zase celý uhrál na sebe, ne?
1: Jasně.
2: On z toho vyšel jako ten největší vlastně, že to byla jeho demonstrace, všichni citovali Babiše. A to je prostě, člověk pochopí, proč vlastně on je v té politice pořád tak silný.
1: Je z nich jediná figura prostě.
2: Jasně, ale když vidíte přesně toho šmardu, jak tam středula, který si prostě koupil nebo nechal zaplatit tu podporu Nerudový. Teď se zase vrací mezi své odboráře a za Babišem. Tak jasně, tak vidíte, jo, tak tady máte jako v něčem autentického lídra, aspoň který dokáže udělat pořád ty titulky a strhnout na sebe pozornost, no.
1: Já jsem to teda sledoval jenom tak, někde na YouTube byl jen projev to Babiše, jo. A já jsem to vlastně podvědomně, cíleně chtěl vidět, co říká Babiš, protože mě bylo úplně jedno, co říká Středula, co říká Šmerda, co říká Gregor, tam ještě z nich. A vlastně ten Babiš zaprvé má tu sílu asi, ještě pořád. Ale řeknu vám, že ten spustil takovej frontální útok na voliče SPD, že toto nemůže Okin přežít.
2: No Okin zdrhnul do Ostravy. Ten to radši dělal tam, ale stejně tam byl, že jo, byl tam zástupce SPD, tak vidíte, jak je mu... To jste řekl, frontální útok, jasný, a ten...
1: Skoro bych řekl kolovej hon. To vám je taková prdel, když Babiš, který jako... Prostě doteď mu to bylo jedno, nebo ta polívka ve sněmovně stojí 12 korun, ale i s vajíčkem.
2: A tohle je geniální, hlejte, já vám...
1: Míří na to SPD, ne, ale jak... brutálně.
2: Jasně, ale polívka za 15 korun s vajíčkem je geniální, to víte, že vždycky udělá titulek.
1: Jasně,
2: jo?
1: Jasně.
2: A on to pochopil, jakmile to jednou vypustil v televizi, tak ví prostě, kdykoliv to řekne, tak bude článek s titulkem o Babišovi. A oni mu to vlastně furt žerou, že jo. Teď jsem ten, já bych tím, to většinou fialovců ve sněmovně, tak tu polívku okamžitě zdražím na kilo aspoň.
1: No,
2: abych mu sebral těch 15 korun s vajíčkem.

0: tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost CraneShares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost, na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce CraneShares a ETS2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně.
1: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Středa 7. května 2003. Navštívil mě pan primář a probral se mnou můj zdravotní stav. Řekl mi, že rakovina ve mně pořád je, že můj stav je zhruba takový, jaký byl vloni v listopadu. Doufám, že to není špatná zpráva. V listopadu mi bylo docela fajn, jak si vybavuji. Mnohem líp než v srpnu a v září. Ale prý už je moje tělo vyčerpané z mnoha chemoterapií, tak budu mít teďka přestávku. Tahle dávka, kterou dostávám teď, je na nějakou dobu poslední. Pojedu v sobotu domů a pak budu jezdit na kontroly. Můj organismus si musí odpočinout a nazbírat síly do dalšího boje. Udělalo mi to radost, také si myslím, že si potřebuji od chemoterapii oddychnout. Věřím, že mě přejde i ten věčný, protivný a vysilující průjem. Tak jsem panu doktorovi za jeho slova upřímně poděkovala a viděla jsem na něm, že se tomu dost diví. Ale já děkuji vždycky. Moje maminka mi jako malé holčičce do památníčku napsala: tři klíče ti k srdci ukuji. Mile ráda, prosím a děkuji. Už mi to nikdy nemusela opakovat. Od té doby vím, že člověk má o všechno poprosit, za všechno poděkovat a neodmítnout druhému pomoc. Držím se toho a byla bych moc ráda, kdyby i dnešní maminky něco podobného svým dětem do památníčku psali. Ale kdo ví, jestli jsou vůbec ještě památníčky. Musím se zeptat svých známých, jestli je jejich děti mají. Pátek 9. května 2003. Tak moje tělo už opravdu chemoterapii nechce. Brání se jí ze všech sil. Takové průjmy, jako mám teď, jsem ještě nezažila. A to mi dávají protiprůjmové prášky i injekce. Není to nic platné, moje tělo se proměnilo na potrubí, jímž všechno jenom prochází a nic se v něm nezadržuje. Bojím se, že je to tak i s chemoterapií, takže současné dávky už se na tu moji rakovinu jenom v letu podívají. Opravdu, ale opravdu potřebuji oddych, jako sůl. Včera jsem žila jako ve zpomaleném filmu. Pohybovala jsem se jako hlemíšť. Trvalo mi dlouhé minuty, než jsem zvedla ruku, abych si podala hrnek s čajem, a další dlouhé minuty trvalo, než jsem hrnek dopravila k ústům. Když mi sestřička změřila tlak, vyděsila se, měla jsem 90/60 a to je opravdu, ale opravdu hodně nízká hodnota. I zvuky jsem vnímala zpomaleně, každé slovo se ke mně neslo zvolna a trochu těžce, jako když letí čmela.

protože mi připadal brutální. Už snáším jenom večerníčky a dětské animované filmy. Ještě se dokážu bez slz dívat na kouzelnou školku a zpívanky. Jinak nemůžu vidět nic. To raději televizi vypnu a pokecám si s kytkami, kterých mám plný pokoj. Každá návštěva mi nějaké přinese, já o ně pečuji, vyměňuji jim vodu a říkám si, holky moje, vy jste tak krásný, děláte mi fakt radost. Pak je pozoruji a vidím, jak se celé načepíří a narovnají stonky. A vydrží mi hodně dlouho. Třeba tulipány jsem dostala už před týdnem a i když mi do pokoje pre slunce, pořád jsou krásné. Stačí jim jenom domluvit, aby se zbytečně nerozvíjeli, protože pak by nemuseli své okvětní lístky udržet pohromadě. A oni poslechnou. Mluvila jsem po telefonu s Marií, říkala, že se dohodla s Pavlem Toufarem, že mi koupí na chalupu chemický záchod. Hned jsem jí vynadala, že by nám zase přibyl i krám do chalupy. Já vím. Myslí to s Pavlem dobře, my totiž zase doma máme poruchu. Ta nová jímka, kterou jsme tak horko těžko nechali před časem vybudovat, je prasklá a musela do opravy. Marie navíc říkala, že by chemický záchod mohl vyhovovat vzhledem k mým průjmům, ale já si to nemyslím. Je nízký, malý, v pokoji by žádnou parádu nedělal. K tomu účelu mi přece stačí židle s pěkným muzikálním jménem. Říká se jí gramofon. A vlastně ani nevím proč. Každopádně je to docela pohledný bytový doplněk. Je velmi elegantní, vypadá jako koženkové křesílko a jen zasvěcený člověk ví, že je to v podstatě nočník. Do středy to s tátou nějak vydržíme, pak nám namontují opravenou nádrž. Co bychom pak s tím chemickým záchodem dělali? Je to neuvěřitelné, že se bavíme v poslední době jenom o takovýchhle věcech. Ale nemoc člověku úplně změní životní optiku. To, co jsem dřív považovala za velmi důležité, teď ani nevnímám. Co jsem naopak nevnímala, to je teď nesmírně důležité. Copak zdravý člověk přemýšlí o vyměšování, kdepak toho zajímají takové důležité věci, jako je kariéra, vztahy s partnery či partnerkami, různé mezilidské konflikty. Musím se tomu smát, kolik hodin jsem dřív dokázala věnovat nějakému nedorozumění v divadle nebo při natáčení. Pořád jsem to s někým rozebírala, trápila jsem se tím, i kamarády jsem otravovala, tátu a ostatně sebe také. Dneska je to legrace a najednou vím, jak co řešit a hlavně, na co se člověk klidně může vykašlat. V podstatě na všechno, kromě zdraví. Je to věta takřka zprofanovaná, ale zatraceně pravdivá. Když není zdraví, tak není nic. Sobota 10. května 2003. Jsem ráda, že jsem doma. Táta se necítí dobře, od rána se mu špatně dýchá. Přijela jsem právě včas. Dám na něho pozor. Je to tak. Nemůžu myslet na vlastní problémy a musím dát tátu dohromady. On beze mě strádá. Po každého najdu celého zvadlého. Naštěstí po pár dnech mojí přítomnosti pookřeje. Nejsem namyšlená. Prostě je to tak. A u dlouholetých manželství to není nic neobvyklého. Partneři jsou na sebe tak napojení, že mají všechno společné, včetně tělesných neduhů. Krátce po mém příjezdu z nemocnice sanitka mě přivezla hned po ránu, se tu zastavil Pavel Toufar. Přivezl tátovi smlouvu od nakladatele, dali totiž dohromady kuchařku, která se bude jmenovat, když Helena není doma. Můj starouš doopravdy dobře vaří. Některé jeho speciality jsou jedinečné. Například umí báječná ovocná vína a naprosto skvělou ořechovku. V tom je nedostižný. Pavel je fajn, že to s ním dal všechno dohromady. Prý by chtěli udělat dva díly. Tenhle je hlavně o mase a klasické české kuchyni. Ten další by měl být o moučnících, ovoci a zelenině. Pavel přivezl tátovi rukopis knížky, tak se do toho hned pustím. Přečtu to také, víc očí víc vidí. Stejně nemám nikam chodit, mám odpočívat. Dostala jsem od pana doktora prášky, ty si mám brát a nemám se

rozčilovat. Takže budu žít v posteli, budu číst, mám vedle sebe připravený komín knih, budu ho postupně zdolávat. A budu hodně spát, jsem po té chemoterapii zdevastovaná, zasloužím si oddychový čas. Pan doktor říkal, že bych měla být v klidu nejméně měsíc. Tak jo, tak budu. Pavel se nezdržel dlouho. Trochu jsme si popovídali o životě a byl pryč. Táta mi pak říkal, že by Pavel chtěl dát ještě dohromady knížku o našem Jirkovi. Tak jsem zvědavá, jestli se do toho pustí. Jirku moc dobře znal, byl mu dokonce jako svědek na jeho třetí poslední svatbě. Řekla bych, že se mu Jirka dost svěřoval, bude mít určitě o čem psát. Pondělí 12. května 2003. Poprvé po dlouhé době je mi dobře. Nemám průjem, přestal mě trápit už včera večer. Spala jsem celou noc a teď je dopoledne a já ještě nemusela jít na záchod. Je to rekord a přináší mi to naprosto blažený pocit. Nikdy v životě by mě nenapadlo, že taková prozaická věc může navodit pocit absolutního štěstí. Táta taky vstal radostně. I on má dobrý den, protože nemá bolesti v zádech. Možná to způsobila spirála, kterou jsme dostali od Alenky s Rudolfem, která má pomáhat od bolestí. Ale je také docela dobře možné, že tátovi ulevil pouhý fakt, že je dobře mě. Já si myslím, že jsme natolik propojení, že si své bolesti i radosti vzájemně předáváme. Není nad to, když se člověk dobře vyspí. Mně má pán Bůh rád, protože spánku mě nezbavil, spím dobře, většinou celou noc. Ovšem, kromě chvilek, kdy se ozve střevní peristaltika. Když jsem se o tom bavila s panem doktorem, také mi potvrdil, že spánek je při každé nemoci velkým pomocníkem. Kdo dobře spí, má větší naději na uzdravení. Podle spánku mám tedy naděje dost, což mě těší a uklidňuje. Chceme se vydat do Horažďovic na nákup a já se těším. I když většinou zůstávám v autě a nakupuje táta, stejně mi dělá radost, že mohu pozorovat cvrkot kolem sebe, že se mohu dívat na lidi a být mezi nimi. Někdy si mě někdo všimne, pozdraví, já odpovím, občas se mnou dá i do řeči. Sedím totiž u otevřeného okénka, protože pokuřuji a je na mě vidět. Ale mě to nevadí. Ráda si s lidmi povídám. Úterý 13. května 2003. Dívám se na obraz, který maloval můj dědeček. To byl svérázný člověk. A určitě za to mohou jeho geny, že jsem si tak zamilovala komedianství. A můj syn Jirka to po něm měl taky. Dědeček Karel Hudec byl povoláním architekt a akademický malíř. Pracoval v Jugoslávii, kde projektoval a stavěl. V Sarajevu nádraží a v Záhřebu divadlo. S babičkou se seznámil právě v Sarajevu. Byla učitelka a byla neodolatelná. Když se vzali, oznámila mu, že z prvního manželství má 6 dětí. Takže začínal hned s velkou rodinou, a do toho se narodila moje maminka Dragica. Tu dali na výchovu do Čech k tetě Aně, to byla tatínkova sestra. A tam byla až do svých 17 let. Právě jí vděčím za své ryze české vychování a určitě i náturu. Teprve potom jela maminka do Sarajeva za svými sourozenci a rodiči. Přijela na nádraží a nikdo ji nečekal. Nádraží bylo prázdné, jen taková dáma v černém klobouku s dívkou v růžových šatech se procházely po perónu. Tak si maminka sedla na koš a rozbrečela se. Za hodinu se rozlétly dveře, na perón vběhl dědeček a křičel. Co tady kolem sebe všichni chodíte? Tohle je tvoje máma a sestra a tohle je tvoje dítě. Středa. 14. května 2003. Vladimír Bernášek se mnou připravil veřejnou nahrávku pro Český rozhlas. Akce proběhla v divadle za účasti diváků a bylo narváno. Moji přátelé obsadili řadu a půl, všechny jsem je pozvala, protože se v poslední době málo užijeme. Bylo to moc příjemné, od bacha až po vlacha.
Povídalo se o životě, o filmování, o Zdeňkovi Trošku.